0: Slyšeli jste 5 skladeb od Friderika Chopéna, které na klavír zahrál Martin Kasík. Slyšeli jste Andante Spinato a velkou brilantní polonézu opus 22, baladu G-moll opus 23, Nocturno číslo 2 Des-dur opus 27, 4 mazurky opus 24 a sonátu H-moll opus 58.
1: Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii Hrdinové víry. Nejde o postavy z biblické knihy Židům, ale o lidi, které potkávám na svých cestách, kteří jsou někdy v šílených situacích a přitom jsou věrní Pánu Bohu. To znamená, že mu důvěřují a podle své víry také jednají. Říkám jim někdy šílenci víry. Ano, představuji vám několik spolupracovníků z Ukrajiny, kteří jsou pro mě svou vírou i službou lidem velmi inspirativní. Ohledně života církve se můžeme inspirovat po celém světě a přitom tady kousek vedle nás je církev, která čelí těžkým situacím a výzvám a přitom žije a roste. Přísloví 6.6. Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš. Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl nese název Daruji mu lopatu. Než vám představím dalšího pro mě hrdinu víry, a ten už něco zažil, je mu 75 let, tak se s vámi přeci jen chci podívat do knihy Židům, do 11. kapitoly na definici víry. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Víra v Pána Boha znamená, že se spoléháme na to, v co doufáme. Je to pohled do budoucna. I přesto, že se to v tomto čase zatím neděje. Není to jen o pohledu, ale o vykročení nebo o vkročení do těch věcí. A není to jen o spolehnutí na to, v co doufáme, ale hlavně v koho doufáme. Je to víra o spolehnutí na Pána Boha. Známá studie kanadského badatele Herberta Lockyera uvádí přibližně 7487 božích zaslíbení člověku. Tak například jedno velmi známé, Izajáš 41.10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Říká se, že v Biblii je 365 zaslíbení z neboj se. Jedno na každý den. Víra je o spolehnutí se na tyto boží zaslíbení, ale možná ještě daleko více o spolehnutí se na Pána Boha samotného. Máme situaci, která definuje neboj se, nerozlížej se úzkostlivě. Pak tu máme zaslíbení, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat, ale to hlavní je, já jsem tvůj Bůh. Je Pán Bůh mým Bohem? A jaký on je? Potřebujeme znát v životě nejenom biblické příběhy, ale zahlednout, kým můj Bůh je. Nejenom mám Boha, dává mi zaslíbení, ale jakým Bohem je můj Bůh? Už několikátý den cestujeme po Ukrajině. Máme za sebou už návštěvy a práci na východě. My jsme přijeli z Poljany, pak přes Lvov, Kyjev až do Sumy, do Poltavy a teď míříme zpátky do Kyjeva a pak do Žitomiru, kde máme středisko pro staré lidi z fronty, kteří jsou trvalí ležáci a často po amputaci končetin. Ráno nám začíná docela v rychlém tempu. Jedeme do ukrajinské biblické společnosti, pak do jedné z hlavních nemocnic Kyjeva a potom do institutu léčby traumat. A pak teprve vyrážíme dál na cestu. Někdy mě to hlava ani emoce nestíhají načítat. Ale zastavím se u ranní návštěvy nemocnice, kde jsme se potkali s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva. Před pár měsíci během energetické krize jsme na Ukrajinu zajišťovali malé, střední a dva velké 42-kilowattové generátory. Na poslední chvíli jsme dostali nabídku na 450-kilowattový generátor přibližně za 1,5 milionu korun. Už bylo na cestu všechno připraveno, už byly zařízené všechny dokumenty, ale takovou možnost bylo škoda odmítnout. Byl jsem se pak vnitřně do hlavy. Proč si to vždy komplikuju? Proč chci víc, než je možné? Proč už nenechám věci uzavřené? Byl to organizačně i administrativně zápas, ale
plus minus za 2 až 3 týdny tento 450 kW generátor dostali v Kyjevě v nemocnici. Měl být původně pro dětskou nemocnici, ale ta tak velký generátor nepotřebovala. A teď tu stojím s paní ředitelkou a zástupcem úřadu Kyjeva před nemocnicí u toho našeho velkého generátoru a zjišťuji, že slouží pro chirurgii, pro 30 operačních sálů, pro lidi, kteří jsou aktuálně zraněni, zasaženi z války. Židům 11.1. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Často zažívám, že proces je těžký a někdy až potom člověk uvidí, v co doufal. Jedeme, jak už jsem říkal, do misijního a sociálního centra v Žitomiru. Po cestě se však chceme ještě na chvíli zastavit za starým panem biskupem Alexandrem. On je biskupem Ukrajinské evangelické církve, je to takové sdružení svobodných sborů, které jsou misijně a sociálně orientované navenek. Biskupovi je 75 let a za dobu války, tedy už od 2014, je na 5. místě. Vždy musel kvůli válce utéct. Naposledy sloužil v Doněcké oblasti, kde založil církev a postavil 5 modliteben a 1 sociální centrum. Když on byl na neokupovaném místě, tak jeho manželka byla od něho jenom 50 kilometrů. Ale aby se mohla společně s dětmi dostat za ním, musela ujet něco okolo 3,5 tisíce kilometrů přes Rusko, Bělorusko, Litvu, Polsko a přes celou Ukrajinu zpět za ním. Mají 13 dětí. Neskutečné příběhy, neskutečná nezlomnost těchto pro mě hrdinů víry. Teď jsou někde tady poblíž Žitomiru, koupili zde na vesnici levně pozemek a začali znovu stavět. Začínají znovu, staví garáž, pak budou stavit dům a pak modlitobnu. Mají vše oploceno a také už kopou bazén, kde chtějí udělat na podzim křest a v létě zde chtějí mít tábor pro děti. Když říkám on staví, tak staví biskup, kterému je 75 let a vše dělá se svým stejně na těle i duchu vitálním 83-letým kamarádem a bratrem v Kristu. Biskup má takové jedno pravidlo, že když se založí sbor, tak pokud je pastor dobrý hospodář, měl by do 5 let postavit dům modlitby, modlitebnu. Biskup neuznává moc pronájem prostor pro církev. Jednak je to podle něj nejisté a nestabilní a také církev potřebuje nejenom setkání v neděli, ale i přes týden, biblickou hodinu, modlitební setkání dětí, mládeže a tak dále. Když někde začíná nový pastor, tak on za ním jede na uvedení do služby, na požehnání, na instalaci a zavolá mu, že mu veze dárek pro jeho nový sbor, pro nový dům modlitby. Pastoři si možná sem tam myslí, že biskup veze tučnou obálku s nějakým darem ze zahraničí, ale on mu přiveze lopatu a tomu předá jako dar pro vybudování nové církve. Na rukojeť mu často ještě napíše různé odkazy z Bible. Tak například 4, které tam pravidelně píše. Přísloví 6.6. Jdi k mravenci lenochu, dívej se, jak žije, ať smoudříš. Přísloví 10.4. Líné ruce přivádějí k chudobě, ale pilné ruce obohacují. Kazatel 9.10. Cokoliv máš dělat, dělej ze všech sil. A přísloví 13.4. Duše lenochá, touží, ale nic nemá, kdežto pilní budou nasyceni. Už dlouho jsem neviděl člověka s takovou vitalitou a zdravým duchem. Přitom by se biskup mohl litovat v tom, co všechno vybudoval a xkrát o to přišel. Nebo by mohl už jenom nějak dožít a mohl by být takovým moudrým rádcem. Ale on opět staví. Můj kolega Feder říká trošku s nadsázkou a možná i bez ní. Sem budeme posílat všechny vyhořelé pracovníky s depresí, tady by se uzdravili. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak pro nás může být přiměřená pravidelná fyzická práce obnovením? Obnovením pro naše tělo i pro naši duši. Ptal jsem se biskupa, na co se ve své službě zaměřuje. Říkal, že na děti.
Když projde po vesnici, baví se se všemi dětmi. Za pár měsíců je chce pozvat na stanový tábor na pozemku jeho stavby. Budou tady tábořit, večer sedět u ohně, zpívat a povídat o Ježíši Kristu. Připomínám, že biskupovi Alexandrovi je 75 let. Ptám se ho, zda se mu daří oslovit pro víru a církev i muže. Říkal, že problém je v tom, že stále něco lidem nabízíme, co jim chceme říct nebo co pro ně chceme udělat. Zmínil, že Ježíš řekl samarské ženě, zda ona pro něj může něco udělat. Oni tady přijdou za muži v daném místě a řeknou jim, stavíme dům modlitby, sami tu stavbu nezvládneme. Můžete nám pomoci? No a to ti chlapi zase jo. No a pak při práci, během pauzy u kávy přirozeně diskutují o životě i o víře v Krista. Přál bych vám vidět zářící tváře toho temperamentního 75-letého muže a jeho usměvavého 83-letého kolegy. Feder mu při odjezdu říká, biskupe, omlouváme se, že jsme vás na hodinu zdrželi od práce. On na to, že je to v pohodě. Že dělají svým tempem od 8 do 8 večera a že už je dobré světlo, tak dnes budou dělat do 9. A to je z dnešního dílu všechno. Příští týden bych vám rád představil posledního 4. hrdinu víry. Mějte se pěkně.

byli, u ohňů panoši si vyprávěli, blížila se noc, u kresem brunů.

outlived my life by far. Mother of Muses, unleash your wrath.

nebyly nic pro mě. Tak jsme se míjeli v našem malém domě. A já ti sliboval, že tu pro tebe budu.

0: Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším čajem do páté, tentokrát naladěným na jazzovou vlnu. Mým dnešním hostem je totiž pan Jiří Kotača, šéf a zakladatel Kotača Orchestra, který za vlastně 10 let své existence připravuje své třetí album. Na úvod jsme si pustili skladbu, která je živákem z roku 2018 a je dokumentem jedné spolupráce. Co to tedy bylo, pane Jiří?
1: Byla to asi spolupráce s Iljou Reinhaudem, je to záznam koncertu, který jsme nahráli a natočili v Brně v rámci naší turné v roce 2018.
0: To je tedy opravdu takřka 10 let. Kdy vlastně vznikl Kotača Orchestra a co bylo podnětem k existenci? Já tomu říkám mini big band, tak trošku. Přitom jako rozsahem je to normální big band, ale pravda je, že je to z mého pohledu taková jakoby uzavřená komunita, taková velice naladěná na stejnou vlnu, což u těch big bandů nebývá tak úplně pravidle.
1: Je to asi různý, ale já jsem kapelu založil v roce 2014 nebo 15, vlastně teďka slavíme v tomhle roce 11. rok existence. Loni jsme měli velký koncert k 10. narozeninám právě s různými hosty. A to, co mě k tomu vedlo, hlavně asi to, že jsem si chtěl zahrát muziku, jaká mě baví, jako big bandovou hudbu, která se nedala hrát v jiných kapelách. Takže proto jsem tehdy jako ještě student na JAMU dal dokupy spolužáky nebo prostě lidi z katedry a i nějaké učitele a začali jsme hrát tehdy primárně Ted Jones, Mel Lewis Orchestra repertoár, což teda zpětně viděno nebylo úplně nejprozíravější rozhodnutí, protože jsme přece jenom takové zkušenosti neměli a ta muzika je zrovna jako dost těžká. Bylo by bývalo lepší začít třeba na Countu Basie nebo něčem takovým, ale vlastně na druhou stranu to byla dobrá škola. Takže to byla ta původní motivace hrát si muziku, kterou si jinde nezahraju a postupně se to stalo tak, že kromě nějakých jako tematických programů, kde je částečně i třeba převzatá hudba, si děláme muziku vlastní. Nebo hrajeme hudbu hostů, jako byl třeba Ilja Reinhaud.
0: Pravda je, že je vidět, že je to generační kapela. To byl vlastně původně školní projekt?
1: No, původně nebyl. To byl jako čistě soukromý projekt, který ale vznikl na té škole. Nicméně potom, když jsem studoval magisterské studium, které je zaměřené víc jako na jakoby projektově, a člověk do toho jde vždycky s nějakým svým hudebním projektem, tak já jsem tu již existující kapelu jako ten školní projekt tedy použil, ale vlastně spíš jsem jako jen tak použil a potom jsem dodělal školu a ona už zase s tou školou nebyla spojená. Ale původně začala vyloženě jako aktivita bokem, byť dost spojená, nebo hodně spojená s těma lidma z Janáčkovy akademie muzických umění.
0: Pravda je, že málo která kapela začne svoji projektovou činnost a vydavatelskou činnost živáčem.
1: No pozor, vy jste zmiňovala, že jsme vydali dvě alba a jsme vydali vlastně jako jedno. Tady tohleto album, celý ten živák, který má v podstatě délku alba a on se odstl na Spotify vlastně u Ilji Reinhauda. Není to ale oficiálně vydané album, jo. Takže tak my jsme vlastně to první album natočili v podstatě po těch 5 až 6 letech existence, takže to nějaký čas trvalo, ale vlastně skoro každý rok máme nějaký koncept natočený rozhlasem, nebo i televize nás točila a na to konto vlastně nějaký jako v podstatě hodinový program venku někde na internetech visí.

0: Posloucháte Čaj do páté, tentokrát věnovaný Kotača Orchestra a jejich plánovanému, tedy jak jsem se právě dověděla, v pořadí druhému oficiálnímu albu. Ovšem to první, bigbandová elektronika, vyšlo přibližně před 6 lety a už bylo, dalo by se říci, dost signifikantní pro to, jaký zvuk vlastně z Kotača Orchestru jde. Je, bych řekla, dobré pro kapelu, aspoň mě to tak jako posluchači připadá, když je rozeznatelná ta kapela po pár tónech. A to bych řekla, že u vás je hodně. Jednak sound, který tvoří určitý styl hráčů, a jednak také autorský vyhraněná skupina, která vlastně tvoří ten autorský tým. Můžete nám představit, jako kdo vlastně tvořil album Big Bandová elektronika?
1: Určitě. Mě právě jde v mých projektech, nehledě na to, jestli to Big Band nebo kvarteto, aby to mělo svůj takzvaný ksicht a byly to rozpoznatelné kapely, takže to jsem rád vždycky, když to takhle někdo poznám. A myslím, že to je důležitý kor v dnešní době, kde je té muziky přehršel, že jo, dneska přes Spotify a všechny streamovací platformy, dneska si uploaduje vlastně v podstatě kdokoliv dneska něco vydává, přibývají těch skladeb denně, tuším v 10 000, takže dobrý, když je to rozpoznatelný. No a za tím prvním albem stojí skladatelský hlavně pianista Martin Komička, potom Jirka Levíček taky a já tam mám tež jednu věc. A v současné době, vlastně na tom druhém albu, které připravujeme, píšu muziku já a Martin. Máme to vlastně půl na půl, takže ten tým tvoříme my dva, skladatelský. A v jedné věci, můžu prozradit, se na ní podílela i Lenka Dosilová.

0: Slyšeli jsme ukázku z bigbandové elektroniky Alba Kutača Orchestra, které vyšlo v roce 2020. Pozbíralo několik cen, jednak u jazzové žní, jednak tuším, že i v Andělovi jste bodovali. A pravda je, že já jsem zaregistrovala tu spolupráci s Lenkou Dusilovou, že přetrvávala i v době covidu. A vypadá, že jste se dost našli. Lenka je velký originál, já ji mám hrozně ráda, protože je to z mýho pohledu hodně nezlomnej svéráz, který si dokáže prosadit svoje, ale řekla bych, že vy jste si hodně porozuměli. Jak k tomu vlastně došlo, kde jste se potkali?
1: No náhodně, ona ta spolupráce jako de facto spíš za toho covidu začala a já jsem, když se nějak vytvářel ten autorský repertoár Big Bandu, řekněme, 2 roky před tím albem. On vlastně vznikal na mou objednávku i v rámci toho vlastně magisterského studia. To byly trošku jako spojené nádoby v něčem. A tehdy jsem, když jsem hrál v Rize z European Radio Jazz Orchestra, tak jsem tam měl vlastně jeden den dost času a tam jsem přemýšlel nad tím, s kým bych jako rád spolupracoval, kdo by mohl hezky doplnit jako host tu naši muziku. A napadla mě Lenka, a přišlo mě, měl jsem pocit, že by i ta muzika, to, že to má nějaký svůj jakoby specifický jako zvuk, že by mohlo bavit, protože ona je určitě ten typ umělce, který rád hledá nové cesty, nové spojení, nové zvuky a vlastně za tu její už tak poměrně dlouhou kariéru, 30 letou, se vlastně víc než 30 let hraje tuším profesionálně, tak se jako hodně vyvinula a neustrnula, což jako je úctyhodné a neděje se to každému. Takže jsem potom ji vlastně oslovil. V podstatě už v době, kdy se to album točilo, bylo to tak někdy na tom, jak začínal covid a potkali jsme se, jsem jí odprezentoval pár věcí, které tam máme a ona řekla, že jako super, takže zkusíme udělat nějakou písničku, takže nám natočila vokální party do skladby Billy's Pilgrimage. A od té doby vlastně spolu neustále jako spolupracujeme, není to na rozdílné denní bázi, ale vlastně udržím ten kontakt a teďka se naopak zintenzivňuje, protože Lenka bude na tom chystaném albu, bude hostem hned ve 4 skladbách.
0: Tak teď dalo by se říci poslední připomínka big bandové elektroniky a pak už si povíme o tom albu, které přichází.

0: Dnešní čaj do páté je mým hostem pan Jiří Kotača, aktivní hudebník a především pro dnešní pořad šéf kapely Kotača Orchestra, která se chystá do studia nebo už je ve studiu?
1: Už byla ve studiu, my jsme Big Band natočili v březnu a teďka nedávno jsme vyloženě nějaký dny zpátky jsme natáčeli party Lenky Dusilové, takže ta muzika je v podstatě nabraná a teď přichází na řadu proces smíchání té hudby a dokončení vlastně té studiové práce. A všechny ty další věci, co tam na to navazují, že jako příprava obalů a přebalů a vizuálu k té desce a tak dále.
0: Už se ví, jak se bude jmenovat?
1: Nevím, zatím ne, nějaké typy tam jsou. Je možný, že se pojmenuje podle jedné skladby. Já nechci prozradit podle které ještě. Ale to si ještě nechávám na později. Zatím jsem ve fázi, kdy se snažím hodně soustředit spíš na tu muziku, aby ta byla udělená a dalo se s tím dál hezky pracovat.
0: Pravda je, a to na Kotača Orchestra také cením, že má tendenci se soustředit na jeden projekt, který zrovna probíhá, a tak mě tak trošku

0: Česku jako posluchači ty koncerty Kotača Orchestra chybí. Co se chystá? Jste natolik ponoření v desce, že nic? Anebo plánujete někde vystoupit?
1: Jo, něco se chystá i tak, ale bude toho tento rok určitě míň. Je pravda, že poslední dva roky jsem se právě zaměřil s tohle kapelou na jednu věc, a to hraní autorské hudby, kterou jsme hráli vlastně víc v zahraničí než v Čechách. A to platí pro tento rok. A zároveň teďka je fakt tou prioritou dodělat to album. Ale nicméně následující koncept je muzika, kterou jsme natočili a budeme hrát na jazzovém festivalu v Debrecíně, což je teda trošku z ruky, z Brna. Ale kdyby posluchači byli první srpnový víkend ve východním Maďarsku, tak rádi uvidíme Čechy na našem konceptu na jazzovém festivalu v Debrecíně. No a potom ještě na podzim budeme hrát vlastně hudbu Martina Spíkýho a britského saxofonisty, s kterým natáčel Emil Viklický s jejich big bandem v Londýně, a Emil teda je Čechem, že jo, ale naším hostem Emil Viklický, Martin Spíky, a budeme hrát tu jejich hudbu v Přerově na jazzovém festivalu.
0: Takže to byla taková symbolická pozvánka. A teď už k albu blíže. Kdo má naposlouchanou big bandovou elektroniku, tak má určitou představu o vašem soundu. Ta nová deska bude v tomto duchu, anebo se posune někam jinam?
1: Za mě bude jednak trošku velkolepější zvukově. Tak bych ji energeticky o něco víc našlapanější. A je tam docela dost žánrových vlivů. Myslím si, že o něco víc než na té první desce, takže možná bude i pro část posluchačů méně uchopitelná, pokud posluchači mají rádi škatulky. A nedá se asi říct, že by byla zcela jako jiná, ale spíš jsme se soustředili na to rozvinout ten náš charakteristický zvuk, který to první album nějak nastavilo, a ten spíš jakoby prohloubit a podívat se na různý jako malý odbočky z toho základního směru. A bude tam taky o něco víc živé elektroniky určitě. Nejenom té živé, i té jako produkované, ale asi bude i trošku víc elektroničtější to album. Určitě jo, má něco.
0: Kapela obnáší poměrně početnou skupinu muzikantů, které počítám Kotača Orchestra neživí. Jak bylo těžké soustředit tenhle docela významný počet lidí v jednu chvíli do studia? Nebo jste nahrávali po sekcích? Tomu nevěřím při vaší
1: energii. Ne. Nahrávali jsme dohromady a jo, byl to jako podobný proces, když dávám kapelu dohromady na to, aby jsme zahráli někde. Samozřejmě, čím díl víc dopředu se to plánuje, tím je to jednodušší. A my jsme tu sešnu plánovali dost dopředu, takže v tom problém nebyl. Tam je vždycky jen otázka toho, že čím blíž to je, tím je to horší. Takže musíme, je to jenom o tom plánování dostatečně dopředu. Dá se to. A navíc my jsme natáčeli v březnu a to je takové období, kdy jazzoví muzikanti mají spíš jako v rámci toho roku volnější období, nebo obecně muzikanti, si myslím, nehledě na to, co hrají, tak jako je to takové klidnější období, takže to nebyl takový problém. A ano, určitě Kotač Orchestra ty kluky neživí, nebo je to jedna z kapel, kde hrajou dohromady těch kapel. Myslím si, že kdybychom těch 16 členů vynásobili průměrným počtem kapel, kde hrajou, tak se klidně dostaneme na číslo jako 50-60, což je docela dost. A bohužel v českém prostředí není žádná velká kapela, protože všechny jsou nezřizovaný, a není ani jedna, která by ty muzikanty mohla živit, jako tak, jak je to třeba v oblasti klasické hudby, kde jsou ty orchestry a lidi jsou tam zaměstnaní a mají tam nějaký penzum těch koncertů za měsíc, co odehrajou.
0: I tam už je toho čím dál míň, ale nicméně bývá to existenční jistota, která u jazzových muzikantů bývá problém. Když tak už jsme se dotkli té finanční stránky, u tohoto alba používáte to, co už se běžně bývá známo u běžných popových zpěváků a kapel. Vy jste totiž vytvořili crowdfundingovou kampaň. Tak nám ji představte pro ty z vás, kterým se Kotača Orchestra líbí. Je to zároveň výzva, jak kapelu pro vydání jejich nového alba podpořit.
1: Ano, dnešní době se alba obecně platí asi o něco hůř než, nebo vydělávají si na sebe o něco hůř a míní, než to bylo v minulosti. Speciálně u, řekněme, menšinových žánrů, nebo ne takových těch nemainstreamových věcí, což jako je náš případ. No a proto hledáme vlastně zdroje na zafinancování té desky i prostřednictvím té crowdfundingové kampaně na Doniu, tak a chtěli jsme se takhle jako obrátit na naši fanouškovskou základnu, že nám pomůžou s financováním alba a zároveň dopředu dostanou třeba lístky na křest alba nebo si předkoupí vinyl. A zároveň jsme teda udělali nějaký odměny, které z nich, některé jsou i dost zábavné a praktické, jako třeba papučky, anebo máme Pexeso, takové speciální, speciální trošku v tom, že jak se hledají vždycky ty dvě kartičky, tak jsou tam teda obličeje těch hráčů, což jako není nic překvapivého, jenomže na jedné té kartičce párné se ten hráč tváří normálně a na druhé s nějakým ksichtíkem, takže to může být zábavné i pro třeba děti. Takže tímhle způsobem nabízíme odměny našim fanouškům a lidem, co nás mají rádi.
0: Předpokládám, že máte webové stránky, takže na webových stránkách kapely Kotač a Orchestra najdete odkaz na, na crowdfundingovou kampaň, která je tuším na Doniu.
1: Ano, tady na Doniu a zároveň lze ji nalézt i zadáním si do Google hesla Kotač Orchestra Donio, tak to tam určitě vyskočí.
0: Takže my si teď poslechneme dvě skladby, které se ocitnou na tomto albu. Tato nahrávka ovšem pochází z jejich živého provedení z koncertu.

0: Slyšeli jsme dvě písně nebo skladby, Duvaj a Cumaranaj, které v živém provedení zaznamenal Kotača Orchestr, a v tom studiovém je uslyšíte na právě chystaném albu. A pan kolega Bytni možná rád něco poznamenal.
1: Na Duvaj právě v té verzi, co posluchači teďka slyšeli, ta je natočena z oslav našeho 10. výročí a právě v ní hraje i host předchozího alba, s kterým jsme vlastně za těch posledních 8 let už víckrát spolupracovali, jednou za pár let se potkáme, a jim Ilja Reinhaut, který tam hrál solový part.
0: A který otevíral náš dnešní Čaj do páté, který pomaličku končí. Takže připomeneme, Kotača Orchestra už má natočeno a bude míchat své nové album, kdy ho posluchači asi tak uslyší naživo, bude něco jako křest, a na kdy ho plánujete?
1: Určitě, tak jak jsem zmiňoval, že dřív dá se slyšet v Maďarsku, v Debrecíně, ale kdybychom se bavili o brněnském nebo českých konceptech, tak ty chystáme na příští rok. Měli by odstartovat křtem, jehož datum budeme ještě do měsíce, budeme vypouštět přesné datum. To album vyjde v prvním kvartálu na přelomu března, dubna by mělo vyjít, a křest bude následovat potom, takže předpokládáme dubnový termín a roku 2027. A první ukázky z toho alba by měly být k dispozici už v lednu, takže hned po Vánocích.
0: Takže tolik ke plánovanému albu Kotača Orchestra, jehož název zatím zůstává v utajení, ale je tak trochu na vás, jaké možnosti bude mít Kotača Orchestra při přípravě detailů k jeho vydání. Samozřejmě nejenom studio je finančně náročné, ale i jednotlivé vylisované buď to alba nebo CDčka, anebo jakékoliv výtvarné věci kolem něj. Takže máte možnost podpořit na Doniu, odkaz najdete na webových stránkách Kotača Orchestra. To je z dnešního Čaj do páté vše. Loučí se s vámi můj dnešní host pan Jiří Kotača.
1: Naschledanou.
0: Od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Děkujeme za pozornost, loučíme se s vámi, přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

nespěchám. Rozkošně poskakuje dámička poezie, dává mi rozhřešení. Toulám se na zdař Bůh, slovníky rýmů, jsem v nich anebo nejsem, nevím, nespěchám. Nespěchám. Mezi típnutím a zapálením cigarety

je tu, dávám neviditelná znamení. Jsem o pár mrtvých květů, oharek přiložený ke rtu. Nespěchám,

trhám list v duši, v mém kalendáři zmizelo něco, co v duši mi plálo, nevím, co s tím.

malý milý, na zemi nepatrný. A vítr, co dole písek válí, až oči pálí, si neozve se

zemi vítězů, jsi článkem uprostřed všech svých řetězů. Viděj jen před sebe, maj dlaně na zádech a signál ztrácí dech.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Po zemi i po vodě chci s tebou jít, přijít s jistotám i každé náhodě,
3: která na nás ještě čeká.
2: Po zemi i po vodě.

že já nepřišel včas. Obcházím stavení na samotě v Lukách, jehož bělost

vsi mi řekli novou adresu, kde teď bydlíš. Jméno místa jež není nikde na světě. Dívali se stranou, jak když raději nechtějí mluvit s někým, kdo možná najde tě. Ale dali mi klíč, který neviděl jsem roky. Klíč od samoty, kde jsem s tebou žil. Než jsem pochopil, že ani samota nemůže nám pomoct, abych tě v životě nestratil. A tím klíčem odemkl jsem dveře.

abychom ji spoutali alespoň do slov. Vzpomínky nejsou to, co hledám, a bolest není, co jsem našel. Láska nepotřebuje,

se zvrátila, ale vím, je to vyloučeno. Zráko si přes rybní vzlétl tiše divoký pták. Zráko si přes rybní

od stvoření duhy. Poznáme se, nevím, zda paměť to unese. Kolik nádechů, kolik bezradných gest. Když jsme se hledali na konci svých cest, u zdinářku malovali truchlivě zeď. V prosbě naučili jsme se prsty plést. Věděla jsem, co mě nikdo neučil, možná mi Bůh ve spánku zprávu doručil. Když si někdo někdy moc mě miloval, se vším mě bral, se sudičkou

Víš, odkud pocházím, i to, že jsem křtěna. Doneseš starou Bibli, v ní nová jména. Vím, co všechno. Tiše, na mě znáš. Vím, co řekneš, i co se nezeptáš. Půjčíš mi staré sny, já tobě nový snáš. Osud nás kroutí, jak kliku starý ver kliká.

když máš pod jazykem sůl a v očích těžkou rtuť, když ještě nezlomil si hůl, když si říkáš buď jak buď, když je jasné, že bys lhal, kdybys řekl, že víš, co teď s tím, ale tvé srdce bije dál, možná jen s lehkou šelestí.

když jsi jako vratký most, máš pod nohama hrách, když ještě neřekl si dost, ještě nevypnul tě strach, máš pod jazykem sůl, v očích těžkou rtuť, ještě nezlomil si hůl, ještě nestratil si chuť.

kam mít, když stojíš sám nad temnou hlubinou. A připadá ti, že se dá

Kéž všem nad propastí plaší noční běs, tlapou láska blízkých jak asistenční.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. června. Ve své katechezi při generální audienci se Lev XIV. Ohlíží za nedávnou apoštolskou cestou do Španělska.
1: Papež Lev XIV. Přivítal dohodu mezi Íránem a USA a vyjádřil naději na brzké uzavření míru na Ukrajině.
0: Papežská kolej Nepomucénum získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. U příležitosti první liturgické památky těchto blahoslavených mučedníků přinášíme také slova historického vysílání Rádia Vatikán, informující o jejich odsouzení. Příjemný poslech.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobré ráno, buďte vítáni. Dnes bych vám chtěl nabídnout několik reflexí své apoštolské cesty, kterou jsem podnikl minulý týden po Španělsku, konkrétně v Madridu, Barceloně, opatství Montserrat a na Kanárských ostrovech. Po dlouhé cestě po čtyřech afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán s nadšením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním komunitám. Boží lid mě velice potěšil slavnostním projevem své víry a své náklonosti. Já jsem zase mohl ujistit věřící, že jako římský biskup je chci povzbudit k překonávání každé formy rozdělení a rozkolu, k neustálé péči o společenství, o dialog, o jednotu v různosti. Toto je vlastní službou Petrova nástupce a tato služba na apoštolských cestách nabývá specifické podoby, která je pokaždé přizpůsobená situaci církve a společnosti v navštívených zemích.
0: V případě Španělska jsem mohl s radostí vidět, jak lidé všeho věku a postavení očekávali návštěvu papeže. Kamkoliv jsem přišel, našel jsem velké množství lidí, kteří mě vítali velice vřele. Nejde o věc samozřejmou a zaslouží si, abychom se nad ní zamysleli. Taková účast přirozeně vyjadřuje, jak jsem řekl, především víru španělského lidu. Zároveň jsem toho názoru, že je znamením potřeby najít v rozptýlení jednotu na skutečném a pevném základě, přesahujícím ideologie a partikulární zájmy. Je to základ, kterým v posledku může být jedině Kristus a který může do života národů přinést evangelium skrze nezbytné inkulturace. Může tak učinit, neboť poselství evangelia plně odpovídá oběma těmto požadavkům. Hledání pravdy a žízni po spravedlnosti.
1: V Madridu a v Barceloně jsme se setkali ve velkých katedrálách i na nejmodernějších stadionech. Modlili jsme se růženec v opatství na Montserratu. Slavili jsme v bazilice Sagrada Familia, majestátním symbolu, symfonii kamene a světla, který ke každému hovoří o křesťanském tajemství. Toto setkání starého s moderním, katolické tradice se současnou kulturou mi umožnilo pochopit přímo naživo vlastní charakter Evropy, jejího nezměrného bohatství, které je i dnes nepřekonanou skutečností. Jedná se o dědictví, které je třeba pečlivě střežit, abychom je mohli uvést do globálního dneška s jeho epochálními výzvami. Mír, integrální ekologie, rovnoměrný a udržitelný rozvoj, úcta k lidské důstojnosti. Jsou to výzvy, které jasně rozeznal již druhý vatikánský koncil a k nímž se následně vrátil učitelský úřad až po mou nedávnou encykliku Magnifica Humanitas, která se soustředí na uchránění lidské důstojnosti v době umělé inteligence.
2: Okolto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa.
0: Během nejrůznějších setkání jsem zachytil touhu slyšet v papežově hlase evangelium naděje pro dnešní lidstvo, těžce zkoušené následky klamné představy o pokroku. Tuto touhu vyjádřenou v mnoha svědectvích, jimž jsem mohl naslouchat, svědectvích velmi dojemných, velmi povzbudivých, jsem rozpoznával také a především ve tvářích maličkých a chudých, se kterými jsem se setkal. Ve tváři dítěte, které mi v jedné farnosti četlo svůj dopis. Ve tvářích několika obětí zneužívání, které stojí o to, aby jim někdo naslouchal. Vězňů, kteří mě očekávali ve věznici. Mladých lidí plných neklidu a plánů. Migrantů v centrech první pomoci na Kanárských ostrovech.
2: Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario.
1: Právě tam, na Kanárských ostrovech, které byly poslední zastávkou naší cesty, se mi naskytl komplexní pohled na celou věc. Ten mi z jedné strany nabídla samotná geografická poloha tohoto souostroví a z druhé strany realita místní církve, která přijímá velké množství nucených migrantů, pocházejících především z Afriky. Víme, že migrační jev je složitý a vyžaduje ucelené a koordinované plány. Tento klíč k pochopení však otevírá odlišnou a širší perspektivu. Pomáhá nám pochopit, jak jsme povoláni k novému čtení evangelia v dnešním světě, k vzájemné výměně darů našich příslušných kultur a zejména plodů, které v nich přináší plodnost Kristova poselství. A jedním z těchto plodů je právě dialog mezi lidmi a mezi národy, setkání v duchu bratrství, které umožňuje vzájemně objevovat a oceňovat hodnoty, jejichž nositelem je ten druhý. Cesta to není snadná, vyžaduje dobrou vůli a boží pomoc, ale je to cesta, která vede k civilizaci lásky.
2: Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada.
0: Drazí bratři a sestry, motem této apoštolské cesty bylo pozvedněte oči. Jsou to Ježíšova slova, jimiž se obrátil ke svým prvním učedníkům, aby je naučil vidět v lidech a v zástupech touhu po životě, po pravdě, po plnosti. Pro mne na prvním místě Pán opakuje tato slova a díky jeho milosti jsem tuto zkušenost udělal i během apoštolské cesty. Chtěl bych se dnes s vámi o toto pozvání podělit. Pozvedněme oči, učme se od Ježíše dívat se na bližního, na lidi, na svět. Božíma očima. To znamená s láskou, úctou a soucitem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kdo se modlili za šťastný průběh této apoštolské cesty, zvláště pak kontemplativním mněžkám, kterých je ve Španělsku díky Bohu velký počet. Modlete se nadále, aby na přímluvu Panny Marie mohlo zrno, které jsem zasel, přinést bohatou úrodu. Děkuji.
2: Grazie.
1: Svatý otec vyjádřil naději, že dohoda, kterou mají Spojené státy a Írán podepsat v pátek 19. června ve švýcarském Lucernu, přinese stabilizaci situace na Blízkém východě. Doufám, že tato dohoda přispěje k posílení vzájemné důvěry, bezpečnosti a stability na Blízkém východě a podpoří dialog a spolupráci mezi národy.
0: Papež pak obrátil pozornost Ukrajině, kde masivní útok z neděle na pondělí nejen rozséval další smrt a bolest, ale zasáhl také jeden z národních symbolů Ukrajiny, kyjevský chrám zesnutí Bohorodičky v klášterním komplexu Kyjevsko-Pečerská lávra. Bolestivé zprávy naopak přicházejí z války na Ukrajině, která se stále rozšiřuje. Mnoho nevinných obětí, zabití záchranáři, kostely a památky kulturního dědictví zničené plameny. Jsem na blízku všem, kdo oplakávají své blízké, zraněným a těm, kdo uprostřed násilí i nadále odvážně slouží životu. Vyzývám všechny, aby se modlili za to, aby tato válka skončila. Prosme Pána, aby otevřel cesty dialogu, uhasil nenávist a umožnil spravedlivý a trvalý mír.
2: Una pace giusta e duratura.
0: Papežská kolej Nepomucénům získala relikvie blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli. Na dnešek připadá jejich první liturgická památka a tedy také vhodné datum k jejich slavnostnímu uložení v tamní kapli.
3: Já jsem moc vděčný, že můžeme tyto ostatky mít i tady v Nepomucenu. Účastnil jsem se spolu s ostatními beatifikace v Brně a vlastně už před časem jsem se domluvil, že bych rád měl tyto ostatky tady u nás v semináři, protože jsem si říkal, kde jinde mít ostatky těchto blahoslavených kněží, diecézních kněží, než právě v semináři, v místě, kde se připravují bohoslovci na kněžství a kde právě před sebou nebo blízko sebe můžou mít tyto vzory a vlastně využívat i jejich přímluvu.
0: Říká rektor Nepomucenské koleje otec Tomáš Koumal. Psal se rok 1951. Naše země stála na prahu těžkých let pronásledování a útlaku a bylo zřejmé, že činnost církve hluboce překáží komunistickému režimu v prosazování jeho ideologií. Babický případ, kterému padly za oběť také oba nedávno blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola, měl nepochybně církev a věřící zastrašit. Jedním slovem byl to akt teroru. Ve chvíli, kdy k procesům došlo, však nebyla situace přehledná. Svoboda tisku dávno neexistovala. Vatikánský rozhlas byl jedním z mála hlasů svobodného světa, které bylo možné v češtině zachytit. Vzhledem k první liturgické památce obou mučedníků chceme připomenout slova, jakými tehdejší vedoucí české redakce, otec Václav Ferst nebo někdo z jeho spolupracovníků, popsali tuto temnou kapitolu našich dějin. Pod titulem Poznámky k nedávnému jihlavskému procesu odvysílal vatikánský rozhlas 16. července 1951 tato slova. Podle zpráv československého rozhlasu byl v Jihlavě v sobotu 14. července vynesen hrozný rozsudek. 7 osob bylo odsouzeno k smrti a 7 dalších k vězení na dlouhá léta. Mezi odsouzenými jsou 2 kněží, faráři z Babic a Velkého újezda u Moravských Budějovic a někteří rolníci, katoličtí pracovníci, kteří se velmi zasloužili za německé okupace o vlast. Právě nás navštívil věrohodný muž, jenž zná tamnější kraj, a podal ke krutému rozsudku několik poznámek, jež zde uvádíme. Není nám znám pravý důvod hrdelního trestu nad kněžími a katolickými laiky. Z oficiálních zpráv se to asi nedozvíme. Sotva šlo o důvody rázu politického, neboť kněží jsou od jakékoliv politické činnosti zrazováni svou řádnou duchovní vrchností i rozhlasem vatikánským. Zakazuje jim to jejich víra a konečně také rozum. Byli-li odsouzeni v souvislosti s obhajobou přirozených práv a nezadatelných práv lidské osobnosti, pak jsou pravými mučedníky, neboť přirozený zákon je zákon boží a každý je povinen jej hájet a respektovat. Hrozný je tento ortel vůči duchovním pastýřům a otcům rodin v době, kdy se hlásají a podpisují mírová hesla. Krvavý teror vrhá divné světlo na úřední pacifismus. V dalším komentáři páter Ferst dodává, že byly ihned obětovány mše svaté za oběti teroru a srovnává tento čin s nacismem. Posupné ticho a ponurý smutek zalehly jistě celý kraj, jinak pokojného obyvatelstva, mezi nímž nyní slídí agenti policie po nových obětech. Jest toho již mnoho.
4: Jen si to představ, že by nám
0: hlásil vatikánský rozhlas 16. července roku 1951. Smutná a přesná diagnóza otce Ferta inspirovala písničkáře Pavla Helana v textu písně věnované hrdinskému svědectví Jana Buly a Václava Drboly. S laskavým svolením autora tedy nyní její tóny znějí ve vysílání Rádia Vatikán.

Ukládal jsem do počítače nějaký text a najednou vidím složku Ludvík Volek. Už jsem zapomněl, co jsem o svém dědovi kdy psal. A tak jsem soubor otevřel a těšil se, co tam bude. A bylo. Hned jsem to uviděl. Ludvík Volek, narozen 18. června roku 1886. Ku podivu, nejprve mě zaujal ten rok, šestka na konci, to bude kulaté výročí letos. A pak datum, skutečně, 18. června, a to je dnes. Dnes má můj děda Ludvík Volek 140 let. Žili s babičkou v krásném statku. Za Olšemi voněla Bečova, za ní jezdili vlaky s parní lokomotivou, v dálce nehybně trčela Radhošť, za zády Valašské kopce kolem Hrubé Lhoty. Jezdil jsem k nim moc rád. Žili tam společně i s mým strýcem a mou tetou. Teta byla hodná, tichá a jemná. Zahynula mladá při autonehodě. Seděl jsem, hleděl jsem, vzpomínal jsem. Jak děda vypadal, jak voněl, jak vedl koně, jak kouřil fajku, jak vycházel ze chléva a řekl, to jsi ty, když jsem přiběhl od vlaku. Ostatně, jak jsem se dočetl, první vlak na trati Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm projel v červnu roku 1892, tedy na dědovi 6. narozeniny. Byl se na tu slávu podívat? A jak prožíval jako 14letý kluk přelom staletí, celý ten průmyslový a společenský rozmach počátku 20. století? Jak prožil první válku, druhou válku? Jaké to bylo, když s láskou udržované hospodářství museli předat jednotnému zemědělskému družstvu? Seděl jsem u počítače, snil jsem. A bylo mě líto, že jsem se více neptal. A že si nepamatuji, jak a kdy se mě děda třeba nějak dotýkal, třeba jen držel za ruku. Už to prostě nevím. Ostatně, 140. narozeniny budu mít v roce 2094. No, milí posluchači, mnoho z nás už tady asi v té době nebude. Ale vnoučata, ta by to stihnout mohla. Přál bych jim to. A tak, dokud je čas, je obejmu, nebo chytnu za ruku. A třeba si na mě vzpomenou, až budu mít 140. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

Krásné dobré ráno, nám od Naporu Glasu odbyla 6. hodina ranní. Já jsem rád, že máte naladěno a dnešním ránem vás bude provázet Jiří Holeček. A co nás tady dnešní ráno čeká? Přečteme si evangelium, pomodlíme se ranní chvály, zazní duchovní slovo z čtvrtka 11. týdne v mezidobí. Potom už ranní proud, který přerušíme v 6 hodin a 45 minut ranním zíváčkem. To je tedy výhled toho, co nás čeká ve vysílání. Když se podívám, tak svátek slaví Milan, takže já prostřednictvím našich rozhlasových vln popřeju našemu třetímu jednateli, šéfredaktorovi Milanu Tesařovi. A v katolickém kalendáři máme svatou Marinu. Jinak, co jsem neřekl, máme tedy čtvrtek 18. června. Pojďme si přečíst dnešní evangelium.

Z Evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jak pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí vám váš nebeský Otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky.

0: A já už vás zvu tady k modlitbě breviáře. Máme čtvrtek v mezidobí 11. týden. Použijeme proto tady třetí týden žaltáře. Všechny modlitby jsou na jedné straně. Pokud máte starší vydání, tak ta strana je 1091. 1091. Pokud máte nové vydání, to zelené, tak je to strana 1214. 1214. Modlit se s vámi bude dnes Jirka.
1: A Norbert.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kriste, světlo pravdivé, slunce svých věřících, o srdce milostivé, útěch olkajících, tvé dobroty líbeznost, každé jítro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha, síly, čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou naštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí, bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdejší žalosti mě svou krásou ozdobíš. V ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Hospodin miluje, co založil na svatých horách, miluje brány Sionu nad všechna Jakubova sídla.
1: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
0: Připočtu Rahab i Bábel mezi své ctitele, ba i Filištínsko, Tyrus, Etiopií, i ti se tam narodili.
1: O Sionu se řekne, jeden jako druhý se v něm narodil, sám svrchovaný mu dal pevný základ.
0: Hospodin zapíše do knihy národů, ti to se tam narodili.
1: Při tanci budou zpívat, všechna zřídla mé spásy jsou v tobě.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Slavné věci se o tobě vypravují, město Boží.
1: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
0: Hle, Pán Hospodin přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu.
1: Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk.
0: Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem zhromažďuje beránky.
1: Ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
0: Kdo hrstí změřil vody a kdo určil pídí rozměry nebe?
1: Kdo nabral do odměrky prach země, zvážil závažím hory a na vahách pahorky?
0: Kdo řídil Hospodinova ducha? Kdo ho poručil svou radou?
1: S kým se radil, aby mu dal rozum? Aby ho poučil o stezce práva?
0: Kdo se s ním sdílel o vědění a ukázal mu cestu moudrosti?
1: Hle, národy jsou jako krupěj na okovu, za prášek na vahách se mohou považovat. Hle, ostrovy váží jak smítko.
0: Libanon nestačí na rozdělání ohně. Je málo jeho zvěře na žertvu.
1: Všechny národy jsou před ním, jako by nebyly. Nemá je za nic, jen za prázdnotu.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pán přijde s velikou mocí a jeho odplata s ním.
1: Oslavujte Hospodina našeho Boha a klaňte se mu na jeho svaté hoře.
0: Hospodin kraluje, třesou se národy, trůní nad cheruby, chvěje se země.
1: Hospodin na Sionu je veliký a nade všemi národy vyvýšený.
0: Ať chválí tvé veliké a hrozné jméno, neboť je svaté.
1: Pevně vládne ten, kdo miluje právo, ty jsi určil, co je správné, právo a spravedlnost vykonáváš v Jakubovi.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se mu u podnože jeho nohou, neboť je svatá.
1: Mojžíš a Áron jsou mezi jeho kněžími a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno. Vzývali Hospodina a on je vyslýchal.
0: Mluvíval k ním v oblačném sloupu, slýchali jeho příkazy, zákon, který jim dal.
1: Hospodine náš Bože, ty jsi je vyslyšel, Bože, byl s k ním milostivý, ale také si trestal jejich přestupky.
0: Oslavujte Hospodina, našeho Boha, klaňte se na jeho svaté hoře, neboť svatý je Hospodin, náš Bůh.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Oslavujte Hospodina, našeho Boha, a klaňte se mu na jeho svaté hoře. Z prvního listu Petrova. Navzájem si pomáhejte podle míry Božích darů jako dobří správcové rozmanité Boží milosti. Kdo má dar řeči, ať si je vědom, že přednáší slovo Boží. Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha, aby tak byl ve všem oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat.
1: Vyslyš mě, Hospodine.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě, On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů,
0: z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti. A uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. Na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě, On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujeme Bohu Otci za to, že se svou láskou vede a živí svůj lid. Radostně volejme. Sláva tobě, Bože, na věky.
1: Nejlaskavější Otče, chválíme tě za tvou lásku.
0: Neboť ty jsi nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil.
1: Na počátku tohoto dne vlož do našich srdcí snahu ti sloužit.
0: Aby tě naše myšlenky a skutky stále oslavovaly.
1: Očistí naše srdce od zlých žádostí.
0: Abychom vždy hledali tvou vůli.
1: Otevři naše srdce potřebám všech lidí.
0: Aby nepostrádali naše bratrské lásky. Sláva tobě, Bože, na věky. Ve společenstvím se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, smiluj se nad těmi, kdo žijí ve stínu smrti a tím zazáří světlo Tvé slávy, přicházející z výsosti nebes, náš Pán Ježíš Kristus. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás ode všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

Ve čtvrtek 11. týdne v mezidobí čteme z knihy Soudců. Je to 8. a 9. kapitola o tom, jak lid boží se pokouší ustanovit krále. Izraelští muži požádali potom Gedeona: buď naším vladařem, ty i tvůj syn i vnuk, protože si nás vysvobodil z rukou Midianitů. Ale Gedeon je odmítl: nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Gedeon měl 70 synů, kteří vzešli z jeho beder, měl totiž mnoho žen. Také jeho družka mu v Sichemu porodila syna, jemu dal jméno Abimelech. I zemřel Gedeon, syn Joašův, v utěšeném stáří a byl pochován v hrobě svého otce Joaše v Abiezerské Ofře. Abimelech, syn Jerobálův, odešel do Sichemu k bratrům své matky a promluvil k ním i k celé čeledi rodu své matky takto: oznamte všem sichemským občanům, co je pro vás lepší, aby nad vámi vládlo 70 mužů, samí Jerobálovci, nebo aby nad vámi vládl jediný muž. Pamatujte, že jsem vaše krev a vaše tělo. Bratři jeho matky oznámili o něm toto všechno všem sichemským občanům a ti se k Abimelechovi přiklonili, neboť si řekli: je to náš bratr. Potom mu vydali 70 šekelů stříbra z chrámu Balberitova. Za ně si Abimelech najal lehkomyslné a bezohledné muže, aby ho provázeli. Vešel do otcovského domu v Ofře a povraždil na jednom kameni své bratry Jerobálovce, 70 mužů. Zbyl jen Jotam, nejmladší syn Jerobálův, protože se ukryl. Všichni měšťané ze Sichemu a celý Bet Milo se zhromáždili. Šli a u posvátného dubu v Sichemu prohlásili Abimelecha králem. Když to oznámili Jotamovi, šel a postavil se na vrcholu hory Garizim a nahlas na ně křičel: slyšte mě, měšťané Sichemu, aby Bůh slyšel i vás. Šli stromy pomazat nad sebou krále. Řekli olivě: kraluj nad námi. Oliva jim odpověděla: mám opustit svůj olej, kterým se uctívají bozy i lidé, a kývat se nad stromy. Stromy řekli fíkovníku: pojď a kraluj nad námi. Fíkovník jim odpověděl: mám opustit svou sladkost a své výtečné ovoce a kývat se nad stromy? Stromy řekli révě: pojď a kraluj nad námi. Réva jim odpověděla: mám opustit svůj mošt, který obveseluje bohy i lidi, a kývat se nad stromy? Všechny stromy pak řekli bodláku: pojď a kraluj nad námi. Bodlák odpověděl stromům: jestliže v skutku chcete pomazat mě nad sebou za krále, pojďte a hledejte útočiště v mém stínu. Jestliže ne, vyšlehne z bodláku oheň a stráví libanonské cedry. Jestliže jste tohoto dne jednali s Jerobálem a s jeho domem věrně a bezelstně, radujte se z Abimelecha a také on, ať se raduje z vás. Jestliže však nikoli, ať vyšlehne z Abimelecha oheň a pozře sichemské občany i Bet Milo. Pak ať vyšlehne oheň ze sichemských občanů a z Bet Milo a pozře Abimelecha.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Máme 6 hodin a 30 minut, čtvrtek 18. června 2026, den hrdinů druhého odboje. Před 84 lety se v Praze po hrdiném odporu zastřelilo 6 československých výsadkářů strůjců útoku na zastupujícího říšského protektora Heinricha, přezdívaného Kat českého národa. Dobrovolnou smrt zvolili obklíčení v kryptě pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje. 7. Jan Kubiš podlehl mnohačetným zraněním v lazaretu SS. Katolický kalendář připomíná svatou Marinu, libanonskou mnišku, mučednici pro víru z počátku 4. století. Před 11 roky Vatikán zveřejnil zelenou encykliku papeže Františka Laudato Si o péči o náš společný domov. 50 dny dnes slaví vikář Mariánské farnosti v Opavě pater Kamil Strak, někdejší ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. 79. narozeniny slaví duchovní evangelické církve Augsburského vyznání v České republice Jaroslav Kratka, výpomocný farář v Brně Králově Poli, někdejší dlouholetý spolupracovník Radia Proglas a televize Noe. Svátek má Milan. Slovanské jméno znamená milý, milovaný, přívětivý.

0: Pojďme se podívat na očekávané události s datem 18.6.2026. Památku československých parašutistů při 84. výročí atentátu na Heidra Heinricha uctí shromáždění v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze v Vreslově ulici. Zúčastní se i předseda senátu Miloš Vystrčil. 20. diecézní setkání seniorů v hostí v Hradci Králové. Program nabídne modlitbu tancem, bohoslužbu s biskupem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a herečkou Jaroslavou Krečmerovou i koncerty zpěvačky Petry Janu. Dvojí kulatiny připomene bohoslužba v olomoucké katedrále svatého Václava. Za 70 let života při ní poděkuje pomocný biskup Antonín Basler, který slavil v únoru. Za 60 let arcibiskup Josef Nuzík. Jeho jubileum připadne na červenec. V evangelickém kostele v Olomouci Blahoslavově ulici bude poslední rozloučení se zesnulou Zdenou Mašínovou, dcerou popraveného protinacistického odbojáře Josefa Mašína a sestrou členů protikomunistické odbojové skupiny bratří Mašínů, vězeňkyní rudé totality.
1: Jsem jen já a tma.

nazval, už dávno zapomněl, sloufok sklopítá. Stáda běží opodál a můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká do černé tmy,

je to můj kůň, i když cval. Už dávno zapomněl slovo fox klopítá. Stáda běží opodál, můj šemík rozjímá v tanci sami dva. Když se večer převléká, do černé tmy oponou zakrývá, tak jen chvíli zatancuje v balerínách tam a zpět, jeviště světel znám už na spaměť. Tak jen chvíli zapomeň, jak jen otáčí se svět rudou růží, rtům zašeptám, že s tebou kráčím dál a vpřed.

Ahoj holky, ahoj kluci. Doufám, že se máte skvěle, že už se těšíte na další víkend, ale už jeden z posledních. A než začneme vůbec cokoliv dneska dělat, pojďme začít modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkuji za nový den. Děkuji za všechnu tu krásu, co teď můžeme prožívat. Za sluníčko a léto, co se blíží. Prosím, ochraňuj svým požehnáním všechny školáky, kteří teď píšou spoustu písemek. Ať se jim daří a jejich snaha je odměněna. Amen. Než si pustíme první písničku, já vás musím zklamat. Dneska bohužel bojuji s technikou, takže není možné se úplně dovolat. Já vám přečtu tedy otázku, můžete si na ní zkusit odpovědět a jako výhru, tak písničku dnes daruji všem, kteří se snažili a kteří budou poslouchat. Ale to už předbíhám, teď je na řadě ta první písnička.

0: Korpus.
1: Aorta.
0: Nervus fibularis.
1: Kolumna vertebrális.
2: A dnes tu mám opravdu jednu zajímavost. Vědci zjistili, že lidské tělo má jednu nečekanou vlastnost. Ve tmě doslova svítí. Jmenuje se to bioluminescence. Podobně to mají světlušky nebo některé hlubinné ryby. Proč si toho ale nikdo nevšimne? Proč v noci nevchodíme s naším tělem jako s baterkou? No a já tady mám několik možností na výběr. Za A. Svítíme jenom tehdy, když spíme, takže máme zavřené oči. Nebo za B. Naše světlo je tisíckrát slabší, než dokáže lidské oko zachytit. Nebo za C. Svítí nám pouze nehty. A ty si většina lidí ve tmě schovává pod peřinu. Tak si zkuste tipnout, já vás nechám ještě napínat, co by to tak mohlo být. No, jelikož se tedy nemůžete dovolat, což mě mrzí, rád bych vás slyšel, tak já vám prozradím, že správná odpověď je B. Naše světlo je tisíckrát slabší, než dokáže lidské oko zachytit. A jak jsem říkal, mám tu písničku a tu věnuji teda všem, kdo si chtěli zasoutěžit, kdo věděli správnou odpověď, kdo se to správně tipli, no a taky všem, kdo se těší na prázdniny.

Ještě se vždycky ptám vás, kteří voláte, co jste měli k snídani. Tak dneska vám to prozradím já. Ještě jsem nestihl snídat, ale vzal jsem si s sebou nektarinku a jablíčko. Protože jsem měl včera nezdravý fast food, tak jsem si to chtěl dneska napravit něčím zdravějším a hlavně něco, co má energii takhle po ránu. Takže když budu mít volnou chvilku, tak tady budu okusovat právě jablíčko. No pojďme si říct něco k tomu, proč svítíme. V roce 2009 japonští vědci za pomoci extrémně citlivých kamer dokázali, že lidské tělo vyzařuje viditelné světlo. Problém je v tom, že intenzita tohoto světla je zhruba 1000x slabší než to, co dokáže zachytit lidské oko. Žijeme tak v permanentním zářícím obalu, který spatří jen supercitlivá technika. Na rozdíl od světlušek, které používají enzym luciferázu k záměrnému blikání, lidské tělo je vedlejším produktem našeho lidské světlo je vedlejším produktem našeho metabolismu. Jde o takzvanou ultraslabou fotonovou emisi nebo biofotony. Vzniká tak, že volné radikály v těle reagují s fluorofory a přitom se uvolňuje energie ve formě světla. Naše záření není po celý den stejné. Sleduje naše biorytmy, což je cirkadiální rytmus. Nejméně svítíme kolem 10. hodiny dopoledne. Nejvíce záříme kolem 4. hodiny odpoledne. Lidské tělo nesvítí rovnoměrně. Nejsilnějším zdrojem světla na našem těle je obličej. Konkrétně nejvíc září oblast kolem úst, tváře a okolí očí. Důvod je jednoduchý. Pokožka na obličeji je více vystavená slunci a je v ní vyšší koncentrace melaninových buněk a oxidačních procesů. Změny v našem neviditelném záření jsou pro vědce v podstatě optickým oknem do našeho metabolismu. Protože biofotony vznikají jako vedlejší produkt buněčného stresu a chemických reakcí. Jakýkoliv výkyv v těle okamžitě změní intenzitu nebo lokalizaci tohoto světla. Když jsi ve stresu, tvé tělo začne produkovat stresové hormony a zrychlí se metabolismus. To vede k masivní produkci takzvaně volných radikálů. Více volných radikálů znamená více chemických srážek v buňkách. Výsledek? Stresovaný člověk doslova svítí jasněji než člověk v klidu. Vědci zkoumají, zda by se ze světla vyzařovaného z konečků prstů nebo obličeje dal změřit chronický stres a syndrom vyhoření. Výzkum lidských biofotonů není jen vědecká kuriozita. Intenzita a lokalizace tohoto světla se mění podle toho, jak je tělo zdravé nebo ve stresu. V budoucnu by speciální skenery mohly podle změn v našem neviditelném záření diagnostikovat nemoci nebo úroveň stresu dříve, než se objeví první fyzické symptomy. Bylo to vyčerpávající, ale taková zajímavost, a tak jste chytří a teď už víte, že svítíte. Takže když vám někdo řekne, že jste jak sluníčko, tak má pravdu. My si pustíme ještě dvě písničky a já už se rozloučím. Mějte se pěkně, užijte si těch posledních pár dní ve škole. Pozdravujte kamarády. Ahoj.

0: podcast Přemýšlené zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vládou prosazené změny docela jistě skončí u ústavního soudu. Proč vládní koalice o tyto změny usiluje, se dá vysvětlit snad jen nesystémovým charakterem některých vládních stran. V praktické rovině totiž vláda nedosáhne s pomocí plánovaných změn žádného zlepšení situace u nás, ale za to ji čeká bouřlivý střet s občanskou společností a s evropskými institucemi, které mohou Českou republiku finančně i jinak penalizovat.
2: Tolik politolog Jiří Pehen.
3: Mezi tím bylo 7 hodin, tohle je čtvrteční Ranní plus, je 18. června, do nového dne vás vítají Ondřej Látal
2: a Daniela Vrbová.
4: Český rozhlas Plus.
2: A o čem budeme v této hodině mluvit? Jaké obranné výdaje nakonec Česku Severoatlantická aliance neuznala?
3: Proč Donald Trump nepovažuje memorandum s Íránem za definitivní a stále připouští možnost zaútočit?
2: A přikročí Česká národní banka na svém dnešním zasedání ke zvýšení úrokových sazeb?
3: I na to se zeptáme. Teď zprávy Ranního plusu má je Martin Matějka.
5: Spojené státy a Írán podepsali mírové memorandum, stvrdili ho prezidenti obou zemí. S okamžitou platností tak vchází v účinnost všech jeho 14 bodů. Mezi nimi otevření Hormuzského průlivu, ukončení americké námořní blokády nebo dohoda o neútočení.
6: Donald Trump dokument podepsal při večeři s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v paláci Versailles. Íránský prezident Masoud Pezeškian jej ve stejnou chvíli podepsal v Teheránu. Memorandum zajišťuje, že obě strany spolu budou následující 60 dní jednat o finální mírové dohodě. Americké ministerstvo financí zruší iránské sankce na prodej ropy, Američané odblokují zmrazená aktiva ve výši 500 milionů korun. Írán se zavazuje, že nebude vyvíjet ani pořizovat balistické střely nebo jiné zbraně schopné nést jaderné hlavice. Nebude také podporovat skupiny ohrožující regionální stabilitu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinerii. Server Kyiv Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měly být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO, ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
7: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
5: Senátoři chtějí v novele třeba posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
8: Podle komentářů členů bankovní rady Centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní Centrální banka ve 14.30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít. Nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. A přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, dotaci získal podle pravidel.
9: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
5: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí a policie chystá rozsáhlá bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
10: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
5: Do funkce ombudsmana dnes nastoupí dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. Poslanci ji zvolili 5. června. Kostolanská ve volbě získala 93 hlasů, zatímco pro její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurečínkovou hlasovalo 58 poslanců. Po zvolení řekla, že v úřadu se nejdřív sejde s dětským ombudsmanem a zástupcem ombudsmana kvůli rozdělení rolí. Ve funkci pak chce navázat na práci jejího předchůdce Stanislava Křečka a zlepšit naopak komunikaci.
11: Komunikovat intenzivně s institucemi veřejné správy, s tiskem, přes média. To znamená, že si představuji větší otevřenost vůči veřejnosti v seznamování s výsledky činnosti veřejného ochránce práv.
5: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení a kolony kamionů jsou od Velké Bíteše z kilometru 166. Osobní auta postávají od Ostrovačice z kilometru 180. Zdržení i pro ně je asi 30 minut. Na dálnici D5 je silný provoz na příjezdu do Prahy z Plzně od Rudné na Pražský okruh. Zdržení celkově 15 minut. Na silnici 3 z Benešova směrem do Prahy kolony jsou u Mirošovic. Popojíždí se od Synohrapa až k D1, zdržení je kolem 15 minut. V Praze je dál silný ranní provoz, komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. V nájezdu od Jinočan a Stodůlek na 20,5 kilometru stojí osobní auto po nehodě a pomalu se jede z plzeňské dálnice D5 od Rudné. Celkové zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, ráno ještě na východě a během dne i jinde až oblačno. Hlavně na horách se můžou objevit přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dvoje kulatiny připomene dnešní bohoslužba v katedrále svatého Václava v Olomouci. Své jubileum při ní oslaví pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Antonín Basler, narozený 16. února před 70 lety. I arcibiskup Josef Nuzík, který se 25. července dožije 60.
1: V tomhle případě, krom toho, že biskupové jak se chtějí prožít s věřícími, se zaměstnanci, pracovníky, arcibiskupství a s dalšími, kteří přijdou, tak chtějí prožít tu oslavu, tak je to pro každého věřícího taky možnost poděkovat za společenství církve, v jejímž čele teda stojí biskup a být prostě vděčný za to, že tady můžeme jako církev fungovat, je tady nějaká fungující struktura s biskupem v čele, prostě děkovat za to, že máme v čele biskupy a za ty, které v čele máme.
0: Doplnil pro posluchače Proglasu mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka a představil program dnešní slavnosti.
1: Dopoledne to bude mše svatá v katedrále, začíná v 10.30. Přinášené bude také na televizi Noé pro všechny, kteří si v pracovní den nemůžou udělat cestu do Olomouce. A odpoledne potom ve 14 hodin je plánován takový program s gratulacemi biskupům a od 15 hodin bude arcibiskup Nuzík podepisovat knihu rozhovorů, která s ním letos vyšla.

0: Bzenec užívá třetím ročníkem festivalu, který si klade za cíl přivést do města špičkové folklorní soubory a osobnosti a zároveň vytvářet prostor pro ty místní. Za organizátory Bzeneckého folklorního festivalu hovoří Eliška Dřevěná.
1: Během 4 dnů festival nabídne koncerty, taneční vystoupení, přednášky nebo třeba výtvarnou dílnu s Lenkou Jurečkovou. Těšit se můžete na špičkové těleso Muse Equality, taneční soubor Hradišťan, nocturno u plápolajícího ohně nebo na závěrečný koncert Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. V rámci festivalu navštívíte židovskou obřadní síň, krásný přírodní amfiteátr u kaple svatých Floriána a Šebestiána i zámecký park. Podrobnosti o programu najdete na www.bzeneckyfestival.cz.

Přál jsem se znát, jak se ty perly tvoří ještě blíž. Tak jsem se vydal až k prameni moří za škeblí. Po stopě našel jsem je brzy, tu stopu smáčely slzy. Za lasturou jí uvízlo zrnko písku. Chtěl jsem jí odebrat to břímě, však než jsem mohl, zadrželi mě, že prý ten čin by zapříčinil ztrátu zisku.

Škeble si brzo zrnko obalila perletí, až nakonec si v perlu přetvořila své prokletí. A já jen hleděl za úžasu, jak bolest proměnila v krásu. Chtěl jsem to umět,

0: píseň, ale většinou to nejde, asi mám daleko do dna.
1: Jubilejní rok svatého Františka slaví ode dneška novou expozicí diecézní muzeum v Brně na Petrově. Zpřístupní v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Kurátorka Petra Lexová pro Glasu popsala.
2: Výstava nazvaná Jubileum svatého Františka pod názvem Stopy františkánské rodiny v Brně vznikla u příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka z Assisi, kdy byl zároveň papežem Lvem 14. vyhlášen jubilejní rok svatého Františka. Výstava představuje umělecká zpracování tohoto významného světce z různých koutů brněnské diecéze a zároveň mapuje působení jeho následovníků v Brně. Veřejnosti budou vystaveny běžně nepřístupné exponáty, zapůjčené františkánskými řády, mezi nimiž vyniká vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána.
1: Expozice v kryptě brněnské katedrály bude k vidění denně do 20. září.

0: KVK v centru v Plzni v Skřivanech se chystá na zítra koncert křesťanské folkové kapely Učedníci. Začne v 19 hodin. Jeden z prvních členů skupiny Vojtěch Šůstek nám řekl.
1: Naše kapela hraje převážně tvorbu zaměřenou na duchovní texty písní, na různé příběhy. Hrajeme takový styl spíš folkový. A v koncertu zazní písně z různých příběhů o Ježíši, o svatém Františkovi, o Josefu Egyptském, na prahu života a z příběhu o Mojžíšovi. A také zazní i nějaké nové písně, které máme z dílny některých členů kapely.
2: A pohled.

Jim, Číča potom brečí. Já a Karel kočku máme ve střídavý péči. Žádnej papír, nůžky, kámen, žádnej život v křeči.

0: Varhanní koncert nejen duchovní hudby proběhne dnes v kostele svatých Jana a Pavla v Místku. Za pozitivy usednou od 18 hodin žáci tří základních uměleckých škol.
1: Představí se mladí varhaníci Zuš Jošky Matěje v Brušperku, Zuš Frýdek Místek a Zuš duchovní hudby Frýdek Místek. Zazní díla napříč staletími, taky se posluchači můžou těšit na žestě, konkrétně na trumpety. Budeme rádi, když se přijdete zaposlouchat do varhanní hudby a strávíte s námi příjemný večer. Vstupné je dobrovolné.
0: Upřesnil a do místeckého farního kostele na dnešní večer zve ředitel pořádající základní umělecké školy duchovní hudby Frýdek Místek Jan Štěpánek.

0: a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Teď konkrétně v 7 hodin a 31 minut je s vámi Jiří Holeček za mikrofonem Radia Proglas. Ve čtvrtek 18. června 2026 v Den hrdinů druhého odboje. Mimo jiné, když nahlédneme do katolického kalendáře, máme připomínku svaté Mariny, libanonské mnišky, mučednice pro víru z počátku 4. století. 100 let existence slaví Mezinárodní filatelistická federace. Před 15 lety odešla ruská obhájkyně lidských práv Jelena Bunerová. 60. narozeniny slaví kanadský krasobruslař se 4 tituly mistra světa Kurt Braunig, komentátor a choreograf. 84 let se dožívá básník, prozaik, překladatel a publicista Jan Verniš a člen legendárních Beatles, britský hudebník, zpěvák, skladatel a producent Paul McCartney. Svátek má Milan. Slovanské jméno znamená milý, milovaný, přívětivý. Jaké máme dnes počasí? A čekáme oblačno až polojasno. Ráno místy a večer na celém území skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě kolem 25, na horách 22. V Beskydech ještě trošku míň, tam čekáme stupňů 19. Vítr čekáme slabý, proměnlivý. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rostlé podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé.

všechno kolem zmizí. Nebuď k srdci lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří. Život bývá vratký, rozsype se jako sůl. A když chce na zem zpátky, nestůj jako v plutě kůl. Ukaž, že máš sílu, odvahu i za tři. Dej rychle ruku k dílu a vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny. Máš odvahu i za tři, tak vrať srdce tam, kam patří. Nebuď přece lhostejný, život si neodneseš z prodejny.

0: Mezinárodní folklorní festival se uskuteční za týden od čtvrtka do neděle ve Strážnici. Podrobnosti k 81. ročníku má pro posluchače Proglasu předsedkyně programové rady Lucie Uhlíková.
1: Letošním takovým hlavním leitmotivem je tanec. Ten tanec se vyne mnoha programy. Ten pořad ho má přímo v názvu. Jmenuje se Tanec jako živý fenomén. Je to pořad věnovaný tomu, jak se lidový tanec proměňoval v průběhu 20. století. Potom je tam pořad Karpatami, to je pořad vojenského uměleckého souboru Ondráž, který sleduje lidový tanec, ale tentokrát od geografické lince z Rumunska přes Karpaty, ukrajinské, slovenské až na Moravu. A třetí zajímavý pořad věnovaný tanci je pořad Můj milý člověče a to je pořad věnovaný tému výročí narození velmi známé choreografky Alany Skálové, to byla vůdčí osobnost chorej bohemiky. Potom můžu pozvat všechny na pořad Z krajin za obzorem, to je pořad zahraničních hostů. Letos přivítáme soubory z Mexika, ze Spojených států amerických, skupina tvořená zástupci několika indiánských kmenů. Ze střední Asie přijede soubor z Kazachstánu, z Jižní Ameriky máme soubor z Peru. Potom je tady zajímavý soubor ze severního Kypru, který reprezentuje lidovou kulturu tureckého obyvatelstva Kypru. No a jako každý rok máme vždycky soubor ze Slovenska, letos dorazí do Strážnice folklorní soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom.
0: Na Strážnickém festivalu je klíčová hudba a píseň, podruhé za pořadatele Lucie Uhlíková.
1: Je tam několik pořadů věnovaných přímo písni. Jeden z nich se například jmenuje Co se stalo kdysi, ten bude v prostorách Strážnické synagogy a je to pořad věnovaný skutečným událostem, k ní byly o nich složeny písně, které zlidověly. Potom bude tam taky zajímavý pořad věnovaný barokní hudbě v zámku i pod zámčí a je to pořad, v němž vystoupí Collegium Marianum a Ensemble Flair s svými pěveckými solisty a je to pořad porovnávající tradiční hanáckou hudbu s tím, jak způsobem potom byla zpracována díle známého barokního mistra Georga Filipa Telemana, což byl člověk, který obdivoval lidovou hudbu. O tom máme samozřejmě pořady soutěžní nebo přehlídkové, tak úplně největším tahákem je vždycky soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku.
0: Letošní přehlídkové pořady budou patřit dětským muzikám.
1: Letošní pořad muzičky, který je takovou tvůrčí dílnou interpretace lidové hudby pro mládež, bude letos věnovaný Podluží. Té interpretační dílny, která už proběhla na podzim, se zúčastnilo více než 100 mladých muzikantů. Mezinárodní folklorní festival Strážnice je zároveň festivalem dětské Strážnice. Velké procento pořadu je věnováno dětem. Letos máme pořad Tady jsme doma, ten je velmi pravidelný, má podtitul Kdy se práce směje. Také máme pořad interaktivní dětský dvůr, kde můžeme přivítat rodiče s dětmi, dětem se tam věnují lektorky, děti se tam učí tančit, dívat, jsou tam taky tvůrčí aktivity.
0: Uzavírá na Proglasu Lucie Uhlíková, předsedkyně programové rady Strážnického festivalu.

seděli tiše pod věží. Složená křídla do běla, na barvě

7 hodin a 45 minut, to máme hudební kompas. Dnes si představíme album Moving, které natočil německý jazzový kytarista Paolo Morello. Jako první ukázku si poslechneme skladbu Segura Ele.

Představujeme si album Moovin německého jazzového kytaristy Paula Morella. Natočil je se svým triem, které vedle něj tvoří kontrabasista Sven Faller a bubeník Mauro Marchins, a které pojmenoval Sambop Trio. Tento název v sobě skrývá jednak prasrovskou sambu, jednak bebop a jeden z hlavních stylů jazzu. Na albu se také vedle autorských skladeb objevují úpravy brazilských písní a jazzových standardů. Vedle samby trio čerpá i z dalších stylů brazilské hudby, jako je například šoru. Hraje jazzové balady i rytmičtější skladby. My si poslechneme titulní skladbu alba Moovin a po ní ještě We'll Be Together Again.

0: Poslouchali jsme ukázky z nového alba německého kytaristy Paula Morella a jeho Sambop Tria. Dnes odpoledne se nám v hudebním kompasu představí skotský trumpetista Colin Steele. Zítra ráno nás bude zajímat finský akordeonista Antti Palanen. A zítra odpoledne si představíme anglickou hudebnici Alison Cotton. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař. A my máme pár vteřin do 8. hodiny, kdy budeme přebírat zprávy Českého rozhlasu Plus, na který navážeme pokračováním dopoledním proudem.
1: Nečáskové bude Věra Jourová, bývalá místopředsedkyně Evropské komise.
2: Bylo 8 hodin a 18. června, tohle je Ranní Plus. Dobrý poslech vám přejí Daniela Vrbová
3: a Ondřej Látal.
4: Český rozhlas Plus.
1: Co nás bude zajímat do 8:30? Můžou v době drahých hypoték pomoct mladým lidem vládní plány na vyšší daňové úlevy?
2: Krizová linka, na kterou nikdo nezná číslo, kam zmizela 22 milionová dotace, kterou na ní poslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
1: A jaký je poslední vývoj v případu lodního neštěstí poblíž chorvatského Splitu, kde zahynuli 4 Češi?
2: To a mnohé další se dozvíte po zprávách, které připravuje Martin Matějka.
5: Spojené státy a Irán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednání trvalého míru. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
6: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
7: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
6: Senátor Michal Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
8: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda nebo druhá vláda nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
6: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
5: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Mluvčí úřadu Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl.
9: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazku či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
5: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel, další pracovníky prý začíná schánět a na propagaci také pracuje.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V Praze dnes začne třídenní volební sjezd odborového svazu KOVO. Po zahájení by měl před delegáty vystoupit například předsedové obou komor parlamentu nebo ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vedení svazu budou delegáti volit zítra. O funkci předsedy se znovu uchází současný šéf Roman Gyurcso a má dva protikandidáty Tomáše Valáška a Miloše Krále. Podle Gyurcsa budou delegáti na sjezdu schvalovat i priority odborového svazu KOVO na další období.
10: Určitě je to zastropování věku odchodu do důchodu, náročné profese, to je jedna z těch výzev, která půjde směrem k vládě a směrem k Evropské unii. Samozřejmě jsou to ty regulace, tak aby ten český průmysl byl životaschopný a mohl projít tou transformaci toho průmyslu bez nějaké velké újmy.
5: Poslední šancí na dohodu za úhrady ve zdravotnictví dnes mají pojišťovny a poskytovatelé péče. Podle VZP už se pojišťovny pro příští rok předběžně domluvili s 12 z 15 z typů péče a s dalším částečně. Shoda není třeba u ambulantních specialistů, kteří požadují zhruba o 3% víc peněz než v letošním roce. Pokračuje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
3: Padlo tam jaksi tvrzení, že ta nabídka by byla příliš přísná na to, že nejsme tzv. Preferovaný segment, což odmítáme, protože velice těžko budu pacientovi s těžkým srdečním selháním vysvětlovat, že mi dochází peníze na jeho péči, protože nejsem preferovaný segment.
5: Vláda chce v příštím roce o 24 miliard korun navýšit platbu za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory. Letos systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří se schodkem téměř 15 miliard korun. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prezidenti Francie a Spojených států si na zámku ve Versailles připomněli 250. výročí americké nezávislosti. Francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádal setkání na závěr summitu sedmi největších ekonomik světa.
11: Osmitunová limuzína s americkým prezidentem Donaldem Trumpem projela pod Zlatou bránou přímo na nádvoří zámku ve Versailles, kde ho přivítali francouzský prezident Emmanuel Macron a manželka Brigitte. Trump označil Versailles za nejkrásnější palác na světě. Následně ho čekala prohlídka zámku, včetně prestižního zrcadlového sálu, koncert a večeře s 30 hosty. Macron pozval Trumpa do Versailles, aby zabránil jeho dřívějšímu odjezdu ze summitu G7 a zároveň jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti. Macron už několikrát využil Versailles jako diplomatický nástroj. V roce 2023 na zámku hostil britského krále Karla III. Z nádvoří zámku ve Versailles Martin Balucha, Český rozhlas.
5: A po sedmi letech vstupuje do kin animovaný film Toy Story 5 Příběh hraček, který navazuje na jednu z nejúspěšnějších sérií studia Pixar.
12: Před 31 lety změnil první příběh hraček dějiny animovaného filmu. Teď se Jessie, Woody, Buzz, Raketák a jejich parta vracejí v pátém pokračování.
13: Náš dům ovládl tablet.
14: Já ti nevím, Jessie, s hračkami si hraješ, ale s tabletem.
15: Děláš cokoliv.
12: Tentokrát ale nebojují s jinými hračkami ani s nebezpečnými majiteli. Jejich protivníkem je moderní technologie. Malá Bonnie totiž tráví stále více času s chytrým tabletem Žabetkou a na své hračky začíná zapomínat.
16: Kdo je to?
17: Hau, hau, hau, přicházíme v míru.
12: První Toy Story, tedy příběh hraček, měl premiéru v roce 1995 a celá série dosud celosvětově utržila přes 3 miliardy dolarů. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomalu se jede od Domašova z kilometru 170 a to až do Brna do omezení na kilometru 196. U sjezdu na Bratislavu osobní auta stojí v koloně od Popůvek z kilometru 185 a zdržení je pro ně asi 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
18: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Když staví schody přímo do nebe, když trhá mraky jako dým, Severnem zpívám a nevím, jestli smím, Severnem zpívám Nevermore. Severnem zpívám Nevermore. Crow na crow, na crow, na crow, crow. K večeru vyšly první hvězdy, stříbřily koleje a otevřely brzdy. Řekni mi, pane,

0: Možná, že v noci platí jenom starý zákon. Možná, že nikdo neví, jak jsme právě na tom. Všechny ty myšlenky o vině a nevině jsou jenom poznámky černou křídou v komíně. Černé jak koruna severního peří. Černé jak koruna severního peří. Městečko Krouna tu pod horama leží. Havran si zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krou, Krou. Havran si zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krou, Krou. Havran si zpívá Nevermore. Krouna, Krouna, Krouna, Krou.
1: Osm hodin a 10 minut se pojďme podívat na očekávané události s datem 18. června 2026. Památku československých parašutistů při 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha uctí shromáždění v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze v Reslově ulici. Zúčastní se i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Mezinárodní konference Addiction CEE 2026 v Praze se zaměří na témata duševního zdraví a závislostí, včetně digitálních. V rámci Dne bezpečnosti se v metropoli představí složky integrovaného záchranného systému i v partnerských institucích s nejmodernější technikou. 20. diecézní setkání seniorů hostí Hradec Králové. Program nabídne modlitbu tancem, bohoslužbu s biskupem Janem Vokálem, besedy se sportovním komentátorem Robertem Zárubou a herečkou Jaroslavou Krečmerovou i koncert zpěvačky Petry Janů. Dvojí kulatiny připomene bohoslužba v olomoucké katedrále svatého Václava. Za 70 let života při ní poděkuje pomocný biskup Antonín Basler, který slavil v únoru. Za 60 let arcibiskup Josef Nuzík, jeho jubileum připadne na červenec. V evangelickém kostele v Olomouci Blahoslavově ulici bude poslední rozloučení se zesnulou Zdenkou Mašínovou, dcerou popraveného protinacistického odbojáře Josefa Mašína a sestrou členů protikomunistické odbojové skupiny Bratří Mašínů, vězeňkyní Rudé totality. Pohřeb osobnosti Univerzity Palackého, zesnulého emeritního profesora anglistiky a amerikanistiky Jaroslava Macháčka se uskuteční v obřadní síni olomouckého krematoria. Kostel Nejsvětější Trojice v Brně Králově Poli bude dějištěm posledního rozloučení se zemřelým paterem Karlem Předešlým, duchovním zejména brněnských farností. Novou výstavu otevře diecézní muzeum Brno v kryptě katedrály svatých Petra a Pavla. Expozice Jubileum svatého Františka. Stopy františkánské rodiny v Brně vznikla v 800. výročí úmrtí světce z Assisi. Pater Pavel Hověs představí v knihovně biskupství brněnského svoji knihu Vidět a žasnout. Při autogramiádě bude možné novinku koupit. Pohádkové náměstí se odehraje v Bojkovicích. Místní církevní škola pedagogická a sociální připravuje pro přibližně 600 dětí z mateřských škol zábavné aktivity, hrané pohádky a hudební i taneční vystoupení. Varhanní koncert se rozezní ve farním kostele svatých Jana a Pavla ve Frýdku Místku. Vystoupí žáci základních uměleckých škol z Frýdku Místu a Brušperka.

0: Pohřeb Zdeny Mašínové se uskuteční dnes v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Zemřela minulou středu v 92 letech. O jejím životě jsme hovořili s historikem Prokopem Tomkem z Vojenského historického ústavu Praha.
1: Zdena Mašínová se narodila v rodině brigádního generála in memoriam Josefa Mašína, což byl, dá se říct, ikonická osobnost našeho odboje, jeden ze tří králů, a byla to tady sestra bratří Děda a Josefa, kteří prosluli jako členové takzvané skupiny bratří Mašínů. Pocházela tady z naprosto mimořádných poměrů, narodila se tedy v rodině, která byla vypjatě národně vlastenecky orientovaná, přestože ona sama se do nějakých odbojových aktivit neúčastnila, k tomu, jaký byl osud celé té rodiny, včetně její matky, která zemřela ve vězení, tak se jí Zdeny Mašínové mladší se hluboce dotkly naše dějiny a stala se jejich výrazným svědkem.
0: Kvůli činnosti bratrů uprchlých počátkem 50. let za dramatických okolností na západ, Zdenu rudá totalita perzekuovala i věznila. Její význam podle historika Tomka vzrostl po roce 1989, kdy se začalo o osudech Mašínových více mluvit.
1: Myslím si, že dokázala si zachovat takové té vypjaté diskusy, která o jejich bratřích byla a jejich činech, tak si dokázala zachovat určitou nadhled, přestože se nikdy té rodině nespronevěřila. Dokázala si zachovat samostatné uvažování. Konkrétně se věnovala zejména restituci a budování rodinného statku v Lošanech, Kolína, budování památníku v Lošanech, který chtěla vybudovat jako nejenom jako památník rodiny, ale i právě našich složitých dějin v době tedy nacistické okupace a komunistické vlády. Jinak se účastnila řady různých diskusí a veřejného dialogu o naší minulosti.
0: Roku 2023 převzala Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Moravské divadlo Olomouc představilo na příběhu této ženy inscenaci Jejich dcera. Premiéru uvedlo v květnu na malé kulturní scéně Sedmička. Hrát se bude zase na podzim. Zlo je nezničitelné a trpělivě si na svou chvíli umí počkat. V dnešních časech to můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu, píše divadlo k představení Jejich dcera. Režisér Jan Janča chtěl podle svých slov téma předložit tak, aby si diváci sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi.
2: Já jsem právě rád, že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu, že vlastně nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly, ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně nějakým způsobem i přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi a vlastně zůstali za mě morálně velmi jako čisté.

Je 8 hodin a 30 minut, vy posloucháte Radio Proglas a svým hlasem vás provází dnešní ránem Jiří Holeček. Máme čtvrtek 18. června 2026, den hrdinů druhého odboje. Před 84 lety se v Praze po

Ranková, umělecká vedoucí Dismasova rozhlasového dětského souboru. Stejně tak katolická aktivistka a spisovatelka Helena Havlíčková, autorka Dědictví, kapitol z dějin komunistické persekuce v Československu 1948 až 1989. 50. dnes slaví vikář Mariánské farnosti v Opavě pater Kamil Strak, někdejší ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. Svátek má Milan, slovanské jméno znamená milý, milovaný, přívětivý. Jaké máme počasí? Bude oblačno až polojasno. A na horách výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý. Tlaková tendence slabý až mírný pokles. Rostylové podmínky dobré, ráno a večer mírně nepříznivé. A něco z vysílání Radia Proglas. Od 9 hodin procestujeme se dvěma mladými cestovateli země, kde žije národ sámu. Pořád na stolu je téma navídne pohled do severních částí Norska, Švédska a Finska. Část sámu žije i za Finskem v Ruské federace, ale tam cestovatele zadržela státní hranice. Pořád nabídne nejen okolnosti toho, jak cesta vlastně začala, ale i mnoho specifik a zajímavostí ze života sámu, o kterých se příliš nehovoří. Těšit se můžete i na etnografickou vsuvku.

0: Papež Lev XIV. Včera při generální audienci pro poutníky na svatopeterském náměstí ve Vatikánu zhrnul týdenní apoštolskou návštěvu Španělska, z níž se vrátil minulý pátek.
1: Když jsem navštívil Madrid, Barcelonu, opatství Montserrat a Kanárské ostrovy. Po dlouhé cestě po čtyřech afrických zemích jsem se tentokrát vydal napříč evropskou zemí prastaré a velice bohaté křesťanské tradice. A ukázalo se zcela zřejmě, že i v dnešním Španělsku, které prošlo značnými sociálními a kulturními změnami, byl papež všude přijímán značením a otevřeností k naslouchání. Vzdávám za to díky Bohu a všem obyvatelům Španělska, králi a veřejným představitelům, biskupům a církevním společenstvím. Boží lid mě velice potěšil slavnostním projevem své víry a své náklonnosti. Já jsem zase mohl ujistit věřící, že jako římský biskup je chci pozbudit k překonání každé formy rozdělení a rozkolu, k neustále péči o společenství, o dialog, o jednotu v různosti. Toto je vlastní službou Petrova nástupce a tato služba na apoštolských cestách nabývá specifické podoby, která je pokaždé přizpůsobená situaci církve a společnosti v navštívených zemích. V případě Španělska se mohlo s radostí vidět, jak lidé různého věku a postavení očekávali návštěvu papeže.
0: Řekl včera papež Lev a připomněl setkání, která ho na cestě po Španělsku nejvíce zasáhla a před níž vlastně vnímal výzvu naslouchat evangeliu.
1: Evangeliu naděje pro naše dnešní lidstvo, těžce zkoušené následky klamné představy o pokroku. Tuto nutnost, která našla vyjádření ve všech těch svědectvích, jimž jsem mohl naslouchat, svědectvích někdy velmi dojemných, jindy velmi pozbudivých. Nich jsem objevil zvláště toto svědectví ve tvářích těch maličkých a chudých, s nimiž jsem se setkal. Ve tváři dítěte, které mi v nefarnosti četl svůj dopis, ve tváři několika obětí zneužívání, které stojí o to, aby jim někdo naslouchal, vězňů, kteří mě očekávali ve vězení, mladých lidí, plných neklidu a plánů, migrantů v centrech první pomoci na Kanárských ostrovech. Právě tam, na Kanárských ostrovech v poslední etapě, jsem našel klíč pro to, abych komplexně četl celou tuto cestu. Na jednu stranu mi to nabídla samotná geografické pozice toho souostroví. Na druhé straně to byla realita místní církve, která přijímá velký počet migrantů, kteří jsou nuceni opustit především africký kontinent. Víme, že fenomén migrace je velmi komplexní. Dává nám pochopit, jak jsme povoláni číst evangelium v současném světě. Máme si vyměňovat dary, které máme v jednotlivých kulturách, zvláště plody, které vyrostly z toho plodného Kristova poselství.
0: Slova svatého otce Leva 14. tlumočil v přímém přenosu televize Noes generální audience ve Vatikánu pater Petr Smolek.
2: Sanctificetur nomen tuum, adveniat rex.

0: Restaurátoři začnou v nejbližších dnech pracovat na opravách Mariánského sloupu ve Znojmě na Masarykově náměstí. S vítězným sdružením město podepsalo smlouvu za 8 milionů korun a očekává, že bude hotovo za 3 až 4 roky. Mohutný sloup z konce 17. století, kteří předci postavili ve vděčnosti za odvrácení morové epidemie, prošel naposledy obnovou v polovině 90. let minulého století. Připomněl místo starosta Jiří Kacetl.
1: Sloup bude generálně sanován, prostě opravdu každá součástka tohoto sloupu projde pečlivým restaurováním. Mimo jiné bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty, protože ona vlastně, jak je na vrcholku a je poměrně mohutná, tak s tím současným provedením z umělého kamene tak velmi zatěžuje, namáhá ten unikátní dřík ze salzburského mramoru, který tam zůstane a který je vlastně velmi drahocenou součástí.
0: Originál sochy, který byl právě v 90. letech sejmut, mohou lidé vidět ve vestibulu znojemské radnice.

0: Závěrečná panelová diskuze cyklu Silné ženy, hlasy, které nezmizely, se uskuteční příští čtvrtek od 18 hodin v Centru dialogu v brněnské Arnoldově vile. Více za pořadatele Veronika Smyslová.
1: Tento cyklus zahrnoval 5 výrazných osobností meziválečných z Brna. Celý cyklus uzavřeme panelovou diskuzí s výraznými ženami, které se nyní pohybují ve veřejném prostoru, a budeme se zabývat otázkou, jaké je to být silnou ženou ve veřejném prostoru dnes. V této panelové diskuzi vystoupí režisérka Kamila Zlatušková, hudebnice Ester Švábková a terapeutka Eliška Minářová. Po diskuzi bude také hudební vystoupení Ester Švábkové a celý tento cyklus zakončíme sklenkou vína a networkingem. Tak vás velmi srdečně zveme.

Nadešel asi poslední den, podívej, celá planeta blázní. Já neuroním ani slzu pro ně, jenom zamknu dům. Půjdu po kolejích až na konečnou, ale jak mám krok vojensky rázný. A nezastavím ani na červenou, na truc předpisů. Můžeš říkat klidně, co chceš, zbylo tak málo věd, tak málo slov, co nelžou. Už si nebudeme hrát na román, se tři růž nikdo nás nenatáčí. Je poslední den a zbyla nám jen miska cukroví. A všechny hospody dnes doženou plán, a cvět z posledního pije a tančí. Já nebudu pít,

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit, nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let, na desce Jet Rotál. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátkej.

Společenství apoštolátu Fatimy zve na mariánské modlitební setkání, které se uskuteční v pondělí 22. června v kostele svatých Janů, tedy u minoritů v Brně. Program začne ve 14.45 adorací a modlitbou růžence, na které v 15.30 naváže mše svatá.

pobjeví úplně novej svět. Kde chlapy nejsou zbabělí a ženský nejsou hloupí, kde jsou lidi veselí a ne na slovo skoupí. Kde nikdo nezná starosti, jen radosti a slasti, kde si z lidských slabostí nikdo kapsy nenamastí. Hledám ostrov pokladů už 3000 let, věřím, že jednou objevím úplně novej svět.

slyšel jsem moře proslovů, aniž jsem o ně stál. Hledám ostrov pokladů už 3000 let.

0: Začíná pořad Na stole je téma, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Tentokrát se trochu ochladíme na severu. Procestujeme totiž se dvěma mladými cestovateli země, kde žije národ Sámů. Podíváme se do severních částí Norska, Švédska a Finska. Část Sámů žije i za Finskem v Ruské federaci, ale tam naše cestovatele zadržela státní hranice. Dozvíme se nejen o tom, jak cesta vlastně začala, ale i o mnoha specifikách a zajímavostech ze života Sámů, o kterých se příliš nehovoří. Mými hosty ve studiu jsou Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám také národ Sámů přiblíží Tomáš Koloc. Tak já vás tady všechny tři vítám. Díky, že jste dorazili do našeho studia a že jste si udělali čas na naše, věřím, že velice zajímavé vyprávění o vaší, dalo by se říct, až dobrodružné cestě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Abychom to vzali po pořádku, my bychom měli možná nejdříve si říci, co vlastně jsou Sámové, kterým se také říká Laponci, ale to oni neradi slyší, takže my se přidržíme názvu Sámové. A to bude otázka na Tomáše Koloce, který je znalcem národnostních menšin.
3: No, spíš bych řekl, že jsem milovník etnologie od mládí. Laponsko se říká té zemi, která je vlastně nejsevernější v pevninské Evropě z toho důvodu, že ve švédském jazyce existuje slovo lap, neboli záplata. Ve finštině lap znamená okraj, nebo jakoby venkovan. A neví se, z čeho to teda vzniklo. Každopádně pro ty Laponce, neboli v jejich jazyce Sámy, je to hanlivé, stejně tak, jako třeba je hanlivé, když mluvíme o Romech jako o Cikánech. To znamená, budeme mluvit o Sámsku. To Sám zřejmě pochází z baltského žeme, z baltoslovanského žeme, ze slova, které znamená půda, země. Všimněte si, jak je to podobný. To znamená z úplně jiného druhu jazyka. Sámové jako takový jsou Uralci, to znamená příbuzní Maďarů, Estonců, řady národů v Rusku, jako jsou Komijci, Karelové, Mordvini a tak dále. A to samotné slovo Sámy se pojí se slovem Suomi, což ve finštině znamená Finové. A Finové to taky tak vnímají, že vlastně ti Sámové jsou v zásadě prafinové. Ten jazyk těch Sámů už dneska je naprosto nesrozumitelný s finštinou vzájemně, ale ještě jsou tam třeba některá podobná slova. A co se týká uralských národů, jak jsem říkal, jsou to třeba Maďaři, Estonci, Finové, to znamená podle vzezření už totální Evropané, tak svým jazykem je to jazyk uralský, to znamená, jejich předkové po jazyku byli Asiati a na Laponcích je to ještě částečně vidět, protože mají takové ty asijské oči, ačkoliv oni etnicky nejsou čistí Uralci, jejich předkové 10 000 let zpátky se říká, že byli praevropané stejně jako Baskové na jihu Evropy, mají nejstarší haplotyp několik tisíc let starý v Evropě. To znamená, že ten etnografický fond je tam zajímavý i tím, že se tam etnografové vydávají zkoumat, jak pravděpodobně fungovali ti Evropané před mnoha tisíci let. Sámsko je veliké 388 tisíc kilometrů čtverečních. To je rozloha jako celé Norsko a víc než Německo. A na tom území žijou 2 miliony lidí, ale jenom 5% z nich, asi 100 tisíc, jsou Sámové. Z toho v Norsku jich žije asi 60 tisíc, ve Švédsku 25, ve Finsku 10 a v Rusku 2 tisíce. O tom tady budeme ještě dneska mluvit. Vlastně přes území Sámska tím pádem vede hranice Evropské unie a Ruska, která je dneska velmi žhavá, což je trošku problém pro těch 5% Sámů, kteří ještě žijou tím původním životem, kteří vlastně ještě tím starým způsobem kočují za svými soby. Co je na Sámech zajímavé, že většina z nich jsou protestanti, ale mají svůj vlastní směr tomu protestantismu, kterýmu se říká lestadianismus, který je takový, řekl bych, víc zamířený na vnitřní život, ale taky na vnitřní emoci. Mají speciální druh zpěvu, který se jmenuje Sámský joik, který v roce 2004, když byla olympiáda v Lillehammeru, proslavil finský sámský zpěvák, hudebník a malíř Nils Aslak Valkeapää, který tedy zaspíval krásný joik. A asi nejslavnější sámka na světě, teda z Ameriky, její maminka je sámského původu, je herečka, americká herečka Renée Zellweger, která hraje Bridget Jonesovou. Tak to by bylo asi tak o Sámsku v kostce.
0: Severské putování za Sámy. To je název našeho pořadu v cyklu Na stole je téma. Hosti ve studiu Hradec Králové jsou Štěpán Chalupa, Filip Karlíček a Tomáš Koloc. My se teď už podíváme na samotnou cestu. Jak jsem říkal v úvodu, hlavním organizátorem byl pan Štěpán. Jak vlastně k tomu nápadu došlo?
1: To je vlastně příběh sám o sobě. Celkem obsáhlý příběh sám o sobě, řekl bych. Já bych to mohl začít nějak jako romanticky tím, že jsem poslouchal pořád dokola pohádku o Ledové královně od Andersena, když jsem byl malý, na CDčku. Ale k tomu se dostávám až později. Vlastně ten pravý příchod k tomu, jak jsme se k tomu vůbec jako dostali tady s Filipem, je ten, že jsem měl v plánu, nebo mám dlouhodobě v plánu, napsat jednu pohádku, která je vlastně hodně, řekněme, až filozofická, dotýká se hodně jako metafyzických témat a až transcendentálních mnohdy úrovní. A potřeboval jsem vlastně v rámci tady této sféry konzultaci s nějakým odborníkem, co se týče teologie, filozofie a ještě nějakých mediálních směrů a taktik. A vzpomněl jsem si na docenta Motala z brněnské FSS a s ním jsem šel vlastně na tu konzultaci. A on mimo jiné, jako, o čem jsme se bavili, o hromadě jako věcí, o nějakých věcech, co jsem mu jako poslal, nějaké jako své nápady, protože jsem potřeboval pochopit pojmy jako nic, nekonečno a různé jako takové jako další věci, jak to jako nějak jako pojímat, jak to jako popsat tak, aby to vyznělo intuitivně a zároveň si to nekontraindikovalo s něčím jako jiným. A on mi mimo jiné udělal takový jako rychlý rozbor asi jako dvou pohádek a z toho jedna pohádka byla Ledové království 2, ta disneyovská Ledové království 2. A já jsem vlastně Ledové království neviděl a pak jsem byl nemocný a pustil jsem si a nejdřív první Ledové království, pak druhé Ledové království. A já nevím, jak moc, jako, jestli tady někdo z vás viděl Ledové království 2.
2: Já jsem ho viděl.
1: Viděl jsi ho, jo? Tak tam vlastně se dozví Elza, že vlastně ty její schopnosti, ty její superschopnosti pochází vlastně z národu, který žil v tom království. Myslím, že se jmenuje Arendveld. Prostě to království v tom Ledovém království. Takže tam byl vlastně nějaký národ. A její máma byla z toho národa a díky ní má ty schopnosti a ten národ je vlastně spjatý s tou přírodou, jo, má tam sobě a tohle všechno. A já si říkám, jak jsem to koukal, říkám si, protože docent Motala mi říkal, že je to vlastně kritika kolonialismu tady, jako Frozen 2, že jo. A on jako analyzoval mi to proč a jak. A já si říkám, to jsou Laponci, to si pamatuju. O Laponsku se právě bavilo v té pohádce, kterou jsem poslouchal jako malej. Když jsem to vygooglil a hned jsem zjistil, že to nejsou Laponci a že to není Laponsko. Nebo jako je, a spousta lidí to tak jako nazývá, ale samotní Sámové, tedy špatně, nebo spíš jako exonymum u nás Laponci, to vnímá jako hanlivý, jak už tady říkal Tomáš, takže tak. No a já jsem měl rozdělených strašně moc projektů a rozhodl jsem se zpomalit a chtěl jsem rozjet takovou jako dost intimní sérii, řekněme, kde prostě vezmu kamaráda, jedeme na výlet, povídáme si, uděláme hezký záběry a uděláme z toho takovou kvazi 13. komnatu prostě na 10 minut. Jo, že vlastně jako kdyby nečekám, že to bude mít nějaký úspěch, ale spíš, že to bude prostě jako takové terapeutické povídání, na které budeme mít vzpomínku. A svěřil jsem se s tímhle nápadem svojí kamarádce Sáře, výborná ženská, milionová. A poslal jsem jí jeden Instagramový účet, kde takový klučina, no mě jako celkem mladý, natáčí takový jako líbivý, hezký obrázky z zahraničí. Já jsem poslal zrovna rýle jako z Norska a říkám, něco v tomhle stylu, jako esteticky. A ona říká, jo, Norsko, pojďme do Norska. A teď se tam jako spojily ty dvě cesty. A já jsem se toho chytl, bylo někdy okolo Vánoc, takže jsem měl hromadu času. Já jsem šel domů jenom vyžírat cukroví a válet se tam na gauči, takže jsem měl hromadu času. A začal jsem o tom rešeršovat, a jak jsem o tom začal rešeršovat, tak se mi propojila ta sámská rovina, ta rovina s tím, že pojedu někam s kamarádama a to, že ona řekla vlastně to Norsko. A mně se to líbilo, teď ona řekla něco, že oba dva máme řidičák, takže půjčíme auto, projezdíme to. A tak to nějak vlastně vzniklo. S tím, že ještě třeba, jako kdyby, dejme tomu měsíc před cestou, nebylo plánu Švédsko ani Finsko, protože jsem nějak nepochopil smluvní podmínky té autopůjčovny, takže jsem to vlastně jako kdyby nějak vyřešil za pochodu. No, ale byla tady velmi vtipná věc, řeknu, není problém. Moje kamarádka Sára, se kterou jsem měl jet, nakonec nemohla a asi 4 dny před, možná maximálně týden, před odletem letadla, který jsem koupil vlastně nejlevnější letenky, nešli vrátit, neměl jsem zaplacený to pojištění, protože jsem říkal, určitě se nic nepokazí. Řekněme si, že od té doby se kazilo úplně všechno. Tak byla nemocná, já jsem musel začít zhánět náhradu, udělal jsem velmi líbivý statusek na Facebook, Instagram, po sítích jsem to rozšířil, kamarádi to sdíleli. A ozval se mi jeden švarný jinoch, kterého jsem viděl jednou asi na 15 minut v hospodě a tak jsme vyrazili spolu, ten švarný jinoch.
0: To je ten, co tady sedí
1: s námi.
0: Vedle vás.
2: Ano, zde je švarný jinoch. Byla to neskutečná náhoda, že my dva jsme se vlastně potkali, protože já jsem ve svém volném čase v Brně chodil po hospodách a bavil jsem se tím, že se seznamuji s náhodnými lidmi. A zrovna jsem objevil v jednom podniku Štěpána s menší partou jeho přátel. A tak nějak okamžitě jsem si řekl, tyjo, tenhle stůl vypadá zajímavě, tady si myslím, že můžu zažít zajímavý večer. A to bylo ještě před Vánoci, vlastně to bylo ještě v minulém roce. A jak Štěpán říkal, nebylo to 15 minut, bylo to třeba něco kolem hodiny, dvou, ale od té doby jsme se v podstatě vůbec neviděli. Dali jsme si spolu pár piv na tom místě a od té doby jsme neudržovali vůbec žádný kontakt. A já jsem si právě potom až v podstatě necelý týden před tím plánovaným odletem všiml na Instagramu jednoho z těch Štěpánových příspěvků. Okamžitě mě to chytlo, napsal jsem mu, že jsem zrovna jeden z těch šílenců, který by do toho s ním mohli jít a sešli jsme se a během vlastně asi 3 dnů jsme zařídili veškeré formality, připravili se na cestu a takhle v podstatě jsme se k sobě my dva dostali s tím nápadem, který už měl Štěpán hotový a tam to začalo.
0: Měli jste nějaké speciální vybavení na cestu a jaký byl její přesný účel?
1: Mm-hmm. Přesný účel té cesty, jak už jsem řekl, plně prapůvodně to byla dovolená, pak se to vyvinulo v to, že budu natáčet s těmi kamarády, pak jsem začal trochu víc rešeršovat, začal jsem psát e-maily různým organizacím a jednotlivcům, kteří mě jako zajímali, ale rešeršoval jsem strašně narychlo, až neprofesionálně se dá vlastně říct, protože jsem jako dělal na projektech, který dostávám normálně zaplaceno, a nebo prostě pro klienty, u kterých dostávám zaplaceno. Takže třeba v 9 jsem skončil s prací, protože já jsem OSVČ, takže já neznám jako normální pracovní dobu. A okolo 10 se snažím chodit spát, takže vždycky před spaním jsem ještě jako googlil a zneužíval AIčko a tak dále. A různě jsem jako sepisoval, takže ta rešerše nebyla ideální. Původně to mělo být o tom výletu, s tím, že jakoby to poznávání je souběžná paralelní linka. Ve výsledku vlastně jako se nedá říct, co z toho vyleze, protože máme asi jako 100 hodin záznamu, ať už zvukovýho, nebo audiovizuálního, anebo obrazovýho. Takže to bude takové hodně, dejme tomu punkové, jestli tak můžu říct. A vlastně furt tam budou ty souběžné linky v tom výsledním jako audiovizuálním díle, které z toho vzniká, nejspíš vznikne, doufám, že se k tomu dokopu aspoň to nějak začít pořádně dělat.
0: Takže teď vlastně pořád ještě zpracováváte a ještě asi dlouho zpracovávat budete ty materiály.
1: Je to tak.
0: Tak začněme tou cestou. Kde vaše cesta začala?
2: Naše cesta začala už v Brně, odkud jsme měli v plánu se autobusem dostat do Gdaňsku, odkud jsme měli let přímo do Tremze. Večer jsme přiletěli a Náš plán v podstatě hnedka po příletu byl najít si co nejrychleji ubytování. Něco, kde můžeme přespat. Celé ubytování každou noc pro nás bylo velmi improvizační. Dopředu jsme měli domluvené nějaké známé, třeba Čechy, kteří žijí v Norsku. Takže pár nocí jsme měli to pohodlí, že jsme mohli teda spát na posteli pod peřinou, ale většinu času jsme spali v autě, které jsme si teda půjčili hnedka první den po příletu do Tromsø.
0: Takže jsme se dostali do norského Tromsø. Co bylo tam hlavním bodem, takovým stěžejním bodem vašeho programu, vaší cesty?
1: No tak já jsem měl jako v plánu pro případ našeho nově vznikajícího dokumentu, nebo spíš takové jako spíš road movie bych možná řekl, dostat nějaké jako vstupní informace vůbec jako kdyby k tomu regionu. Tehda jsem ještě říkal velmi pyšně Laponska. Takže jsme zamířili na místní univerzitu. Zajímala mě ekologie a zajímala mě právě Sámové. A ujala se nás, já myslím, že doktorka, nejsem si teď s titulem,
2: doktorka.
1: Dorothe Erik, vlastně z institutu QUAD, který se zabývá ekologickými změnami v Arktidě. Takže od ní jsme dostali vlastně tu biologicko-ekologickou nalejvárnu, řekněmeš. Společně ještě od Leifa Einara Steverna, to je vlastně asistent v tom institutu QUAD. A další odborník, který s námi konzultoval, tak byla, nebo respektive rozhovoroval, byla Ingrid Somerset, která je archeoložkou v Tromské univerzitě a ta nám vlastně vykládala o tradicích. Měli tam zrovna výstavu tradičních oděvů, různých tradičních výrobků. A ta nám vlastně dala druhou část té nalejvárny, kterou jsme jako potřebovali k tomu regionu. Ale postupem na celé cestě jsme zjistili vlastně, že to bylo málo, že jsme absolutně nepřipravení na to, co nás tam ve výsledku čeká.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a tím dnešním tématem je putování na sever za národem Sámů.
1: Vlastně naše cesta byla, nebo itinerář naší cesty byl sestaven tak, aby, já jsem to tak jako víceméně plánoval, vzhledem k tomu, že jsem viděl, že nemůžu udělat kvalitní rešerše, že my budeme průvodci toho dokumentu, tý road movie, kteří mají omezené znalosti a získávají a zjišťují po cestě. Ale zároveň jsem tomu chtěl dát nějaký narrativní oblouk, typu dva naivní maloměšťáci jedou prostě na výlet, buržoázní prostě, kteří si můžou dovolit prostě, protože jsou privilegovaní bílí evropští mužové nebo tak něco prostě v vozovkách. A pak se to začne zvrhávat a začnou vlastně zjišťovat, že nic není tak jednoduchý, jak to vypadá. Takže my jsme chtěli jít první na Lofoty, což je velmi fotogenický, instagramový, nádherný. A chtěli jsme prostě jako by z tohohle instagramového nádherná jít do té relativně krutý reality, ale ta krutá realita v uvozovkách byla ještě krutější, než já jsem vlastně jako by předpokládal pro nějakou dramaturgii toho vznikušího díla. Takže tak, no. Takže první zastávka byly Lofoty, které jsou fakt jako hezký, krásný.
0: Žijí tam Sámové?
1: Měli by tam žít vlastně v celém tom regionu toho Sápmi, nebo jak se říká u nás Laponska. Ale člověk je nepozná jen tak prostě, pokud se vyloženě nezeptá, nebo pokud nejsou ve svých tradičních oděvech, co bývají třeba na nějakých svatby nebo pohřby. Lofoty jsou vlastně ostrovy, to jsou ostroví norský, který je fakt, jak už jsem říkal, fotogenický, jsou tam obří, fakt jako obří hory, které vyrůstají přímo z moře, fjordy. Malé roztomilé vesničky s dřevěnýma kostelíkama, jo, je to fakt jako hodně pěkný. Smrdí to tam všude, jak plesnivý ponožky, to protože tam všude sušijou ryby.
2: K tomu, jo, smrad naprosto příšerný, jakože to jsem nikdy nezažil, že pár konstrukcí, kde se suší ryby, dokáže zasmradit v podstatě celý jeden ostrov. Byla to první věc, které jsme si všimli.
1: Což s tím vlastně ještě souvisí se sámama, a to je to, že vlastně v tradičních způsobech obživy je buď to pastevství sobů, ale i vlastně rybaření. Takže vlastně sámové, který ubývali nebo i obývají Lofoty, tak dost často bývají i rybáři.
0: Když už jsme u toho, kolik tedy asi procent sámů žije tímto starým způsobem života? To znamená pastevectvím nebo rybařením?
1: U toho pastevectví vím, že to asi 10%. U toho rybaření si nejsem jistý a taky si nejsem jistý, jestli se náhodou ty dvě množiny nepřekrývají. Ale u toho pastevectví vím, že to nás zajímalo víc, protože u vozovkách je to víc atraktivní, ačkoliv jsme se snažili potom nejít po té atraktivitě, tak to je těch cca 10%.
2: V Narviku se nachází velmi důležitá část celého transportu v podstatě kovových rud této společnosti. A my jsme měli v zájmu si natočit nějaké části těchto fabrik. Vůbec jsme neměli jsme pocit, že děláme něco nelegálního. Zkrátka jsme tam přijeli s kamerama, natočíme si pár budov, ideálně nějaké rozhovory s lidmi. No a kolem jedné z těch budov byla obehnaná plotem, ten plot tam končil, evidentně šel jednoduše obejít, no a tak nás dva zrovna nenapadlo nic lepšího, než ten plot na tu chvilku obejít, chvilku jsme tam nahrávali nějaké záznamy, pak jsme zase...
1: Chvilku jsme tam mluvili rusky ještě, abych řekl pravdu.
2: Ano, kolega měl na sobě celou dobu ušanku a mluvil rusky, což samozřejmě bylo velmi, velmi inteligentní a neprovokativní především. A pak jsme tam odsud odešli, míru milovně, nic jsme nepoškodili, nic jsme nepřelizali, neoblejzali. Šli jsme dál a měli jsme v úmyslu získat další záběry a najednou se za náma rozhoukala policejní dodávka. My jsme si říkali, to přece nemůže být kvůli nám, když jsme nic neudělali. No a ona najednou zastavila kolem nás, vyběhli z ní asi dva nebo tři ozbrojenci, běželi za náma a že vy jste tady lezli na nějaké soukromé pozemky, my jsme dostali informaci. No skončilo to tak, že nás naložili do policejní dodávky, vezli nás teda zpátky na to údajněné místo činu, abychom podali vysvětlení. Ve výsledku všechno dopadlo dobře. Zdrželo nás to asi půl hodiny, kdy jsme teda museli vysvětlovat jak zaměstnancům LKAB, tak policajtům, že nejsme ruští špioni a že nemáme žádné nekalé úmysly, že jsme jenom prostě dva trubové, který tam natáčí dokument. Celkově to byla velmi zábavná příhoda. Následky to naštěstí opakovaně teda zase žádné nemělo.

0: Potom, co jsme opustili krásné, úžasné Lofoty, kde jsme měli spoustu, máme spoustu hezkých záběrů z dronů, udělali jsme tam pár trapasů, ale jinak jako všechno v pohodě. Ještě důležité říct, že my jsme, když jsme byli na těch Lofotech, tak my jsme volali s tím Joelem Alkvistem z švédské národní firmy LKAB, která v Kiruně, to je švédské město, těží. Ale my jsme s ním volali už, když jsme byli na těch Lofotech, protože my jsme v Kiruně měli být až o víkendu a jako správný člověk v korporátu, on o víkendu nepracuje. Ti horníci, ti můžou pracovat o víkendu a i v neděli, ale on nepracoval o víkendu. To vlastně nás zajímalo, protože jakoby při mých zběžných rešerších jsem se dostal k tomu, že je to zajímavé, že město Kiruna se přesouvá a že vlastně těžba je velkým tématem na severu, protože jsou tam hodně moc nerostného bohatství. A po něm jsme chtěli, jestli by nám nezajistil někoho, kdo by nás provedl potom dole, až dorazíme do té Kiruny, anebo v Narviku v přístavu, protože ten taky patří ten LKAB, švédský firmě, i když je to v Norsku, a odtud vlastně železnou rudu, který v Kiruně těží, rozváží do Evropy. A ono se, myslím, říká, nebo jsou odhady, že až 18% evropské poptávky po vzácných kovech by mohlo právě to těžení okolo té Kiruny právě uspokojit. A to se vlastně z Narviku pouští lodí, protože tam to moře je ovlivněné golfským proudem. Takže nezamrzá a je tam jako relativně teplo, takže vlastně nejjednodušší je dostat z Kiruny do Narviku tu rudu po železnici a odsuď vlastně lodí.
1: Vy jste vlastně jeli opačně z Narviku do Kiruny.
0: Jo, v podstatě jo, Ruda jela ven a my jsme jeli
2: zpátky. Tady účel toho telefonátu s panem Joelem ze společnosti LKAB byl takový, že jsme zaprvé chtěli přijet ohlášení, aspoň částečně, do Kiruny. A ten primární důvod, proč jsme vůbec do Kiruny měli namířeno, byl ten, že v podstatě celé to město je vystavěno kolem gigantického dolu na železnou rudu. Momentálně tam vzniká i další na měděnou rudu. A momentálně se zhruba 2/3 toho města přesouvají, protože pod ním bylo nalezeno masivní ložisko železné rudy. A nás velmi zajímal právě dopad na obyvatele města, zajímal nás velmi dopad už jen samotné existence toho dolu na migrační trasy sobů a celkově vliv na klimatickou změnu, který je absolutně nezanedbatelný, velmi výrazný. Mluvili jsme s několika obyvateli, s několika sámy, kteří ani v Kiruně nežijí a bylo na nich vidět, jak hluboce se jich to dotýká. Takže to byl v podstatě účel naší návštěvy Kiruny a abychom měli nějaké informace i před tím, než tam vůbec dojedeme, tak Štěpán domluvil telefonát právě s panem Joelem, který nám k tomu dal veškeré informace, které jsme předtím chtěli mít.
0: My jsme sami hledali, řekněme si to popravdě, ale byli jsme ještě v nějaký až romantizovaný představě, že je poznáme prostě, že prostě je tam poznáme, že tam uvidíme, jak jedou na sobech, nebo já nevím, co jsme si mysleli. Bavili jsme se tam s místníma katolíkama, kterých je ve Švédsku třeba asi tuším 2%, protože tam jsou převážně protestanti. A ty říkali, že nepoznáme prostě, že jsou to lidi jako každý jiný. A že rádi jezdí rybařit, že možná nejdeme jako, že si vždycky postaví takovou chatku přenosnou na jezeře, vyvrtají díru, rybaří. No a my jsme našli nějaký jezero, co bylo poblíž, že jdem hledat teda ty sámy a zeptat se jich, co si myslí, protože to těžení je velký téma, protože to kříží migrační trasy sobů, třeba mezi letníma a zimníma pastvinama. Dojeli jsme k jezeru, vidíme tam nějakou jako část, že by šlo přejet, a protože jsme se moc nerozmysleli, tak pár sekund a byli jsme najednou s autem na jezeře na začátku března, jo, takže malo jsme umřeli, ale z téhle krásné eskapády jsme se dostali. A smíření s tím, že tady prostě sami nenajdeme, jsme se vydali směr Kautokeino, což je vlastně něco jako kulturní vůbec, jako střed samské kultury v celé Fenoskandinávii, což je vlastně Finnmark, což je vlastně nejsevernější část toho Norska, tak tam vlastně se nachází to Kautokeino, kde vlastně putujou sami různě napříč i těmi státy vlastně. Sem třeba i do školy, kde je vysoká škola, je tam střední škola, zaměřená hodně na samské tradiční, jak řemesla, tak vlastně třeba i to pastevectví.
3: Mm-hmm. Dočetl jsem se, že ve všech těch třech zemích, to znamená Norsko, Švédsko, Finsko, mají sámové svůj vlastní parlament. Ne vždycky rozhoduje o tom též. Ve Finsku je to v zásadě kultura a jazyk, k čemu se může vyjadřovat, ale ty parlamenty ve Švédsku a Norsku mají právo se vyjádřit i k těmto ekologickým věcem. A tak se chci zeptat, jestli vůbec mají nástroje, anebo jestli vybojovávají, aby se aspoň ty nejhorší lumpárny v tomto slova smyslu eliminovaly.
0: Je pravda, že kdyby ta moc těch sámé digy, což jsou ty sámské parlamenty, jak se jim říká, je omezená, v Norsku je asi ale nejsilnější, i když dost často se v uvozovkách ignoruje, nebo se podnikají dost často nelegální kroky, třeba se postaví větrné elektrárny tam, kde to sami třeba sámové nechtěli, pravděpodobně ani chtít nebudou, protože vlastně ty větrníky, jestli se to tak nazývá, straší ty soby, oni se toho bojí, vrhá to nepřirozený stín, je to velký, hučí to, soby se toho bojí, takže vlastně proti tomu jako dost brojí. Ty parlamenty dost často, jako, jak bylo řečeno, jak v tom Finsku se zabývají tím jazykem a tou kulturou, tak to je vlastně v tom Norsku bylo někdy na začátku vlastně nějaký boj sámů o nějakou soběstačnost a o nějakou autonomii, taky důležité téma, protože tam byly násilně předchozí generace ponoršťovány a vlastně dlouho nemohli ani studovat sámskými jazyce ve škole.
1: Teď už ve svém jazyce mohou ve všech těch zemích studovat?
2: Pořád je to velmi výjimečné. V Kautokeinu, což je jedno z měst, které jsme také navštívili, to je tedy považováno za kulturní centrum Sámy, a je tam v podstatě

0: skvělým směrem a měli jsme i tu možnost mluvit s prorektorem této univerzity, který nám v podstatě otevřel oči ke spoustě věcem, o kterých jsme si do té doby mysleli, že máme za tu dobu, kterou tam chceme strávit, možnost pochopit a nějakým způsobem přenést validní a důležité informace zpět domů. Ale komplexita veškerých těchto problémů je něco, co dva, řekněme, amatérští filmaři nemohou za tu dobu obsáhnout. Tuplem, když k tomu teda ještě přidám fakt, že čím více se člověk pohybuje k severu, tak tím je tam sice vyšší koncentrace sámů, ale tím menší je ochota sámů se s námi bavit nebo bavit se s cizinci, kteří dorazí a v podstatě se prezentují tím, že se chtějí dozvědět něco o nich.
1: Je to nedůvěra.
0: Je to nedůvěra, je to možná nějaký strach o exotizaci. Mají spoustu negativních zkušeností, o které se s námi podělili. Rozhodně nejsme první a pravděpodobně ani poslední dokumentaristé, kteří do této oblasti jeli a snažili se opravdu získat reálný vhled do reality. A doufali jsme, že když tady s tou myšlenkou tam dorazíme a tady s tou myšlenkou je konfrontujeme, že třeba budou rádi za možnost nějakého hlasu, který jim budeme dávat. Bylo to naprosto naopak. Oni nemají potřebu, aby je slyšel celý svět. Oni mají potřebu, aby celý svět vnímal je jako plnohodnotné obyvatele a je jakožto normální členy společnosti, kteří mají zkrátka jenom své tradice, kterých se drží. A když přijede někdo prostě s kamerama, s mikrofonama a začne z nich tahat, jakože tak nám ukažte ty soby, ukažte nám, jak se pasou a jaký bylinky pojídají a vlastně nějaké rituály podnikáte, to vás absolutně, když nedostanete rovnou potlamně, tak minimálně se s vámi budou bavit rozhodně méně, než jsme my čekali.

0: našem pořadu, který posloucháte na Radiu Proglas, se bavíme se Štěpánem Chalupou a Filipem Karlíčkem o jejich cestě za národem Sámů.
1: Primární problém, který jsme konfrontovali v Kiruně, byla teda těžařská aktivita, která nezanedbatelným způsobem zasahuje do migračních stezek a celkově do životního prostředí. A i kdybych pominul ten fakt, jak extrémně náročné a vyčerpávající musí být stěhování většiny nebo velké části města pro veškeré obyvatele, pro lidi, kteří v podstatě mají tam domy, ve kterých celé generace jejich rodin žili a mají k tomu emoční závazky, tak teďka v podstatě jen protože tam někdo pod nima našel hroudu, kterou chce, přesouvá je pryč, aniž by oni na to měli nějaký výrazný vliv. A druhá stránka teda jsou větrné elektrárny, které jsou velmi paradoxní v tomto území, protože vláda na jednu stranu chce obnovitelnou energii zavřít pusy Sámům a ostatním lidem, kteří jsou silnými hlasy proti těžení a proti získávání energie způsoby, se kterými nesouhlasí. Zároveň to narušuje migrační stezky stejným, ne-li horším způsobem, než těžařská aktivita v této oblasti.
2: Ten film, který jsme natáčeli, byl hodně o hranicích, různých hranicích, i vlastně jako kdyby, nějakých vnitřních světů, i nějakých prostě sdílených světů, i kulturních. A tohle byla vlastně jako kdyby první fyzická hranice, kterou my jsme nemohli a vlastně ani nechtěli překročit, protože myslím, že tam byly nápisy azbukou, že jsou tam miny. A vlastně to pro nás byla jako tematická linka. A zároveň s tím souvisí finský odborník z iniciativy Snow Change, která se zabývá právě Sámu a ekologickými aktivitami, Teru Mustonen. Ten vlastně nám vysvětloval, jak vlastně v dnešní době funguje ta finsko-ruská nebo norsko-finská vlastně hranice z hlediska jakoby Sámů, protože někteří žijí na poloostrově Kola. A řekl nám, asi je to možná jenom oficiální stanovisko, možná ne, že vlastně nemají informace o Sámech, co jsou v Rusku. I když tam byly nějaké eskapády dřív, že třeba údajně třeba Sobové přešli prostě přes ruskou hranici, Rusko soudí Norsko nebo Finsko, teď už nevím, z kterých z těch států, že jim tam spásali nějaký vzácný lišejník. Ale prostě najednou jsme narazili na nějakou hranici, která prostě aj ten národ těch Sámů limituje. A nejenom prostě nás jako Evropané, který prostě nemůžou jen tak jednoduše někam přejet.
3: Jak ta hranice vypadá?
2: To nebyla úplně ta specializovaná v uvozovkách přechodová hranice, která je, myslím, tuším v Norsku. Ale bylo to hraniční pásmo, myslím, že se tomu říká.
1: No to začátek po hraničním
3: mezi Finskem a Ruskem.
2: Mezi Finskem a Ruskem vlastně. A byl tam plot, brána, že je to pod dohledem, nápis asi v 10 jazycích a pak obmotaný stromy prostě páskou žlutou.
3: Já rozumím tomu dobře, že co se týká těch třech států, Švédsko, Norsko, Finsko, tak tam vlastně lze i přes ty větrné elektrárny do jisté míry stále těch 10% Sámů pořád ještě ty hranice přecházejí a jdou za těmi svými stády, jak spásají tu pastvu, ale když narazejí na tu ruskou hranici, tak prostě se musí vrátit, protože dál to nejde.
2: Oficiálně, jo. Neoficiálně jsme neslyšeli nic, ale předpokládáme, že se tam něco takového stát může, jak už jsem říkal, že se stalo třeba.
1: Doktor Teru Mustonen se zmiňoval o kočovných kmenech, kteří možná mohou mít možnost nějakým způsobem překročit i ruskou hranici, ale momentálně se to děje naprosto minimálně a hlavně jsme především neměli žádnou možnost mluvit s nikým, kdo by něco takového absolvoval. A pro ně jsou občas problémové už jen hranice mezi Norskem, Finskem a Švédskem, protože oni byli zvyklí na způsob svého života mnohem dříve před vznikem těchto hranic a už jenom v podstatě regulace na základě přechodu hranic mezi těmito zeměmi, které jsou k sobě přátelské, jsou pro ně komplikacemi.
0: Vy jste teď říkali, že jste měli i dron s sebou. Narazili jste na nějaké problémy při jeho používání?
1: Ještě předtím, než jsme vůbec měli možnost použít ten dron, tak jsme narazili na problém a to ten, který určuje, že v podstatě v celé Skandinávii je zakázáno létat z drony, pokud nemáte zvláštní povolení. My jsme tedy zvláštní povolení si scháněli, ale nakonec nám bylo úplně k ničemu, protože přímo v tom termínu, kdy my jsme to naše dobrodružství podnikali, v celé oblasti probíhalo cvičení na to. A právě kvůli tomuto cvičení jsme měli minimálně jeden vážný problém s dronem, ten nastal v Norsku na Lofotech, kdy jsme byli konfrontováni s tím, že není možné tam letat s dronem. Za druhé jsme byli velmi blízko letiště, což jsme v tu chvíli ani nevěděli. A hrozili nám 10-tisícovou pokutou v jejich norských korunách, takže pro nás by to bylo 25 000 a vykázání ze země. Naštěstí člověk, který nám tady s tím hrozil, byl jenom starostlivý občan, který nás varoval před tím, že to teďka se tady hodně kontroluje, až se na to dáme pozor. Takže to bylo další naše velké štěstí, že v podstatě člověk, který nám s tím konfrontoval, tak byl přátelský. Ale každou chvilku jsme řešili, když jsme chtěli vytáhnout dron, že riskujeme velké problémy. Ano.
2: Když jsme u toho takto zvláštní povolení, tak se mu říká pilotní průkaz. A tam oni mají, každá země Evropské unie vlastně skoro svoji vlastní aplikaci, kde se třeba dost často i žádá o to, jestli tady můžu lítat nebo nemůžu lítat. Mají tam zakázané oblasti, dost často jsou kolem letišť a třeba v přírodních rezervacích a tak různě. V Norsku to bylo hodně zpřísněné, bylo tam hodně jakoby lokací, bylo to celý červený, bylo tam hodně lokací, že bacha, pozor, tady se může něco ve vzduchu dít, ale nebylo to vyloženě zakázané, pokud se na nějakém místě dělo zrovna vojenské cvičení, tak to bylo vyznačené a bylo prostě zákaz vůbec jako vzletu. Smůlu mají ruští občané, kteří jsou, nehledě na to, jaký typy ruských občanů to jsou, tak mají úplně zakázanou v Norsku lítat s dronem. Jo, i kdyby prostě byli proti válce, i kdyby třikrát se pokusili o atentát na Putina, tak i tak prostě nemůžou tam lítat s dronem, no, za žádných okolností.
0: A když jste byli ve Finsku a blížili jste se k ruské hranici, tam jste dron také používali?
2: Tam jsme se to tak trochu báli používat, ten dron. Měli jsme z toho respekt, protože jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že občas tak něco vyletí z Ruska do jiného vzdušného prostoru, tak aby tam nevyletělo něco na náš dron, který byl asi týden koupený, takže tam jsme to radši neriskovali.

0: mají sámové pocit, že musí za svůj jazyk bojovat nějakým způsobem, jako třeba některé jiné menšiny v Evropě a ve světě?
1: Někteří rozhodně mají pocit, že je na čase udělat zásadní změny, ale celá mentalita těchto severských národů není tak aktivistická, jak by v této situaci bylo potřeba. Pro ně v podstatě stačí, když svým blízkým přátelům nebo sousedům řeknou o tom, podívej, já si myslím, že tato situace je opravdu špatná a mělo by se s námi zacházet lépe, ale tady na této úrovni to většinou končí. Dva přátelé si potvrdí své názory, ale že by se domluvili na tom, že vezmou transparenty a vyjdou do ulic, tak daleko to tam v podstatě nikdy nezachází, už jen kvůli jejich teda národní mentalitě.
0: Takže ta situace se příliš dopředu asi nehýbe.
1: Samozřejmě jsou tam pohyby správným směrem, to jsme se i velmi důležité informace dozvěděli od pana doktora Mustonena, který právě iniciativu Snow Change s ní spolupracuje a říkal nám o změnách, které probíhají především třeba co se týče rybolovu, regulace jednotlivých živočichů, tak, aby potravní řetězec fungoval tak, jak je udržitelné pro nejdůležitější živočichy v této oblasti a v tundře. Nicméně, jak říkám, aktivistický boj ve slova smyslu, jak ho chápu já, tam neprobíhá. Probíhá tam velmi klidná, racionální diskuze.
2: Respektive probíhají tam protesty i mladých aktivistů dost často, ale my jsme žádný nezažili. Byl jeden v Tremze, ale my jsme tam v tu chvíli nebyli. Dost často se jedná o věci okolo rybolovu, odpadů, co se týče v moři a právě tady těchto migračních tras. Není to, že by jako mlčeli, drželi hubu a krok, ale je to prostě jako v každé jiné společnosti.
3: Ti starší, ti si to sdělí na sousedské úrovni, zatímco ty mladší jsou aspoň trošku radikálnější.
2: Protože ti starší vlastně zažili ještě tu generaci, tomu se myslím říká ztracená generace, kdy vlastně oni byli třeba ponorštěváni a stydí se za to, že jsou sámové. A ti dost často i statisticky víc, jako by třeba podlehají návykovým látkám, jo, depresím a sebevraždám, protože vlastně se snažili z nich vymlátit tu jejich národnost. Zatímco ty mladí jsou si toho víc vědomí.
0: Více aktivní, ti mladí. Náš pořad se chýlí ke konci a proto bych rád, kdybychom tuto vaši cestu mohli nějakým způsobem shrnout, ať už technicky, tak i pocitově. Technicky, kolik jste najeli kilometrů, jak dlouho cesta trvala a pocitově, co vám cesta dala?
1: Ano, tak já začnu teda u té trasy samotné. Auto jsme měli půjčené 10 dní, pokud si to...
2: Myslím si, že jo.
1: Ano, 10 dní. Za tuto dobu jsme zvládli ujet bezmála 3,5 tisíce kilometrů napříč teda Finskem, Norskem a Švédskem. Nejvzdálenější místo od civilizace, v podstatě bych to nazval, kam jsme se dostali, tak byl Nordkap, což je autem nejseverněji položený dosažitelný bod penínské Evropy, což pro nás bylo symbolické ukončení. Potom nás teda ještě čekala dlouhá cesta do Tremze, tak abychom chtěli vrátit auto. A aspoň můj pohled byl takový, že tam přijedeme jako dva zelenáči, kteří znají letáky, znají fotogenickou stránku a na začátku teda dostanou nějakou hlavní nalejvárnu a potom postupně odkrývají vrstvy reality a zjišťují, jaké problémy tam jsou. A k čemu jsme teda došli konkrétně my, že ty problémy jsou daleko nad naše hlavy a že to v podstatě jsou problémy, které my nejenže je nemáme jak vyřešit, ale že máme jen velmi omezené možnosti, jak přispět k nějakému řešení.
2: A jak je pochopit možná.
1: A jak je pochopit také. Ono, člověk si řekne, že když takovouhle cestu už podniká a narazí tam na tolik problémů, takže by se třeba místním obyvatelům mohlo líbit to, že my o těch problémech dáváme vědět široké veřejnosti. Ale nesetkali jsme se tady v tom směru s přijetím, protože oni nechtějí zájem veřejnosti, nechtějí, aby vědělo se o tom, že oni tam mají nějaké migrační trasy. Oni chtějí jenom svá základní lidská práva. Chtějí jenom možnosti stejné, jako mají jejich kolonizátoři, když to řeknu takhle silně.
2: Jak nám to řekla učitelka pastevectví ještě v Kautokeinu, velice jednoduše a stručně, my zkrátka chceme být jen tím, kým jsme.
0: Tak to je, si myslím, pěkný závěr našeho pořadu. Mě nezbývá, než vám poděkovat za váš čas a za nesmírně poutavé vyprávění. Díky moc.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Věnovali jsme ho poznávání severského národa Sámů v zemích Norska, Švédska a Finska. Hosty ve studiu byli cestovatelé Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám národ Sámů přiblížil Tomáš Koloc. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: program přebírá Zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Děkuji za pozvání, mějte se pěkně.
2: Loučí se Lukáš Matoška.
3: A bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Spojené státy a Írán podepsali memorandum o konci války. Americký prezident Donald Trump dohodu stvrdil na zámku ve Versailles. Moskva hlásí největší ukrajinský útok za poslední dva roky a ministerstvo práce dalo 22 milionů korun na krizovou linku. O její existenci se ale lidé nemají prakticky jak dozvědět. Zprávy a Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump podepsal na zámku ve Versailles memorandum o konci války proti Íránu. Francouzský prezident Emmanuel Macron ho tam pozval na závěr summitu G7 jako připomínku 250. výročí americké nezávislosti.
5: Bílý dům zveřejnil záběry z podpisu memoranda. Americký prezident Donald Trump sedí u stolu, vedle něj francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte. Za nimi ministři zahraničí obou zemí. Trump při podpisu říká, že dohodu nebylo jednoduché uzavřít. Macron volá bravo a všichni tleskají. Za Írán dohodu podepsal prezident Masoud Pezeškian. Francouzský deník Le Figaro označuje podpis za dramatický zvrat, protože se s ním původně ve Versailles nepočítalo. Slavnostní ceremoniál k podpisu memoranda je v plánu zítra ve Švýcarsku. Dohoda počítá s ukončením bojů na všech frontách, včetně Libanonu, i s bezplatnou a bezpečnou plavbu Hormuzským průlivem. Teherán zároveň uvádí, že nebude mít jadernou zbraň. Podepsané memorandum zahrnuje 60-denní lhůtu pro další vyjednávání finální dohody. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za dva roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobyanina protivzdušná obrana se střelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum na předměstí a zasáhly rafinérii na jihovýchodu metropole. Pouterku tak jde o druhý útok na tuto rafinérii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Taky Rusko v noci útočilo raketami na Ukrajinu. Na severovýchodě země zemřel jeden člověk. Ruská strana po ukrajinských útocích v zemi hlásí 3 mrtvé. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rozpočet by měl být přísnější, rozhodl o tom Senát. Ten upravil novelu o veřejných rozpočtech, kterou tak bude muset znovu projednat sněmovna. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale připravila minulá vláda pro tu současnou rozpočtovou past.
6: Evropské komisi se totiž zavázala, že v roce 2027 bude naše země hospodařit se schodkem státního rozpočtu zhruba ve výši 150 miliard korun. Zároveň nám ale sama na letošní rok nechala schodek kolem 300 miliard.
3: Senátoři chtějí v novele třeba posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji nebo omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů do celkového schodku.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo letos spolku dohled na dosah 22 milionů korun na provoz krizové linky, kam mohou volat lidé v potížích. Investigativní tým Radiožurnálu ale zjistil, že linku na internetu nelze téměř najít, nezmiňuje ji ani žádný web podporující duševní zdraví. Dokonce ji neuvádí na svých stránkách ani ministerstvo práce na seznamu organizací, kde najít krizovou pomoc. Přesto ministerstvo spolku poslalo druhou nejvyšší dotaci na provoz krizových linek. Předseda spolku dohled na dosah Viktor Kubát řekl, že dotaci získal podle pravidel.
7: Opravdu to PR se snažíme jako dělat. Není to tak, že bych tu linku schovával, jestli jako není vidět tolik, tak to mě mrzí.
3: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík tvrdí, že letos úřad mimořádně přihlížel k tomu, o kolik peněz si kdo řekl. Pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče dnes čeká závěrečné jednání o úhradách v příštím roce. Většina se jich už předběžně dohodla, kolik peněz budou za co dostávat. Pojišťovny se ale zatím nedomluvily s nemocnicemi, ambulantními specialisty a rentgenovými pracovišti, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Nebylo ze strany pojišťoven možné vyhovět požadavkům zástupců poskytovatelů. Ty byly mimo možnosti rozpočtů pojišťoven, a to i přes mimořádnou valorizaci plateb za státní pojištěnce v příštím roce, kterou v minulých dnech schválila vláda.
3: Platba za státní pojištěnce, tedy třeba nezaměstnané nebo seniory, se má v příštím roce navýšit o 24 miliard korun. A když se pojišťovny s poskytovateli péče na úhradách nedohodnou, určí platby Ministerstvo zdravotnictví. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich priorit je i oblast duševního zdraví. Zároveň kritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
2: Jsem připravena po složení slibu požádat o schůzku jednak zmocněnkyni vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
3: Kostolanská dostala v druhém kole volby 93 hlasů, její protikandidátkou byla Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou volilo 58 poslanců. A Německo vrátilo Polsku prsten krále Zikmunda Starého a rukopise středověké oslavné písně Gaude Mater Polonia. Obě památky ukradli Němci za druhé světové války. A během té doby Polsko podle vládních dat přišlo odhadem o více než 500 000 uměleckých děl za asi 220 miliard korun.
9: Gaude Mater Polonia, tedy Raduj se, Matko Polsko, je jedním z nejstarších polských náboženských lirických děl. Hymna v minulosti doprovázela rytířská tažení i národní oslavy. Rukopis, který se nyní vrací do Polska, ukradli Němci za druhé světové války z Plocku. O jeho navrácení informoval na sociálních sítích polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský, a to v den 35. výročí podepsání smlouvy o dobrém polsko-německém sousedství. Ten samý den před německým velvyslanectvím ve Varšavě protestovali podporovatelé hnutí ochrany hranic. Vadil jim úterní zásah německé policie proti skupině Poláků, kteří v Berlíně chtěli uskutečnit nepovolenou demonstraci u památníku polských obětí druhé světové války. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
3: Dálnice D11 je mezi Prahou a Hradcem Králové opět průjezdná obousměrně u sjezdu na Chlumec nad Cidlinou. Na 71. kilometru těžká nehoda, srazila se dvě nákladní auta, jedno z nich prorazilo středová svodidla. Aktuálně se projíždí vždy jedním pruhem, kolony na Prahu i Hradec jsou ale dlouhé, až na půl hodiny. Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony stojí od sjezdu na Domašov z kilometru 168, osobní doprava zastavuje u Kývalky na kilometru 182. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme skoro jasno a teploty až 31 stupňů.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Slyšeli jste už větu Kristus ano, církev ne? Jinými slovy, ano, Ježíše uznávám, beru vážně a snažím se jej následovat, ale tu partu lidí, kteří se k Ježíšovi hlásí a které už 2000 let provázejí všelijaké problémy, aféry a selhání, s tou nechci mít nic společného. Za tímto postojem mohou být nedobré zkušenosti s lidmi, kteří si říkají křesťané, někdy třeba určitá nepohodlnost či něco jiného. Dnes bych chtěl ukázat biblický pohled na tuto věc. Začnu však příběhem. Jednou se dva poutníci v horách ocitli ve sněhové bouři. Věděli, že jim jde o život, a tak vytrvale mířili krok za krokem směrem k chatě, kde mohli nalézt záchranu. Najednou zaslechli volání o pomoc, vycházející z prolákliny, kolem které šli. První poutník konstatoval, to je osud, ten člověk má smůlu, zřejmě odsouzen k smrti, protože každý z kolem jdoucích má co dělat, aby zachránil sám sebe a není pomyšlení na to zachraňovat někoho dalšího, kde si z propasti. A vyzval kolegu, pojď, musíme si pospíšit. Ale druhý poutník se s tím nechtěl smířit. Oddělil se od toho prvního a sestoupil dolů za hlasem, tam nalezl zraněného člověka, kterého předtím slyšeli volat, připevnil si ho na záda a snažil se jej i sebe dopravit do bezpečí. Byla to nesmírně těžká cesta. Poutník byl celý propocený a vyčerpaný, když kousek před cílovou chatou, kde je čekalo teplo a pomoc, o něco zakopl a klopítl. Když se na tu překážku podíval, zjistil, že to bylo tělo onoho prvního poutníka, který nedošel do cíle, upadl a zmrznul. Druhý poutník, který zachraňoval zraněného, měl zdánlivě menší naději na úspěch. Avšak větší námaha, kterou musel vynaložit, a kontakt s tělem zraněného jej více zahřívali a snad i větší motivace bojovat nejen o život vlastní, ho nakonec i s tím, kterého nesl, přivedli k záchraně. A tak se vlastně oba lidé zachránili vzájemně. Někdy ale mohou být dva lidé od sebe hodně vzdálení, nemyslím teď fyzicky, aby si takto pomáhali. Tak byli vzdáleni příslušníci židovského národa od pohanů, příslušníků ostatních národů v době Ježíšově. A Ježíš v této věci přinesl revoluci. Čtěme z novozákonního listu do Efezu, 2. kapitoly, verše 11 až 22, kde jeho autor apoštol Pavel takto píše pohanům. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši, kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm se celá stavba spojuje a roste ve svatý chrám v Pánu.
v něm se i vy společně budujete, abyste byli Božím příbytkem v duchu. Kristus přinesl mezi Židy a pohany, ale vlastně mezi lidi všech národů, pokoj, smíření a jednotu. A nejen to, skrze Krista mají všichni lidé v Duchu svatém svobodu a právo přistupovat k živému Bohu. Apoštol Pavel sděluje prvním adresátům listu, což byli křesťané z nežidovských národů, že už nejsou cizinci a přistěhovalci. V tehdejší době totiž mohli být ve městech Římské říše obyvatelé, kteří tam bydleli po generace a přesto tam žili bez občanských práv, vlastně bez vlasti a domova. S těmi, kdo uvěřili v Krista, je to jinak. Stávají se spoluobčany svatých v Božím lidu, Božím království a členy Boží rodiny. To je další hluboký obraz církve, který nacházíme v Biblii. Boží rodina. Rodina je něco, s čím, vážení posluchači, máme asi téměř všichni zkušenost. Možná, že ne vždy jen tu dobrou, ale snad bychom se mohli shodnout na několika charakteristikách dobré přirozené rodiny, která vytváří prostředí opravdového domova. První by mohlo být přijetí, to, že se každý člen rodiny cítí být přijatý, má svobodu být sám sebou, vnímá od ostatních podporu a respekt. Druhou charakteristikou, která tu první určitým způsobem vyvažuje, je prostředí růstu. Jde o vzájemné budování, korigování a výchovu. Ano, je tady svoboda, ale zároveň nějaké principy. Je tady podpora a respekt a zároveň je normální přijímat napomenutí a vzájemně se podřizovat. Takové prostředí umožňuje růst spíše tažením někam vpřed, než tlačením zezadu. Třetím znakem zdravé rodiny je nějaký společný záměr či dílo. Může to být dům, o který pečují, rodinná firma či tradice a podobně. Tyto znaky dobré, zdravé, přirozené rodiny nám mohou pomoci proniknout hlouběji do tajemství církve jako Boží rodiny. Každý člen Boží rodiny by měl cítit přijetí, protože ho takového, jaký je, přijal a miluje sám Bůh. Může žít ve svobodě na základě identity jedinečného Božího syna či dcery. A ostatní Boží děti, jeho sourozenci v Boží rodině, sami takto přijímaní, by i jej tak měli přijímat. Zároveň jsme v této Boží rodině povoláni se v lásce vzájemně budovat, napomínat a povzbuzovat, abychom mohli růst do toho, jakými nás Bůh chce mít. Před pár týdny jsme mluvili o tom, jak důležitou roli v naší proměně má Duch Svatý. Ale obdobně velkou roli v ní má i společenství lidí, zde především Boží rodiny. Tuto rodinu také spojuje i společné dílo a úkol, a tím je růst Božího království v nás a kolem nás. Snad i to málo, co jsem o důležitosti rodiny i Boží rodiny právě řekl, nás může vést k těmto závěrům. Mimo přirozenou rodinu se nestaneme plnohodnotnými lidmi. Samozřejmě, že tou rodinou pro některé z nás nemusí být rodina biologická, ale jiné blízké společenství lidí, které onu funkci rodiny aspoň částečně plní. Podobně mimo Boží rodinu církve se nemůžeme stát plnohodnotnými Božími syny či dcerami. To vystihuje jeden citát. Křesťan musí pochopit, že vůbec nemůže být křesťanem, jestliže svou víru neprožívá společně s druhými. Zhrňme tedy dnešní poselství. Každý z nás potřebuje společenství Kristových učedníků, abychom správně poznávali Boha i to, kými jsme v něm, dále abychom rostli do Kristovy podoby a společně naplnili Boží záměry s našimi životy i s tímto světem. Milí přátelé,
Nevím, jak moc se cítíte v tomto čase být součástí církve jako Boží rodiny. Pokud z nějakých důvodů málo či vůbec, i přesto se prosím zamyslete nad následujícími otázkami a dovolte, aby Duch Svatý ve vás probouzel touhu po Božím společenství v jeho rodině. A pokud jste zapojeni, kéž toužíte v tom ještě růst. Dovolte tedy pár otázek k zamyšlení. Cítíš se být přijatý ve svém křesťanském společenství? Cítí se křesťané kolem tebou přijímaní? Jsi často povzbuzován druhými křesťany, například sdílením víry, života, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí a podobně? Povzbuzuješ ty nějakého křesťana kolem sebe, například sdílením víry, Božím slovem, modlitbou, službou, praktickou pomocí či nějak jinak? Dává ti někdo z křesťanů zpětnou vazbu a dovolíš mu to? Pomáhá tě někdo korigovat a formovat? Jsi někomu vykazatelný? A obráceně, dáváš ty někdy někomu zpětnou vazbu v lásce, pravdě a pokoře? Pomáháš někomu ve formaci a růstu jako Kristova učedníka? Spolupracuješ s někým občasně či pravidelně na nějakém díle nebo činnosti, kterou si Bůh používá k růstu svého království? Myslím, že mnohé ty věci, na které jsem se teď ptal, jdou mnohem lépe a snadněji v malé skupince křesťanů. Proto bez ohledu na to, jak velkého společenství jsi součástí, hledej intenzivní vztahy s několika blízkými křesťany. Pokud je nemáš, modli se za to. Protože Boží rodinu potřebují já i ty.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechové hudby. Milá pozvánka k nám na redakční stůl připutovala z Milotic, kde se tuto neděli 21. června koná 10. ročník přehlídky dechových hudeb Zbořilovy Milotice. Program začíná v 16 hodin na nádvoří v zámku v Miloticích. V programu účinkují dechové hudby Žadoviáci, Tufaranka, Mistřiňanka a mladá muzika Šardice. Přijďte si poslechnout a zaspívat si s dobrou dechovkou v neděli odpoledne do Milotic. Dechová hudba Mistřiňanka vám zahraje i v dnešní voničce. Přejeme příjemný den a zůstávejte s námi u poslechu Radia Proglas.

Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov vás zve na Tlumačovský dechovkový festival, který se koná v neděli 21. června od 13 hodin v amfiteátru Tlumačov. Učinkují dechové hudby, veselá muzika Schocka, Vlčnovjanka a Vysočinka. Festivalovým odpolednem provede moderátor Karel Hegner. Festival se uskuteční za jakéhokoliv počasí.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými. A smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Třetí část.

0: Nikdo neví, jak to Bůh s Izraelem této země myslí a kdo mu má vládnouti. Nejprve tu byli Maďaři, pak Rusové, pak Němci, pak Rumuni. A teď obsazovali zemi Češi. V Polaně se to ostatně pozná jen podle čepic četníků a finančních respicientů. Rodinné jmění se rozplývalo za všech. Češi vydali vyhlášku, že se v soukromém obchodování nesmí užívat i peněz maďarských, nýbrž, že platidlem jsou výhradně peníze československé. Ale byli ochotni do určité lhůty na úřadech vyměňovati 100 kustu za 100 korun maďarských, 100 korun československých. To byla strašlivá situace. Zoufalé rozhodování. Maďaři už dnes vzkazovali, až se vrátí, že české peníze vyměňovati nebudou a kdo je bude mít, že o ně přijde. Češi prohlašovali, že budou vyměňovat jen do jisté lhůty a pak, že ztratí maďarské peníze všechnu cenu. Vsadit na Maďarsko nebo na Československo? Co ví ubohý polanský žid o mezinárodních zápletkách, o křížících se zájmech a společenstvích, o tom, co soudí anglický a italský král, francouzský a německý prezident a jak se nakonec dohodnou? Jaké ukrutenství stavět ho před takovéhle rozhodování? Je to jako přivést člověka a říci mu: vsaď vše, co máš, na jednu ze dvou karet. Vytáhni si kuličku, bílou nebo černou. Ale vyhrát nemůžeš nic, jen všechno prohrát. Rozhodni se, nešťastný hráči. Vrátí se Maďaři? Nevrátí? Měnit? Neměnit? Peníze. Na tomto světě nejvzácnější lidský statek. Zcela rovný zdraví a rodině. Čtyři jsou mrtví již zaživa. Chudý, slepý, malomocný a bezdětný, praví Talmud. Chudý nejprve. Jen Bagán si myslí, že jsou peníze prostředkem k účelu a má-li je, že je má proto, aby si za ně koupil kukuřičné mouky nebo kořalky nebo skleněné korály ženské na krk. Ale peníze jsou důkazem životního úspěchu. Jsou viditelným znamením boží přízně. Do jejich krásných kovových kotoučků a modravých obrázků se zhutnila všechna krása a síla života. Jsou věcí hospodinovou. Nelze jimi marnit. Tatínek se šel radit do pokojíka k dědečkovi. Ten byl velmi sláb, ležel a už nevycházel. Dědeček krčil rameny, vraštil levé chřípí a mhouřil levé oko. Obracel na peřině svou bílou kostnatou ruku, tak, tak. Těžká věc, bylo by se třeba informovat, ale mohu teď já? 100 kustů, to nic neříká. Kdyby to bylo 100 ku 90 nebo 100 ku 110, už by bylo spíše možno vystihnout, cítí-li se nebo chtějí-li jen zamazávat oči. Tady jde o šťastnou ruku. Nejlépe by ovšem bylo hotových peněz se zbavit. Koupit zlato, dolary, libry, pozemky nebo cokoliv. Ale tak chytří jsou dnes patrně všichni a kde někoho najdeš, kdo prodá? Kup, co můžeš. Zaplať, komu si dlužen. Dokud je čas, snad vyčkej. A chceš-li být velmi opatrný, měň polovičku. O tu druhou ovšem přijdeš. Tahle možnost asi ještě nejspíše odpovídala tatínkově povaze, ale maminka v noci v posteli plakávala. Vyhodit polovičku peněz? Celé jmění? Proto jsme se dřeli? Ne. Ne, vše zůstane, jak bývalo. Byli tu již Rusové, Němci, Rumuni, Češi. Nikdo tu nezůstane. Uvidíš, věř mi. Neměň. Kdo nic nemá, nikdy nepochopí, jak je těžké rozhodování. Červená, černá, pravá, levá. A zatímco zamyšlený chodil polanou, nevěda ani, že ho někdo pozdravuje, vesnice pro jeho starosti vůbec neměla smyslu. Nezajímal jí. Netýkalo se jí to. To se týkalo jen šafarů a fuksů. Co tomu říkají Herš a Salamon Fuksové? S rodinou Fuksovou byly již dávno, už od dob procesů, přerušeny všechny styky. Členové rodiny se ani nepozdravovali, ale tatínek viděl, jak se Salamonovi vše daří, jak roste, a cítil, že je chytrý. Měl styky s československými úřady, noví páni mu ve všem šli na ruku a jistě věděl více než ostatní. Co tomu říká Salamon Fuchs? Ptal se tak Mordcha Feinermana, vyzvídal tak Nalejbovi Abrahamovičovi, mluvil o tom s Mojšem Kahanem a snížil se až k Bajnišovi Zisovičovi.
1: Salamon Fuchs? Řekl mu před mikve Mojše Kahan. Směje se ti.
0: Mně? Proč?
1: Že nevíš, co počít.
0: A co bude dělat on?
1: Mně to přec nepovídá.
0: Rozjel se do Mukačeva. Byl v Berehově a v Chustu, ale nevrátil se moudřejší, než odjel. Všude se setkal s týmiž poplašenými posunky, jako měl sám. A s týmaž do prázdna upřenýma očima a krčením ramen.
1: Co tomu říkají Fuksové?
2: Co tomu říkají Fuksové? Odpověděl mu Lejb Abrahamovič. Vím já, co by tomu mohli říkat Fuksové?
1: Salamon říká, ať si dělá každý, co chce. On, že měnit nebude.
0: A to každý se věru mohlo týkat jen Josefa Šafara.
1: On, že ví, co dělá. A směje se.
0: Chodil do dědečkova pokojíku. Co dělat, tatínku? Koupit už není co a nějaké peníze stále jdou. Dědeček obracel na peřině bílou ruku. Hřbetem nahoru, dlaní nahoru. Nedůvěřuješ-li své šťastné ruce, polovičku měň, druhou pusť.
1: Ne,
0: křičí v pláči večer v posteli maminka. Židé svolali do Svalavy přísně důvěrnou schůzi. Do soukromého bytu Efraima Weisse. Z Budapešti byl tajně pozván finančník Mohr Rosenfeld, doktor, a mezi zasvěcenými bylo mnoho rozčilení, dostaneli se vůbec přes hranice. Ale přijel. Za spuštěnými žaluziemi, zavřenými okenicemi a staženými záclonami dvou z Weissových pokojů se sešlo asi 40 lidí, vlivných židů z dalekého okolí. Byli tu také polanští Josef Šafar a Salamon Fuchs. V hedvábném kaftanu přišel i svalavský rabi. Mnoho se z rozčilení kouřilo a místnosti byly brzy plny dýmu. Efraim Weiss přivedl svého hosta, dobře živeného pána s brejlemi a již poměšťáčtělého bez pejzů a bez klobouku. Když Efraim Weiss tento nedostatek postřehl, vyběhl do předsíně, vrátil se s kloboukem a s důvěrným úsměvem jej nasadil doktorovi na hlavu. Ten se rozesmál, klobouk přitiskl k lepce, děkoval hostiteli pokyny hlavy a ostatní se také usmívali. Seznamoval se, každý ho hleděl pro sebe podržeti co nejdéle a ve všech očích byla táž otázka. Co mám dělat, doktore? Nakonec si ho podržel svalavský rabi. Za chvíli se Mohr Rosenfeld rabi mu poroučel. Zasedl ke stolu. Náhlé ticho hrozilo napětím se přetrhnouti. Vyňal z aktovky sloup výstřižků nalepených na půl arších a dal si je k pravé ruce. Ujal se slova. Nejprve musí zdůraznit, že nemá nic společného s maďarskou vládou a jeho projev nic s agitací. Je žid. Ví bohužel příliš dobře, že Židé mezi evropskými státy mnoho na vybranou nemají a že jim z náboženského a národního stanoviska může být i celkem jedno, kde žijí. Ale byl jsem pozván a svým souvěrcům mile rád řekne, co mu je známo. Ale je člověk svědomitý. Ví, že z jeho řeči mohou být vyvozovány závěry velmi významné a proto hned na začátku přednášky chce podotknout ještě toto. Domnívá se sice, že ve své funkci bankovního ředitele jest informován dobře a lépe než jiní, ale přeci jen žádnou odpovědnost přejmouti nemůže, tím spíše ne, že jde převážně o věci tajné diplomacie. A ani on své zprávy z první ruky tedy nemá. Ostatně, velevážení pánové ocení sami pádnost či nicotnost dokumentů, jež hodlá přečísti. Není také pochyby o tom, že jsou tu moudří lidé, informovaní z jiné strany. A bude jistě jen k vzájemnému prospěchu, budou-li v debatě postaveny zpráva proti zprávě, názor proti názoru. Zabezpečiv se tak výhradami, mluvil. Přednášel o mezinárodní situaci, o navazování čerstvých spojenectví a o nových evropských skupinách, o postavení Československa, o nadějích Maďarska na vrácení odtržených území nebo alespoň jejich částí, o vágním posud a nevyjasněném postavení podkarpatské Rusy, vše dokládal množstvím citátů, předčítaje projevy ministerských předsedů a ministrů zahraničí anglických, francouzských, italských, německých a polských, časopisů anglických, amerických a italských a vysoký sloupec novinových výstřižků se stěhoval od jeho pravé ruky k levé. Mluvě o náladách v Maďarsku pravil, že autenticky může prohlásit jen jednu věc. Vrátí-li se sem Maďaři, jsou jejich političtí činitelé rozhodnuti československé peníze nevyměňovat a každého, kdo se bude výměnou zbavovati maďarských, prohlásit za národního zrádce a podle toho s ním naložit.

Přednášel 2¼ hodiny. Kouře bylo v obou místnostech k zalknutí. Dveřmi chvílemi otvíranými se na chodbu valilo dýmu jako z požáru vlhké slámy a hlavy pod sametovými a plstěnými klobouky se potily. Ne, neřekl vrátí-li se Maďaři či nikoli, ale vrátí se. Neřekl měňte nebo nevyměňujte, ale věc byla jasná. Bílá. Vykřiklo cosi v Josefu Šafarovi. A neměnit. Řečník vyzval shromáždění k debatě. Ale nikdo se nehlásil. Sečkával chvíli, s vlídným úsměvem přejížděl očima po hlavách návštěvníků a s laskavou netrpělivostí vztáhl proti ním ruku s dlaní nahoru obrácenou. Nu? Berehovští nemění, řekl spíše jen tak k svým sousedům berehovský gutman Davidovič. Jsem již dávno rozhodnut nevyměňovat, prohlásil energicky polanský Salamon Fuchs. Josefu Šafarovi zabušilo srdce. Ale Čechofilové, o kterých bylo známo, že vyměňují, právě ti, kteří měli být podle řečníkových slov informováni z jiné strany, mlčeli. Proč nemluvíte? Křičel na ně Toruňský jako prapaport, malinký, hubený, s prošedivělou rusou bradou. Ale křičel to tak, jako by se mu chtělo plakat. A volal na sojemského Mendla Lejboviče. Proč mlčíš ty? V soukromí máš hovorů, že jde jednomu hlava kolem. Toruňskému Rapaportovi bylo nedávno vyplaceno 460 tisíc zavory, které Porice poslal do Chustu. Ale sojemský Lejbovič pokrčil rameny a myslil si své. Co pak umí mluvit? Co pak má 2 kila novinových výstřižků? To přijde všechno na vnuknutí. Schůze se protáhla dlouho přes půlnoc. Vzduch se již nedal dýchati. Debaty od muže k muži byly vzrušené a od skupiny k skupině se vykřikovalo. Svalavský rabi v zájmu zdraví svých očí již odešel a také na obléhaném budapeštském doktorovi bylo vidět, že by šel rád spat. Za knoflík ho držel maličký Toruňský jako prapaport a v jeho hlasu se chvěly slzy. Měnit nebo neměnit? Neměnit! Chtělo se na něho vykřiknout Josefu Šafarovi. Ale Voraš se od doktora přímé odpovědi nedočkal. Jako prapaport se rozběhl oběma pokoji, proplétal se kolem skupin a jednotlivců a zas se k Mórovi Rosenfeldovi vrátil. Měnit nebo neměnit? Nakonec se rozčilením hystericky rozplakal.

Zdrželi se až do rána. Nemohli se rozejít ani pak, když už Efraim Weiss odvedl hosta na lože a debatovali ještě na jitřní ulici. Nevyspalý tatínek se s Janklem vrátili do Polany až druhý den před soumrakem. Maminka zběhla z Pavlače. Neměním, maminko, řekl Josef Šafar, seskakuje z vozu. Jméno páně budiš pochváleno. Lhůta běžela. Ale Maďaři nepřicházeli a po obláscích vedle Šafarova domu bylo denně výdati české četníky nebo finanční respicienty v placatých čepicích a s karabinami, jak ve dvou chodí na patrolu. Ale bylo rozhodnuto. Lhůta vypršela. Nic se nezměnilo. Češi vydali novou vyhlášku. Vyměňují teď 100 ku 50. Za 100 korun maďarských, 50 československých. Měň všechno, řekl na posteli dědeček. Češi zdražují, cítí se, měň hned. Ne. Z Maďarska přicházely uklidňující zprávy. Neukvapit se, vyčkat. Jen několik neděl ještě. Revize mírových smluv jest věcí už jen týdnů. Pak Češi vyměňovali 100 ku 25. Pak 100 ku 10. Měň ještě teď, šeptal slábnoucím hlasem dědeček.

Pak za maďarské peníze nedával už nikdo nic. Byl konec. Tatínek opravdu neměl šťastnou ruku. Salamon Fuchs vyměnil všechno. Za 100 kustů. A ten maličký zbytek, který si z opatrnosti nechával doma, aby měl přece jen nějaké maďarské peníze, kdyby se Maďaři náhodou vrátili, vyměnil za 100 kupěta 20. Co tomu říkají Abram a Josef Šafarové? Ptal se před mikve Bédra Kahana a chránil se u smáti přitom. Věděl, že to Mojše Josefovi vyřídí. A tatínek měl doma 205 000 hotových peněz. Bylo to zrovna věno Hanelino. Má je podnes. Jsou nacpány do velkého papírového pytlíku na 10 kilogramů zboží a uloženy vzadu za nádobím v dolní příhradě kredence v dobrém pokoji. Přijdou-li někdy do vsi na komisi páni z města, stane-li se divnou náhodou, že neslezou u Fuchsů, nýbrž zajdou k Šafarovům, a je-li mezi nimi někdo, kdo o penězích ví a požádá tatínka, aby je ukázal, přinese tatínek papírový pytlík na 10 kilogramů zboží, páni se vesele prohrabují v tisícovkách, stovkách a 50 korunách Hanelina věna. Smějí se. A tatínek se ze zdvořilosti smutně usmívá také.

0: novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžicové. Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valoušek a Kristýna Kubačová. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Lávka a Jaroslav Topinka.
1: Umaštěná boj, druhové nebudou dumat.

0: Včera si brněnská diecéze připomínala vůbec poprvé liturgickou památku kněžích Jana Buly a Václava Drboli. Bohoslužbu na Petrově ve jménu nově blahoslavených vedl biskup Pavel Konzbul, který řekl.
1: Slavíme naši diecezi první liturgickou památku mučedníků Jana a Václava. Při této příležitosti můžeme myslet i na ty ostatní, na ty, kteří se stali obětí komunistického režimu babičských procesů a stali se oběťmi režimu, který nepoužíval svědomí. My chceme být blízko Bohu i druhým lidem, proto svědomí používáme. A tak ve chvilce ticha skrze naše svědomí odevzdejme naše viny, hříchy a selhání Božímu milosrdenství. Litujme svých vin.

Je 11 hodin a 30 minut, vy posloucháte Proglas a stále vás provází Jiří Holeček. Až po jedné hodině mě vystřídá můj kolega Martin Novotný. No je čtvrtek, 18. června roku 2026, den hrdinů druhého odboje. 100 let existence slaví Mezinárodní filatelistická federace. Před 11 roky Vatikán zveřejnil zelenou encykliku papeže Františka Laudato Si o péči o náš společný domov. No a svátek má Milan. Slovanské jméno znamená milý, milovaný a přívětivý. Takže všem Milanům a speciálně našim dvoum, a Milanovi Šobovi a Milanovi Tesařovi, přejeme vše dobré. Ještě se podíváme na počasí, kdyby se náhodou stalo to, že jste v tuto hodinu ještě nevyšli ven a nevíte, jak se oblíct. Bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 25. Vítr čekáme slabý proměnlivý. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer slabý vzestup. Rostylové podmínky dobré. Večer mírně nepříznivé.

0: Křesťanská sportovní organizace Orel připravuje svůj folklorní festival. Odehraje se tuto sobotu v Lomnici severně od Brna. Nese název Orel tančí a zpívá a koná se teprve po druhé. Více nám o něm řekne za organizátory místostarosta Orelské jednoty z Řeckovic Oldřiv Gardáš. Vítejte na vlnách Proglasu.
1: Dobrý den, všechny zdravím posluchače i vás.
0: A já se na úvod zeptám, jaký bude program festivalu Orel tančí a zpívá?
1: Pevně věřím, že bude bohatý, poněvadž tam máme spoustu souborů, že můžeme se těšit na moderní tanec, folklor a lidový tance, na skupinu, která hraje svoje vlastní skladby, pop a rock, a potom tam budeme taky vidět mažoretky.
0: Jak jsem zmiňoval, ona se koná druhý ročník. V čem se bude lišit oproti loňskému prvnímu ročníku?
1: Ten druhý ročník se týká vlastně, že v Lomnici. Ten folklorní festival už byl několikrát na různých místech v naší republice, ale liší se oproti loňsku tím, že v loni byl zaměřen vyloženě jenom na ten folklor, když to letos máme tam, jak jsem zmiňoval, všechny možné hudební a taneční žánry, takže tady v tomto se vlastně liší od toho minulého ročníku.
0: A co vás jako sportovní organizaci vedlo k založení hudebně tanečního festivalu?
1: Tak Orel není pouze zaměřen na sport, ale taky máme kulturu a duchovno. A vlastně ten nápad vyšel v loni, kdy vlastně máme naši organizaci také mistry Evropy a světa v aerobiku, máme country tance, máme všechny možné druhy hudebních a tanečních žánrů. Takže tak vzešel ten nápad, že uspořádáme tak tenhle festival, a je to taky proto, že chcem ukázat, co vlastně v Orlu, v jakých jednotách, co mají jako za kulturu. Sice aerobik někdo počítáme ze sporty, ale dalo by se říct, že se to možný taky použít jako kulturu. Akorát neuvidíme country, žádný tanec, poněvadž jsou na tu dobu v u Kelče je taky festival, ale jsme domluveni, že příští rok, jestli se to vyvede, budou tam country tance, takže i ten aerobik a všechno možné. To vidíme, jak to dopadne, tak se budu těšit.
0: Mm-hmm. A já se ještě na závěr zeptám, na co se nejvíc těšíte vy v rámci toho pořádání?
1: Tak já se nejvíc těším, že to dobře dopadne a že všichni diváci budou spokojení, na to se nejvíc těším. A hlavně jsou zvědavé na ty tance, co moderní, a na ty mažoretky, že nám slibili ještě nějakou takovou drobnost, takovou ukázku, ale to nechám na překvapení, to se o tom nebudu zmiňovat.
0: Zve na Proglasu Oldřiv Gardáš.

0: místostarosta jednoty Orla z Brna Řečkovic. Festival Orel tančí a zpívá bude v Lovnici tuto sobotu. Já moc děkuji, mějte se, naslyšenou.
1: Já taky děkuji, naslyšenou a mějte se, hezký den.
0: Hezký den.

0: Dvoje kulatiny připomene dnešní bohoslužba v katedrále svatého Václava v Olomouci. Své jubileum při ní oslaví pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Antonín Passler, narozený 16. února před 70 lety. I arcibiskup Josef Nuzík, který se 25. července dožije 60.
1: V tomhle případě, krom toho, že biskupové jak se chtějí prožít s věřícími, se zaměstnanci, pracovníky, arcibiskupství a s dalšími, kteří přijdou, tak chtějí prožít tu oslavu, tak je to pro každého věřícího taky možnost poděkovat za společenství církve, v jejímž čele teda stojí biskup a být prostě vděčný za to, že tady můžeme jako církev fungovat, je tady nějaká fungující struktura s biskupem v čele, prostě děkovat za to, že máme v čele biskupy a za ty, které v čele máme.
0: Doplnil pro posluchače Proglasu mluvčí arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka a představil program dnešní slavnosti.
1: Dopoledne to bude mše svatá v katedrále, začíná v 10.30. Přinášena bude také na televizi Noé pro všechny, kteří si v pracovní den nemůžou udělat cestu do Olomouce. A odpoledne potom ve 14 hodin je plánován takový program s gratulacemi biskupům a od 15 hodin bude arcibiskup Nuzík podepisovat knihu rozhovorů, která s ním letos vyšla.

kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším,

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Myšlenku na den napsal a namluvil Daniel Ženatý.

Ukládal jsem do počítače nějaký text a najednou vidím složku Ludvík Volek. Už jsem zapomněl, co jsem o svém dědovi kdy psal. A tak jsem soubor otevřel a těšil se, co tam bude. A bylo. Hned jsem to uviděl. Ludvík Volek, narozen 18. června roku 1886. Ku podivu, nejprve mě zaujal ten rok 6 na konci, to bude kulaté výročí letos. A pak datum, skutečně, 18. června, a to je dnes. Dnes má můj děda Ludvík Volek 140 let. Žili s babičkou v krásném statku. Za Olšemi voněla Bečova, za ní jezdili vlaky s parní lokomotivou, v dálce nehybně trčela Radhošť, za zády Valašské kopce kolem Hrubé Lhoty. Jezdil jsem k nim moc rád. Žili tam společně i s mým strýcem a mou tetou. Teta byla hodná, tichá a jemná. Zahynula mladá při autonehodě. Seděl jsem, hleděl jsem, vzpomínal jsem, jak děda vypadal, jak voněl, jak vedl koně, jak kouřil fajku, jak vycházel ze chléva a řekl, to jsi ty, když jsem přiběhl od vlaku. Ostatně, jak jsem se dočetl, první vlak na trati Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm projel v červnu roku 1892, tedy na dědovi 6. narozeniny. Byl se na tu slávu podívat? A jak prožíval jako 14-letý kluk přelom staletí, celý ten průmyslový a společenský rozmach počátku 20. století? Jak prožil první válku, druhou válku? Jaké to bylo, když s láskou udržované hospodářství museli předat jednotnému zemědělskému družstvu? Seděl jsem u počítače, snil jsem a bylo mě líto, že jsem se více neptal a že si nepamatuji, jak a kdy se mě děda třeba nějak dotýkal, třeba jen držel za ruku. Už to prostě nevím. Ostatně, 140. narozeniny budu mít v roce 2094. No, milí posluchači, mnoho z nás už tady asi v té době nebude. Ale vnoučata, ta by to stihnout mohla. Přál bych jim to. A tak, dokud je čas, je obejmu nebo chytnu za ruku. A třeba si na mě vzpomenou, až budu mít 140. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: Milí posluchači, vítejte u společné polední modlitby z rozhlasové kaple Ducha Svatého v Brně, v sídle Proglasu. Dnes máme velkou radost, že je mezi námi náš bývalý dlouholetý spolupracovník, reverend Jaroslav Kratka, který připravil v minulosti pro Proglas, ale i pro televizi Noé řadu pořadů. Právě dnes slaví 79. narozeniny a na konci udělí požehnání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala Ducha Svatého. Zdravo, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, prosi za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravo, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi. Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Svatý Františku, náš bratře, ty, který si před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který si v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který si neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením, pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
3: Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
3: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
4: Pán s vámi.
5: I s tebou.
4: Požehnej na vás, všemohoucí a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
5: Amen. Amen.
4: Dobrořeďme Pánu.
5: Bohu díky.

My máme 12 hodin a skoro 5 minut a na Proglasu máme nachystanou hudební siestu. V ní uslyšíme dvě skladby. Začneme tou první. Bude to koncert D-moll pro lesní roh. Autorem je František Antonín Rosler Rosetti. Koncert D-moll pro lesní roh uslyšíme v podání Českého komorního orchestru, kde se na lesní roh představí Zdeněk Divoký. Diriguje Ondřej Kukal.

Dozněl koncert D-moll pro lesní roh Františka Antonína Roslera Rossettiho. Nyní bude následovat druhá skladba symfonie D-dur opus 36, kterou složil Pavel Vranický. My uslyšíme v podání Dvořákova komorního orchestru. Dirigovat bude Bohumil Gregor.

Tak to byla symfonie D-dur opus 36 Pavla Vranického. Dvořákův komorní orchestr řídil Bohumil Gregor.

0: Je 13 hodin, zprávy pro vás dnes má Zdislava Horníková. Dobré odpoledne. Mše připomene kulatiny biskupů Baslera a Nuzíka. Očekává se prohloubení potravinové krize. Lidé se naposledy loučí se Zdenou Mašínovou. Včera si brněnská diecéze připomínala vůbec poprvé liturgickou památku kněží Jana Buly a Václava Drboly. Bohoslužbu na Petrově ve jménu nově blahoslavených vedl biskup Pavel Konzbul, který řekl.
1: Slavíme naši diecézi první liturgickou památku mučedníků Jana a Václava. Při této příležitosti můžeme myslet i na ty ostatní, na ty, kteří se stali obětí komunistického režimu babičských procesů a stali se oběťmi režimu, který nepoužíval svědomí. My chceme být blízko Bohu i druhým lidem, proto svědomí používáme. A tak ve chvilce ticha skrze naše svědomí odevzdejme naše viny, hříchy a selhání Božímu milosrdenství. Litujme svých vin.
0: Dvoje kulatiny připomene dnešní bohoslužba v katedrále svatého Václava v Olomouci. Své jubileum při ní oslaví pomocný biskup olomoucké arcidiecéze Antonín Basler, narozený 16. února před 70 lety, i arcibiskup Josef Nuzík, který se 25. července dožije 60. Více po zprávách. Potravinová krize se v příštích měsících může zhoršit ve 13 krizových oblastech světa. Upozornili na to organizace OSN pro výživu a zemědělství a Světový potravinový program ve společné zprávě. Hlavními příčinami jsou podle nich konflikty, nedostatek financí na humanitární pomoc a dopady klimatických změn, informovala agentura AFP. Podle agentur OSN se situace může mezi červnem a listopadem tohoto roku dále zhoršovat. Již nyní čelí vysoké míře aktuální potravinové nejistoty zhruba 266 milionů lidí. Pohřeb Zdeny Mašínové se právě koná v evangelickém kostele v Olomouci. Zemřela minulou středu ve 92 letech. O jejím životě jsme hovořili s historikem Prokopem Tomkem z Vojenského historického ústavu Praha.
2: Zdena Mašínová se narodila v rodině brigádního generála in memoriam Josefa Mašína, což byl, dá se říct, ikonická osobnost našeho odboje, jeden ze tří králů, a byla to tady sestra bratří Rada a Josefa, kteří prosluli jako členové takzvané skupiny bratří Mašínů. Pocházela tady naprosto mimořádných poměrů, narodila se tedy v rodině, která byla vypjatě národně vlastenecky orientovaná, přestože ona sama se do nějakých odbojových aktivit neúčastnila, vzhledem k tomu, jaký byl osud celé té rodiny, včetně její matky, která zemřela ve vězení, tak se jí Zdeny Mašínové mladší se hluboce dotkly naše dějiny a stala se jejich výrazným svědkem.
3: Posloucháte zprávy pro glasu.
0: Loni dokončená komplexní obnova čínského pavilonu i ostrůvku uprostřed divokého rybníka v podzámecké zahrady v Kroměříži se dočkala významného odborného uznání. Národní památkový ústav tento počin nominoval na prestižní cenu Patrinomium pro futuro v kategorii obnova památky. Více o opravě této stavby sdělí Jiří Gračka.
4: Ten projekt běžel asi 2 roky a ukončen byl v roce 2025. Předtím ale ještě v době, kdy vlastně pod zámeckou zahradu vlastnil stát a spravoval Národní památkový ústav, tak probíhaly práce terénní, protože ten ostrov, on opravdu není nijak velký, tak potřeboval zpevnit břehy a vlastně vyřešit vůbec stabilitu toho ostrůvku. Takže to je vlastně zásluha Národního památkového ústavu a po převzetí arcibiskupského zámku v Kroměříži a pod zámecké zahrady arcibiskupství přistoupilo k té druhé fázi, k opravě samotné budovy a zeleně na ostrůvku.
0: Více rozebereme v dalším vysílání.
3: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. S večerem se bude nadále vyjasňovat. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Teploty ukazují 26 až 31 stupňů. Na horách kolem 22. Vane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr. Tlak může slabě poklesnout a rostlové podmínky dobré. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno. Na horách se mohou přes den objevit přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 stupňů. Během dne teploměry ukazují 35. Pád bude slabý, proměnlivý vítr. Tolik zprávy Zdislavy Horníkové. Dál pokračuje odpolední vysílání s Martinem Novotným.
5: Já děkuji Zdislavě za zprávy z domova i ze zahraničí a my budeme pokračovat nějakou příjemnou muzikou.

snad příliš zvysoka se dívám. Mít místo harfy flašinet

0: Pohřeb Zdeny Mašínové začal před chvílí, to je ve 13 hodin, v evangelickém kostele v Blahoslavově ulici v Olomouci. Zemřela minulou středu, 10. června, v 92 letech. O jejím životě jsme hovořili s historikem Prokopem Tomkem z Vojenského historického ústavu Praha.
1: Zdena Mašínová se narodila v rodině brigádního generála in memoriam Josefa Mašína, což byl, dá se říct, ikonická osobnost našeho odboje, jeden ze tří králů, a byla to tady sestra bratří Rada a Josefa, kteří prosluli jako členové takzvané skupiny bratří Mašínů. Pocházela tady z naprosto mimořádných poměrů, narodila se tedy v rodině, která byla vypjatě národně vlastenecky orientovaná, přestože ona sama se do nějakých odbojových aktivit neúčastnila, k tomu, jaký byl osud celé té rodiny, včetně její matky, která zemřela ve vězení, tak se jí Zdeny Mašínové mladší se hluboce dotkly naše dějiny a stala se jejich výrazným svědkem.
0: Kvůli činnosti bratrů uprchlých počátkem 50. let za dramatických okolností na západ, Zdenu Rudá totalita perzekuovala i věznila. Její význam podle historika Tomka vzrostl po roce 1989, kdy se začalo o osudech Mašínových více mluvit.
1: Myslím si, že dokázala si zachovat takové té vypjaté diskusy, která o jejich bratřích byla a jejich činech, tak si dokázala zachovat určitou nadhled, přestože se nikdy té rodině nespronevěřila. Dokázala si zachovat samostatné uvažování. Konkrétně se věnovala zejména restituci a budování rodinného statku v Lošanech, Kolína, budování památníku v Lošanech, který chtěla vybudovat jako nejenom jako památník rodiny, ale i právě našich složitých dějin v době tedy nacistické okupace a komunistické vlády. Jinak se účastnila řady různých diskusí a veřejného dialogu o naší minulosti.
0: Roku 2023 převzala Zdena Mašínová od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy za vynikající zásluhy o rozvoji demokracie, humanity a lidská práva. Moravské divadlo Olomouc postavilo na příběhu této ženy inscenaci jejich sestra. Premiéru uvedlo v květnu na malé kulturní scéně Sedmička. Hrát se bude zase na podzim. Zlo je nezničitelné a trpělivě si na svou chvíli umí počkat. V dnešních časech to můžeme pozorovat téměř v přímém přenosu. Píše divadlo k představení jejich sestra. Režisér Jan Janča chtěl podle svých slov téma předložit tak, aby si diváci sami pokládali otázky a konfrontovali se s nimi.
2: Já jsem právě rád, že se na to můžeme podívat i z toho ženského úhlu pohledu, že vlastně nejenom ti muži jako v té rodině byli důležití, ale ty ženy to taky nějak prožívaly. Ty ženy tady zůstaly sami. Zdena Mašínová, starší teda maminka, byla vězněna gestapem, byla vězněna komunisty, takže vlastně na ní to taky nějak doléhalo a oni vlastně nějakým způsobem i přebírali hříchy těch mužů a vlastně vždycky vydrželi a vlastně zůstali za mě morálně velmi jako čisté.

Máme 13 hodin a 28 minut. Za minutku a půl bude půl druhé, čtvrtek, 18. červen. A od mikrofonu Radia Proglas vás srdečně zdraví a krásný den přeje Martin Novotný.

Je čtvrtek 18. červen 2026. Prožíváme významný den České republiky. Den hrdinů druhého odboje. Připomíná odvahu a oběti příslušníků zahraničního i domácího odboje pro svobodu naší země za druhé světové války. Právě před 84 lety se v Praze po hrdiném odporu vůči stonásobné přesile zastřelilo 6 československých výsadkářů, strůjců útoku na zastupujícího říšského protektora Heidricha, přezdívaného Kat českého národa. Dobrovolnou smrt zvolili obklíčení v kryptě z pravoslavného chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Nacistickým jednotkám je vydal zrádce. Sedmý Jan Kubiš po výbuchu granátu upadl do bezvědomí a mnoha četným zraněním podlehl v lazaretu SS. Ředitel památníku Lidice vojenský historik Eduard Stehlík apeluje. Nezapomeňme nikdy na jejich poslední slova, kterými odpověděli na výzvy obléhatelů ke kapitulaci. Češi se nevzdávají.

ani žádný houští. Ani tramvaj nezastaví na znamení v poušti. Celý dlouhý věky mizí v písku řeky.

ním supy. A než slétnou dolů, zachrání ho jenom, když budeme spolu. Zachrání ho jenom, když budeme spolu.

Na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě se do zítřka, tedy do 19. června, koná mezinárodní konference o ochraně dětí a zranitelných dospělých před zneužíváním. Výročního setkání odborníků z celého světa se z Česka účastní premonstrátský

0: kněz a terapeut Marek Drábek a výkonná ředitelka spolku Někdo ti uvěří Anna Ptáčková, které nyní vítám v živém vysílání. Dobré odpoledne, slyšíme se?
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
2: A my jsme tady sami z Čech, ještě jsou tady další tři kolegové vlastně. Dva kněží a nařilní srdce.
0: Tak si je dovolím také přivítat. Zaprvé, první otázka, kterou na vás mám přichystanou. Čím se letošní ročník konference zabývá?
1: Letošní rok je zaměřený na kulturu, na specifika kultury, ve které žijeme a jak tato specifika ovlivňují safeguarding, tedy ochranu dětí a zranitelných lidí před zneužíváním.
0: A pro představu těch, kteří třeba neznají minulé ročníky, tak čím se liší oproti minulým letům?
2: Tak třeba loňský rok byl zaměřen speciálně na ženy. Předtím ten rok byli lidé s různými omezeními, které jsou specifické, pak problémy třeba hluchoněmí lidé, aby vůbec se mohli vyjádřit, domluvit. Takže každý rok je vybráno něco, co nějakým způsobem nasvěcuje tuto problematiku.
1: Vlastně to každoroční téma, tím, že tady je letos asi 300 účastníků z celého světa, tak každý to téma toho roku uchopí nějak jinak a můžeme pak jako vidět, jak tohle téma rezonuje v různých koutech celého světa.
0: Ano. Jak konference hodnotí současný stav ochrany dětí a zranitelných osob v církvi?
2: No, myslím, že se tady jako nějakým způsobem zvlášť jako nehodnotí ta situace. Zvlášť teď tento ročník se právě, jak se zaměřuje na ty různé kultury, tak se spíš zaměřuje na to, že není možné vlastně mít nějaký univerzální jeden nějaký dokument, kterým všechno nějakým způsobem budeme měřit nebo budeme aplikovat, ale že v každé kultuře, v každém prostředí musíme hledat specifický přístup, jazyk, postupy a že nelze vlastně nějakým způsobem všechno dát do jedné a stejné škatulky, ale zároveň se mluví o tom, že jsou některé hodnoty, které je třeba udržet, ale je třeba je vlastně inkulturovat tak, aby ta kultura, aby to prostředí to bylo schopné přijmout.
0: A co ze zkušeností vyslechnutých odborníků a kolegů by bylo dobře využít v tuzemském prostředí?
1: Myslím, že s kolegy z jiných zemí se shodujeme v tom, že, jak už říkal tady kolega Marek, že ta problematika ochrany nejde zredukovat na přijetí nějakých jako pravidel, která zůstanou jenom na papíře, ale že je potřeba je uvést v život a aby se staly součástí každodenního života církve. A myslím, že tohle, kdyby se nám povedlo, protože v jiných zemích jsou v tom třeba dál, zejména jako v zemích, jako je třeba Austrálie nebo Velká Británie. A kdyby se nám tohle podařilo podobně přenést i do situace u nás, tak by to byl obrovský krok směrem k lepší ochraně.
0: Ano, ano. Co vás osobně na konferenci oslovilo? Jaká zajímavá setkání jste vy zažili?
2: Tak určitě je to, že se tady setkáváme s kolegy, které už známe, s některými jsme, třeba já jsem studoval tady v Římě, tak to super zase s těmi lidmi potkat a vlastně mluvit o tom, kde se děje, co je nového a z konkrétních věcí, co mě leto zaujalo, bylo, že v některých výzkumech se ukazuje, kolik, že v seminářích, kolik je těch, kteří jsou v semináři, že ačkoliv to bylo jako z různých koutů světa, tak je asi kolem 20% seminaristů zažili nějakým způsobem nějaké sexuální zneužívání, nějaký sexuální útok. A tak si říkám, že to nějakým způsobem asi ovlivňuje vlastně nějakým způsobem tu kulturu, protože to jsou věci, které člověka provázejí pak celý život. A pokud se to nějakým způsobem to trauma nespracuje, zůstává nějak uzavřeno, tak není možnost, aby to mohli svobodně nahlédnout a pracovat s tím tématem.
1: pro mě byl velmi zajímavý výzkum jedné řeholnice z Rwandy, která zjišťovala, jestli jako spiritualita nebo nějaké náboženské faktory můžou být jako podpůrné při uzdravování ze znásilnění. Tam v Rwandě byla genocida a znásilnění tam bylo používáno jako jedna ze zbraní během té genocidy. Bylo zajímavé, že mluvila o tom, že ta spiritualita může být jak podpůrným faktorem, tak zároveň ale faktorem, který brzdí to uzdravování a záleží na tom, jak ji uchopíme. A tohle pro mě bylo jako velkou inspirací třeba i pro práci s klienty, kteří se na nás obrací.
0: Ano. Zajímavé, inspirativní. Já jen dodám, že jsme mluvili s premonstrátským knězem a terapeutem Markem Drábkem a výkonnou ředitelkou spolku Někdo ti uvěří, Annou Ptáčkovou. Já vám oběma velmi děkuji za příjemný rozhovor a těším se někdy na naslyšenou. Pěkný den.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Právě před 11 roky Vatikán zveřejnil zelenou encykliku papeže Františka Laudato si, o péči o náš společný domov. Stvořitel nás neopouští, nikdy ve svém plánu lásky nečiní krok zpět, nelituje, že nás stvořil, napsal František. Lidstvo ještě má schopnost spolupracovat při vytváření svého společného domu. Rád bych vyjádřil uznání, dodal odvahu a poděkoval všem, kdo se v nejrůznějších sektorech lidské aktivity snaží chránit dům, který sdílíme. Zvláštní vděčnost si zasloužují zvláště ti, kdo usilovně bojují za to, aby se vyřešily dramatické důsledky, které zhoršování životního prostředí vyvolává v životech nejchudších lidí tohoto světa. Mladí od nás požadují změnu. Ptají se, jak je možné chtít budovat lepší budoucnost a nemyslet přitom na krizi životního prostředí a utrpení vyloučených. Naléhavě vyzývám k obnovení dialogu o tom, jak vytváříme budoucnost planety. Všichni můžeme spolupracovat jako nástroje boží v péči stvoření, každý podle vlastní kultury a zkušenosti, vlastními iniciativami a schopnostmi. Naléhal papež František v encyklice Laudato si. Máme čtvrtek 18. červen 2026. Padesátiny dnes slaví vikář Mariánské farnosti v Opavě pater Kamil Strach, někdejší ředitel sekce pro mládež České biskupské konference. 60. narozeniny slaví kanadský krasobruslař se 4 tituly mistra světa Kurt Browning, komentátor a choreograf. 65. slaví anglická zpěvačka Alison Moyer, známá především z dua Jezu z počátku 80. let. 66 let se dožívá kněz, teolog a církevní právník dominikán pater profesor Damian Němec. 79. narozeniny slaví duchovní evangelické církve Augsburgského vyznání v České republice Jaroslav Kratka, výpomocný farář v Brně Králově Poli, někdejší dlouholetý spolupracovník Rádia Proglas a televize Noe. 84 let se dožívají básník, prozaik, překladatel a publicista Ivan Verniš a člen legendárních Beatles, britský hudebník, zpěvák, skladatel a producent Paul McCartney. No a svátek máme 18. června. Svátek má Milan. Slovanské jméno znamená milý, milovaný, přívětivý.
1: Proč tahle lída ze všech lít? Proč zrovna ona ze všech dětí?

a měla psa a srandu z něj a dlouhej krk a toho járu, co prodal budík doba.

Mám něco úspor, slušnej byt, dvě dcery, muže, dobrou práci. Snad pevný prsa zvolna ztrácím, s tím ale klidně můžu žít. Pak přišlo parte dneska ráno, po krátké těžké nemoci. A nebylo jí pomoci. Ach, co to je mít vystavit.

Máme 18. června, čtvrtek 18. června a 13 hodin 58 minut, takže za dvě minutky budou dvě hodiny.

ani žádný houští. Ani tramvaj nezastaví na znamení v poušti celý dlouhý věky.

S nadcházející 14. hodinou přichází čas na odpolední hudební kompas. Dnešní hudební kompas vás zve do Skotska. Minulý týden vyšlo album Stramash 2 skotského jazzového trumpetisty Colina Steela. My si jako první ukázku poslechneme skladbu Fergus.

Tak to byla kapela Stramash 2, píseň Fergus. Hudební projekt skotského trumpetisty Colina Steela, Stramash, z roku 2008 byl považován za průlomové spojení skotské lidové hudby a jazzu. Nyní se autor k této myšlence po 18 letech vrací. Album Stramash 2 navazuje na původní myšlenku spojení folklorních melodií s jazzovou harmonií a improvizací, tentokrát však v době, kdy je podobné prolínání žánrů díky nové generaci skotských hudebníků mnohem častější. Na nové nahrávce se podílí mimořádně silná sestava předních skotských hudebníků. Vedle Steela zde účinkují například houslisté Chris Stout a Patsy Reid, dudák Rory Campbell, violončelistka Sue Lee, klavírista Dave Milligan, saxofonista Phil Bancroft, kontrabasista Callum Godley a bubeník Alan Kosker. Jako první ukázku jsme poslouchali skladbu Fergus, věnovanou pianistovi Fergusy McCreadymu. Následovat bude skladba Declaration of Aberroth, která evokuje slavný historický dokument a atmosféru středověkého Skotska. A závěrečná skladba Benromach je inspirovaná skotskou palírnou whisky.

Tak to byla skladba Benromack, která byla inspirována skotskou palírnou whisky. Poslouchali jsme skotského trumpetistu Colina Steela a jeho spoluhráče z alba Stramac 2. Zítra ráno nám své nové album představí finský akordeonista Antti Palanen. A zítra odpoledne se budeme věnovat anglické hudebnici Alison Cotton.

0: Putovní výstava o životě žen v sovětských gulazích s názvem Nitky vzpomínek začala v budově městské radnice na náměstí Edvarda Beneše v Moravské Ostravě. Příběhy ožívají nejen díky fotografiím, ale i autentickým exponátům.
1: Výstava vlastně zachycuje, jak vypadal každodenní život v peklech sovětských lágrů prostřednictvím 26 příběhů konkrétních žen, z nichž některé navíc měly výraznou českou stopu. Výstava vlastně osudy těch žen přibližuje prostřednictvím jednak textové podoby, ale zároveň osobních artefaktů, které si ty ženy v táboře Gulagu vyráběly. A vlastně jedná se jednak o předměty běžné denní potřeby, ale zároveň také o nějaké třeba improvizované výtvarné potřeby nebo o artefakty osobního charakteru, které nás jejich poutok k rodinám a k dětem.
0: Upřesnila Magdalena Hájková z asociace Gulag.cz. Expozice bude k vidění denně až do konce srpna v době od 10 do 18 hodin. Vstupné se neplatí.

0: Františka z Assisi, kdy byl zároveň papežem Levem XIV. Vyhlášen jubilejní rok svatého Františka. Výstava představuje umělecká zpracování tohoto významného světce z různých koutů brněnské diecéze a zároveň mapuje působení jeho následovníků v Brně. Veřejnosti budou vystaveny běžně nepřístupné exponáty, zapůjčené františkánskými řády, mezi nimiž vyniká vzácná relikvie, plášť svatého Jana Kapistrána.
1: Expozice v kryptě brněnské katedrály bude k vidění denně do 20. září.

0: Máme čtvrtek 18.6. 14 hodin a 45 minut. Máme 3:15. V KVK centru v Plzni Skvrňanech se chystá na zítra, tedy 20. června, koncert křesťanské folkové kapely Učedníci. Začne v 19 hodin. Jeden z prvních členů skupiny Vojtěch Šůstek nám řekl:
1: naše kapela hraje převážně tvorbu zaměřenou na duchovní texty písní, na různé příběhy. Hrajeme takový styl spíš folkový a v koncertu zaznějí písně z různých příběhů o Ježíši, o svatém Františkovi, o Josefu Egyptském, na prahu života a z příběhu o Mojžíšovi. A také zazní i nějaké nové písně, které máme z dílny některých členů kapely.

0: Čakal som niečo a som trochu sklamaný.
1: Mezinárodní folklórní festival se uskuteční už za týden. Od čtvrtka do neděle, tedy 25. června až 28. 6. ve Strážnici. Podrobnosti k 81. ročníku má pro posluchače Proglasu předsedkyně programové rady Lucie Uhlíková.
2: Letošním takovým hlavním leitmotivem je tanec. Ten tanec se vine mnoha programy. Ten pořad ho má přímo v názvu. Jmenuje se Tanec jako živý fenomén. Je to pořad věnovaný tomu, jak se lidový tanec proměňoval v průběhu 20. století. Potom je tam pořad Karpatami, to je pořad vojenského uměleckého souboru Ondráž, který sleduje lidový tanec, ale tentokrát od geografické lince z Rumunska přes Karpaty, ukrajinské, slovenské až na Moravu. A třetí zajímavý pořad věnovaný tanci je pořad Můj milý člověče a to je pořad věnovaný tému výročí narození velmi známé choreografky Alany Skálové, to byla vůdčí osobnost chorej bohemiky. Potom můžu pozvat všechny na pořad Z krajin za obzorem, to je pořad zahraničních hostů. Letos přivítáme soubory z Mexika, ze Spojených států amerických, skupina tvořená zástupci několika indiánských kmenů. Ze Střední Asie přijede soubor z Kazachstánu, z Jižní Ameriky máme soubor z Peru. Potom je tady zajímavý soubor ze severního Kypru, který reprezentuje lidovou kulturu tureckého obyvatelstva Kypru. No a jako každý rok máme vždycky soubor ze Slovenska, letos dorazí do Strážnice folklorní soubor Vršatec z Dubnice nad Váhom.
1: Na Strážnickém festivalu je klíčová hudba a píseň, podtrhuje za pořadatele Lucie Uhlíková.
2: Je tam několik pořadů věnovaných přímo písni. Jeden z nich se například jmenuje Co se stalo kdysi, ten bude v prostorách Strážnické synagogy a je to pořad věnovaný skutečným událostem, k ní byly o nich složeny písně, které zlidověly. Potom bude tam taky zajímavý pořad věnovaný barokní hudbě v zámku i pod zámčí a je to pořad, v němž vystoupí Collegium Marianum a Ensemble Flair s svými pěveckými solisty a je to pořad porovnávající tradiční hanáckou hudbu s tím, jak způsobem potom byla zpracována díle známého barokního mistra Georga Filipa Telemana, což byl člověk, který obdivoval lidovou hudbu. Potom máme samozřejmě pořady soutěžní nebo přehlídkové, tak úplně největším tahákem je vždycky soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku.
1: Letošní přehlídkové pořady budou patřit také dětským muzikám.
2: Letošní pořad muzičky, který je takovou tvůrčí dílnou interpretace lidové hudby pro mládež, bude letos věnovaný Podluží. Té interpretační dílny, která už proběhla na podzim, se zúčastnilo více než 100 mladých muzikantů. Mezinárodní folklorní festival Strážnice je zároveň festivalem dětské Strážnice. Velké procento pořadu je věnováno dětem. Letos máme pořad Tady jsme doma, ten je velmi pravidelný, má podtitul Když se práce směje. Také máme pořad interaktivní dětský dvůr, kde můžeme přivítat rodiče s dětmi. Dětem se tam věnují lektorky, děti se tam učí tančit, dívat, jsou tam taky tvůrčí aktivity.
1: Na Mezinárodní folklorní festival, který se uskuteční tady už za týden od 25. do 28. 6. ve Strážnici, posluchače Proglasu pozvala Lucie Uhlíková, předsedkyně programové rady Strážnického festivalu.
3: Keď sa vonku prudko schladí, keď ťa štípe mráz, nechoď prosím bez nálady, leto príde zas. Keď ťa v lete slnko hreje tak, že ho máš dosť, žiadne strachy, nič to nie je, aj zima bude hosť.

0: dnes se Štěpánkou Matanovou.
1: Český rozhlas Plus.
0: A co nás čeká? V centrále NATO zasedají ministři obrany států Severoatlantické aliance. Proč od šéfa Pentagonu slyšeli, že příliš mluví a přitom dostatečně nenavyšují své výdaje na obranu? Krizová linka, kam mohou volat lidé v potížích, dostala od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci 22 milionů korun. Podle zjištění Radiožurnálu je ale téměř nedohledatelná. Nájmy v Česku rychle rostou a města už dlouho hledají cestu, jak postavit víc dostupných bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj slíbilo další 6 miliard korun. Komu mají peníze pomoci? Tolik nabídka na další půl hodinu, nejdřív ale zprávy, které má Martin Matějka.
2: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Hlas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy, zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Europoslance vyzvali k posílení společné protivzdušné obrany na východní hranici Evropské unie. Usnesení reaguje na častější případy průniku ruských dronů do vzdušného prostoru unijních zemí.
3: Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová připomněla poslední podobný incident z konce května, kdy útočný ruský dron narazil v Rumunsku do obytné budovy. Moskva podle ní testuje hranice evropské bezpečnosti. Připomněla, že dřív ruské drony pronikly taky na území Estonska a nebo Finska. Podle Kallasové by teď měly unijní státy, zejména v Pobaltí, začít investovat do levnějších systémů na sestřelování bezpilotních letounů. Rezoluce, kterou podpořilo 412 poslanců Evropského parlamentu, taky varuje před hybridními útoky ze strany Ruska a vyzývá k větší podpoře Ukrajiny a Moldavska. Ze Štrasburku Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Při izraelských útocích na jihu Libanonu zemřeli 3 lidé, uvedla to agentura Reuters s odvoláním na libanonská média. Podle memoranda o porozumění podepsaného Spojenými státy a Íránem má přitom platit konec vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Libanonská státní tisková agentura NNA uvedla, že Izrael útočil na jihu země. Izraelská armáda tvrdí, že ve středu odpoledne v oblasti zemřel jeden její voják, což přičítá hnutí Hizballáh. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí Ano cítí plnou podporu premiéra při vykonávání své funkce. Reagoval tak na vytýkací dopis, který mu premiér Andrej Babiš z hnutí Ano poslal v úterý. A Českému rozhlasu to Vojtěch potvrdil s tím, že na bodech, které Babiš v dopise zmiňuje, usilovně pracuje.
4: Já na nich pracuji, ta práce mě baví, i s panem premiérem o tom komunikujeme a to, že samozřejmě on tlačí na efektivitu, na ty věci, aby se děli, tak to je v pořádku a to, co on vlastně chce, tak to my děláme, takže já myslím, že tady jsme ve shodě.
2: Zmiňované zákony třeba zavedení povinných elektronických žádanek rezort podle Vojtěcha připravuje. Některé by podle jeho slov mohly jít do legislativního procesu už teď v létě. Podle serveru Seznam zprávy Vojtěch už v tomto volebním období obdržel od premiéra takové dopisy. Ústavní soud ukončil kauzu Vidkun, odmítl stížnost podnikatele Ivana Kyselého a potvrdil pro něj dvouletou podmínku a peněžitý trest. Případ se týkal úniku informací z policejních spisů. Ty měl získávat od nejdějšího policejního náměstka Karla Kadlece. Kyselý podle usnesení vynášel informace z kauz olomouckého akvaparku nebo HC Olomouc. A podle soudu to mohlo ohrozit účel trestního řízení. Aktéři kauzy Vidkun zpochybňovali odposlechy i další důkazy. Ústavní soud ale řekl, že v postupu soudu nenašel žádné nedostatky.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo práce dotuje krizovou linku, o které se lidé těžko dozví. Spolek Dohled na dosah letos získal 22 milionů korun na provoz linky, kam můžou volat lidé v potížích. Služba ale není v dostupných seznamech linek důvěry a není ani členem jejich asociace. Přesto dostala ze všech druhů nejvyšší dotazy.
5: Podle mluvčího ministerstva Jakuba Slavíka dostali letos mimořádně peníze všichni, kteří o to požádali a splnili podmínky.
6: V současném dotačním roce nastala mimořádná situace, příprava sítě B, kdy bylo schváleno navýšení úvazků či lůžek všem, kteří si o navýšení zažádali na základě podané žádosti.
5: Předseda spolku Dohled na dosah Viktor Kubát říká, že další pracovníky ale teprve hledá. Odmítá, že by se měla viditelnost linky posuzovat tím, že ji najdou lidé na internetu.
7: Jestli plní účel, je pro mě měřitelné tím, že když se někdo dovolá, tak dostane pomoc. A to dostane. Minulý rok to bylo, myslím, okolo 3700 krizových hovorů.
5: Například linka důvěry organizace Život 90 ale dostala o víc než polovinu méně, ačkoliv loni řešila skoro 14 000 hovorů. Kristýna Šupfová, Český rozhlas.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 51 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. A litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Zaměstnanci úřadu vlády mají dál obavy z přesunu agent ze Strakovy akademie na jednotlivé rezorty. Jednání s ministerstvem zdravotnictví a úřadem vlády to Českému rozhlasu řekla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogové závislosti Pavla Chominová. Není podle ní třeba jasné, kdo povede nově vzniklou sekci na ministerstvu a nikdy se vypíše výběrové řízení.
8: Vystaly nám tam ještě řada otázek a otazníků jednak i k tomu obsahu toho převodu agent a současně také vlastně k nějakému tomu uspořádání těm vztahům pracovně právním, uzavírání smluv a podobně.
2: Podle vlády změny přinesou úspory a větší efektivitu. A Krkonošský národní park povede učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Dřív byl ředitelem kanceláře svého předchůdce. Za priority nový šéf označil ochranu krkonošské přírody, protipožární opatření nebo digitalizaci. Chce taky bojovat proti výstavbě apartmánů.
9: První kroky jsou určitě komunikace se zaměstnanci, s odborovou organizací, se starosty. Je tady spousta zaměstnanců a lidí, kteří dobře a dlouho pracují na správě Krkonošského národního parku. To znamená, je tady určitě zázemí velmi dobrý.
2: Dálnice D35 je aktuálně obousměrně neprůjezdná. V Olomouci na kilometru 280 začalo hořet. Nákladní auto a hasiči uzavřeli průjezd směrem do Ostravy. Sjíždějte exitem 272. Naopak dálnice D11 už je průjezdná v obou směrech po několika hodinové uzavírce. Kvůli vážné nehodě u Chlumce nad Cidlinou je provoz plně obnovený a kolony se obousměrně rozjely. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách hlavně na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů, na severovýchodě naměří 28 až 31 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Restaurátoři začnou v nejbližších dnech pracovat na opravách Mariánského sloupu ve Znojmě na Masarykově náměstí. S vítězným sdružením město podepsalo smlouvu za 8 milionů korun a očekává, že bude hotovo za 3 až 4 roky. Mohutný sloup z konce 17. století, který předci postavili ve vděčnosti za odvrácení morové epidemie, prošel naposled obnovou v polovině 90. let minulého století, připomněl místostarosta Jiří Kacetl.
1: Sloup bude generálně sanován, prostě opravdu každá součástka tohoto sloupu projde pečlivým restaurováním. Mimo jiné bude třeba zhotovená replika té vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty, protože ona vlastně, jak je na vrcholku a je poměrně mohutná, tak s tím současným provedením z umělého kamene tak velmi zatěžuje, namáhá ten unikátní dřík ze salzburského mramoru, který tam zůstane a který je vlastně velmi drahocenou součástí.
0: Originál sochy, který právě byl před 90 lety sejmut, mohou lidé vidět ve vestibulu Znojemské radnice.

0: Ve farnosti Tábor Klokoty na faře v Emauzích proběhne v sobotu festival Let's Go. Začátek je v 9 hodin a 30 minut, informuje organizátorka Veronika Síčová.
1: Můžete čekat pestrý program, budou tam probíhat chvály se svědectvími, bude tam i možnost přímluvné modlitby. Jako hosté přijedou Manka a Josef Kutilovi, kteří jsou součástí služby Otcova srdce. A tématem je zakusit a přinášet Boží království na zem. Tak to je to, co bychom chtěli, abyste se nějak odnesli osobní zážitek s Bohem nebo sdílení a inspiraci, protože vnímám, že je důležité, abychom my sami nejdříve zakusili a poznali Boží lásku a poté byli otevření k lidem, kteří budou do církve přicházet a mohli je přijmout.
2: Turchino, Bombardino, Presentino, Automobile, Formulini, di Bambini, Experto, Patrino.

Hele, prosím tě, začni ty. A nebo radši ty. No, a nebo radši ty. Víš, kámo, tenhle chlap je Čech, to není žádnej Turek. Nikdy by nejed burek, hobo má od okurek. To jeho auto taky není až tak prázdný. Kufr má plný kamarádů, kamarádek.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Loni dokončená komplexní obnova čínského pavilonu i ostrůvku uprostřed divokého rybníku pod zámecké zahrady v Kroměříži se dočkala významného odborného uznání. Národní památkový ústav tento počin nominoval na prestižní cenu Patrimonium pro futuro v kategorii obnova památky. Více sdělí mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.
1: Stavba je jako dosti výrazná tím, jak je po té opravě, kterou jsme provedli, jako barevná. Tenhle ten návrat barevnost odpovídá stavu někdy na konci 19. století a

0: Ostrůvku, takže to je vlastně zásluha Národního památkového ústavu a po převzetí arcibiskupského zámku v Kroměříži a podzámecké zahrady arcibiskupství přistoupilo k té druhé fázi, k opravě samotné budovy a zeleně na Ostrůvku.
1: Jiří Gračka, mluvčí arcibiskupství, také prozradil, jakým způsobem mohou lidé pro památku hlasovat.
0: Na webových stránkách Národního památkového ústavu je třeba si vyhledat soutěž Památky děkují a v rámci toho z těch 36 představených projektů vybrat ten, pro který chce někdo hlasovat, nejlépe tedy čínský pavilon. Jedním klikem člověk může vložit svou mailovou adresu, na kterou mu potom přijde potvrzovací mail a ve chvíli, kdy kliknutím z toho mailu potvrdí svůj hlas, tak je odhlasováno. Z každé mailové adresy je možné hlasovat jednou.

0: asi celý.
1: A jo, kámo.
0: Ale asi jo.
2: 15 hodin a 43, téměř 44 minuty za minutku, bude 15:45, čtvrtek 18. června 2026. 18. června 1949 pražský arcibiskup Josef Beran ve Strahovské bazilice naposled veřejně kázal před tím, než ho totalita tvrdě izolovala v rezidenci na Hradčanech. V odvážné řeči nabádal k věrnosti Kristu jako jediné pravdě. Nikdy, nikdy, nikdy nesvolím k dohodě, která směřuje proti zákonům božím a církvi svaté, prohlásil arcibiskup Josef Beran. 67. narozeniny by oslavila zpěvačka, skladatelka a textařka Zuzana Navarová. Její pozemská pouť dospěla ke konci roku 2004. Rovných 5 let je na věčnosti herečka a pedagožka Jana Doleželová-Franková, umělecká vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru, manželka básníka a publicisty Toufarova životopisce Miloše Doležala. Na oznámení o jejím odchodu v červnu 2020 jsme četli verše Hanuše Háchenburga. Každý člověk jen vodou je, ta voda jde a miluje. Stejně tak před 5 lety odešla česká katolická aktivistka a spisovatelka ve Francii Helena Havlíčková, autorka Dědictví, kapitol z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948 až 1989.

0: Za pár okamžiků bude 16 hodin, s tímto časem přichází pořad Hitparáda. Poté bude třeba v 17 hodin a 10 minut pořad Za 5-5. Ale to vás již na vlnách Proglasu bude provádět Alena Rubášová. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný den od mikrofonu Proglasu přeje Martin Novotný.
1: Na Proglasu vás Josef Javůrek vítá u 15. 27. kola Hitparády. Pořadu, ve kterém můžete hlasovat pro vaše oblíbené písně. Vyberete si tři a udělíte jim po jednom, dvou a třech bodech. Musíte to ale stihnout vždy do středečního poledne, a to prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Během hlasování můžete také připsat tip na novinku, která by podle vás v hitparádě neměla chybět. Tento pořad vám ale kromě žebříčku 9 postupujících písní z minulého kola a 3 novinek přináší i tipy na nová alba, přehled koncertů a týdenní výhled na nadcházející vydání pořadu Jak se vám líbí. Chybět nebudou ani odpovědi na minulou anketní otázku a samozřejmě zadání nové. Dva z vás vylosujeme a stanete se výherci balíčku CD. Teď už si ale pojďme představit novinku na 12. místě. Píseň Ukázal na mě v podání Ivo Viktorina je zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Je to vlastní první dokončená skladba z připravovaného alba, které k této sbírce vyjde a na kterém budou Horáčkovi texty zhudebňovat a zpívat různí umělci.
2: Bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy,

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak spolehně na svou.

Pokud si nevíte rady, jaký dárek koupit svému hudebnímu přehrávači, mám tu pro vás tipy od Milana Tesaře. Francouzské duo Cocagna je podepsané pod albem Flam Folklore. Písničkář Petr Linhart vydal nové album s názvem Shénau. A Maracanos je společné album dvou brazilských hudebníků, perkusisty Ayrta Moreiry a pianisty Ricarda Baselara. Na 11. místo nasazuji novinku s názvem Čekanie. Pod písní je uměleckým jménem Havrila, podepsán slovenský písničkář a kytarista Dušan Havrila.

V minulé anketní otázce vás Milan Tesař vyzval k zamyšlení. Kdybyste organizovali festival podle svého gusta, jak by se jmenoval a jaká hudba by na něm zněla? Posluchačka Růžena nám napsala. Od dětství jsem poslouchala hudbu sama. Nikdy jsem neposlouchala takovou hudbu, kterou bych mohla s někým sdílet. Teď mám ráda všechno možné. Většinou menšinové žánry, blues, jazz, world music, a momentálně si nedokážu představit, že bych z té hudby sestavila nějaký festival. Obdivuji každého, kdo se do toho pustí, protože to není jen hudba, ale také spousta logistických záležitostí. Je k tomu potřeba celý tým nadšených lidí a ten bych já nedokázala dát dohromady. A dalším problémem je, že na můj festival by určitě nepřišlo moc lidí, takže by se to nevyplatilo. Je proto úplně zbytečné, abych mu vymýšlela název. Bohužel to tak je. Moc děkuji za odpověď. Zbývá nám vyhlásit poslední novinku dnešního kola na 10. místě. Mária Podhradská je slovenská zpěvačka, skladatelka, textařka, herečka a moderátorka, známá zejména díky dětskému, hudebně vzdělávacímu projektu Zpěvankovo a své dlouholeté tvorbě pro děti. Píseň Zasadím strom je její nová skladba pro dospělé. Napsala ji v době, kdy její manžel a manažer bojoval s vážnou nemocí.

Novinky dnešního 15. 27. kola hitparády jsou známé. Hlasovat pro ně můžete opět do středečního poledne. My si teď ale přečteme další odpověď na minulou anketní otázku od posluchače Ondřeje. Kdybych měl organizovat hudební festival, byl by zaměřen na zpívanou poezii. Název by mohl být Zpívaná poezie nebo Slyšte slovo, zpívejte píseň. To by mohlo narazit, protože jde o název existující knihy. Nebo by se ještě název musel vymyslet. Jako hudebníky bych pozval ty, co zhudebňují verše, třeba Miroslava Palečka, Slávka Janouška, skupinu Listověj, Moniku Načevu, Mariana Frýdla, Honzu Žambocha a další. Akorát by to asi nepřitáhlo mnoho diváků, což by na jednu stranu bylo příjemné. Mám raději akce komorní než masové, ale mohlo by to způsobit problémy s financováním. Moc děkuji za sdílení nápadu. Místo deváté, Ivana Mer a píseň Raj srdca.

I dnes pro vás mám novou anketní otázku. Mária Podhradská v novince Na desátém místě sázela strom. A já se vás ptám, jestli jste i vy někdy zasadili svůj strom. Třeba na zahradě, nebo jako dobrovolníci v lese. Jestli se na takový strom chodíte dívat a jaké vzpomínky se vám při pohledu na něj vybaví. Já jsem jako malý kluk zasadil s rodiči několik stromů na naší zahradě a dnes už jsou to docela velké stromy. Pokaždé, když je vidím, vzpomenu si zase na dětské chvíle a pocit pohody. Vyhlašuji 8. místo. Kapela Hrdza s písní Vretienko.

Posluchačka Kateřina nám napsala. Nad anketní otázkou jsme se doma zamýšleli jen chvíli. Festival by byl jistě folkový. Název ještě nevíme. Pracovně folková sešlost nebo hanácké vůčtok. Nejspíše by se konal v pěkném amfiteátru ve Velké Bystřici. Zvali bychom své oblíbence a rodinu. Mezi nimi Žambochy, kapelu Marien, písničkáře Stanislava z Olomouce, Jana Řepku, Marii Tilšerovou, písničkářku Anesku a kapelu Goji. Také bychom tam rádi slyšeli Samsona Lenka, Slávka Janouška, Roberta Křesťana nebo kapelu Epidemie, která to má na Hanou však trochu z ruky. Zatím si ale vystačíme s folkfestem v Mohelnici, která je nedaleko, nebo s festivalem Na konci světa na Půlčinách. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písni Železniční most.

Miláčku kuzet to zvíře, nevem mi hlavou kopity. Miláčku za to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci jdou nad krajinou.

A máme tu pozvánku na koncerty. Festival Okolo Třeboně bude probíhat od 26. června do 6. července. V Třeboně letos vystoupí například Ališi, Nezmaři, Mňau Mňau Band, Luboš Pospíšil, Blondýna, Ivo Jahelka, The Folks, Jana P.S., Marien, Spolektiv, Asonance, Marie Tilšarová a mnoho dalších. V pražském klubu Jazz Dog vystoupí 5. července slovenská zpěvačka Sisa Feher se skupinou Mamatus, 15. července americká skupina The Bad Plus a 26. července pianista Daniel Bulatkin se svým mezinárodním projektem. A venezuelský hudebník, virtuózní hráč na maracas Manuel Rangel představí v úterý 14. července v pražské expozici Neviditelná výstava svůj projekt Maraca Fusion, který propojuje tradiční venezuelskou hudbu s moderními zvuky a obrazovou projekcí. Koncert proběhne po tmě, takže posluchači budou moci naplno vnímat jedinečný zvuk maracas i hudební příběhy inspirované Venezuelou. Vyhlašuji 6. místo, Markéta Irglová s písní Nameless Children.

0: Co vám v následujícím týdnu přinese pořad Jak se vám líbí? Čtvrtek 18. června bude patřit rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pátek si budeme povídat s Martou Kloučkovou a Davidem Dorůžkou o albu How Little We Dream. Sobota 20. června přinese reprízu rozhovoru se Zdeňkem Vřešťálem o albu 70. V pondělí 22. června uslyšíte koncert skupiny Rendezvous ze studia Proglasu. Úterý bude patřit pozvánce na festival Boskovice 2026 a ve středu 24. června se zaposloucháme do koncertu skupiny Tough Love ze studia Proglasu. Pátá je skupina Mňau Mňau Band s písní Blues o orientačním běhu.
1: Permanentně v pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám zprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda, zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: Vánice se blíží,
2: mapník dobře schrej,
1: noce krad mopu.

Hemisféra, pásí vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž.

Nestačily vám naše pozvánky na koncerty? Ještě několik jich v kapse mám. Festival Jazz ve městě se bude konat ve dnech 24. a 25. července ve Frýdku Místku. Hlavní hvězdou bude francouzská zpěvačka Camille Bertot. Dále vystoupí například Libor Šmoldas, Kristina Bárta a další. Od 25. července do 1. srpna bude probíhat festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Vystoupí na něm například Bára Zmeková, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Kanazoe Orchestra z Burkiny Faso, mezinárodní trio Lantidot, britské duo The Bread, Beata Bocek, Pavel Čadek nebo společný projekt belgické skupiny Vér a švédských Kongero.

0: domovinou, uzdrav mě prosím, buď mou manukou.
1: Slíbil jsem, že dva z vás vylosuji a stanete se výherci balíčku CD. Milan Tesař se vás v minulé anketní otázce ptal, jak by se jmenoval festival podle vašeho gusta a jaká hudba by na něm zněla. Posluchačka Tereza nám napsala. Na dnešní anketní otázku je dost těžké odpovědět. U nás se koná velké množství festivalů a určitě si z nabídky vyberu. Nicméně pořádat hypoteticky svůj vlastní by byla výzva. V mém případě by byl složen ze směsi folku, world music, jazzu a jejich multižánrových kombinací. Výběr by byl těžký, to je jasné. A název festivalu vůbec nevím. Možná vlastní výběr, což uznávám, není moc atraktivní. Ale zatím mě nic zajímavějšího nenapadlo. Moc děkuji za odpověď a gratuluji. Stáváte se výherkyní balíčku CD. Ze všech hlasujících ještě losuji Martina Gajdu a také posílám malý dárek. Na třetím místě Céline Bossy s písní K'erevin leté.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Posluchač Pavel nám napsal: ambici pořádat festival nemám. Asi 10 let jsem působil v pořadatelských týmech Folkové růže a Folkového pluháče, takže trochu vím, co to obnáší. Dnes spíš pomůžu nějakou propagací. V teoretické rovině bych o muzice měl jasno, jen by šlo o otázku, koho vynechat. V názvu by folk byl nějakým způsobem zakomponován. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji druhou příčku, která patří Romanu Dostálovi a Ditě Zangeové Holé, píseň Samota.
2: Samota plíživá.

V tomto kole neuspěly skupiny Tajíledy, Moře dní a Sylvie Krobová. Naopak pro dnešních 9 postupujících písní a 3 novinky můžete hlasovat až do středečního poledne prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Vyhlašuji první místo, skupina Za koncem s písní Beskydy.

0: Hitparáda dospěla ke svému konci, ale ještě máme čas přečíst si jednu odpověď na anketní otázku. Posluchač Jiří napsal: pokud bych pořádal nějaký hudební festival, byl by určitě multižánrový, aby si tam každý návštěvník našel to své. Vystupovali by tam umělci z první ligy, i ti méně známí z regionu. Samozřejmě se v rámci anketní otázky nezabývám takovými maličkostmi, jako je termín a místo konání, nebo snad dokonce finance. Moc děkuji za odpověď a teď už nastává čas na rekapitulaci.
1: Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu.
0: 12. místo Ivo Viktorin ukázal na mě.

0: Chlapci jdou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
1: Sedmička, Petr Linhart, Železniční most.

0: ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k stráním na severní straně.
1: Pětka, Mňau Mňau Band, blues o orientačním běhu.

0: hlasech raných ptáků.
1: Dvojka, Roman Dostál, Adita Zangeová Holá, Samota.
2: Samota v prázdné bytě, samota v ozvěně věd, samota.

0: Hitparádě Proglasu můžete hlasovat prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vždy do středečního poledne. Vyberete si 3 písně a udělíte jim 3, 2 a 1 bod. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.
1: Když mě divné věci napadají,
2: lásku je prokletí, světlo je stín, nebe je za...
3: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
4: 17 hodin. Český rozhlas Plus.
5: Zadržený chorvatský první důstojník odmítá vinu za nehodu, po které zemřeli 4 Češi. Ambulantní specialisté a nemocnice se s pojišťovnami nedohodli na úhradách zdravotní péče pro příští rok a Polsko nabídlo Spojeným státům vytvoření nové stálé vojenské základny. Pentagon odpověděl pozitivně. Zprávy a Martin Matějka. Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom guvernér Aleš Michl. Andrej Babiš z hnutí ANO předtím vyzýval radu, aby úrokové sazby naopak snížila. A dopoledne řekl, že vyšší sazby poškodí ekonomiku, podnikatele i domácnosti. A dodal, že Česko má druhou nejnižší inflaci v Evropské unii. Pro další zpřísňování měnové politiky podle premiéra Babiše není důvod.
6: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby, když ten rozdíl v základní sazbě byl 2% eurozóna, 3,5% Česká národní banka, rozdíl 1%.
5: Michal v reakci na to řekl, že bankovní rada je nezávislá a nenechá se ovlivňovat politickými výroky. Zároveň připustil, že vyšší sazby můžou zpomalit hospodářský růst, prioritou ale podle něj zůstává cenová stabilita. Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili 4 Češi. Podle muže, kterého úřady zadrželi včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz, informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. A prvnímu důstojníkovi teď podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let ve vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě předtím cestovalo celkem 8 Čechů. Na úhradách ve zdravotnictví pro příští rok se dnes s pojišťovnami dohodla většina druhů péče, neshodla se je naopak u nemocnic, ambulantních specialistů a rentgenových pracovišť. Informoval o tom dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Třeba ambulantní specialisté požadovali zhruba o 3% víc peněz než letos, a to hlavně kvůli rostoucím nákladům na starší pacienty a lidi s komplikovanými onemocněními. Pokračuje předseda sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
7: A úhrady v těch posledních letech nám tohle to nevykryly. To znamená, my tam máme pořád jakoby vnitřní dluh, který bychom rádi dorovnali. A to bez ohledu na to, že teď inflace relativně nízká, takže by se mohlo říct, že už je to jako v pořádku. My nejsme v pořádku, protože pořád tam je ten vnitřní dluh.
5: A podle něj ale nehrozí omezení péče o tyto pacienty. U poskytovatelů, kteří se s pojišťovnami nedohodli, stanoví platby ministerstvo zdravotnictví v úhradové vyhlášce.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pentagon podle polského ministerstva obrany souhlasí s vybudováním nové stálé základny v Polsku. Oznámil to polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz. A podle něj ale konečné rozhodnutí o zřízení nové základny bude záviset na detailech dohody.
9: Jsem rád, že vás mohu informovat o tom, že Spojené státy přistupují pozitivně k nabídce Polska na vybudování stálé americké vojenské základny na území naší vlasti.
10: Oznámil polský ministr obrany Vladislav Kosiniak-Kamysz během setkání ministrů obrany zemí Severoatlantické aliance v Bruselu. Polsko nabídlo Spojeným státům zřízení nové stálé vojenské základny v reakci na příspěvek amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích, kdy napsal, že Spojené státy do Polska vyšlou dalších 5000 vojáků. Američané ale zároveň omezují svůj příspěvek do krizových sil NATO. Spojené státy snižují svůj počet vojáků například v Německu nebo Litvě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
5: V Polsku aktuálně slouží asi 10 000 amerických vojáků a navýšení tohoto počtu zmínil americký prezident Donald Trump. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmů nebyla porušena, pokračuje Lukášová.
11: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
5: Reakce Ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. V Praze je aktuálně nejhorší situace. Na pražském okruhu v okolí křížení s dálnicí D5 ve směru k letišti se do kolony brzdí u Lochkovského tunelu a popojíždí se až k Ořechu. V opačném směru přibrzdíte už za sjezdem na Karlovy Vary. Obou směrně naberete zhruba 30 minut. Silný provoz je na jižní spojce cestou. Na Černý most se kolona sune už od Spořilovské až k Europarku. Opačným směrem postojíte od sjezdu na Pankrác až k Barandovskému mostu. Zdržení je asi 15 minut. A kvůli regulaci vjezdu do tunelu se pak plní ulice v Holešovičkách, Radlická i Povltavská v Troji. Všude tam naberete minimálně 10 minut navíc. A ucpané jsou i příjezdy do centra po Vilzenově od Florence k muzeu a 10 minut naberete i na Nuselském mostě potažmo v Legerově ulici. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, nejvyšší odpolední teploty 30 až 34 stupňů, na severovýchodě naměří až 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 17 hodin a 10 minut začíná na Proglasu pořad Za 5-5 Petra Viziny.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
3: Kdo z vás si občas chodí zaběhat, třeba sní o tom, jaké to je uběhnout maraton. Tedy 42 kilometrů a 125 metrů. Dva lidé na světě už tuhle vzdálenost nedávno zaběhli pod 2 hodiny na maratonu v Londýně. Dnes ale nebude řeč o běžecké rychlosti, spíš o lidské vytrvalosti a setrvalé snaze podpořit něco dobrého. Musím vás však varovat. Představím vám člověka, který vám ve své maratonské snaze o dobro může připadat, jemně řečeno, bláznivý. Začíná pořad Za 5-5 na Proglasu, vítá vás u něj Petr Vizina. Maratoncem, přesněji řečeno ultramaratoncem, nebo snad extrémním maratoncem, kterého vám představím, je René Kujan. Posuďte sami, 3. května se rozběhl a doteď se nezastavil. Jeho plánem je během 42 dnů uběhnout 42 maratonů. Slyšeli jste správně. Uběhnout 1760 kilometrů bez jediného dne odpočinku. A nedělá to proto, aby si dokázal, jaký je chlapík.
4: Ano, slyšíme se.
3: Dobré ráno do Finska.
4: Dobré ráno z Laponska.
3: Jaká byla noc?
4: Docela dobrá. Je tady hodně komárů a včera mi praskla karimatka, ale mám naštěstí ještě jednu.
3: Jestli se nepletu, ty dneska máš před sebou 33. maraton, je to tak?
4: Je to tak, ano, souhlasí počty.
3: No a když se ráno probudíš, bolí tě nohy?
4: Trochu jo, ale naštěstí je to ráno vždycky lepší než večer, tak si říkám, že by to ještě šlo.
3: Rendo, když se bavíme o tom, jaká byla noc, tak jak to vypadá? Vy někam doběhnete, vy jste dva, je to tak?
4: My jsme dva, jeden běžec, jeden cyklista. Doběhneme tu vzdálenost zhruba maratonskou, to znamená 42 kilometrů plus, protože ne vždycky je to místo vhodné na náš bivak přímo na konci toho maratonu, takže většinou to je ještě o pár kilometrů dál. No a pak si najdeme nějaký pěkný místo v lese a rozložíme stany a kemping.
3: Takhle to bylo od začátku vymyšlené?
4: Takhle to bylo od začátku vymyšlené, ano.
3: A proč běžíš těch 42 maratonů?
4: Těch 42 maratonů běžím hlavně proto, aby se mi podařilo získat, vyfundraisovat 42x10 000 korun pro sportovní klub vozíčkářů Praha, s kterým dlouhodobě spolupracuju, a má to i svůj důvod v tom, že jsem vlastně kdysi dávno po těžké autonehodě sám mezi vozíčkáři skončil, teda ne, že bych byl sám na vozíku, ale nějakou dobu jsem rekonvalescentoval, regeneroval mezi nimi a to mě jako dost ovlivnilo.
3: A kdy tě poprvé napadlo, že to bude tak, že ty poběžíš nějakou, já teďka budu tebe citovat, takovouhle bejkárnu a my ostatní, kdo se díváme, budeme platit?
4: To není úplně můj originální nápad, to tenkrát vzniklo v roce 2012 právě ve spolupráci s vozíčkáři.
3: A co to bylo? Co to bylo za trasu? To nebylo 42 maratonů, předpokládám. Tam jsi se dopracoval?
4: Tam jsem se dopracoval v úvozovkách. Ten úplně první projekt byl oběh Islandu během 30 dnů, 30 maratonů.
3: A řekni mi, co říkají Finové, když tam běží teda člověk, který tlačí, ty tlačíš takový ten dětský vozík, kde máš naložené potraviny a věci na kempování, je to tak?
4: Přesně tak.
3: A vedle tebe jede někdo na kole, tak jak to vypadá zvenku? Co si ti lidi myslí?
4: My většinou na té trase se potkáváme poměrně zřídka, takže oni vidí jenom běžce a pak vidí jenom cyklistu a musím říct, že zas takový úžas a zájem tady se s ním nesetkáváme. Zřejmě to bude chladnější povahou tady severských obyvatel, anebo už toho viděli tolik, že tohle to je může nechat klidným.
3: No a ty jsi promiň, že takhle řeknu, trošku můj dotaz na to, jestli tě bolí nohy, odbyl takovým tím, no, trošku mě bolí, já si večer odpočinu a ráno zase vyběhnu. To samozřejmě, takhle by mluvil Forrest Gump, ale zkus jako říct, jestli, jak to vlastně na tvoje tělo působí, že teď už máš za sebou 32 maratonů v kuse. Co to dělá s tebou, s tělem, s myšlením? Co jíš a jak vůbec žiješ?
4: No, musím říct, že tělo si zvyká už po nějakých 14 dnech, funguje tak nějak jako dobře. Samozřejmě to vyžaduje nějakou péči, každý den, každý večer, nějakou automasáž, bohužel tady nemám masérský tým, a trochu doplňovat nějaký minerály, ale jinak žiju v podstatě normálně jako vždycky. Nějaké ty potraviny, řekneme, speciální, doplňujeme tady ze zdejších zdrojů, ze samoobsluhy, nějaké sýry, pečivo, ovoce, zeleninu, běžná věc.
3: A teď mi řekni o té tvojí rozvaze. Jestli se nepletu, tak ty jsi vytyčil vybrat 210 tisíc s tím, že banka, s kterou spolupracuješ, pro vozíčkáře tenhle ten objem peněz zdvojnásobí a celé jim to věnujete, to tak?
4: Přesně tak. Všechno, to znamená 100% té vybrané částky i to zdvojnásobení, všechno zůstává přímo vozíčkářům a oni pak z toho zafinancují. Oni mají 7 různých vlastně oddílů se 7 různými zaměřeními a tahle ta částka se potom využije na jejich chod a na nákup dalšího vybavení, které oni pak dokáží půjčovat, dokáží trénovat vlastně v nějakém sportovním odvětví, třeba i nějaké nové vozíčkáře, kteří bohužel každotýdenně jenom v České republice vznikají.
3: Já pořád, když spolu mluvíme, mám trošku nepříjemný pocit, že tě zdržuju, že už bys měl vyběhnout. Ty seš někde, je to tak za polárním kruhem nebo něco takového?
4: Už pár dní se pohybujeme za polárním kruhem a jestli jsem to dobře spočítal, tak někdy během dneška by měla padnout hranice 1500 kilometrů naběhnutých. No ale během dneška nebo zítřka.
3: A nezdržu tě, nejseš už pozadu s plánem?
4: Ne, nezdržuješ, je to v pořádku. Tady ten čas ubíhá maličko jinak, takže my většinou startujeme někdy, řekněme, před obědem, protože ono uvařit si nějakou tu snídaně poměrně řádnou, všechno zbalit a tak dále. Teď zrovna začíná zase pršet, takže možná budeme i čekat na lepší počasí, takže je to v klidu, nezdržujeme.
3: Řekni mi jenom, jak s tebou spolupracují ti vozičkáři, jestli jsou s tebou v kontaktu, jestli ti nějak podporují jako morálně a řekni mi, na co oni vlastně ty peníze hlavně potřebují.
4: Samozřejmě jsme v každodenním kontaktu, ta jejich podpora je značná. No a ty peníze potřebují jednak na chod těch zmiňovaných 7 oddílů, protože oni sice v názvu mají to Praha, ale jejich působiště je celorepublikové. To znamená, že nepůsobí jenom v Praze nebo ve Středočeském kraji, ale opravdu po celé republice a samozřejmě i nějaké ty záležitosti typu zimních letních kurzů a to vybavení poměrně dost stojí. Jenom tak pro představu, když si chce člověk, řekněme běžného typu, zajezdit na kole, tak si zajde někam, když to přeženu, do supermarketu a koupí si tam za 5000 kolo, tak u vozíčkářů něco takového začíná v základní verzi na 150 tisících, takový ten handbike, na kterým oni si můžou zajezdit v úvodovkách na kole.
3: A řekni mi ještě, jak spolu komunikujete, jako co ti píšou, nebo o čem se bavíte?
4: Komunikujeme buď to přes WhatsApp nebo přes sociální sítě a v naprosté většině případů je to z jejich strany podpora a povzbuzování směrem sem k nám.
3: Měl chuť se na to někdy vykašlat?
4: Taková ta běžná chuť, kdy si člověk říká, že by se na to nejradši vykašlal, ta samozřejmě přichází, ale takový to opravdický, že dneska už to fakt balím, to naštěstí ještě ne.
3: No a co jsou ty chvíle, které jsou nejtěžší, kdy máš tohle pokušení si říct, že to možná nestojí ani za to?
4: No zrovna teď poslední dobou, protože posledních asi 12 dnů vychází ta v úvozovkách cyklotrasa na poměrně frekventovanou silnici. Ona tady vlastně žádná jiná ani nevede, tak to jinak nejde. A člověk se neustále musí přetlačovat s nějakými auty, i když musím teda Finy hodně pochválit, že jsou jako velice ohleduplní řidiči, tak přece jenom to není úplně nejpříjemnější zážitek pořád běžet mezi autama.
3: No a je to tak, že tam na severu, kde běžíš, vlastně neexistuje žádná turistická trasa nebo místní lokální silnice, že prostě ta hlavní tepna je jediná, která se dá použít, je to tak?
4: Teď v oblasti, kde se nacházíme, tak je to přesně tak, jak říkáš.
3: No a řekni mi, co jsou takové ty chvíle, jako je teďka třeba. Ty jsi říkal, že možná bude pršet, to znamená, musíš si usušit boty. Kolik jich máš vlastně?
4: Já mám 3 boty a ne vždycky se podaří je usušit, tak prostě běžím v mokrých, to se nedá nic dělat.
3: Ale to je trošku intimní, ale jak vypadají tvoje nohy, když běžíš maraton v mokrých botách? To jsem nikdy neslyšel ještě.
4: Musím je pochválit, pořád vypadají docela dobře. Ono, když na nich zůstane poměrně dost silná vrstva toho masážního oleje, tak oni tolik nevstřebávají vodu, naopak ji odpůzujou, takže je to dobrý.
3: Prosím tebe, lidi, kteří tě poslouchají a třeba obdivně si říkají, já nevím, já jsem tě nazval trošičku jako, že to je bláznivý výkon, tak existuje něco přiměřenějšího pro nás ostatní smrtelníky, kteří třeba by neuběhli 42 maratonů? Je nějaký způsob, jak aktivním životem podpořit třeba vozíčkáře nebo nějakou další jinou vybranou společnost, která je potřebná?
4: Určitě. Konkrétně sportovní klub vozíčkářů Praha má projekt Spojenci, na kterém já jsem kdysi dávno taky spolupracoval, a je to vlastně založené na tom principu, že člověk se v úvozovkách dokope k tomu, že začne něco dělat, nějaký sport, a za každý svůj vstřelený gól, uběhnutý kilometr, zasažený terč, zasažený cíl, dá se to aplikovat vlastně na jakýkoliv sport, tak věnuje nějakou drobnou částku právě vozíčkářům. A stane se tak jejich spojencem, jsou k tomu věnované i stránky, kde může vlastně sledovat jak svoji aktivitu, tak i ty svoje příspěvky.
3: A musí to být sportovní typ člověka, nemůže to být třeba jenom člověk, který chodí na nákup a na procházku, to taky může něco takového
4: určitě vymyslet? Určitě toho. Tenhle ten princip toho spojenectví se dá aplikovat v zásadě na všechno, takže to může být třeba i za každý odevzdaný kilogram sběrného papíru.
3: Dobře. Řekni mi, jak jsi spokojený s tím, jak probíhá ta sbírka? Tak jako člověk si řekne, promiň, teďka uvozovky, no to je dobrý blázen, to by mě zajímalo, jestli mu ti lidi za tohle bláznivost ty peníze pro vozíčkáře posílají. Tak jak to funguje? Posílají lidi nejdřív na začátek nejvíc peněz a pak třeba musíš na sebe víc jako upozornit, že běžíš, nebo jak to funguje ta dynamika?
4: Nejdřív člověk musí mít nějaký šílený nápad a pak ho zkusit realizovat, ale v zásadě teď to funguje naprosto bezvadně, že v podstatě procento těch mých uběhnutých kilometrů se zhruba rovná procentu té vybrané částky, takže lidi průběžně přispívají a průběžně si říkají přesně to, co si teď zmiňoval.
3: Čili zhruba, řekněme, seš ve 2/3, máš vybrány 2/3 cílové částky, je to tak?
4: Teď jsme asi na 71% vybrané částky, tak.
3: A na 70% trasy.
4: Zhruba tak, ano.
3: No a jak to máte dneska vymyšlené? Co tě dneska bude čekat? Pořád poběžíš po té státní silnici a budeš se vyhýbat autům? Nebo jakou máš vlastně dneska představu o tom dnu?
4: Přesně tak, bude to takhle jednotvárné, neustále po té hlavní silnici a pak zase někam do lesa. Dnes na trase nemáme ani žádné větší město, že bychom mohli dokoupit nějaké potraviny, takže si budeme muset vystačit s tím, co máme, a takhle to bude ještě 3 dny.
3: Čili tebe čekají ještě 4 dny v celku za polárním kruhem na cestě, která nemá zatáčky, předpokládám, kde vede pořád rovně?
4: Nemá zas tak moc zatáček, tahle ta vede poměrně rovně, přesně tak.
3: No, není tohle demotivující, když člověk před sebou vidí cestu, která nikam nezahýbá, vede nikam dostracena?
4: Já sám jsem překvapený, ale zcela naopak si vždycky řeknu, že doběhnu ještě tamhle k tomu horizontu, nebo tamhle k tomu kopečku, nebo tamhle k té značce, a ubíhá to tak nějak líp.
3: Dobře. Co byly zatím nejlepší momenty těch 32 maratonů?
4: Nejlepší momenty? No, nejlepší moment je vždycky, když člověk doběhne a už nikam nemusí a může si jenom lehnout a relaxovat, regenerovat. Ale co mě napadá, tak třeba zrovna včera se stalo, že jsem se potkal s prvním autem tady s českou SPZ-kou. Samozřejmě řidič stažený okýnko, mávali jsme na sebe, pokřikovali, takže to je jeden z takových těch zážitků, který člověka dokáže nakopnout.
3: Tak já ti dneska budu sledovat na sociálních sítích, potom vyvěsíš, kudy jsi běžel a děláš takové krátké reporty. Já si z toho pamatuju, že tam jsou komáři, všechny strasti nakonec vypadají vtipně v porovnání s tím, co zažívají vozičkáři, na které vybíráš. A máš taky jako,
4: tak.
3: Jenom abychom to představili, máš taky hodně černý humor. Patří to k tvému snažení, tvůj sarkastický, černý, temný humor?
4: Je to určitě jedna z věcí, jak se tady s některými situacemi vyrovnat a nezbláznit se z toho ještě.
3: Tak já ti přeju teda, ať ti to dneska dobře jde, ať se z toho, jak říkáš, ty nezblázníš, a určitě se ještě spojíme, až doběhneš. Těšíš se, představuješ, jaké bude, až doběhneš ten 42. maraton, co to bude za chvíli?
4: Jo, to už si pár desítek dnů představuju, no.
3: Jak tě znám, tak řekneš, trošku mě bolí nohy.
4: Asi jo.
3: Rendo, drž se.
4: Děkuju.
3: Ať se ti daří.
4: Díky za pozvání. Hezký den a děkuju všem, co přispěli, i těm, co ještě přispějí.
3: Běhu zdar.
4: Běhu zdar.
1: Za 5.5 s Petrem Vizinou.
3: Posloucháte pořad Za 5.5 z Finska, kde René Kujan běží pro sportovní klub vozíčkářů. Další ze 42 maratonů se vrátíme domů. O tom, jak se sbírají peníze na dobrou věc, budu mluvit s člověkem v Česku z nejpovolanějších. Robert Baš má na starosti filantropii ve firmě Lifesport, 13 let vedl nadaci Open Society Fund a rozumí charitě, dobročinnosti a sponzorství jako málo kdo. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jaký dojem ve vás vyvolává to úsilí českého extrémního běžce Reného Kujana oběhnout 42 maratonů za 42 dní a tím vyzbírat ty peníze pro vozíčkáře?
5: No, za prvý mám k němu ohromný obdiv. Já bych neoběhl asi ani jeden maraton, na to 42 maratonů jako po sobě. Za druhý mě to přijde vlastně vždycky hrozně hezký, když vlastně někdo říká nejenom dejte peníze a podpořte tady něco, ale říká, ale k tomu prostě dodává, já tady udělám a vyvinu nějaký úsilí. A konec konců ten trend v české společnosti je čím dál tím větší v tom, že spousta lidí, kteří slaví narozeniny nebo mají nějakou jako jinou speciální příležitost, tak říkají, nedávejte mi žádné dárky, nedávejte mi tady peníze, ale podpořte organizaci, s kterou spolupracuju třeba, nebo organizaci, která dělá skvělé věci a dá sdílej ty QR kódy a tak dále. Takže pro mě to je vlastně jako skvělý příklad toho, jak se aktivně zapojit a upoutat pozornost na nějaké problémy, které v české společnosti jsou.
3: No a co říkají o nás a o dárcovství ty trendy, které jste zmínil? Tedy to, že když má člověk narozeniny, tak přesměruje tu pozornost k potřebným, a když někdo chce peníze pro potřebné, tak jenom nenastaví ruku, ale ještě něco pro to vykoná.
5: No, já myslím, že obecně tento dárcovství v České republice vlastně hrozně jako má rostoucí trend. Dlouhodobě to dárcovství roste. Byly období, kdy to nebylo tak intenzivní, ale v posledních letech to dárcovství je jako opravdu velké. Jo. My bychom podle těch výzkumů a dat, které dělal STEM, agentura pro průzkum veřejného mínění, tak se vlastně ukazuje, že v loňském roce, pokud si to dobře pamatuju, tak to bylo darováno odhadem 20 miliard korun, ať už se jednalo o fyzické nebo právní osoby, což je ohromné množství. Ten, jak jsem říkal, ten trend je rostoucí, zároveň je vždycky vidět, že česká společnost dokáže hrozně dobře reagovat na jakékoliv krizové situace, ať už to byly povodně, tornádo, nebo situace plná invaze na Ukrajinu, tak vlastně vždycky vidíte v té křivce je ohromný nárůst, který teda po nějaký době zase opadne, ale dlouhodobě to roste. A myslím si, že to vypovídá o tom, že česká společnost je jako velmi solidární. Spousta lidí to dárcovství nevnímá jenom tak, že dává peníze, ale dává svůj čas, což si myslím, že je taky strašně důležitý. Mnohdy to může být ještě důležitější pro některé organizace. A to zase vlastně v tuhle chvíli, když se na to podíváte, tak ta data jsou jakoby veliká. No.
3: Když jsem se díval na srovnání Finska a Česka, Finska proto, že tam zrovna ten náš běžec podniká ten svůj výkon, tak se zdá, že ten objem prostředků darovaných víceméně odpovídá. Češi jsou možná o trošku štědřejší než Finové, ale Finové darují více dlouhodobě, soustavně, zdá se podle těch dat. Češi hodně nárazově. Co tohle znamená?
5: Myslím si, že to prostě pořád ještě ukazuje o tom, že vlastně pro spoustu lidí je to dárcovství emoční záležitost. Jo, to znamená, ještě to je tak, že vlastně, ať už to jsou kauzy zmiňované povodně, jo, nebo prostě kauza Martínek, prostě kdy česká společnost byla schopná vybrat během tuším 2 týdnů, nebo kolik to bylo, 150 milionů korun na podporu jako jednoho chlapečka, tak to je prostě vlastně hrozně emotivní věc. To dárcovství je většinou jako emotivní, jo, že vlastně jakoby musí to vyvolat nějakou emoci v člověku, proč, aby měl ten důvod jako darovat, ale evidentně v tom Finsku už jsou situace, kdy ty lidi mají zkušenosti s nějakou organizací, ať už využili jejich služby, nebo jim pomáhali a často se to pak překlopí v to dlouhodobé dárcovství. Samozřejmě pro ty organizace je to dlouhodobé dárcovství mnohem zajímavější, přínosnější, jsou to věci, s kterými můžou počítat, můžou s těma dárcema dlouhodobě pracovat, informovat je o tom, co dělají, ale já si myslím, že česká společnost se tam velmi sesune tím směrem, aby se to překlápilo do toho dlouhodobého dárcovství. Ty organizace na tom aktivně jaky pracují.
3: Když jste mluvil o tom emočním, řekněme, nasazení Čechů, tak jsem si uvědomil, že i já, když sleduju Reného Kujana a představuju si, jaké je to běžet v mokrých botách 30. maraton, tak vlastně na mě to působí jako emotivně a tím spíš ty peníze daruju. Ale co to znamená pro vás, jako pro člověka, který přemýšlí o těch penězích? Vy taky nemůžete z těch lidí ty emoce ždímat? Nemůžete jít nějakým podpásovým způsobem jako vyděrač pro ty peníze? Musí to mít nějaké parametry důstojné, tak jak se o tomhle přemýšlí?
5: Já myslím, že to je pak samozřejmě na každém člověkovi, který to dělá. Jo. Prostě budete mít stejně jako v každém části společnosti máte lidi jako dobrý a špatný. Jo. Prostě to znamená, že v tom neziskovém prostředí jsou lidi, kteří jsou jako eticky na tom hrozně dobře postavení a některý už trochu jako míň. Jo. Takže ono samozřejmě si myslím, a já jsem přesvědčen o tom, že když budete prostě hrát tu roli citového vyděrače, což se můžete zkusit jednou, dvakrát, třikrát, ono vám to vyjde, ale prostě lidi to časem prokouknou. Prostě ono to jako je to o emoci, ale není to o tom, jako tu emoci zneužívat. A lidi nejsou hloupí. To znamená, ve chvíli, kdy vidí, že někdo tady tu emoci využije a pak už ty peníze, a často teďka máme tu situaci, kdy máme různý podvody a to je prostě, jak historie České republiky, prostě ty podvody, podvodní sbírky tady byly, budou, jsou, ale vlastně ty lidi jako vnímají, že prostě jednou někde někomu na něco skočejí, nechají se prostě tou emocí zahltit, ale příště už to pravděpodobně neudělají. Jo. A samozřejmě ty profi organizace nebo ty dobré transparentní organizace, které pak i ukazují, co se s těmi penězi děje, tak ty si tohle nemůžou dovolit. Jo. A pokud si to dovolej, tak jak jsem říkal, často jim to prokoukne a oni pak dlouhodobým horizontu to pro ně není dobře.
3: Čili mluvíte o nějakém posunu ke kultivování té charity, že vlastně lidi hned tak na něco neskočí, protože se vyprofilují platformy, řekněme, nebo způsoby charity, které jsou důvěryhodné, je to tak?
5: Je to tak. Je to tak, jsem o tom přesvědčený a vlastně často ty lidi chtějí nějakou jako garanci nebo záruku, jako často to funguje na nějakém doporučení, prostě jo, velmi a právě jo, ten případ Reného Kujana je přesně ten, že vlastně jakoby on jako tady dává sám sebe jako svojí osobní garancí říká, tady ta organizace je dobrá. Já vám ji doporučuji. A podívejte se, já je tak dobrá, že já kvůli tomu běžím 42 maratonů. Tak to jako je úplně něco jiného, než když prostě vy narazíte někde na někoho naprosto neznámého a říká, který říká tuhle organizace podpořte. Proto fungují i ty narozeniny. Jo? Že já když budu svým kamarádům řeknu, hele, tady je skvělá organizace, kde já dobrovolničím podpořte je, tak to bude mít úplně jiný efekt, než když prostě oni si o ní někde přečtou.
3: René Kujan vybírá peníze pro vozíčkáře přes platformu Daruj správně. Jak tedy darovat správně a ne spálit se? Vy už jste to trochu pojmenoval, že musíte rozlišovat. Jak to vůbec funguje v Česku? Jak je to? Vy jste člověk, který rozumí systémům toho darování. Tak co jsou ty trendy?
5: No, jsou tady nějaké online platformy, přes které můžete darovat, které vám jako dávají garanci, že to, co podporujete, vlastně je nějakým způsobem kontrolovaný. Protože vy, když budete dávat někde jednotlivou pomoc, tak velmi často, tak v podstatě nemáte moc možnost, pokud to není jako zaběhaná organizace, kde dostáváte pravidelné reporty, můžete se podívat do výroční zprávy a tak dále, tak to jsou věci, které za vás někdo udělá. Jo? To znamená, když budete podporovat tady případ Martínek už zmíněnej, nebo jakákoliv jiná takováhle jako rodinná tragédie, tak je tady platforma Donio, která prostě tyhle věci nějakým způsobem jako kontroluje a udělá tu práci za vás. Jo? A v podstatě vy pak hold musíte a to, co Donio má, je reputace. Ve chvíli, kdy tu reputaci mít nebude, protože by třeba ty sbírky nekontrolovalo, anebo ať už je to platforma Daruj správně, anebo je to platforma Darujme, tak samozřejmě prostě ono zase tu platformu velmi rychle doběhne, když se ukáže, že někde něco jako nekontrolovali. Zároveň je hrozně důležitý se dívat na to, jak ta organizace funguje. To znamená, když chcete dát nějaký organizaci napřímo, která vás třeba zaujala svým příběhem, to, co dělají, přijde vám skvělý to téma, ale vy tu organizaci neznáte a nemáte nikoho ve svém okolí, koho byste se zeptali, že jak ta organizace funguje, tak je důležité se dívat na to, jestli prostě plní nějaký zákonný povinnosti, jestli má výroční zprávu, podívat se na tu výroční zprávu, podívat se na nějakou účetní závěrku, podívat se opravdu, kam ta organizace, s kým spolupracuje, můžete se někde i doptat na ty partnery. To znamená, to jsou ty věci, je to nějaká trochu jako detektivní práce. Ale prostě, jak jsem říkal, stejně jako můžete naběhnout nějaké firmě, která vám prostě slíbí službu, vy ji zaplatíte a ta firma vám tu službu nikdy nedodá, tak se tohle může stát i v tom neziskovém sektoru. Máte tam jako vykuky, který to jde dělat jenom z toho důvodu, aby někoho jako podvedli a chtějí si na tom vydělat rychlý peníze. Ale to máte i v tom komerčním sektoru.

0: darování. Když tedy odečteme všechny takové to očišťování svědomí, očišťování jména firmy, takový ten whitewashing, jako aby jsme si udělali lepší reputaci, tak uděláme nějakou charitu a tak. Co je takový jako pro vás osobně, z vaší zkušenosti, motiv, který si řeknete, tohle je OK?
1: Já myslím, že to je trochu jako teď to řeknu možná jako ošklivě, jo, ale nemyslím to tak. Je to nějaký jako egoismus, jo, prostě protože vlastně ve finále všechny ty jako je hodně výzkumů, který probíhal jako celosvětově, které ukazují, že ve chvíli, kdy darujete dlouhodobě peníze, tak vám to dělá jako dobře, vyplavuje to jako dobrý, a teďka nevím, prostě
0: hormony.
1: Nevím, hormony, je to správné slovo, ale vlastně jakoby nějakým způsobem dokonce to může být i tak, že lidi, kteří jako dlouhodobě darujou a nebo pomáhají někde dobrovolně, tak se dožívají jako vyššího věku. Jo? To znamená, pro mě ta motivace je opravdu, mně udělá dobře, když někomu můžu pomoct. A to konec konců, a myslím, že to mají ty lidi jako nejčastěji, jo? Že vlastně vy nemusíte pomáhat jako penězma. Vy pomůžete tady kamarádovi, prostě potřebuje něco přestěhovat. Vy tady a máte z toho dobrý pocit a ten dobrý pocit vás vlastně nějakým způsobem jako nabíjí. Takže já proto používám tento slovo egoismus, že pro ty lidi je to vlastně, jo, oni mají ten dobrý pocit z toho, že někomu něco pomohli, a já si myslím, že to je vlastně to nejvíc.
0: No a vy sám na sobě tohle pozorujete, že když darujete, já nevím, jestli třeba vypisujete sbírky, když máte narozeniny kulaté nebo něco podobného, ale vám samotnému se to osvědčilo?
1: Jo, já vlastně hodně jako pomáhám různě jako dobrovolně a mně to vlastně přijde jako dobrý. Já si vlastně říkám, že já s toho mám jako dobrý pocit, samozřejmě. Zároveň já jsem trochu jako okoralý, řekl bych, protože se v tom prostředí pohybuji hrozně dlouho, takže vlastně já třeba nejsem ten člověk, který dělá ty jako sbírky, protože já jakoby narozeninový, protože to úplně jako nemám rád, ale já spíš prostě říkám, když je někde potřeba pomoct, tak pomůžu a to mi vlastně jako dělá dobře a samozřejmě mám prostě nějaký dlouhodobý podporu dvě organizace, ale tam to nemám vyloženě, jako že mi to dělá dobrý pocit, tam si fakt jako říkám, jo, prostě tahle organizace, to, co dělá, se mi fakt líbí a přijde mi to hrozně důležitý, takže to podporuji.
0: A ještě poslední věc, u toho srovnání Česká a Finska je zajímavé, že Finsko je sociální stát podle těch parametrů, jak se stará o lidi, jak ti lidi jsou zabezpečení. Zdá se, že víc příležitostí k té solidaritě a k darování ve státech, které jsou, promiňte mi to slovo, trošku asociální. Prostě ve Finsku tolik příběhů potřebných asi nebude, protože ta země je relativně bohatá a relativně sociálně strukturovaná velmi silně. Tak jak vidíte Česko z tohohle pohledu?
1: Já bych neřekl, že Česko je asociální, ale myslím si, že tady prostě pořád ještě jsme relativně krátkou dobu od toho roku 89 a prostě ty věci se budou dlouho. Máme tady prostě poslední dobou vlády, kterým jde ani ne tak o to, aby věci fungovaly, ale o to, aby byly znovu zvoleny a trochu populistický. A to myslím na všechny strany. Takže ty systémové věci nečasto ještě jako fungují dobře. To znamená, že tam je pak prostor pro to nějakým způsobem podporovat finančně různé organizace, které v podstatě suplují roli státu. Jo? Když se podíváme do sociálních služeb, tak české sociální služby by bez neziskových organizací nefungovaly. V podstatě pokud se nepletu, kolem 90% sociálních služeb realizují jako neziskové organizace. A je to jakýsi outsourcing státu, kdyby si to stát měl dělat sám, tak to bude výrazně dražší, výrazně méně efektivní a musel by budovat, prostě investovat do ohromných jako infrastrukturálních věcí, které ten nezisk už teďka má, ale bohužel ten stát ty neziskové organizace neumí zaplatit. To znamená, lidi, kteří v tom dělají, tak to dělají prostě z přesvědčení v naprosté většině a ne kvůli penězům. Takže pak je prostě, aby ty služby mohly být ještě lepší, tak je důležité jako je podporovat. Jo? Můžeme se podívat na paliativní péči. Prostě jak dlouho trvalo českému státu, než vlastně začal krz pojišťovny podporovat paliativní péči. Jo? A takže takovýhle věci, prostě, které ještě jsme nedostavili a z různých důvodů, nebudu hodnotit proč, tak nemáme postavený v tom systému a funkční, tak prostě hold si ta společnost řeší jako sama. Jo? Konec konců je změněná kauza Martínek a spousta těchto jako sbírek je prostě proto, že ten veřejný systém to neumí proplatit z veřejného pojištění. To znamená, ta společnost pak řeší jako jediná šance, jak získat nějakou pomoc nebo podporu, když na to nemáte peníze, je solidarita. A je to paradoxní, protože my máme, jako ta solidarita je zdá se vysoká, ale přitom ta mezilidská důvěra v české společnosti je hrozně slabá.
0: No to mě napadlo, jak se díváte na to, že neziskovky jsou oceňované, velmi prospěšné, ale zároveň se v novém politickém uspořádání

0: Okrádání, stali takovým veřejným nepřítelem. Dokonce ve hře je zákon, který má nějakým způsobem omezit jejich působení. Je to zákon, kterému se říká zákon o zahraničních agentech. Na jednu stranu jsou tedy Češi velmi srdeční, solidární a na druhou stranu slyší na to, že neziskovky jsou nějaký nepřítel organizovaný zvenku, kterému je třeba vymezit nějaký přísnější rámec. Jak tomu rozumíte vy sám?
1: Je to jenom prostě populistická hra politiků, jako není o ničem jiném, protože když se na to podíváte, tak myslím, že ty data říkaly, že tuším, že kolem 50 poslanců vládních koaličních je zapojeno v nějakých neziskových organizacích a 30 z nich vlastně neplní zákonní povinnosti. Jo? Takže tady na jednu stranu máte jako skupinu poslanců, která říká z koaličních stran, který říkají, že ty neziskovky jsou špatně, ale velká část z nich někde je zapojená a nehlídají si ten svůj rybníček, ale budou jako prudit jiný. Jo? Celý to je vlastně nějaká snaha, tady ten zákon je po vzoru Ruska, prostě zlikvidovat nepříjemný nezávislý hlasy. Ono se to hrozně jednoduše řekne, neziskový sektor, ale taky se mluví jenom o některých, ale už se nemluví o těch jako dalších, jo, a ty lidi bohužel na to jako tomu věří a přijde jim to jako šílený, že tady jsou nějaké organizace, které něco takovéhohle dělají a jsou financovaný z zahraničí, ale spousta těch financí z zahraničí prostě pomáhá, nevím, reforma českého vzdělávacího systému nebo plnit sociální služby a tak dále, jo. Teďka Švýcarsko rozděluje Norsko, švýcarský fondy, norský fondy, to jsou peníze, které jako pomáhají třeba v sociálních službách. Jo. To znamená evropské peníze, bez evropských penízek bychom neměli prostě jako velkou část sociálních služeb. Takže tady najednou někdo říká, je to špatně, takže jako ty organizace jsou nějaký zahraniční agenti nebo prostě jsou nějak napojený, ale jako jak jsem říkal, prostě sami si to neohlídají, za druhý není v tomto rácio, je to prostě jenom jako nějaký populismus, hledáme bič, jak zlikvidovat ty organizace, které nějakým způsobem třeba ukazují na to, že některé věci nefungují, na to, že říkají, že tady je nějaká korupce, na to, že říkají, že tady je nějaký střet zájmu, no tak ono to je pak hrozně jednoduchý, prostě jako říct, ale tady ty neziskovky jsou prostě ty špatní. A udělalo to Rusko, udělalo to Maďarsko, jo, je to prostě jako tenhle, ten jako má to Bělorusko, takže jsou tam tyhle ty jako tendence to trochu autoritářský, jako omezit ten neziskový sektor.
0: No a nebudeme na tom my Češi nakonec tak, že budeme muset být solidární, protože stát tak přiskřípne ten neziskový sektor a tu pomoc, kterou neziskový sektor vlastně věnuje společnosti, že nám nic jiného než ta solidarita prostřednictvím sbírek nezbyde?
1: Já věřím, že to nedojde. Jo? Prostě já myslím, že tam je několik věcí. Jo? Za prvý česká společnost, která i spousta těch lidí, kteří jako volejí jako tyhle populistické názory, si vlastně jako neuvědomujou, o co by přišli. Jo? To znamená, i ten neziskový sektor musí být výrazně sebevědomější v tom říkat sem neziskový sektor. Já řeknu jeden příklad. Bavil jsem se s ředitelkou organizace, která poskytuje sociální služby v Praze. Přišel tam člověk, starali se o jeho tatínka, pomáhali prostě s nějakou sociální službou a ten syn toho jejich klienta vlastně tam stojí a říká, prostě nadává, jak ty neziskovky a skvělý a ta akce jsou hrozný a prostě šílený něco. Volič SPD a oni se mu báli říct, že oni jsou vlastně neziskovka, ale ten člověk je přesvědčený, že tu službu zajišťuje stát. Ale on ji nezajišťuje stát, oni by ji neměli. A nebo by za ní musel platit, protože by to bylo outsourcované nějaké SROčko. Takže on dostává bezplatnou péči pro svého tatínka, je to nějaká sociální služba, kterou do jistý míry hradí stát, do jistý míry jako individuální dárci nebo firemní dárci. Ale on ani neví, že to ta neziskovka dělá. Jo? Takže ono taky je pak vidět, ty data ukazují, že jakmile někdo jako čerpá nějakou pomoc od neziskové organizace nebo někde pomáhá, tak pak má větší tendenci darovat a samozřejmě taky prostě se může odklánět od těchto názorů, že ty neziskové organizace jsou jako zlo.
0: A máte nějakou zkušenost, řekněme, s náboženskými charitami, ať už křesťanskými nebo třeba židovskými v Česku jsou nějací? Považujete za spojence v tomhletom úsilí o to, aby tahle část občanské společnosti nějakým způsobem byla prospěšná?
1: No jako určitě, já myslím, že tady jako česká diakonie, charita, že vlastně odvádí ohromný kus práce. Myslím si, že kdyby tady nebyly, tak zejména v těch jako zapadlejších koutech České republiky nebo obecně mimo ty velká města. Myslím, že kdyby tady nebyli, tak bychom na tom byli teda výrazně hůř jako společnost. Za mě to je naprosto legitimní jako druh pomoci a ve chvíli, kdy jo, tak je to nějaká sociální služba, no tak samozřejmě se můžeme bavit, do jaký míry to je jako je podmiňováno, ale oni to vlastně nedělají, u nás se to neděje, nebo nevím o tom, že by se dělo, my vám budeme pomáhat jenom pokud jste katolík nebo evangelík, nebo já nevím, prostě to se podle mě neděje, ta služba prostě jde potřebným a já si myslím, že bez těchto organizací si to v podstatě nikde ve světě nedokážu představit.
0: Robert Baš, já vám moc krát děkuji a rozloučím se s vámi kujanovským běhu zdar.
1: Taky běhu zdar a pozdravujte pana Kujana.
0: Mějte se moc hezky. Děkujeme za rozhovor.
1: Mějte se, nashle.
0: To byl pořad Za 5-5 o dobročinnosti, neziskových organizacích a mokrých botách, ve kterých občas běhá svůj denní maraton René Kujan, který ve Finsku bojuje o podporu českých vozíčkářů. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Petr Vizina.

0: Ukládal jsem do počítače nějaký text a najednou vidím složku Ludvík Volek. Už jsem zapomněl, co jsem o svém dědovi kdy psal. A tak jsem soubor otevřel a těšil se, co tam bude. A bylo. Hned jsem to uviděl. Ludvík Volek, narozen 18. června roku 1886. Ku podivu, nejprve mě zaujal ten rok 6 na konci, to bude kulaté výročí letos. A pak datum, skutečně, 18. června, a to je dnes. Dnes má můj děda Ludvík Volek 140 let. Žili s babičkou v krásném statku. Za Olšemi voněla Bečova, za ní jezdili vlaky s parní lokomotivou, v dálce nehybně trčela Radhošť, za zády Valašské kopce kolem Hrubé Lhoty. Jezdil jsem k ním moc rád. Žili tam společně i s mým strýcem a mou tetou. Teta byla hodná, tichá a jemná. Zahynula mladá při autonehodě. Seděl jsem, hleděl jsem, vzpomínal jsem, jak děda vypadal, jak voněl, jak vedl koně, jak kouřil fajku, jak vycházel ze chléva a řekl, to jsi ty, když jsem přiběhl od vlaku. Ostatně, jak jsem se dočetl, první vlak na trati Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm projel v červnu roku 1892, tedy na dědovi 6. narozeniny. Byl se na tu slávu podívat? A jak prožíval jako 14-letý kluk přelom staletí, celý ten průmyslový a společenský rozmach počátku 20. století? Jak prožil první válku, druhou válku? Jaké to bylo, když s láskou udržované hospodářství museli předat jednotnému zemědělskému družstvu? Seděl jsem u počítače, snil jsem, a bylo mě líto, že jsem se více neptal. A že si nepamatuji, jak a kdy se mě děda třeba nějak dotýkal, třeba jen držel za ruku. Už to prostě nevím. Ostatně, 140. narozeniny budu mít v roce 2094. No, milí posluchači, mnoho z nás už tady asi v té době nebude. Ale vnoučata, ta by to stihnout mohla. Přál bych jim to. A tak, dokud je čas, je obejmu nebo chytnu za ruku. A třeba si na mě vzpomenou, až budu mít 140. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.
1: Nyní na vlnách Proglasu následuje přenos mše svaté z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebruje pater Filip Jan Radhouský.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, milost našeho Pána Ježíše Krista, ať je s vámi se všemi. Bratři a sestry, drazí diváci, drazí posluchači, je vám teplo? Vám bych tady mohl zapnout topení, kdybyste potřebovali. Ale někdy je nám až horko z některých věcí, které se dějí v nás i kolem nás. A je to Pán, který přichází, aby se dotkl našeho srdce, aby se dotkl všech těch našich bouří, všech různých starostí, obav. A věřím, tak jak říkal, že ve všech těch událostech, které prožíváme, je s námi. A proto můžeme také s důvěrou k němu volat, aby nás očistil od našich hříchů a slabostí. Aby nám dal vidět věci, jak jsou, a dal nám také sílu po té cestě pravdy jít. Dnes nás učí modlitbě Otče náš. A tak vyznejme, že chceme Krista do svého života, že toužíme po jeho milosrdenství, že toužíme po odpuštění hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpust nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, bez tebe lidská slabost nic nezmůže. Vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy Sirachovcovy. Prorok Eliáš povstal jak oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň. Přivedl na ně hlad a svým rozhorlením zmenšil jejich počet, neboť nemohli snést příkazy páně. Slovem páně zavřel nebe, třikrát dal se stoupit ohni. Jak se proslavil Eliáši ve svých divech, kdo se může chlubit, že je ti podobný? Ty jsi mrtvého vyrval smrti z podsvětí slovem nejvyššího. Vrhal jsi krále do skázy, vážené muže jsi zhodil z jejich lůžek. Slyšeli jsi na Sinaji výtky a na Chorebu rozsudky pomsty. Pomazal jsi krále za mstitele a proroky za své nástupce. Byl jsi uchvácen ohnivým vichrem ve voze s ohnivými koňmi. Je psáno o tobě, že jsi připraven pro určitý čas, abys utišil hněv dříve než splane, abys otcovo srdce smířil se synem a obnovil Jakubovi kmeny. Šťastní, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni. Když byl Eliáš uchvácen vichrem, Elizeus byl naplněn jeho duchem. Za svého života se nechvěl před vládcem a nikdo nad ním neměl moci. Nic mu nebylo nesnadné, i po smrti prorokovalo jeho tělo. Za svého života dělal divy, i po smrti byla úžasná jeho díla. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svätého Evangelia podľa Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům, když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Nebuďte tedy jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Vy se tedy modlete takto. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky. Odpustí také vám váš nebeský Otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec vám neodpustí vaše poklesky. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak přemýšlím, jak člověk ztrácí čas. Čas, který je mu darovaný. Pán nás stvořil, abychom měli účast na jeho životě, na jeho lásce, ale my díky své nevědomosti, častokrát i lenosti, marníme čas spoustou různých věcí. Nebuďte povídaví. Váš otec ví, co potřebujete dříve, než ho budete prosit. A tady se nabízí tedy otázka, a proč se tedy máme k Pánu Bohu nějakým způsobem upínat svým srdcem a tedy prosit za něco, o čem ví, že to potřebujeme. A rozhodně i ta modlitba Otče náš není jen tak. Ježíš velmi dobře ví, že ten čas, který je nám dán, častokrát opravdu nevyužijeme správně. A být povídavý není správné, protože člověk má povídat na místě, kde je to zapotřebí, a také má mlčet, kde je zapotřebí. A víme, že je spoustu různých druhů modliteb od chválících, kdy můžeme tady, jak u nás ve středu, že jo, večer jsou tady chvály, tak se může mávat vlaječkama, zvedat ruce. Zároveň jsou okamžiky, kdy je zapotřebí v tichosti někde zakleknout v koutku a být úplně vlastně v tichosti, protože člověk nemá co říct, ale je před tváří Boží. Je to Bůh, který samozřejmě ví každou naši, řekněme, skulinku, zná, takže každou naši myšlenku ještě dřív, než ji vyslovíme, jenomže my jsme těmi, kteří odemykají ty dveře a pouští tam tu Boží milost. Bůh samozřejmě v Ježíši Kristu to vidíme, může projít zavřenými dveřmi, že jo? Tomu je to jedno, ale kam přijde Ježíš skrze zavřený dveře? Tam, kde po něm někdo touží, kdo na něj čeká, kdo vlastně má v srdci bolest, že ho nějakým způsobem ztratil a neví si rady. Tak tam je schopný Pán Ježíš přijít skrze zavřený dveře. A jestliže učí vlastně tuhle krátkou modlitbu, kterou se modlíme do dneška a budeme modlit stále, tak je to, dá se říct, využitý čas. Protože je tam shrnutý všechno, co je zapotřebí. Ovšem stejně nejhorší na tom je to odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Protože jestliže vy neodpustíte, ani vám nebude odpuštěno. No ale to je disciplína, teda to vám řeknu. A to není v lidských silách, ale může to být v lidský touze a musí to být v lidské prosbě. Bůh nám může vnukat to odpust tomu nebo támhle tomu člověku, ale víme, že ty zranění jsou strašně hluboký. Jenomže v okamžiku, kdy chci odpustit, to neznamená, že Bůh to bere na lehkou váhu, protože je milosrdný, tak odpustí všem všechno, že jo?
Já si myslím, že všechny hříchy, všechny zranění, které uštědříme, tak mají svoje důsledky. Tak jako na tom lidském těle. V okamžiku, kdy máte nějaké zranění a teče z vás krev, no tak zdá se říct, že tam budete mít jizvu. Ale v tom duchovním je to zrovna tak. Ta jizva po těch zraněních tam zůstává. A člověk měl v plánu třeba spoustu jiných věcí a najednou prostě mu někdo nějakým způsobem hodí klacek pod nohy. Já nemůžu soudit všechny záležitosti dohromady, ale Ježíšovo slovo je jasné. Odpusťte, aby vám mohlo být odpuštěno. Takže já, když budu prosit za to, aby mi Pán odpustil, pak se chci sám také dostat do té roviny, kdy, Pane Bože, tenhle člověk mě ublížil, na tohohle člověka mám vztek. Tohohle bych nejradši rozemlel a udělal z něj sekanou. To je pravdivý, ale Pane Bože, já ti ho svěřuju. Protože vím, že v tvých rukách je spravedlnost. My si tu svoji spravedlnost ohýbáme podle toho, jak se nám, řekněme, hodí, nebo jak je pro nás dobré. Takže jako, kde je ta spravedlnost spravedlivá, to je otázka. Není to jednoduchá disciplína, ale Ježíš skutečně mluví jasně. A je to zase, my potřebujeme ze své strany udělat něco, abychom jakoby odemkli ty dveře a pustili tam to boží milosrdenství. Bůh ví, že za těma dveřma je brajgl. Ale jestliže ho tam nepustím, tou modlitbou, Pane Bože, prosím tě za, tak tam nevstoupí. A to je možná to vysvětlení, alespoň částečné, chabé vysvětlení toho, proč se máme modlit, i když Otec ví, co potřebujeme dřív, než to vyslovíme. Protože to není o něm, ale to o nás, abychom my připravili to svoje srdce. Abychom my chtěli, aby ten Bůh vstoupil do těch, řekněme, temných míst, ze kterých sami máme v tom svém životě častokrát strach. A pak, řekněme, svátost smíření, to je taková krásná záležitost, kdy si tam můžeme uvědomit, že tam jdeme jakoby v temnotě, kdy tam říkáme nějaké věci, který by se nám nechtělo říkat, ale odcházíme naplnění světlem, protože jsme do těch míst pustili koho? No, Pána Boha, jeho milosrdenství. Takže jestli vám alespoň trošičku pomůže, řekněme ten příměr, proč se máme modlit, když Otec ví dopředu, co potřebujeme, a že on ví, jak dokážeme, řekněme, nevyužít čas a dává nám modlitbu, v který je všechno, a podtrhuje to, aby jsme nezapomněli odpouštět těm druhým, aby mohlo být odpuštěno nám, pak tu máme docela dobrý program. Takže bych chtěl prosit Pána za sebe i za vás, aby jsme neztráceli naději, neztráceli víru v Boží spravedlnost, ale přitom, když cítíme nějaké to zranění, tak se podívali na Krista ukřižovaného, který za nás, za všechny to vzal na sebe a nevím, ale myslím, že ho to docela to umučení bolelo. Že to nebylo jen tak. A jestliže Ježíš vzal ty naše hříchy, naše bolesti na sebe, pak si myslím, že jestli přijde nějaký suverén před Boží tvář, tak to nebude mít jednoduchý. To nechci soudit, ale nebude to mít jednoduchý. A my, když se učíme pokoře, tak to není, že budeme furt někde zalezlí v koutku a sypat si na hlavu popel, jak jsme hrozní a hříšní a bídní a nevím co všechno. Ale díváme se na věci, nakolik nám to naše schopnosti dovolí pravdivě. Takže víme, že prostě z Boží milosti něco můžeme, umíme, známe, zažili jsme. A v některých jsme slabí, no, tak co naděláme? Pane Bože, pomoz. Teď to je to nejlepší, co můžeme ve svém životě a v každém dni říkat. Tak Pane Bože, prosíme tě, pomoz nám. Amen.

0: A nyní s důvěrou prosme našeho Pána.
1: Prosme našeho nebeského Otce, aby církev na celém světě ctila jméno Boží a jeho lásku ke všem lidem dobré vůle.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme Pána o dostatek kněží k šíření Božího království.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme, aby všichni poznali, že plnění Boží vůle není pro člověka porobou, ale svobodou a dobrem.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme o pokoj a usmíření mezi národy, zvláště mezi velmocemi.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme o posilu v pokušení těla, světa i ďábla a odvrácení všeho zla a neštěstí.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl této mše svaté za posilu a dar uzdravení pro těžce nemocnou Katku.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. A vůbec tě, Pane, prosíme za naše nemocné blízké, za ty, kteří trpí, za ty, kteří jsou osamoceni, za naše posluchače i diváky. Buď jim, prosím, útěchou a udělím požehnání. O to všechno tě prosíme skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Přinášíme, Bože, chléb a víno. Živí nás jako pokrm a ve svátosti jsou znamením naší vnitřní obnovy. Dej, ať nám tento zdroj života nikdy nechybí. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on za nás zemřel a my si jeho smrt ve společenství lásky připomínáme. On stál z mrtvých a my jeho vzkříšení s vírou vyznáváme. On jednou slavně přijde a my na jeho příchod s důvěrou čekáme. Skrze něho tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, vetí k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijm je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi, dej nám věčný život. Ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se společně s našimi diváky a posluchači modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Drazí diváci a posluchači, přijměte od nás pozdravení pokoje a my se pozdravme navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy svět, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat. Ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Mši svatou jsme dnes přinášeli z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Celebroval pater Filip Jan Radhouský. Páteční mši budeme přenášet od 18 hodin z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. A nyní už si můžete vychutnat hudební zastavení. Dnes zazní duchovní moteta. Jejichž autory jsou Carlo Gesualdo da Venosa a Jan Peterson Sveling. Účinkují Ensemble Vocal European s uměleckým vedoucím Filipem Hervechem a Trinity College Choir Cambridge s dirigentem Richardem Marlowem.

0: Na Proglasu jste poslouchali hudební zastavení s motety, jejichž autory jsou Carlo Gesualdo da Venosa a Jan Peterson Sweling. Účinkovali ensemble Vocal European s uměleckým vedoucím Filipem Hervéchem a Trinity College Choir Cambridge s dirigentem Richardem Marlowem.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Ahoj holky a kluci. Další naše pohádka pro nejmenší je prý z doby, kdy ptáček Slavík ještě vůbec neuměl zpívat, jen tak trochu pípal. Uslyšíme, jak se zlepšil. Příběh pro vás napsala Svatava Kašparová.

0: Rozmarínka byla jedna malá holčička, která bydlela s maminkou a tatínkem v chaloupce u rybníka. Z chaloupky vedly tři cesty. Bílá, oblásková k rybníku. Druhá, měkoučká a voňavá, se stáčela za chaloupkou do hlubokého lesa. Tam chodila Rozmarínka nejraději. A ta třetí byla hlavně pro mámu a tátu a taky kamarády, kteří si chodili za Rozmarínkou hrát. Dnešní vyprávění je z voňavé cesty k lesu. O Slavíčkovi. Les za chaloupkou, kde bydlela Rozmarínka, nebyl obyčejný les. Byl kouzelný, od kořenů až po nejvýše vyrostlou šišku na stromě. Byl tátou i mámou pro všechna zvířátka, květiny, kamínky, broučky a ptáčky. A co jich tu bylo? Sám les se v nich nemohl vyznat a pletl se, a tak se jednoho dne rozhodl.
1: Tak, takhle ne. Vždyť mi tady běhá, lítá, plazí se, skáče tolik žoužele, že to takhle prostě nejde dál. Vyhlašuju, že ode dneška každý dostane jméno a splní mu jedno přání.
0: Každé ráno les probouzeli ptáčci. Byl to přímo koncert. Jen jeden ptáček nedokázal to, co ostatní. A byl z toho smutný.
2: Kdybych tak uměl krákat třeba jako vrána, křičet jako sojka, nebo aspoň cvrlikat jako vrabčák. Ale kde pak? Umím jen pípat, že mě sotva kdo slyší. Nevadí mi, že nemám barevné peří, silný zobák nebo široká křídla, že jsem docela obyčejný a šedivý. Jen kdybych byl trochu víc slyšet.
3: Ale Slavíčku, nevzdychej. Však nevadí, že není tolik slyšet tvůj hlas. Záleží jenom na tom, jaké máš srdce. A proto tě mám ráda.
0: Utěšovala ho kamarádka Sýkorka, která bydlela poblíž. No, byli opravdovými přáteli. Jednou ji letěl Slavíček jako obvykle navštívit, ale co se nestalo? Hnízdo bylo prázdné.
2: Aby se jí tak něco stalo, musím ji najít. Třeba zabloudila a teď čeká, až ji zavolám, aby trefila zpátky.
0: Rozletěl se po okolí. Pískal, volal, křičel, všude hledal, křidelka ho už bolela, ale kdeže by bylo slyšet jeho pípání? Sýkorka nikde, docela si zoufal. Když bylo nejhůř, vzpomněl si, že si může přát nějaké přání, obrátil se k lesu a zapípal.
2: Lese, lese, prosím, dej mi silný hlas, aby mě slyšela Sýkorka a vrátila se domů. Je mi bez ní tak smutno a těžko. Chci ji přivolat zpátky. Je to má jediná kamarádka. Mám ji moc rád.
1: Říkáš, že ji chceš přivolat zpět? A že ji máš rád? Pak musím dát hlas tvému srdci. To jediné dozajista přivolá Sýkorku zpět.
0: Les hluboce zašuměl a všechno, ale úplně všechno na chvíli stichlo. Potom Slavíček zaspíval. A byla to taková krása, že i sojka přestala křičet, moucha bzučet, ježek dupat, i orel zapomněl, proč krouží nad lesem, a tiše usedl na skálu. Sám les o něm měl v úžasu, jak se Slavičí hlas nádherně podařil. A Sýkorka? No, přiletěla hned, jak uslyšela podivuhodné volání. Ptáte se, kde byla? No, tak ani se neptejte. Znáte holky. Byla prosím ve vedlejším borovém lese na tancovačce. Potkala tam modrého Sýkoráčka. Brzy bude svatba a tak bude mít Slavíček přátelé hned dva. A na tu svatbu pozvali i Rozmarínku. Slíbila Sýkorce věneček z bílých chudobek a malou větvičku myrty ženichovi, prý jako základ nového hnízdečka. A spolu s celým lesem tiše naslouchali písničkám, které tryskaly ze srdce Slavíčkovi. Každý na světě má kamaráda, a když Bůh dá, i přítele. Ten je mu hvězdou, která ho vede i sluncem, jež ho zahřívá. Mějte se rádi, človíčkové.

V čase večerních zíváčků teď posloucháte pohádky pro nejmenší, které napsala Svatava Kašparová. Vydal je nakladatel Šimon Ryšavý v Brně. Zítra uslyšíte pohádku o divoké kačence. Ale teď už k vám, děti, letí písničky.

moje křídla zahálet. Mauretánie, sluná samo, neviděl jsem na světě jenom nemnoho.

malou čínskou zeď měli v Berlíně, pak ji zmůrali, v Číně ještě ne. V Moskvě matriošky pečou pirošky, mlhu v Londýně mají povinně. Proletěl jsem svět a teď dokonce mám prý zaletět až

Náhle nastal všemu konec. Všechno stuhlo, i ten prach. Kocour přišel na kontrolu. Zas ty zvuky, och, je, ach. Och a je a prachacha.

Tak snad se vám dnešní veselé písničky líbily, děti, ale teď už se společně pomodlíme. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milý Pane, děkuji za to, že vím, že jsi pořád se mnou. Je hezké vědět, že se o mě vždycky a v každé situaci postaráš. Prosím tě, pomoz mi spoléhat na tebe víc než na kohokoliv nebo cokoliv jiného. Amen. A dnešní zíváček je u konce. Milé děti, dávejte na sebe pozor, prosím, dobrou noc a sladké sny.

0: Posloucháte Radio Proglas a dnešní Jak se vám líbí bude z terénu, protože já jsem se svým dnešním hostem, zpěvákem, kytaristou, skladatelem, textařem a producentem Zdeňkem Vřešťálem potkal na zahrádce na Musilce v Brně v Husovicích, kde právě čeká na svůj, řekl bych, jubilejní koncert. Zdeňku, vítej, ahoj.
1: Ahoj. On to je takový, je to vlastně celoroční šňůra, kde já slavím tu 70. Samozřejmě to je důvod k tomu hrát koncerty a děláme to jako Neřeš a Nedes a Lucie a někdy máme i hosty a křtíme desku a je nám dobře.
0: Tak výborně, o tom všem my si dnes budeme povídat, protože ty jsi nadělil a posluchačům taky k těm 70. nám album s jednoduchým, ale výmluvným názvem Zdeněk Vřešťál 70. Tak já jsem proto pustit rovnou první ukázku z této desky a zajímalo by mě, protože já takhle předešlu, o čem se tady budeme taky bavit. Tam je 70 písniček celkově vlastně k těm 70. nám. Tak zkusíš vybrat jednu teď.
1: Vybral tu úvodní, tu devátou cestu a já bych to uvedl na správnou míru. Na CDčku a na vinilu, na LPčku je jich jenom 13, ale ta fleška je specialitka, kde je těch 13 plus dalších 57 různých demáčů a spoluprací s, je tam písnička Nevydaná s Maruškou Rotrovou nebo spolupráce Neřeš a Činasky a tak dále, Krausberry. A tak dále. To je opravdu malinkatá placička s hodně bohatým obsahem.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vytrhnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad. Měl

0: Se Zdeňkem Břešťálem dnes mluvíme o jeho novém albu Zdeněk Břešťál 70. My tady máme na co navazovat. My jsme se vlastně neviděli nikdy osobně až teď, ale předtím jsme spolu dělali pro Proglas dva rozhovory online. Poprvé v roce 2021 tehdy vydalo své nové album Neres a Lucia, album Cela. A pak jsme se potkali online v roce 2023 nad tvým vlastně posledním albem Chata pod Borovicí. Takže tehdy k tomu byl takový komentář, že je to nostalgie, legrace i nefalšovaná romantika. Hlavní rysy tedy toho alba. Jsou to atributy platné i tady pro to narozeninové?
1: No, já si natáčím to, co mě baví, a vybírám si spolupracovníky. Tady u tohoto alba jsem si vybral úplně jiný muzikanti, Vítek Sázavský a Robert Fishman z Neřeš. Tam kluci vlastně jenom zpívají a hrajou flétny, Robert Fishman. A mám tam vyhlasné pražské muzikanty, Martin Kopřiva na bicí, Krištof Pobořil na akordeony a klávesy a Marek Štifter na kytary a Jirka Kovář na kytary a skvělý babizny, teda, to jsou takový dámy, které zpívají ty background vokály a jsou skvělý, protože to zpívají, tady tu práci dělají u Heleny Vondráčkové, tak to jsou dámy protřelé životem.
0: Pojďme ještě jednou trošku detailněji o tom vlastně, co všechno na tom albu je. Je tam teda, řekněme, na tom fyzickém nosiči, to znamená na CDčku, na vinilu je 13 písniček. Proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči?
1: Tak se to sešlo, takhle jsme to seřadili, já to nějak neřeším, tyhle ty dramatické oblouky, že to něčím začne a nějakou bilanční písni to skončí, i když to vlastně takhle vyšlo. Prostě to děláme tak, jak to vyjde, protože ta práce ve studiu je prostě až na konci se ví, jak to vlastně bude. Jo, takže teprve potom se to řadí a ta fleška to je takový dárek navíc pro fančmekry a to si myslím, že je hodně zajímavá věc. Tam už to pořadí nehraje žádnou roli, ale to CDčko i ten vinyl, je to kompaktní deska. Jako, že to určitě jako splňuje atributy dospělého alba a má to prostě těch klasických 41,5 minuty, jak je to vymyšlený, že jo, už za dlouhou dobu všichni producenti vědějí, že album nemá trvat déle, než trvá školní hodina, víc než 45 minut je nesmysl, pak už děti zlobí a posluchači tak už to nevnímají tak pozorně. Tím bych to uzavřel a ta fleška je navíc, to je opravdu dárek, ať si každý vybere, co chce, jsou tam i demáče jako s původními verzemi, písnička třeba Většinu doby, tam je takhle syrově a potom na té desce to je úplně jinak, jo? Takže posluchač může porovnat, jak se ta písnička vyvinula.
0: Když jsem se ptal, proč právě těchto 13 na tom fyzickém nosiči a ne na tom USBčku, na té flešce, tak spíš, jestli třeba jsou to písničky, které se nějak jako výrazně liší od těch ostatních, jestli jsou to třeba nejnovější písničky.
1: Je to tak, jsou to nový věci, když to na té flešce jsou věci i starší, které mě baví dodnes a vlastně mapují moje spolupráce skladatelské, textkařské s dalšími lidmi, s kterými jsem měl co dočinění činasky, to byl seriál Vinaři televizní a Maruška Rotová, to jsme jako Neřeš doprovázeli 17 let, takže to jsou velké vzpomínky.
0: Výborně, když jsi zmínil činasky a seriál Vinaři, tak jestli jsem to správně pochopil, na tom vlastně digitálním nosiči, řekněme, je teda písnička, která byla pro ten seriál napsaná, dokonce naspívaná, ve studiu nahraná, ale nakonec tam nebyla.
1: No, tam bylo to My máme rádi víno, to jsou činasky, potom tam byla, já přiznávám, že už jsem jak v sedmém nebi, to zpívám já a Sázavský a takhle, ale tato verze, této písně V sedmém nebi, je dohromady s Michalem Malátným a to nikdy v tom seriálu nezaznělo. Jo, a myslím si, že to je úplně nejlepší verze.
0: Takže bychom si ji teď dopřáli.
1: Pojďme na to.

0: Já dnes, jak se vám líbí, natáčím v terénu, tady na pěkné zahrádce v Brně Husovicích u legendárního klubu Na Musilce, kde dnes večer hraje Zdeněk Vřešťál. Vlastně tady opět křtí své 70-kové album, 70-kové v tom smyslu, že mu 70. Je to tak, je to vlastně brněnský křest tady toho alba.
1: Přesně tak, ale já bych to nějak neuzavíral, já budu křtít celý rok. Je to samozřejmě nabídka taková, na kterou pořadatelé slyší, a my jsme toho docela prostě využili. ale hrajeme tady jako Neřeš a hrajeme tady jako Neres a Lucia.
0: Album Zdeněk Vřešťál 70 ještě jednou obsahuje teda 13 písniček na CDčku, na vinilu, a pak je k tomu USBčko, kde dohromady tedy včetně těch 13 je celkem 70 písniček. Ty už tady trošku zmiňoval, jak je to vlastně koncipováno, ale teďka ještě, jestli to můžeme nějak teda rozdělit víc do těch tematických celků. Jsou tam teda písničky, které třeba nikdy nevyšly, ale byly nahrány ve studiu s tím záměrem, že někde prostě vyjdou, nebo jak to vlastně s nimi je?
1: No, jsou to verze písniček, které třeba vydali potom Činasky, nebo my jsme vydali, a tady jsou jiný verze, což je na tom zajímavý. Je to vlastně dokument, ta flaška je dokument, plus ty demáče, člověk se mi může podívat pod pokličku, jak to dělám. Když je písnička, já to dělám tak, že jakmile mě to napadne, tak si to hned natočím, a někdy jsou to úplně nejlepší nahrávky, kdy to má ještě v sobě ty emoce. Ono totiž jako v tom studiu se mnohdy ty emoce setřou tím, jak se člověk snaží, aby to bylo perfektní, a přitom zapomínáme na to, že studio je pouze záznam dané chvíle 12. dubna 2026 třeba. Ale nic jiného by to nemělo dělat. Jo? Spousta muzikantů si myslí, že ty písničky nějak vylepší, ale studio má sloužit pouze jako záznam.
0: No a objevují se tam poměrně zajímavá jména v pozici interpretů, jako třeba Jiří Lábus, Miroslav Donutil. Tak jak ti se dostali k tvým písničkám?
1: Tak Lábus a Malátný a Jirka Šmysl, to jsou moji kamarádi. My jsme dohromady s Vítkem Sázavským taková producentská dvojka a dělali jsme x nahrávek Sloni v porcelánu a pro děti, a zase já jsem dělal třeba 60, 50, nebo kolik bylo, miniatur, kdy písničkáři dostali úkol natočit písničky zhruba do minuty. Marek Eben tam udělal písničku Bude to blbý, ale vejde se to do minuty. Ale jo, tak mě to baví si vymýšlet takovýhle ptákoviny. Jo, tak je to taky jeden obrázek z mýho bohatýho muzikantského a producentského života. Je to dokument.
0: Tak pojďme si opět pustit něco tady z toho velikého výběru několika desítek písniček. My jsme tady měli jednu z té úvodní třináctky, řekněme, která je na tom fyzickém nosiči, pak jsme tady měli ukázku písničky, která se nakonec neobjevila v seriálu Vinaři. Co bychom si mohli dát teď zase do té palety nějakou jinou barvičku?
1: No, my tam máme, no, já tam mám písničku, která se jmenuje Sladká píseň, a ta má verzi, jako když to zpívají jenom chlapy, a pak druhá verze, že to zpívá žena nebo dívka, Petra Páchová a dva pánové, já a Vítek Sázavský, odpovídáme. Je to taková písnička jakoby z roku 1961, kdy celý svět byl oslněný kapelou Beatles, tyhle ty dvojhlasy, a tady to je ještě právě ozdobený finalistkou České superstar Petra Páchová zpívá ženský pat, a my tam odpovídáme jako dva pánové takovým tím beatlesáckým dvojhlasem, a to nás odjakživa bavilo. Nás vždycky bavili strašně Beatles, protože z jejich nahrávek je slyšet ta radost, jak je to napadlo, jak skvěle zpívají, jaký mají nápady. Tak to jsme se tam snažili dostat.

0: Zdeněk Břešťal 70, to je album, které si dnes v rámci Jak se vám líbí na Proglasu představujeme. Tak, my jsme tady probrali trošku ty tematické celky a ještě by mě zajímalo, jak vlastně, protože ty jsi napsal stovky písniček, jak jsi vůbec vybíral, které demáče tam dát, které ty nevydané a tak? Jestli to bylo tak, že to vyšlo, anebo si musel přece jenom vybírat?
1: No, já jsem si to tak, mám docela rozsáhlý archiv, asi 500 různých nápadů a hotových písniček a ve studiu natočených věcí a tak. Tak jsem si to pustil znova a ono to takhle dopadlo. Prostě když mě ty písničky dodnes baví, tak jsem je tam dal, protože ta fleška dává tu možnost, dali tam třeba 700 těch písní, jo. Tolik jich nemám, ale sešlo se to hezky, tak jsem to takhle udělal. To není žádný dramaturgický, vysoký dramaturgický záměr, to je prostě sklad písní z archivu. Když to ta deska, to album CDčko a LPčko, to je koncertní album, vlastně dalo by se říct, že tam je jakýsi moje novinky za poslední 2 roky.
0: K tomu je také digitální booklet v rámci té flešky, kde si můžou posluchači třeba i kromě autorů a interpretů přečíst trošičku pozadí vlastně za tím vznikem té písničky. Opravdu si pamatuješ každou z těch písniček, co za ní je?
1: No, to já si myslím, že to je zajímavý třeba pro lidi, kteří to víc zajímá, jak to bylo tenkrát, proč to vzniklo, proč se to udělalo právě takhle. Já jsem přítelem dobrých dokumentů. Já si myslím, že to je taková nadhodnota, protože jenom si pustit ty písničky a nevědět o tom nic. Já bych tady citoval velice rád knihu Revoluce v hlavě. To je knížka o Beatles, tam běží jeden sloupec, co se ten den stalo, co ten den konkrétní dělali Beatles a co dělali jiní muzikanti, kteří inspirovali Beatles, tak třeba 21. srpen 1968. Je tam popsané, že Paul McCartney se ráno zbudil, slyšel, že přišli Rusové k nám, že je okupace a on napsal písničku Back in the USSR. A přitom je to o nějakých děvčatech, který nám strašně nás milují, ale jedou zpátky do Sovětského svazu. Jo, je to tam schovaný. Jo, to mě na tom strašně baví, že ty písničky nějakým způsobem dokumentují tuhletu dobu, která není snadná a každý si tam může něco najít. Já jim tam právě v tom bukletu, který je schovaný na té flešce, trošku pomáhám, aby to trošku pochopili, jako, jak jsem to myslel.
0: Tak pojďme si pustit další ukázku, co bys teď doporučil si pustit.
1: Já si myslím, že jako Sovětský svaz se rozpadl, což je dobře, taková lezmě se nedá utáhnout. A zůstalo tady spousta těch státečků i velkých zemí, jako je třeba Ukrajina, tak si pojďme pustit písničku Milenci z města Pripyati, která se rozkročila mezi lety 1986 a 2026. A text napsal můj nový kamarád, skvělý básník a textař David Konopáč, který mi dovolil spojit 2 jeho texty a udělat z toho jednu písničku. Tak jak to kdysi udělal Vítěz Sázavský, tak vzal 2 moje texty a udělal z toho píseň Tisíc dnů mezi námi. Tak to je takový návod, že jsou to vlastně 2 světy v jedné písni a to je na tom fakt zajímavý.
2: Je konec dubna 86. Vysoko nad Pripjatí létají ptáci, koruny stromů začínají kvést a Mikola má z brusu novou práci. Dali mu na sídlišti teplý byt a život vůbec nevypadá marně, co by se vlastně mohlo pokazit.

zákopů a těžká voda, to je pot i brek. Jsi moje všechno, šeptál Ljubomír. Co říkáš, Nino, že bysme se vzali?

při tom jen kývne potichu, je 10 vteřin do výbuchu. Jsou nadšení a dojatí milenci z města Pripjati.

0: Před písničkou, která právě dozněla, si Zdeňku mluvil o tom, že text napsal David Konopáč, známý třeba z kapely Jarabáci, ale i s epidemií je spojený. Takže vlastně navazuješ nová, řekněme, profesní přátelství a kamarádství a zároveň avizuješ, že toto album bude tvé poslední, jako bys vlastně chtěl přenechat ten prostor třeba někomu dalšímu. Máš na mysli někoho konkrétního, kdo by mohl být tím pokračovatelem?
1: No, ono to je takový, je to nadsázka, třeba mi ještě něco napadne, ale já si myslím, že už bychom tady neměli tak strašit. My hrajeme ty písničky, které mají lidi rádi, a když mi ještě něco napadne, tak třeba ta deska nebude poslední, jo, to je taková nadsázka. Ale hrozně rád bych přál těm kapelám, jako je právě Epidemie nebo Marie a tyhle ty mladoši a mladé dívky a krásné ženy. A co jim daří, protože my jsme to vlastně měli docela snadný, nebyly žádné možnosti kdysi za komunistů takhle natáčet svobodně a vybírat si repertoár a zpívat si, jak ti zobák narost. A teďka ta možnost je, tak ať se snaží, oni jsou mnohem víc instrumentálně vybavený, skvěle hrajou, jo, umějí jazyky, mají výborný nástroje, který ladějí, my jsme měli takový mizerný kytárky a hodně jsme zkoušeli a pak už jsme neskoušeli, protože už jsme to všechno uměli. Se Zuzanou se nová písnička líbí, nelíbí, líbí, tak jdeme na to. A prostě každý měl svůj part, vlastně automaticky to naskočilo, my už jsme moc potom ke stáru neskoušeli. No a tak ke stáru, já jsem měl v roce, když mi bylo 35 let, právě v půlce mého života, tak jsem měl písničku Bejval jsem mladej, teď je mi hádej, teď je mi právě 35. Jo. 35 to je věk zúčtování. Jo. A mě je teďka jednou tolik a dělám si z toho srandu.
0: Povídej mi o tom, já letos oslavím 35. Ty, když ses tak probíral tím archivem a mapoval ses vlastně celou tu dráhu až doteď, co ti přitom vyvstalo za pocit? Jako nějaký taková esence těch třeba 50 let?
1: Tak nebyl to špatný mejdan. Bylo to moc fajn a baví mě to. Dodnes mě to baví. Ohromně mě to baví. A to je, myslím, dobře, že když tě práce baví, tak to tak má být asi. Nebylo to marný.
0: Tak já myslím, nejvyšší čas dát si písničku, vždycky to završit muzikou, je dobře. Tak pojďme si vybrat, řekněme, asi předposlední to vidím, že pak na závěr dáme ještě jednu, tak si to rozmysli dobře, co dát teď a co dát teda na závěr.
1: No, já bych vybral teď písničku Nejhorší akord, to je ze života, protože kdo je kytarista, tak ví, že skutečně nejhorší akord je na kytaře Esdur. To je takový mat, to je jeden nebo možná dva hmaty, nezní to, ale přitom to nabízí spoustu možností. Marek Ebe mi kdysi poradil, tak si dej prostě kapo na trojku a mačkáš to jako C-dur, je to S-dur. Jenže to je takový folkový a tady ta písnička je big beatová. A ty kluci, ten Jirka Kovář a ten Marek Štifter a basák Albert Štifter, celá ta kapela, se toho zhostili a úplně skvěle. Já jsem si udělal rád písničku něco jako Rolling Stones.
2: Nejhorší akord je na kytaře Esdur.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního Jak se vám líbí na Proglasu Zdeněk Vřešťál. Představujeme si album Zdeněk Vřešťál 70. Celkově vás, milí posluchači, čeká 70 písniček, i když ne vždycky písniček, jsou tam i dema, právě tak, jak třeba Zdeněk ty písničky psal a zaznamenal si je v prvních momentech vzniku. No a když teda si říkal, že to je trošku nadsázka, že to je poslední album, tak si avizoval, tak co vlastně tě čeká, řekněme teďka, jak vypadá tvůj hudební život? Dneska se teda scházíme před koncertem I Neres, I Neřeš, tak je to to hlavní, s čím hraješ vlastně aktuálně, bude to taky do budoucna?
1: No ne, mě teďka čeká hlavně sadba, rajčata, okurky a papriky, už snad nebudou zmrzlí, mě to baví na zahrádce a jezdit na kole, konečně bude snad teplo a mezi tím si dáváme nějaký koncerty. My už tancujeme tak rychle, jak chceme. My už se nikam necpeme a těch koncertů je pořád docela dost, takže není kam spěchat. Už jsme si svoje odehráli a já jsem rád, že se daří.
0: Na to mi řekni, jestli teda písničky píšeš spíš s kytarou v ruce někde na gauči, anebo tě to napadá právě při sadbě rajčat nebo jízdě na kole?
1: No hele, já mám třeba písničky Žehušice, když jedu přes Žehušice, tak Žehu, městy z Žehušice, tam se bojej lidi do Márnice. Přemýšlel jsem, proč se jmenuju Žehušice. Jakože založili spolek přátel Žehu. ale když je to seriózní písnička, tak samozřejmě to píšu na kanapě, sedím a píšu to tisíce tiskacíma písmenama a buď se to povede, je to za 10 minut hotový, nebo to vyhodím. Jo, třeba to někdy zase po 30 letech najdu, ale ty nejlepší písničky jsou ty, co prostě jsou od někud ze zhora někým seslaný a asi to tak má být, asi jsme ti, kteří to mají předat.
0: No, předal si už pěkné stovky takových písniček, tak já ti přeju, ať ještě nějaké pěkné napíšeš a potkáme se třeba, kdo ví, nad tvým dalším solovým albem. Ať se ti moc daří, ať se vydaří každý z dalších koncertů a děkuji ti za rozhovor.
1: Já taky děkuju.
0: Od mikrofonu se loučí také Janis Moras. No a přeci jenom ještě pár slov nám Zdeněk řekne, protože ho nechám vybrat tu závěrečnou písničku, teda, kterou bychom si mohli dát Zdeňku.
1: Většinu doby.
0: Tak přeji příjemný poslech a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

cenno ciasso. Se vu bez neve bavi, vicino ciasso, se agnina

0: Zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu na 3,75%. Premiér Babiš za to kritizoval. Spojené státy ukončily námořní blokádu íránských přístavů. Irán naopak otevřel Hormuzský průliv a Ukrajina provedla zatím největší dronový a raketový útok na Moskvu. Zprávy a Martin Matějka. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodla o zvýšení základní úrokové sazby o 0,25% na 3,75% a pro rozhodnutí zvýšit hlavní sazbu hlasovalo 6 ze 7 centrálních bankéřů.
3: Podle guvernéra Aleše Michla vidí bankovní rada jako největší problém zvýšenou jádrovou inflaci, tedy růst cen bez potravin a pohonných hmot.
4: Jejího snížení je možné dosáhnout dostatečně přísnou měnovou politikou. A k tomu právě přispěje to dnešní zvýšení sazeb.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO naopak považoval už předchozí úroveň sazeb ve srovnání se sazbou Evropské centrální banky za příliš vysokou.
5: Já nechápu, proč by měla ČNB navyšovat sazby.
3: Vyšší základní úroková sazba může mírně zvýšit výnosy na spořících účtech, ale také zdražit úvěry firmám. Zpomalit ekonomiku by ale neměla. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Armáda Spojených států ukončila blokádu veškerého námořního provozu směřujícího do íránských přístavů. I z nich na síti X to oznámilo velitelství amerických sil CENTCOM. Úřad v příspěvku zároveň uvedl, že americké válečné lodě v oblasti zůstanou údajně, aby zajistili dodržení dohody mezi Washingtonem a Teheránem. Americký prezident Donald Trump včera se svým íránským protějškem Masoudem Pezeškianem podepsal americko-íránské memorandum o porozumění. Dokument má vést ke konečné mírové dohodě na Blízkém východě. Írán po uzavření memoranda otevřel Hormuzský průliv. Podle dohody má být obchodní provoz pro lodě v oblasti bezpečný po dobu 60 dní.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poděkoval vojenským složkám za další letecký úder na hlavní moskevskou ropnou rafinérii. Šlo o největší ukrajinský útok na ruskou metropoli od začátku války v roce 2022.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že ukrajinské údery jsou zcela spravedlivou odpovědí na ruské útoky na ukrajinská města a obce. Zelenský znovu vyzval Rusko, aby válku zastavilo a začal jednat. Ruské sociální sítě mezitím zaplnila videa zachycující ukrajinské drony i rakety nad Moskvou a v jejím okolí i následné exploze, zejména v Kapotni, kde už Ukrajinci podruhé tento týden zasáhli a poškodili rafinérii. Ta dodává Moskvě téměř polovinu benzínu a nafty. Ukrajinci do Ruska vyslali stovky dronů. Podle moskevského starosty Sergeje Sobjanina jich protivzdušná obrana sestřelila téměř 200. S Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Šéf hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele státního ústavu jaderné a chemické ochrany Tomáše Dropu. Rozhodl se tak potom, co se dozvěděl o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Ten se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek, pokračuje Vlček.
7: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady, aby zajistil kontrolu se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávacích akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
2: Ústav jaderné ochrany spadá pod hasičský sbor od loňského září.
8: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gól Čechů střelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku. Čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové rozehrají české tenistky s Velkou Británií v úterý 22. září a v čínském Shenzhenu tak otevřou celý finálový turnaj. Informovali o tom organizátoři.
2: Tři. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Podivín havarovalo nákladní auto na kilometru 44. Auto je v poli mimo vozovku, kolona se tam zatím netvoří. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Kývalku čerstvá nehoda na 187. kilometru. Policie hlásí, že blokuje jízdní pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách hlavně na severu a severovýchodě ojedinělé s přeháňkami a nejvyšší páteční teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná.
9: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Jednou z nejstarších dochovaných památek v Ostravě Porubě je farní kostel svatého Mikuláše. Jeho historie sahá až někam do 14. či 15. století. Já jsem se dnes do Poruby vypravil a u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Marka. Chvála Kristu.
1: Na věky. Krásný den.
0: Otče Pavle, vy slavíte takové malé kulaté výročí. 10 let, co jste do farnosti Poruba nastoupil. Jaké byly ty začátky tady? Vy jste nebyl hned farářem.
1: Nastoupil jsem tady jako kaplan. Začátky byly, musím říct, příjemné v tom, že když člověk nastupuje jako kaplan, nemá takovou zodpovědnost, nemá, řekněme, tolik náročné práce, ale bylo to pro mě náročnější v tom, že Ostrava jako město je úplně jiná svou mentalitou, povahou proti vesnickému stylu života, kde jsem vyrůstal.
0: Můžete prozradit, kde jste vyrůstal?
1: Vyrůstal jsem většinu svého života v Lubině, což je vesnice u Kopřivnice. A opravdu je to, tenkrát za mých dětských let to byla vesnice se vším všudy, takže taková ta klasika, že jsme běhali s klukama po venku, hráli fotbal a podobně. A vlastně i to smýšlení a vnímání těch lidí bylo čistě vesnické.
0: Předpokládám, že jste ministroval v Lubině.
1: Ano.
0: A potom přišlo rozhodnutí, půjdu do kněžského semináře. To bylo v kolika letech?
1: Poprvé, kdy jsem nad tím vlastně nějak začal, já bych řekl, jinak přemýšlet než normálně, tak takový první impuls přišel někdy ve 12 letech, ale to bylo, já bych řekl, takové kratičké období, kdy mě to více vtáhlo a pak se to zase ztratilo. A někdy během té střední školy začalo uzrávat takové to vnímání, jak ti kněží žijí, čím žijí. U nás byl po celou vlastně dobu mého dospívání jeden farář. Shodou okolností jsem potom zjistil, že pocházel z Poruby, tak je to takové hezké přemostění. A během toho dospívání, během té střední školy jsem se ještě setkal s jedním mladším knězem, který mi zase ukázal úplně jiný náhled na to. A myslím si, že i to mě nakonec formovalo a oslovilo kompletně.
0: Jáhenskou službu jste vykonával někde?
1: Ve farnosti Havířov.
0: A tam to bylo lepší než v Porubě?
1: Tam to bylo jiné v tom, že Havířov je sice taky velké město, ale fara tam není u farního kostela, respektive u toho hlavního kostela, který je vlastně u kruhového objezdu, ale je tam fara v Bludovicích, což už je vlastně taková vesnička přičleněná k tomu Havířovu. Takže i tam to setkávání s těmi lidmi v těch Bludovicích bylo takové vesničtější, zatímco ten Havířov už zase byl městský, tak to bylo takové postupné zvykání si na to.
0: A první kaplanské místo bylo?
1: První kaplanské místo jsem měl v Kravařích, což sice je taky město, ale je to malo město, kde i ty, řekněme, vztahy a tak jsou takové vesničtější, nebo ti lidi jsou si bližší, navíc je to Pražská, takže ty vztahy jsou ještě takové i specifické, ale krásné.
0: Poruba je a vždycky byla celkem živou farností. Já mám totiž k této farnosti takový zvláštní vztah. Já jsem tady vyrůstal, já jsem přijal svátost křtu v kostele svatého Mikuláše, byl jsem tady u prvního svatého přijímání. Takže kdybych dělal chytrého během natáčení pořadu, tak až do roku 1994 jsem tady vlastně bydlel s rodiči naproti kostela. Že je živá farnost Poruba dodnes, o tom svědčí i obsazení farnosti duchovními. Tak vy jste farářem, máte tady výpomocného duchovního?
1: Ano, je to otec Josef Gazda. který vlastně přede mnou tady býval farářem 33 let.
0: Pak je tady kaplán ještě? Pomáhá vám také? Nebo má jiné úkoly?
1: Máme tady kaplana, který je školním kaplanem na biskupském gymnáziu, otec Tomáš Čirš, a ten se věnuje té pastoraci především ve škole.
0: Dále tady jsou jáhnové, trvalí, nebo připravují se na kněžství?
1: Máme tady trvalého jáhna, který už je ale emeritní vzhledem ke svému věku, takže už je na trvalém odpočinku, pan Emil Morav. A pak máme, dostali jsme pro tento rok jáhna Vojtěcha Koláře, který se připravuje na kněžské svěcení, které by měl přijmout na konci června.
0: Kdo viděl někdy nějakou historickou fotografii porubského kostela, tak ví, že kostel stojí na kopci nad takzvanou starou porubou a za kostelem nic, jenom pole. V 50. letech se tady začalo stavět obrovské sídliště, které se staví snad dodnes ještě, a Poruba se stala opravdu asi 100-tisícovým velkoměstem, které je součástí Ostravy. Než byly postaveny kostely v okolních obcích, tak všichni chodili sem do porubského kostela, jestli to byla Vřesina, Svinov, Třebovice. Asi nejnovějším kostelem je kostel v Pustkovci. Ten nespravujete?
1: Ne, respektive už ne, protože ten se stavěl v roce 97-98 a ze začátku prvních 10 let byl vlastně filiálním kostelem porubské farnosti, ale protože kolem tohoto kostela je takzvaný 7. a 8. obvod porubský, tak se vyčlenil tento kostel a stal se samostatnou farností Ostrava Pustkovec.
0: Ale farností další, kterou spravujete, je ještě Vřesina. Tam mají taky poměrně nový kostel.
1: Tam se stavěl kostel ve stejnou dobu, což jsem teda obdivoval svého předchůdce, že vlastně zvládal v té době stavět dva kostely najednou. A spravujeme i tento kostel ve Vřesině, který je teda filiálním kostelem porubské farnosti.
0: Na Proglasu posloucháte Radio Report. U mikrofonu mám duchovního správce ostravské farnosti Poruba, otce Pavla Marka. Kostel svatého Mikuláše v Porubě prošel mnoha změnami. Původně údajně měl gotický ráz, potom byl barokizován, potom různě přistavován. Pamatuji si, když bylo to uvolnění v roce 68-69, tak se přistavovala zakristie a tam už, co by dítko školou povinné, jsem rád chodil pomáhat. No, stihlo se to do normalizace. Nějaké další přestavby byly, opravy. Říká se, že vždycky je práce jak na kostele. Pochlubte se, co tady je všechno ještě uděláno.
1: Na samotném kostele hlavní práce, které pak probíhaly, byly přestavby interiéru. Ten se měnil několikrát. Byla snaha přistavit ještě jednu část na opačné straně, než je zákristie, asi v 90. letech, protože těch lidí bylo stále hodně. Ale tam už do toho zasáhli památkáři, kteří s návrhem, který dovolili, tak zase nesouhlasil pan farář, takže se to stoplo. Ale v roce 2012 prošel kostel kompletní opravou fasády. A ještě se i spravovala střecha, takže to byl takový, a prostranství kolem kostela, takže to byl takový velký zásah, jeden z posledních zatím.
0: Ještě takovou malou vzpomínku z mého dospívání. My jsme se tady s tatínkem střídali na věži, tam jsme každý den se museli natahovat hodiny. To byl takový starý hodinový stroj na kliku, se to muselo natahovat a dokonce jsme chodili i zvonit. Někdy se tahalo za provaz ještě u těch zvonů, tak teď už je to také úplně o něčem jiném, ne?
1: Ten hodinový stroj ještě vím, že ve věži stojí, už je tam vyloženě jenom na nějakou připomínku a i zvony, i hodiny už jsou dneska elektrifikovány, takže to odbíjení nebo to zvonění a natahování odpadlo. Jediný zvon, který zůstal a vím, že má ještě lano připojené na sobě, umíráček, ale ten už nepoužíváme tady v Porubě.
0: Jeden zvon stojí před kostelem, takový železný, toho jste vyměnili o nějaký lepší?
1: Přiznám se, že tady tenhle ten zvon byl, pokud si to dobře pamatuju, byl vlastně do kostela dosazen po té, co ty první zvony byly zrekvírovány, ale nakonec se vyměnil i tento a jsou tam dva odlité zvony, které zvoní do současnosti.
0: V dřívějších dobách k faře příslušelo hospodářství poměrně velké. Ta farská zahrada byla propojena se zámeckou zahradou, protože nedaleko dodnes stojí zámek. V současné době dole pod farskou zahradou je dům farnosti. Ten už tam údajně stojí asi 100 let. Ale já, co by dítko, ho pamatuji jako kino Zdar. Tam jsme chodili se školou do kina. Dům farnosti jste dostali zpátky v restitucích v 90. letech. Je to skvělá věc. Jak ho využíváte?
1: Dům farnosti prioritně sloužil pro potřeby farnosti ve smyslu pořádání různých společenských akcí. Skupiny jako mládež nebo případně i rodiny jej třeba využívali i na nějaké drobné sportovní aktivity jako florbal nebo vím, že tam zkoušeli hrávat i volejbal, ale je tam zase nižší strop trochu. Ale určitě slouží především k setkávání v rámci poutě, v rámci velikonočních aktivit a podobně. A v současné době slouží taky pro pořádání plesů, které tady místní porubské spolky rády pořádají i farnost. A využíváme ho třeba i jako prostor pro taneční školu, která tam mívá několik kurzů během roku.
0: Oče Pavle, říkal jsem, že farnost Poruba byla a je živou farností. Tak v době totality se tady náboženství moc nevyučovalo. Pamatuji si po normalizaci v těch 70. letech, tak do náboženství jsme potom chodili dva. Jak to vypadá v současnosti? Tady je spousta základních škol?
1: Je tady celá řada základních škol i středních škol, je tu několik gymnázií, ale je pravda, že doba komunismu se výrazně podepsala na občanech Poruby. A bohužel jde to poznat právě i na počtu dětí v náboženství, protože tady nevyučujeme na žádné škole, ale děti docházejí na faru. A ve všech těch ročnících, kdy první stupeň máme po jednotlivých třídách, sem tam jsou některé spojené, ale druhý stupeň už máme jako jednu skupinu, tak dohromady máme asi 45 dětí. Včetně těch, které dochází i třeba z okolních vesnic a podobně.
0: První svaté přijímání letos?
1: Letos jsme měli první svaté přijímání teď v neděli 17. května a poprvé přijalo Pána Ježíše 5 dětí, kdy 4 vlastně jsou tady z Poruby a jedno dítko z Vřesiny.
0: Já se na to ptám schválně, protože já jsem tady u prvního svatého přijímání byl v roce 1970, no nás tady bylo asi 150 na to první svaté přijímání. Je to až neuvěřitelné, ale pamatuji si, když jsem byl hodně malý, když byl pohřeb, tak se šlo za rakví, která byla na pohřebním voze, táhli ten vůz koně a chodilo se pěšky až do Vřesiny. Tady Poruba neměla hřbitov. Jak je to teď? Tak s koňma už se asi nechodí, ale pořád do té Vřesiny?
1: S koňma se opravdu nechodí a Někteří ten pohřeb mají do Vřesiny, pokud tam mají hřbitovní místo, ale jinak prozatím Poruba stále hřbitov nemá, protože v rámci centralizace v Ostravě, kdy se vlastně začala i stavět ta Poruba jako taková, tak se starý hřbitov, který byl u kostela, zlikvidoval a všechno se to centralizovalo na jeden hřbitov na Slezské Ostravě. Což ale pro rodilé Porubáky bylo těžko snesitelné a většina se snažila využít hřbitovy v okolních farnostech. V současné době městský obvod Poruba připravuje prostor pro nový hřbitov, který bude v těsném sousedství Svěnovského hřbitova.
0: Jak jste na tom s ministranty? Já jsem se něco tady naministroval v Porubě, ale to nás bývalo až 25?
1: V současné době ministrantů máme, musím říct, dost, protože myslím si, že je jich těch kluků kolem 35. A vystřídají se na těch jednotlivých mších, záleží, kolik z těch starších ještě přijde a nebo nepřijde, ale je jich tady dost, jsou aktivní, mají schůzky, setkávají se, stejně tak i děvčata ve schole, těch je taky kolem 30. A mají vlastně dvě scholy, malou, velkou, takže těch dětí je tady takto dost.
0: Bohu díky, protože tato část Poruby se stává takovým velkým domovem důchodců, kdy ta populace stárne, zůstávají tady, tak stále dorost tady je. Když se slaví svatý Mikuláš v prosinci, no tak je zima, takže se neslavilo nic. Zde v Porubě bývaly právě slavnosti na svatého Antonína. To bylo v červnu, bylo hezky. A tehdy ještě ve Vřesině nebyl kostel svatého Antonína, tak Vřesina slavila svou pouť v Porubě. Jak je to teď s patrociniem kostela?
1: Tak hlavně si připomínáme toho svatého Mikuláše. Ono je to trošku náročnější, i protože už je vždycky adventní doba. A zároveň je venku zima, takže určitě kolotoče a takhle nepřipadají v úvahu. Slavnost svatého Antonína se v podstatě i tou oslavou přesunula do Vřesiny, takže tam mívají nějaké posezení, někdy se jim to podaří spojit i se dnem obce, kdy tedy jsou kolotoče tam a Porubáci jsou zváni na takový výlet na vesnici do Vřesiny.
0: My se půjdeme do toho kostela podívat, ať můžeme posluchačům popsat, jak vypadá interiér

0: A s otcem Pavlem jsme se přemístili do kostela svatého Mikuláše v Porubě. Poklekáme před svatostánkem, tak opět musím říct, že jsem tak starý, že pamatuji ještě starý oltář tady. Takový nějaký barokní to bylo, ale bohužel červotoč ho zničil úplně. Tak toto je nový oltář, oče Pavle.
1: Presbytáři teďka dominuje kříž, který je na, řekněme, takovém rozšířeném sloupu. A pod tím křížem najdeme svatostánek a po stranách dva anděly, kteří jsou odlití nebo vytepaní do nějakého plechu a stráží vlastně ten svatostánek.
0: Je tady socha svatého Mikuláše a socha svatého Antonína Paduánského. Ten svatý Mikuláš stával nahoře na tom starém oltáři, no a svatý Antonín, ten byl tady vždy uctíván díky farnosti Vřesina. Pamatují jiný obětní stůl, takový jednodušší, teď je krásný, to je čí zásluha?
1: K nějaké větší úpravě došlo jednak za té normalizace, kdy vlastně kompletně se ten prostor vybavil jeklovými prvky, byly lavice s kovovými nohami, i ten oltář byl tak jakoby jednoduše tvořen. A postupně potom v 90. letech otec Josef Gazda provedl, řekl bych, takovou barokizaci skrze dřevo, kdy vyměnil jednotlivé lavice, dneska už jsou dřevěné, i lavičky v presbytáři a oltář samotný je nový, je z masivního dřeva a navíc je na něm taky reliéf, dřevěný reliéf poslední večeře.
0: Ten presbytář není až tak rozměrově velký, tady se 35 ministrantů nevleze.
1: Vejdou se, ještě se musí přidat lavičky a pro ty úplně nejmenší malé rozkládací židličky, ale většinou se nesejdou všichni na jedné mši svaté, ale tím, že se rozdělí, protože mší svatých je tady více, tak se vejdou.
0: Tady po pravé straně historická křtitelnice. Tak tady jsem byl pokřtěn v dubnu roku 1962. Když se podíváme směrem dozadu, vzhůru, tak tam nejsou varhany. Bývalý. Pamatuji, bývalý, i ten kůr byl poněkud větší. Teď už tam je pouze takový balkonek a varhany jsou na boku.
1: Ano, právě už zmiňovaný červotoč, který se pustil do oltáře, pustil se stejně tak i do varhan a do, řekl bych, kůrové přístavby, která byla dřevěná. Takže v rámci oprav se jednak odstranil tento prodloužený kůr a dneska už je tam jenom přizděný balkónek. A na zadním kůru, protože je větší než ten boční, nově přistavený v těch 70. letech nebo na začátku 70. let, tak zadní kůr se využívá pro lidi, kteří tam mohou sedět na židlích. A varhany od roku 1980 jsou tedy tady na boku, na bočním kůru, což je taková raritka, nebo není to úplně typické.
0: Lavice opravdu velice krásné. Ty tady září novotou. Tak přešli jsme do lodi kostela, tak po pravé straně socha Panny Marie, po levé straně Božské srdce Ježíšovo. To se tady nezměnilo. Kde míváte třeba Boží hrob nebo Betlem? Tady není moc místa.
1: Kostelík je to malý, protože úplně původně byl stavěn jako menší a vzhledem k velikosti Poruby je ten prostor opravdu stísněný. Proto třeba zrovna na Velikonoce se k tomu bočnímu oltáři s Božským srdcem Ježíšovým přistaví ještě takový, řekněme, předoltářík, uvnitř kterého je Boží hrob a zároveň to slouží i jako getsemanská zahrada a Jediné, co musíme udělat, je demontovat jednu z těch předních lavic, aby tady bylo trošku více prostoru.
0: Vzadu v kostele ještě svatí naši patronové Cyril a Metoděj, tak ti stávali kdysi na tom starém oltáři pod svatým Mikulášem. To živě se mi to vybavuje, ale tak teď mají kostel v Pustkovci. Nemusí nikam putovat, už jsou tady. Oče Pavle, na závěr pořadu pozvěte do kostela svatého Mikuláše. Kdo tady ještě

0: je ten pořad bohoslužeb trošičku jiný, ale v neděle tady bývá standardně mše svatá v 8 hodin, v 10.15 a potom v 18.30.
1: Takže kdo bude mít cestu do Ostravy a ještě nebyl v Porubě, určitě mohou přijít do kostela svatého Mikuláše podívat. Oče Marku, já vám moc děkuji za všechny informace a přeji hojnost daru Ducha Svatého pro vedení tak náročné, celkem živé farnosti, jakou Poruba je, stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a svatého Mikuláše a svatého Antonína také.
0: Díky, naschledanou a přeju Boží požehnání všem posluchačům.
1: Návštěva farnosti svatého Mikuláše v Ostravě Porubě je u konce. Pořadem nás provázel její duchovní správce otec Pavel Marek. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Prožíváme čtvrtek 18. června, 11. týden v mezidobí. Všechny texty pro dnešní modlitbu vezmeme ze třetího týdne žaltáře, tedy nalistujeme si ve starším vydání breviáře stranu 1101. 1101. A v novějším vydání všechny texty začínají od strany 1225. 1225. Modlit se dnes s vámi bude Alena
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme, moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme, vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku si jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím zhon de vše stvoření zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil. Myslel na něj od věčnosti, obdařil ho svou milostí, o štědroto nesmírná.
1: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
0: Pamatuj, Hospodine, na Davida, na veškerou jeho starostlivost.
1: Jak přísahal Hospodinu, sliboval mocnému Jakubovu.
0: Nevkročím do svého obytného domu, nevstoupím na své připravené lůžko.
1: Nepopřejí spánku svým očím, svým víčkům odpočinku.
0: Dokud nenaleznu místo pro Hospodina, příbytek mocnému Jakubovu.
1: Ale slyšeli jsme o ní v Efratě, nalezli jsme ji na polích járu.
0: Vejdeme do jeho příbytku, klaňme se u podnože jeho nohou.
1: Vstaň, Hospodine, vejdi na místo svého odpočinku, ty i tvá vznešená archa.
0: Tvoji kněží, ať obléknou spravedlnost, a tvoji zbožní, ať se jásotem rozjásají.
1: Pro Davida, svého služebníka, neodmítej tvář svého pomazaného.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Tvoji svatí Bože, ať radostně jásají v branách tvého příbytku.
1: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
0: Přísahal Hospodin Davidovi, s věrností, kterou neporuší.
1: Potomka z tvého rodu dosadím na tvůj trůn.
0: Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu, na mé příkazy, které je naučím.
1: Též jejich synové na věky budou sedět na tvém trůně.
0: Neboť Hospodin si vyvolil Sion. Přál si ho mít za své sídlo.
1: To je můj příbytek na věky, zde budu sídlit, ten jsem si zvolil.
0: Jeho pokrmy štědře požehnám, jeho chudé nasytím chlebem.
1: Jeho kněze obléknu v spásu, jeho zbožní se jásotem rozjásají.
0: Zde dám vyrašit rohu Davidovu, rozžehnu svítilnu svému pomazanému.
1: Jeho nepřátele obléknu v hanbu, ale na něm zazáří má koruna.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin si vyvolil Sion za své sídlo.
1: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože Vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velikou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu, budou mu sloužit všechny národy. Krátké čtení z prvního listu Petrova. Buďte všichni jednomyslní, plní zájmu o druhého, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlo zlem, nadávku nadávkou, ale spíše naopak, přejte dobré. Vždyť k tomu jste byli povoláni, aby se vám dostalo údělem požehnání.

0: Hospodin pomáhá svému lidu. Živí nás jedrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu. Živí nás jedrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí.
1: Živí nás jedrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu. Živí nás jedrnou pšenicí. Bůh se sadil mocné strunu a ponížené povýšil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
0: Se zbožnou myslí prosme Krista, pastýře, pomocníka a těšitele svého lidu a volejme. Pane, naše útočiště, vyslyš nás.
1: Požehnaný jsi, Pane, že jsi nás povolal do své svaté církve.
0: Nedopusť, abychom se od ní odloučili.
1: Ty jsi svěřil našemu papeži Lvu starost o všechny církevní obce.
0: Uděl mu pevnou víru, živou naději a horlivou lásku.
1: Dej hříšníkům milost obrácení, těm, kdo klesli, sílu k polepšení.
0: A všem ducha pokání a spásu.
1: Ty jsi žil v vyhnanství.
0: Pamatuj na ty, kdo žijí daleko od rodiny a vlasti.
1: Všem zemřelým, kteří v tebe doufali.
0: Uděl věčný mír. Pane, naše útočiště, vyslyš nás. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Přijmi, Bože, naše poděkování za dnešní den. Zachovej nám svou přízeň a odpust nám všechno, čím jsme z lidské slabosti se provinili. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

A nyní vás už na Proglasu zveme k modlitbě živého růžence. Dnes se společně pomodlíme růženec světla. Číslo do studia je 739 850 345. 739 850 345.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby ještě chvíle stišení, v níž můžete Bohu předložit své úmysly. A myslíme také na všechny, kteří jste do Proglasu své úmysly zaslali.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce Všemohoucího. Odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

A já ještě jednou zopakuju číslo, na které můžete volat a pomodlit se s námi první desátek růžence světla Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn. Číslo je 739 850 345.

0: A já vítám první dnešní volající, paní Marii ze středních Čech. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pochválen buď Ježíš Kristus.
0: Až na věky.
1: Prosila bych všechny, kdo se se mnou pomodlí za moje prosby a přání. Chtěla bych se pomodlit za zemřelého manžela, rodiče a vnučku a celou živou rodinu. A za, jako díky za všechny milosti, které mi Pán Bůh dává, za ten můj dlouhý život. Moc děkuji. Moc děkuji všem. I za všechny kněze a jáhny, kteří se starají o nás všechny. Zvláště bych chtěla se pomodlit za farnost na Lhotce v Praze 4.
0: Dobře, já vás ještě poprosím o stlumení rádia a pak se můžeme začít modlit.
1: Ano, zkusím to vypnout, ano. Děkuji. Tak můžu začít?
0: Ano, můžeme.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl v Jordánu pokřtěn.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Zaplať Pánbu, děkuji všem, kteří se se mnou pomodlili. A ještě bych chtěla poděkovat za všechny milosti, který mě Pán Bůh obdařil a který mi dává v mém životě. Děkuji vám a jsem velmi vděčná za váš pořad v Rádiu Proglas.
0: Také vám děkujeme, přejeme vám příjemnou dobrou noc, nashledanou.
1: Děkuji, také vám přeji dobrou noc.
0: A my ještě dokončíme tento desátek. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Na vlnách Proglasu vítám dnešní druhou volající, paní Věru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Krista, paně Marii. Já bych vás chtěla všechny moc poprosit, abyste se se mnou pomodlili za moji sestřenici, která jde zítra na operaci. Potom bych chtěla moc poprosit, pomodlete se se mnou za obrácení mých dcer a za boží ochranu pro moje vnoučata, za boží pokoj v rodinách, aby konečně už nastal klid, aby skončily války, aby se státníci dohodli a aby nastal mír na zemi. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnána ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káni svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Mockrát vám děkuji všem, že jste se se mnou modlili. Přeji vám krásný večer a dobrou noc s Pánem Bohem.
0: Dobrou noc i vám s Pánem Bohem.

0: Třetí desátek Růžence světla se dnes s námi pomodlí paní Hana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych vás prosila se pomodlit od mojej sestry za vnoučka. Má boreliozu, on je sám trochu postižený na nožičku a teď zase ještě to. A tak bych chtěla poprosit všechny svatý Pána Boha, aby se za něj přimluvili. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami. A požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který kázal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná, ty jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A myslela jsem to, prosím vás, i za celou rodinu a vnoučata moje všechny. Moc vám děkuju, Pánu za plať a s Pánem Bohem dobrou noc.
0: S Pánem Bohem dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Čtvrtý desátek se dnes pomodlíme s paní Emilií. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych prosila, abyste se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, na poděkování za přijaté milosti, za svatého otce, obrácení hříšníků, mír ve světě, za pana prezidenta a náš národ a prosby, které nosím v srdci. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který
0: Nahoře
1: proměnění zjevil svou slávu. Ano.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti

0: Děti naší. Amen.
1: Zdravé Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který nahoře proměnění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ti, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Nevím, jestli jsem řekla za mír ve světě. Pán Bůh zaplať všem, kteří se se mnou modlili, vám proklese za všechno a pěknou dobrou noc. S Pánem Bohem.
0: Moc vám děkujeme. Dobrou noc a s Pánem Bohem.

0: Pátý desátek slavného růžence, pardon, růžence světla, se s námi pomodlí paní Věrka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a chvála Kristu všem posluchům. Já bych se také chtěla připojit k této společné modlitbě a chtěla bych vás také poprosit o tuto modlitbu na úmysl za naši, pardon, mladou rodinu, syna Káju s manželkou Kateřinkou, kteří očekávají miminko, tak bychom chtěli poprosit za šťastný porod

0: zdraví, jak pro maminku, pro miminko. Také bych chtěla poprosit i za všechny maminky v požehnaném stavu, také za všechny nemocné, za dar uzdravení pro ně, také za naši rodinu, sourozence, za dar víry, kde chybí, a za lásku, pokoj ve vzájemných vztazích. A také bych chtěla poprosit za maminku, která teď měla 7. června 9. výročí úmrtí. Taky se jmenovala Věrka Šnýrmacherová. Tak i taky za ní a za radost věčnou pro ní, pro tatínka. Ten bude mít 1. září, pak 10. výročí. A také za mír a pokoj ve světě a za to, co máme ve svých srdcích a to, co je potřebné, tak za to prosit i za nová knižská řeholní povolání a i za ostatní ještě takové úmysly, které každý máme ve svém srdci. Děkuji, Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy. Uchraň nás z pekelného ohně. Přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K tobě voláme, vyhnání synové Evy, k tobě vzdycháme, lokajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. A Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Panna Maria.
1: Oroduj za nás, královno posvátného růžence.
0: Růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Ne, to je anděl, to je druhé, že tam modlím. Počkejte, jak je to, pane.
1: Tvůj jednorozený syn.
0: Narozený syn nám svým životem, smrtí a smrtvých vstání získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují, skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Moc děkuji za společnou modlitbu, omlouvám se za to škobrtnutí.
1: Všechno v pořádku.
0: A ještě si můžeme také, na úmysl svatého Otce, ještě pod ochranu tvou, za dar zdraví a ochrany Boží, daru Ducha Svatého pro něho taky. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí. Vysvoboď nás vždycky, Panu slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, k Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Maria, pomocnice křesťanů, oroduj za nás. A královna rodin a míru, oroduj za nás. Děkuji za společnou modlitbu všem. Opatrujte se. I vám příjemnou službu, paní moderátorko. A
1: děkuji.
0: Také vše dobré i vám do Rádia Proglas k vaší práci, službě. Ať pán Bůh vám taky žehná, ať se vám daří. Vše s Boží pomocí.
1: Děkujeme pán Bůh za pleť.
0: Ano,
1: s pánem Bohem.
0: Pánem Bohem a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Děkuji. Ano, s Bohem.
1: Všem posluchačům přejeme krásnou dobrou noc. Zůstaňte nejlépe na vlnách Radia Proglas. A ještě znova děkuji všem, kteří jste se s námi pomodlili. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel, tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: Třetí část.

0: Nikdo neví, jak to Bůh s Izraelem této země myslí a kdo mu má vládnouti. Nejprve tu byli Maďaři, pak Rusové, pak Němci, pak Rumuni. A teď obsazovali zemi Češi. V Polaně se to ostatně pozná jen podle čepic četníků a finančních respicientů. Rodinné jmění se rozplývalo za všech. Češi vydali vyhlášku, že se v soukromém obchodování nesmí užívati peněz maďarských, nýbrž, že platidlem jsou výhradně peníze československé. Ale byli ochotni do určité lhůty na úřadech vyměňovati 100 kustu za 100 korun maďarských, 100 korun československých. To byla strašlivá situace. Zoufalé rozhodování. Maďaři už dnes vzkazovali, až se vrátí, že české peníze vyměňovati nebudou a kdo je bude mít, že o ně přijde. Češi prohlašovali, že budou vyměňovat jen do jisté lhůty a pak, že ztratí maďarské peníze všechnu cenu. Vsadit na Maďarsko nebo na Československo? Co ví ubohý polanský Žid o mezinárodních zápletkách, o křížících se zájmech a společenstvích, o tom, co soudí anglický a italský král, francouzský a německý prezident a jak se nakonec dohodnou? Jaké ukrutenství stavět ho před takovéhle rozhodování? Je to jako přivést člověka a říci mu: vsaď vše, co máš, na jednu ze dvou karet. Vytáhni si kuličku, bílou nebo černou. Ale vyhrát nemůžeš nic, jen všechno prohrát. Rozhodni se, nešťastný hráči. Vrátí se Maďaři? Nevrátí? Měnit? Neměnit? Peníze. Na tomto světě nejvzácnější lidský statek. Zcela rovný zdraví a rodině. Čtyři jsou mrtví již zaživa. Chudý, slepý, malomocný a bezdětný, praví Talmud. Chudý nejprve. Jen Bagán si myslí, že jsou peníze prostředkem k účelu a máli je, že je má proto, aby si za ně koupil kukuřičné mouky nebo kořalky nebo skleněné korály ženské na krk. Ale peníze jsou důkazem životního úspěchu. Jsou viditelným znamením boží přízně. Do jejich krásných kovových kotoučků a modravých obrázků se zhutnila všechna krása a síla života. Jsou věcí hospodinovou. Nelze jimi marnit. Tatínek se šel radit do pokojíka k dědečkovi. Ten byl velmi sláb, ležel a už nevycházel. Dědeček krčil rameny, vraštil levé chřípí a mhouřil levé oko. Obracel na peřině svou bílou kostnatou ruku tak, tak. Těžká věc, bylo by se třeba informovat, ale mohu teď já? 100 kustů, to nic neříká. Kdyby to bylo 100 ku 90 nebo 100 ku 110, už by bylo spíše možno vystihnout, cítí-li se nebo chtějí-li jen zamazávat oči. Tady jde o šťastnou ruku. Nejlépe by ovšem bylo hotových peněz se zbavit. Koupit zlato, dolary, libry, pozemky nebo cokoliv. Ale tak chytří jsou dnes patrně všichni a kde někoho najdeš, kdo prodá? Kup, co můžeš, zaplať, komu si dlužen. Dokud je čas, snad vyčkej. A chceš-li býti velmi opatrný, měň polovičku. O tu druhou ovšem přijdeš. Tahle možnost asi ještě nejspíše odpovídala tatínkově povaze, ale maminka v noci v posteli plakávala. Vyhodit polovičku peněz? Celé jmění? Proto jsme se dřeli? Ne. Ne, vše zůstane, jak bývalo. Byli tu již Rusové, Němci, Rumuni, Češi. Nikdo tu nezůstane. Uvidíš, věř mi. Neměň. Kdo nic nemá, Nikdy nepochopí, jak je těžké rozhodování. Červená, černá, pravá, levá. A zatímco zamyšlený chodil polanou, nevěda ani, že ho někdo pozdravuje, vesnice pro jeho starosti vůbec neměla smyslu. Nezajímal jí. Netýkalo se jí to. To se týkalo jen šafarů a fuksů. Co tomu říkají Herš a Salamon Fuksové? S rodinou Fuksovou byly již dávno, už od dob procesů, přerušeny všechny styky. Členové rodiny se ani nepozdravovali, ale tatínek viděl, jak se Salamonovi vše daří, jak roste, a cítil, že je chytrý. Měl styky s československými úřady, noví páni mu ve všem šli na ruku a jistě věděl více než ostatní. Co tomu říká Salamon Fuchs? Ptal se tak Mordcha Feinermana, vyzvídal tak Nalejbovi Abrahamovičovi, mluvil o tom s Mojšem Kahanem a snížil se až k Bajnišovi Zisovičovi.
1: Salamon Fuchs? Řekl mu před mikve Mojše Kahan. Směje se ti.
0: Mně? Proč?
1: Že nevíš, co počít.
0: A co bude dělat on?
1: Mně to přec nepovídá.
0: Rozjel se do Mukačeva. Byl v Berehově a v Chustu, ale nevrátil se moudřejší, než odjel. Všude se setkal s týmiž poplašenými posunky, jako měl sám. A s týmaž do prázdna upřenýma očima a krčením ramen.
1: Co tomu říkají Fuksové? Co tomu říkají Fuksové? Odpověděl mu Lejb Abrahamovič. Vím já, co by tomu mohli říkat Fuksové?
0: Salamon říká, ať si dělá každý, co chce. On, že měnit nebude. A to každý se věru mohlo týkat jen Josefa Šafara. On, že ví, co dělá. A směje se. Chodil do dědečkova pokojíku. Co dělat, tatínku? Koupit už není co a nějaké peníze stále jdou. Dědeček obracel na peřině bílou ruku. Hřbetem nahoru, dlaní nahoru. Nedůvěřuješ-li své šťastné ruce, polovičku měň, druhou pusť. Ne, křičí v pláči večer v posteli maminka. Židé svolali do Svalavy přísně důvěrnou schůzi. Do soukromého bytu Efraima Weisse. Z Budapešti byl tajně pozván finančník Mohr Rosenfeld, doktor, a mezi zasvěcenými bylo mnoho rozčilení, dostaneli se vůbec přes hranice. Ale přijel. Za spuštěnými žaluziemi, zavřenými okenicemi a staženými záclonami dvou z Weissových pokojů se sešlo asi 40 lidí, vlivných židů z dalekého okolí. Byli tu také polanští Josef Šafar a Salamon Fuchs. V hedvábném kaftanu přišel i svalavský rabi. Mnoho se z rozčilení kouřilo a místnosti byly brzy plny dýmu. Efraim Weiss přivedl svého hosta, dobře živeného pána s brejlemi a již poměšťáčtělého bez pejzů a bez klobouku. Když Efraim Weiss tento nedostatek postřehl, vyběhl do předsíně, vrátil se s kloboukem a s důvěrným úsměvem jej nasadil doktorovi na hlavu. Ten se rozesmál, klobouk přitiskl k lepce, děkoval hostiteli pokyny hlavy a ostatní se také usmívali. Seznamoval se, každý ho hleděl pro sebe podržeti co nejdéle a ve všech očích byla táž otázka. Co mám dělat, doktore? Nakonec si ho podržel svalavský rabi. Za chvíli se Mohr Rosenfeld rabi mu poroučel. Zasedl ke stolu. Náhlé ticho hrozilo napětím se přetrhnouti. Vyňal z aktovky sloup výstřižků nalepených na půl arších a dal si je k pravé ruce. Ujal se slova. Nejprve musí zdůraznit, že nemá nic společného s maďarskou vládou a jeho projev nic s agitací. Je žid. Ví bohužel příliš dobře, že židé mezi evropskými státy mnoho na vybranou nemají a že jim z náboženského a národního stanoviska může být i celkem jedno, kde žijí. Ale byl jsem pozván a svým souvěrcům mile rád řekne, co mu je známo. Ale je člověk svědomitý. Ví, že z jeho řeči mohou být vyvozovány závěry velmi významné a proto hned na začátku přednášky chce podotknout ještě toto. Domnívá se sice, že ve své funkci bankovního ředitele jest informován dobře a lépe než jiní, ale přeci jen žádnou odpovědnost přejmouti nemůže, tím spíše ne, že jde převážně o věci tajné diplomacie. A ani on své zprávy z první ruky tedy nemá. Ostatně, velevážení pánové ocení sami pádnost či nicotnost dokumentů, jež hodlá přečísti. Není také pochyby o tom, že jsou tu moudří lidé, informovaní z jiné strany, a bude jistě jen k vzájemnému prospěchu, budou-li v debatě postaveny zpráva proti zprávě, názor proti názoru. Zabezpečiv se tak výhradami, mluvil. Přednášel o mezinárodní situaci, o navazování čerstvých spojenectví a o nových evropských skupinách, o postavení Československa, o nadějích Maďarska na vrácení odtržených území nebo alespoň jejich částí, o vágním posud a nevyjasněném postavení podkarpatské Rusy, vše dokládal množstvím citátů, předčítaje projevy ministerských předsedů a ministrů zahraničí anglických, francouzských, italských, německých a polských, časopisů anglických, amerických a italských a vysoký sloupec novinových výstřižků se stěhoval od jeho pravé ruky k levé. Mluvě o náladách v Maďarsku pravil, že autenticky může prohlásit jen jednu věc. Vrátí-li se sem Maďaři, jsou jejich političtí činitelé rozhodnuti československé peníze nevyměňovat a každého, kdo se bude výměnou zbavovati maďarských, prohlásit za národního zrádce a podle toho s ním naložiti.

přednášel 2¼ hodiny. Kouře bylo v obou místnostech k zalknutí. Dveřmi chvílemi otvíranými se na chodbu valilo dýmu jako z požáru vlhké slámy a hlavy pod sametovými a plstěnými klobouky se potily. Ne, neřekl, vrátí-li se Maďaři či nikoli, ale vrátí se. Neřekl, měňte nebo nevyměňujte, ale věc byla jasná. Bílá. Vykřiklo cosi v Josefu Šafarovi. A neměnit. Řečník vyzval shromáždění k debatě. Ale nikdo se nehlásil. Sečkával chvíli, s vlídným úsměvem přejížděl očima po hlavách návštěvníků a s laskavou netrpělivostí vstáhl proti ním ruku s dlaní nahoru obrácenou. Nu? Berehovští nemění, řekl spíše jen tak k svým sousedům berehovský gutman Davidovič. Jsem již dávno rozhodnut nevyměňovat, prohlásil energicky polanský Salamon Fuchs. Josefu Šafarovi zabušilo srdce. Ale Čechofilové, o kterých bylo známo, že vyměňují, právě ti, kteří měli být podle řečníkových slov informováni z jiné strany, mlčeli. Proč nemluvíte? Křičel na ně Toruňský jako prapaport, malinký, hubený, s prošedivělou rusou bradou. Ale křičel to tak, jako by se mu chtělo plakat. A volal na sojemského Mendla Lejboviče. Proč mlčíš ty? V soukromí máš hovorů, že jde jednomu hlava kolem. Toruňskému Rapaportovi bylo nedávno vyplaceno 460 tisíc zavory, které Porice poslal do Chustu. Ale sojemský Lejbovič pokrčil rameny a myslil si své. Co pak umí mluvit? Co pak má 2 kila novinových výstřižků? To přijde všechno na vnuknutí. Schůze se protáhla dlouho přes půlnoc. Vzduch se již nedal dýchati. Debaty od muže k muži byly vzrušené a od skupiny k skupině se vykřikovalo. Svalavský rabi v zájmu zdraví svých očí již odešel a také na obléhaném budapeštském doktorovi bylo vidět, že by šel rád spat. Za knoflík ho držel maličký Toruňský jako prapaport a v jeho hlasu se chvěly slzy. Měnit nebo neměnit? Neměnit! Chtělo se na něho vykřiknout Josefu Šafarovi. Ale Voraš se od doktora přímé odpovědi nedočkal. Jako prapaport se rozběhl oběma pokoji, proplétal se kolem skupin a jednotlivců a zas se k Mórovi Rosenfeldovi vrátil. Měnit nebo neměnit? Nakonec se rozčilením hystericky rozplakal.

Zdrželi se až do rána. Nemohli se rozejít ani pak, když už Efraim Weiss odvedl hosta na lože a debatovali ještě na jitřní ulici. Nevyspalý tatínek se s Janklem vrátili do Polany až druhý den před soumrakem. Maminka zběhla z Pavlače. Neměním, maminko, řekl Josef Šafar, seskakuje z vozu. Jméno páně budiš pochváleno. Lhůta běžela. Ale Maďaři nepřicházeli a po oblázcích vedle Šafarova domu bylo denně výdati české četníky nebo finanční respicienty v placatých čepicích a s karabinami, jak ve dvou chodí na patrolu. Ale bylo rozhodnuto. Lhůta vypršela. Nic se nezměnilo. Češi vydali novou vyhlášku. Vyměňují teď 100 ku 50. Za 100 korun maďarských, 50 československých. Měň všechno, řekl na posteli dědeček. Češi zdražují, cítí se, měň hned. Ne. Z Maďarska přicházely uklidňující zprávy. Neukvapit se, vyčkat. Jen několik neděl ještě. Revize mírových smluv jest věcí už jen týdnů. Pak Češi vyměňovali 100 ku 25. Pak 100 ku 10. Měň ještě teď, šeptal slábnoucím hlasem dědeček.

Pak za maďarské peníze nedával už nikdo nic. Byl konec. Tatínek opravdu neměl šťastnou ruku. Salamon Fuchs vyměnil všechno. Za 100 kustů. A ten maličký zbytek, který si z opatrnosti nechával doma, aby měl přece jen nějaké maďarské peníze, kdyby se Maďaři náhodou vrátili, vyměnil za 100 kupěta 20. Co tomu říkají Abram a Josef Šafarové? Ptal se před mikve Bédra Kahana a chránil se u smáti přitom. Věděl, že to Mojše Josefovi vyřídí. A tatínek měl doma 205 000 hotových peněz. Bylo to zrovna věno Hanelino. Má je podnes. Jsou nacpány do velkého papírového pytlíku na 10 kilogramů zboží a uloženy vzadu za nádobím v dolní příhradě kredence v dobrém pokoji. Přijdou-li někdy do vsi na komisi páni z města, stane-li se divnou náhodou, že neslezou u Fuchsů, nýbrž zajdou k Šafarovům, a je-li mezi nimi někdo, kdo o penězích ví a požádá tatínka, aby je ukázal, přinese tatínek papírový pytlík na 10 kilogramů zboží, páni se vesele prohrabují v tisícovkách, stovkách a 50 korunách Hanelina věna, smějí se a tatínek se ze zdvořilosti smutně usmívá také.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Byli mladí, měli své sny, plány a poslání pomáhat druhým. Přesto se jejich životy staly terčem jednoho z nejkrutějších politických procesů naší historie. Jan Bula a Václav Drbola, dva kněží, kteří za svou věrnost Kristu zaplatili cenu nejvyšší. Dnes se ale neohlížíme jen za tragédií. Ohlížíme se za dnem, kdy se dočkali té nejvyšší duchovní pocty. Příjemný poslech od mikrofonu přejí Natálie Fajtová,
1: Alena Rubášová,
2: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.
3: Milí přátelé, vítáme vás na slavnosti blahořečení Jana Buly a Václava Drboly. Jsme moc rádi, že se tu dnes můžeme vidět společně. Zvláštní přivítání patří vám, kteří jste přijeli z míst spojených s životem a příběhem obou kněží. Z Lukova, Staroviček, Moravských Budějovic, Rokytnice nad Rokytnou, Bučovic, Čučic i Babic. Jsme velmi vděční za každé dítě, za každou rodinu, za každého mladého i staršího poutníka. Za každého z vás, který pomáháte vytvářet tohle neuvěřitelně pestré společenství. Rádi jsme také, že tady je s námi papežský legát, kardinál Michael Czerny. Vítáme všechny přítomné biskupy, kněze, řeholníky a řeholnice. A rádi vítáme také čestné hosty politiky, umělce, akademiky i osobnosti veřejného života. Společně nás dnes čeká neuvěřitelně bohatý program a my pevně věříme, že si ho hezky užijete.
2: Českou a moravskou církev reprezentovala většina biskupů. Jedním z nich byl olomoucký pomocný Antonín Basler.
4: V čem si myslíte, že by mohli být pro dnešní společnost vzorem blahoslavení Bula a Drbola?
5: Tak zcela určitě svojí věrností jak kněžskému povolání, tak pravdě. Určitě to stojí za to postavit jako příklad pro současnou mladou generaci.
4: A myslíte, že právě ta mladá generace si jich všímá nějak nebo tak?
5: Doufám, že si jich všimne, protože je to svědectví života a smrti.
1: Brněnské výstaviště se v sobotu 6. června proměnilo v obrovský chrám. Právě sem zamířili tisíce věřících, pamětníků i poutníků z celé země, aby byli svědky chvíle, na kterou moravské a české diecéze čekali desítky let. Příběh z temných 50. let z Vysočiny tak došel svého symbolického a dojemného naplnění. Atmosféra na výstavišti byla protkaná hlubokou úctou, ale také obrovskou radostí a zadosti učiněním. Jak tuto výjimečnou sobotu vnímali přicházející poutníci i s dětmi?
4: Odkud jste přijeli?
6: Z Velkých Bílovic.
4: Jak se těšíte na tu akci?
6: Docela dobře.
4: Co třeba nejvíc vás tak jako na tom zaujalo, že jste se rozhodli přijet?
6: Tak je to velké blahořečení, asi... Nevím.
4: Máte nějaké očekávání, co se tady bude dít, nebo
6: ne,
4: tak?
6: Ne, nemám.
4: Tak jo, díky.
7: Tak odkud jste přijeli?
8: My jsme teda Moraváci, ale teďka kvůli manželově a mojí práci bydlíme u Prahy, takže vlastně přijeli jsme ze středních Čech.
7: Přijeli jste teda zdaleka, museli jste hodně plánovat.
8: No, museli. Navíc manžel musel zůstat doma, protože nám dneska dělají kanalizační přípojku, takže bohužel tady nemůže s náma být, ale já a děti jsme přijeli.
7: Ano. Jak si to děti užívají?
9: Hezky! Hezky!
8: Co se vám nejvíc líbí?
9: Mně se nejvíc líbí...
8: Skákací hrad?
9: Skákací hlad.
10: Mně se mi líbí skákací hlady.
9: A ještě se mi líbí...
8: Autíčka.
10: A mně se líbí autíčka.
7: A chystáte se s mamkou i na mši?
8: Jo.
10: No, to teda chystáme.
8: Jo.
7: A četli jste si třeba s mamkou něco o těch blahoslavených, o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
8: Máme komiks doma, Silvi, že?
9: Jo, máme.
8: Máme komiks a pak jsme se dívali na tu animovanou pohádku, nebo ten příběh vlastně v té animované podobě. Takže to se nám taky moc líbilo a určitě ty příběhy jsou strašně inspirativní a mají nám co říct.
7: Tak vám moc krát děkuju, užijte si celou akci.
8: Naschledanou.
9: Pa, pa.
0: U vchodu pavilonu P jsem potkala předsedu KDU ČSL a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha.
11: Jak jste zatím spokojený s organizací dnešní akce?
12: Já jsem přišel před chvilkou, ale jako za mě je to tady vidět, že to je zorganizované naprosto skvěle a mně se strašně líbí, jak tahle akce je vůbec jako komunikovaná dopředu, jak to PR kolem toho, jak je dělaný a vkusně dělaný, takže si myslím, že i ta organizace tady bude naprosto skvělá. Myslím, že to je připravený fakt dobře.
11: Jak dlouho jste se na tuto akci připravoval vy osobně?
12: Tak pro mě to nebylo nějak moc o velké přípravě. My jsme to řešili hodně dlouho dopředu, protože biskupství samozřejmě od nás jako od kraje chtělo nějaký příspěvek na organizaci takovéhle akce, což za nás byla naprostá samozřejmost. Jediné, co jsem se připravoval, tak když jsem zjistil, že je tady udělaný jako za mě velice vkusný merch, tak jsem si domlouval, že jsem chtěl to tričko, který se tady dá koupit, tak abych ho měl dopředu, abych s ním mohl přijít, což už jsem teďka splnil, což posluchači neuvidí, ale mám ho na sobě, to jsem chtěl.
11: A čem pro vás osobně jsou inspirací dnešní blahoslavení Jan Bula a Václav Drtola?
12: Tak za mě to hlavně o té odvaze držet nějaký slovo a držet nějakou tu svou pravdu, ať už se jako nějaký ty vnější okolnosti a u nich jako velice brutální okolnosti prostě snaží to jako přetočit a myslím si, že tu odvahu potřebujeme v každodenním životě a my politici s tou pravdou to máme taky hodně složitý, takže si myslím, že držet tu pravdu v tom běžném životě, v tom politickém je vlastně v dnešní době taky o odvaze, takže pro mě jsou velkou inspirací.
11: Děkuju vám za rozhovor, jak se vám tady líbí.
2: O své zážitky se s námi podělil pater František Sedláček, farář poutního místa Štípa u Zlína.
11: Co jste zatím stihl absolvovat z programu?
13: Zatím jsem akorát přišel se podívat, protože jsem tady teprve tak 4 hodiny. Jo?
11: A v čem jsou pro vás Jan Bula a Václav Drtola inspirací?
13: No inspirací, protože to byli jako kněží a podobnou dobu, o 20 let jsem zažil později já, taky s těma výslechama a tak dále, takže mně to bylo jako sympatické, říkal jsem, že tam musím jít a jeden, který byl taky jako vězněný, tak jeho bratr mě o tom jako všechno vyprávěl v 70. letech. Takže jsem o tom trošku něco věděl, ale teď už toho vím víc. Byl to pan Roupec. Jo?
11: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
13: Tak radostná atmosféra a že u Pána Boha není čas.
11: Děkuji.
2: Slavnosti se účastnilo několik křeholních sester. Mezi nimi postulátorka beatifikačního procesu matky Vojtěchy Hasmandové, boromejka Marie Remigie Češíková. V čem si myslíte, že by mohli být blahoslavení Jan a Václav vzorem pro dnešní společnost?
14: Myslím si, že jsme svědky takových různých utrpení, která přicházejí už z takové té tekuté společnosti, jak říkal papež František. A tady tito lidé své utrpení přijali jako svědectví víry, takže může to posílit naši víru v situaci, ve které se nacházíme, ať už je jakákoliv. To si myslím, že je to nejdůležitější, prostě obstát a žít naplno.
2: A jak tady na vás zatím působí tady to společenství, co tady jste potkala?
14: Tak jsem moc ráda. Bylo pro mě velkou radostí vidět, jak přicházejí rodiny s dětmi, že to je ta naděje církve a zároveň, aby oni už od malička zakusili něco takového důležitého, jako je vyznamenání dvou kněží církvi. To si myslím, že je pro ně velké svědectví víry a povzbuzení pro život i těch rodin. To mě moc oslovuje. Samozřejmě, že vidím mnoho známých a sester, které tady také přicestovali. A mimo to všechno mě hodně zajímá, jak probíhá ten proces blahořečení, protože sama působím jako postulátorka kanonizačního řízení matky Vojtěchy Hasmandové. A tak je to pro mě i takové nahlédnutí, jak doufám, že i k tomu dojde v jejím procesu.
2: A posouvá se nějak ten proces beatifikace matky Vojtěchy?
14: Tak ona dospěla do fáze, kdy je venerabile, to znamená ctihodná, ukončilo se zkoumání jejího života a teď vlastně čekáme na zázrak. Jo, modlí se velká skupina lidí, kteří se sami přihlásili do této skupiny, jako modlitevní skupina Matky Vojtěchy, a prosíme za mnoho nemocných. Každou chvíli přichází nějaká prosba. Bylo už více uzdravení, ale ne všechno se dá použít jako zázrak, protože ten zázrak je něco velmi mimořádného a vlastně to potvrzení nebe, že ten člověk byl svatý. Na to zatím čekáme, ale doufáme, že i toto přijde.
1: Během dopoledne byla možnost zúčastnit se rozmanitého předprogramu, například svědectví. Velký ohlas pak sklidilo zejména shrnutí patera Josefa Prokeše.
15: A tak ti, dobrý Bože, děkujeme za Jana a Václava a chceme tě prosit za věrnost pravdě. Dej, ať tě dokážeme následovat, hledat tě, ať poznáváme tvoji cestu, ať nikdy neuděláme tečku jako Marie Magdalská, jako Jan a Václav. Ať jdeme dál, ať se tebou necháváme překvapit, i když je to třeba nějak těžké. Ať ve svém životě potom o tom svědčíme i druhým. Ať vztah k tobě prožíváme tak strhujícím způsobem, že svědčíme o tvé pravdě lásky k člověku. Dej nám prosím sílu lásky, ať dokážeme tvoji lásku ve světě a ve vztazích objevovat. Ať dokážeme žasnout. Ať se umíme zastavit v modlitbě, v lásce, v tobě. A hlavně tváří tvář síle zla a zneužívání moc

0: a že ho dáváme tobě a prosíme o sílu, abychom vnášeli naději, že přeci jen další cesta pokračuje. O to tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
1: Celkem logicky mezi poutníky převažovali ti z brněnské diecéze.
2: Odkud jste přijel na dnešní akci?
3: Tak já jsem přijel z Ostapovic a jmenuji se Pipa Vlach.
2: Jak jste zatím spokojený s předprogramem?
3: No, předprogram se mě líbil, byly tam pěkné svědectví, tam byly. A co mě zvlášť jako zaujalo, tak bylo vlastně zhrnutí těch třech svědectví toho otce Prokeša. Tak to jako to mělo sílu a to je, co si beru zatím teda, toto si beru domů. Jo, láska, odpuštění a tady toto. No.
2: A kdybyste měl popsat atmosféru dnešního dne třemi slovy?
3: Radost, cíl radosti, no, společenství. No a naději hlavně, já ty vidím plno mladých taky. Já už jsou v důchodě, já už to nezachráním, ale tady ti mladí jako v pohodě. Jo, dobrý.
2: Odkud jste na akci přijela?
4: Já jsem přijela z Tropské farnosti.
2: Znala jste příběh dnešních blahoslavených už dřív, nebo jste se o ně začala aktivně zajímat až po tom, co bylo oznámeno, že budou blahoslaveni?
4: No, už jsem o nich slyšela, ale úplně dopodrobná jsem se začala zajímat, až vlastně tady ta akce měla začít probíhat, takže si myslím, že jsem pročetla, co se všechno dalo.
2: Co vás na životě Jana Buly nejvíce zaujalo?
4: No, samozřejmě mě zaujala ta krutost těch komunistů a to všechno, co se tam vlastně dělo. A to, že byli tak mladí a stejně zůstali věrní Kristu a vlastně dokázali odpustit tomu nepříteli.
2: A na životě Václava Drboli?
4: No, tak určitě to stejné. Jak jsem se vlastně dozvěděla, tak Jan Bula byl takový extrovert, Václav Drbola byl spíš introvert, ale určitě byli oba dva stejní hodnotově ti mučedníci.
2: Kdybyste měla zhodnotit organizaci dnešní akce?
4: Tak trošičku jsme tam tápali, museli jsme se tam radit, kde si najdeme vlastně to naše místo, protože v těch sekcích a ještě jsme se moc nějak nevyznali, ale nakonec jsme šťastně místo našli. A jinak je krásný sluneční den, je to tady příjemné, milé, je tady plno aktivit a jsme tady moc spokojeni.
2: A co jste říkala na předprogram?
4: Tak neviděla jsem ho úplně celý, ale to, co jsem viděla, tak se mně moc líbil.
2: Děkuji za rozhovor, ať se vám tady líbí.
4: Děkuji.
5: Vlašimsko, z vesnice na Vlašimsku. Pod Blanicko.
6: To je krásné. Co vás k tomu přimělo?
5: Vlastně přivedla mě k tomu moje duchovní sestra, katechetka, která mi pomáhá s výkladem Bible, rozumět Bible. A tak vlastně o akci jsem vůbec nevěděla, ona mě teda k tomu nějak jakoby přivedla, navedla a dovezla mě sem.
6: Zatím jste už tu třeba zažila něco silného nebo tak?
5: Tak ta svědectví, to jsem potřeba slyšet, protože zrovna včera jsem měla příhodu s bratrem a jeho manželkou a vlastně v srdci se mi umístila zloba a zlost a hněv a potřeba jsem slyšet ta slova o odpuštění.
1: Své zastoupení na výstavišti měly také dcery Panny Marie Pomocnice. Salesiánka Helena Kotásková přijela už o den dříve.
2: Jak jste zatím spokojená s organizací?
7: Moc spokojená. Všechno zatím výborně funguje.
2: Co vás nejvíc zaujalo z předprogramu?
7: Musím přiznat, že jsem nebyla přítomna úplně na všem, ale moc se mi líbilo slova Josefa Prokeše, jako, jak tam mluvil. No?
2: V čem jsou pro vás inspirací dnešní blahoslavení?
7: V tom, jak dokázali být věrní Kristu.
2: A kdybyste měla dnešní den popsat třemi slovy?
7: Mně by stačilo možná jen jedno, to odpuštění a věrnost a víra. Víra, věrnost a odpuštění.
2: Moc vám děkuju.
1: Své zastoupení měli také věřící z Ostravsko-Opavské diecéze.
8: Já jsem z Příbora.
9: Já jsem z Kopřivnice.
8: Takže jste museli docela plánovat, než jste dorazili dnes na brněnské výstaviště.
10: Ano, ano, chystali jsme se, ale velice jsme se těšili.
9: Mě přemluvila sestra, ať s ní jedu. Jak mi to poprvé řekla, tak jsem hned věděla, že pojedu.
8: Tak jo. A těšíte se na samozřejmě tu mši svatou samotnou určitě?

0: určitě. Je ještě něco, kvůli čemu jste sem přijeli? Chcete se třeba s někým setkat?
1: Určitě, možná potkáme známé, anebo se ještě setkáme, ale já si myslím, že i to, že tady fakt jako kolem vidíme jako krásné takové společenství různorodých lidí, mladých, starých, ale také třeba kněží, řeholních sester, že to je úplně úžasné a že to je velká posila ve víře a je to taková opravdu slavnost. Jako mysleli jsme si, že to bude třeba na náměstí před katedrálou, teďka přemýšlíme, ale vlastně tady je to hrozně hezké, že je prostor a určitě teďka někoho potkáme. Právě jsme vyšli a někoho potkáme.
2: A mě ještě oslovilo tady, jsme byli teďka na té přednášce otce Prokeše, tak opravdu jako člověk se nad tím zamyslí a opravdu to má opravdu hluboký takový, jo, že si z toho může něco každý vzít.
0: A než jste se měli, zjišťovali jste si něco bližšího o Janu Bulovi a Václavu Drbolovi?
1: Určitě. Dokonce teďka na Proglasu je čtení na pokračování a to je úžasné, sejdeme se v nebi a doporučuji každému krásně zpracovaný příběh otce Buly. A je to nádhera, ale také už k nám doputovala i modlitba, novena také, takže prostě je to krásné, že vlastně to není jenom jeden jediný den, ale že vlastně jako do toho můžeme vrůstat a doufám, že budeme pokračovat také i v pravdě, lásce, odpuštění. Tři takové body, které nám teďka otec Prokeš řekl.
2: A chtěli bychom pozdravit naši rodinu, všechny, naši maminku do Příbora a celou naši rodinu, že na ně moc myslíme a že je máme rádi.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor.
3: Děkujeme.
4: Nasaranou.
5: Odkud jste přijel?
6: Já jsem z Brna.
5: A co vás nejvíc třeba oslovuje na té události?
6: Na té události mi oslovuje hloubka těch svědectví, které kolem toho jsou. Prostě ty lidé mluví opravdu to, co zažili, znám konkrétně Martinu a Káju Firstových, a takže vím, o čem mluví a vím, jakým životem skutečně prošli. Takže to je velmi autentické.
5: Jsou třeba vám něčím osobně vzorem skoro blahoslavení Jan a Václav?
6: Tak v osobní statečnosti a v neochvějné víře v Boha.
5: Děkuju, nashledanou.
7: Pocházím od Jaroměřic a tatínek v 50. letech o této události vypravoval. Takže dostal otec Bula vlastně takovou satisfakci a je mi líto, že se toho tatínek ještě nedočkal.
8: A už jste se účastnila nějakého předprogramu?
7: Ne, my jsme přijeli teprve, víš.
8: A zatím, co říkáte na organizaci?
7: Bezvadně, dobře jsme to našli, i když tady je všechno nové. Jenom teď poslední blok a sekce je trošičku zmatečný, ale jinak doptáme se, takže proto jsme přišli dřív. Ještě chceme jít ke svátosti smíření a to bude ve druhém pavilonu.
8: Určitě. Tak vám přeju hezký den, ať se to tady hezky užijete.
7: Děkuji.
5: Odkud jste přijel?
9: Z Třebiče.
5: Co vás k tomu přivedlo?
9: Líbilo se mi to, ta myšlenka.
5: Jsou pro vás nějakým vzorem Bula Drbola?
9: Tak určitě, určitě jsou.
5: A už jste tady nějak delší dobu na tom programu?
9: No, přijeli jsme někdy kolem 10. hodiny, asi 10, no kolem 10. Tak jsme s dětskama tam různě, že ty skákací hrady a tak, zkusili a teď jdeme na hlavní program.
5: Takže zatím nejvíc jste to užili skrz děti a skákací hrady.
9: Jo, jo, přesně, máme 5 dětí, tak zatím jsme to se užili skrz děti hlavně.
5: Tak jo, děkuju.
8: Já se vás zeptám, odkud jste přijela?
10: Tak my jsme přijeli autama z Mrákotína, to je u Telče. Chtěli jsme jet autobusem, ale neobsadili jsme ho, tak nakonec 4 auta.
8: Tak co pro vás znamenají dnešní blahoslavení? Čím jsou pro vás inspirací?
10: Já si celou dobu říkám, že oni tolik vytrpěli, že ten režim s nima tak zacházel strašně kvůli tomu, že byli pravdiví a že byli stateční, takže vlastně je připravili o život. Takže já jsem si říkala, já musím jet aspoň jim takhle vzdát úctu, protože si myslím, že bych nevydržela to, co oni.
8: Jak jste zatím spokojená s organizací?
10: No pěkně, hned jak jsme přijížděli, tak hned tam byli dobrovolníci, ukazovali, kam máme jet a kde máme zastavit. A, takže všechno se zdá, že je takový pěkně připravený.
8: A jakého předprogramu jste se už stihla zúčastnit? Co vás nejvíc zaujalo?
10: No právě, že žádnýho. My jsme vyjeli až o půl jedenáctý, že jsme si říkali, že je na to hlavní a že tady pak chceme být jako do večera. Takže jsme ještě jako, jenom jsme byli na těch, když jsme přijeli, tak právě tam zpívala ta dětská kapela, jak se jmenujou, nevím.
8: Brouci,
10: tak tam jsme se chvíli zdrželi.
8: Tak vám moc děkuju.
4: Oslovili jsme faráře v Troubsku, patra Františka Koutného.
8: Jak zatím prožíváte dnešní den?
11: Řekl bych, že začal jsem ho tady prožívat pracovně, protože jsem od 10 do 11 sloužil v kapavilonu Z a předtím jsem tady prostě přijel a pak hned po skončení už jsem se vracel domů, abych mohl dovést sestru a vzácného hosta, pana biskupa z Görlitz, který už u mě čekal, který tam bude u mě pak nocovat, a takže jsme pak sedli do jeho auta, já jsem ho sem navigoval a tak jsme tady.
8: Jak zatím hodnotíte organizaci?
11: No, prostě obdivuju, tak, jo, obdivuju, protože to opravdu je velký kolos. Fakt obdivuju, nádhera, no.
8: V čem jsou pro vás dnešní blahoslavení inspirace?
11: No tak především ve věrnosti Bohu, církvi a řekl bych v takové věrnosti, třeba i pak, že dozráli prostě k tomu odpuštění, že k tomu zráli, a takovým i tím vzorem, jak žili s těmi lidmi lidsky, jo? To prostě byli to lidi skutečně, kteří se nezavřeli někde do sebe, ale žili ty možnosti naplno, které tenkrát ještě byly, a tak to žili naplno a žili, byli mezi lidmi s lidmi.
8: A kdybyste měl dnešní den popsat třemi slovy, jaká by to byla?
11: Radost, veliká lidskost od nich a také jejich hluboká víra.
8: Děkuji.
12: Dobrý den, pánové, jak vidím, otec Bula zase s míčem.
13: Jak jinak?
14: Hezké dopoledne.
12: Jaké to pro vás je znázorňovat takovéhle postavy?
13: Já si sundám teď tady pokrývku hlavy. Je to krásné, zároveň je to radostné a myslím, že to je takové pojítko, které můžeme my všichni mít s těmi dnešními oslavenci, dá se říct možná oslavenci, tu takovou hlubokou radost a ne takovou povrchní, ale takovou tu, která nevybledne. Laďka tady o tom mluvila a to je takové to hlavní pojítko. A ta láska mezi námi, která se vytvoří tady těmi všemi setkáními, tak to je to, co můžeme zažít, to, co konkrétně zažívali i Jan a Václav. Tak to je opravdu síla se toho dotknout, té boží lásky.
12: Jaké je to pro vás?
14: Já asi navážu na Jardu. Pro mě osobně je to taková ukázka té opravdovosti víry. Protože člověk dostane víru jako dar třeba v rodině, slyší o tom v náboženství, ale myslím si, že to, co oni dva prožili, jakou zkouškou museli projít, tak to si myslím, že to náboženství, ten dar té víry v té rodině nemůže stačit na to, aby vydrželi v té víře. Takže ta opravdovost, že se to stalo jejich součástí a tím pádem neoddělitelné. Takže v tom je to pro mě osobně jako takové dotýkající se.
12: My vám moc děkujeme za vaši dnešní práci a děkujeme, že se teď z vás stanete opět Janem a Václavem, protože máte před sebou další úkoly. Už za chvíli budete na tom venkovním pódiu uvádět dětskou kapelu Brouci a to je jenom jedna z rolí, která vás čeká, protože i na fotbal dojde. Moc vám děkujeme, pánové.
13: Tak naschle, těšíme
14: se. Naschledanou, těšíme se.
15: Dalším lákadlem byly scénky herců Jaroslava Tomáše a Michala Uhlíře, kteří v průběhu dopoledne stvárňovali hlavní aktéry Jana Bulu a Václava Drbolu. Ačkoliv byl o rozhovor a fotku s herci obou protagonistů velký zájem, představitele Václava Drboli Michala Uhlíře se mi podařilo odchytit.
14: Měli jsme několik setkání, ale člověk spíš si něco četl o těch životech toho Jana Buly, Václava Drboli, aby měl přehled, jakým způsobem ten člověk jako fungoval, jak se choval možná, ale nedá se to asi jako měřit, no. Je to taky hodně o tom nacítění se do té role, řekněme, no.
8: A co pro tebe znamená představovat Václava Drbolu?
14: Tak myslím si, že momentálně určitě radost, protože jsme tu hlavně mezi lidma a lidi prostě jsou tady skvělí, je tady úplně jako úžasná, taková radostná atmosféra. Takže to je radost. Zároveň je to pro mě i jako osobně důležitý v tom smyslu, že člověk dostane víru v rodině, slyší to v náboženství, ale to, co jakoby oni prožili, tak to si myslím, že by jim nestačilo na to, aby jako vydrželi v té víře. Jo, takže ta opravdovost té víry a samotného mě to inspiruje v tom se zeptat, jak jsem na tom já s vírou. No.
8: A jak jsi zatím spokojený tady celkově s organizací?
14: Jo, naprosto. My se tak pohybujeme volně tady, takže jakoby naprosto jsem spokojený.
8: Tak moc děkuji za to.
16: O zážitky se s námi před mší svatou podělilo několik dalších poutníků.
8: Odkud jste k nám přijeli?
17: My jsme z Brna, z Černých polí.
8: Aha, takže to máte hned za bokem, jasně. A jak dlouho jste se chystali na dnešní slavnost blahořečení?
18: No včerejší den celý v podstatě, že jsme si tak chystali jako tak uspovědi, jídlo sebou, všecko kompletně.
8: Ano. A dohledávali jste si i nějaké informace k dnešním blahořečeným?
17: Ano, to jsme si přečetli v mailu a ve světle.
8: Ano. A dostali se k vám třeba ty komiksy, anebo i nějaká videa?
17: To jsme zatím nezjistili.
8: Jak se vám tady zatím líbí? Říkám, perfektně. Že teď je dopoledne.
17: Moc krásný.
8: A co zatím tak nejvíc oceňujete?
17: Ty duchovní promluvy, to je moc hezky.
18: No a že to vůbec existuje, že to vůbec je, že se to uskutečnilo a že to může takhle proběhnout tady ti vlastně teda nedávno. Teda z našeho hlediska teda nedávno popravení, tak rok teda před narozením jim to jenom bylo, takže to je takový.
8: Ano. Vy to vnímáte tak, že je to v podstatě nedávno, je to velice čerstvá vlastně minulost. Na co se ještě těšíte v dnešním dni?
17: No na tom mši svatou se těšíme moc.
18: Na mši svatou a možná na Kohoutovický hody. Protože ono to koliduje teda v jednom dni, takže bychom chtěli ještě odpoledne nebo v podvečer, na večer se ještě stavit do Kohoutovic. Jestli budeme mít cíl.
8: Ano. A jste tady s nějakým společenstvím nebo jste přijeli sami?
17: Sami jsme přijeli, ale ještě dcera přijede s jejími přáteli, takže se tady setkáme.
8: Ještě. Je to taková příležitost se setkat v celé rodině.
17: Ano.
8: Tak vám moc děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Nashledanou. Díky, s panem Bohem. Já se zeptám, odkud jste přijeli? Přijeli jsme z Troubska. A jak dlouho vám trvala cesta?
19: No já nevím.
20: Tak cesta nám trvala naštěstí chvilku, do 20 minut jsme tu byli, takže všechno proběhlo skvěle, všechno ocípalo, takže...
8: A účastnili jste se nějakého předprogramu?
20: Ne, přijeli jsme až teď na půl, až na mši.
8: A co zatím říkáte na organizaci?
20: Jo, tak já musím říct, že asi zatím je to všechno bez problémů. Odbaveni jsme byli v podstatě hned, kde vidět, že jsou tady na to připravení, na ty zástupy těch lidí, takže...
8: Krásně sedíme už na svém místě, tak je to paráda. A jaké jsou vaše pocity takhle těsně před? No, já jsem měla hodně nervy, aby jsme to všechno vůbec stihli, protože Šimon ještě běžel v Hostopovicích běh, takže přijel úplně na poslední chvíli. Takže jsem prosila Pána Boha, ať už tady jsme a sedíme a ať už můžu být v klidu.
21: A Domi, těšíš se?
22: Hodně se těším na talbko. Hodně.
21: A čím tě zaujali ti kněží, kteří budou blahoslaveni?
22: No, tak modlitbou, když byli věrní Bohu.
8: Tak vám moc děkuju všem.
15: Poslanec Marek Výborný nám k blahořečení řekl.
8: Jak zatím vnímáte dnešní slavnost?
23: Je to, myslím, velké svědectví
0: právě těch dvou osobních příběhů, hrdinských příběhů Václava Drbole a Jana Buly. Mám radost, že tady je spousta mladých rodin, že tady jsou děti, studenti, žáci škol, protože právě pro ně si myslím, že to mohou být velké vzory. Velké vzory té odvahy, toho hrdinství, toho, že nic není samo o sobě a že někdy je potřeba pro to svědectví něco obětovat. A právě Jan Bula a Václav Drbola obětovali to nejcennější a nezradili. A myslím si, že i v té dnešní společnosti, která je hodně rozkolísaná, možná i hodnotově, tak tady ty dvě nové kotvy tak jsou nesmírně důležité.
21: Co zatím říkáte na organizaci?
0: Skvělá. Já jsem opravdu nadšený. Není to jednoduchý uspořádat akci pro tolik tisíců lidí a my jsme tady od rána s dětma a opravdu funguje to skvěle. Takže organizátorům všem velké smeknutí klobouku.
21: A co z předprogramu už jste stihl absolvovat a co vás nejvíce zaujalo?
0: Já jsem absolvoval část toho dopoledního programu, který tady probíhal na té hlavní stage, moderovaný Bárou Černoškovou, a myslím, že právě taková ta pestrost i to připomenutí toho duchovního odkazu obou dvou blahoslavných kněží, takže to krásně uvedlo celou tu slavnost. No a teď všichni už čekáme na to vyvrcholení právě při odpolední slavnostní liturgii.
4: V rozhovoru moderátorky Barbory Černoškové s pražským arcibiskupem Stanislavem Přibylem zazněla výzva pro každého z nás.
1: Možná, že si myslíme, že to je jak z jiného světa, že už takové násilí nemůže přijít, ale já myslím, že to rozhodování, jak vlastně žít ve světě, kde to není úplně jednoduché nebo kde to je velmi těžké, je velmi podobné v těch dobách 50. let, stejně jako dneska. Jde o nějakou pevnost, o určitou schopnost neuhnout, o věrnost a potom o ochotu nést ty důsledky. To je vlastně to svědectví mučednictví. A po vzoru Krista, a oni to tak udělali, právě proto se stanou za chvíli našimi vzory oficiálně povýšenými na oltář před naše oči, tak vlastně to doprovázeli odpuštěním. Je to hrdinské, protože to je v těch hrdinských okolnostech, ale myslím si, že neméně těžké je to dneska pro nás, abychom dokázali rozeznat, kde už je třeba být pevný a kde ještě můžu udělat nějaký krok naproti tomu druhému člověku nebo nějaké situaci, ve které se nacházím. Dneska je taky potřeba pevnost a ta schopnost nést důsledky s tím, že někdo bude něco proti mě mít, a tady to opravdu byly důsledky krvavé. A když je to doprovázeno odpuštěním, tak je to opravdu hrdinské svědectví křesťanského způsobu života. Takové, bych řekl, doslovené naplnění modlitby Otče náše. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to je asi ten vzor, který nám oni přinášejí. A i když si nedovedeme představit ty hrůzy 50. let, přesto jsme postaveni před podobné volby a chce se po nás podobné hrdinství právě v tom odpuštění.
16: Vyspovídali jsme i Zuzanu Černou, která v programu také vystoupila.
2: Zuzko, co jsi vlastně hrála? Mohla bys nám to popsat?
23: No, byla to listonoška, která měla přinést, spíš teda přivést, v tomto případě na kole, což se hodilo, protože ten prostor toho pavilonu P je opravdu veliký, tak přivezla symboly těch svědectví tří, takové tři balíčky, které se potom v rámci i té mše předávaly jako vlastně takové závěrečné poselství. A k listonožce já jsem vlastně přišla takhle, jak se říká, trochu jako slepý k houslím, možná spíš jako slepý k varhanům, protože my jsme před, myslím, že to je tak 3 měsíce, co měla premiéru inscenace Santiago aneb svatý Kuba v kostele u svatého Jakuba na Jakubském náměstí, kterou režírovala Hanka Mikolášková, a já tam hraju na varhany právě. A díky tomu jsme se tak nějak tam všichni dali dohromady a organizátoři právě i dnešní akce mě asi za měsíc a půl zavolali, jestli bych náhodou jakoby neměla zájem, že právě i další účinkující z toho Santiaga tam budou vystupovat v rolích Buly a Drboly, tak jestli bych jim tam nemohla přivést jako něco jako listonoška. A jelikož mě jednak ta samotná akce zajímala a už u zkoušení té inscenace to byla moc fajn parta, tak jsem řekla, že rozhodně ráda. Bylo teda pár věcí, co mě překvapily, třeba na včerejší generálce, když jsme teda přišli do, jak už jsem zmínila, toho velikého pavilonu, tak se přiznám, že já jsem vlastně nevěděla do podrobností, do čeho přesně jdu. A když jsme potom vstoupili do haly, která se připravovala už pro návštěvníky, chystaly se židle, stavilo se pódium, zavěšovala se zvuková technika, tak mi klesla čelist a právě jsem se zeptala, kolik to tady má tak jako kapacitu. A Vojtěch mi říkal, no tady 10,5 tisíce a celkově je registrováno asi 16 tisíc lidí, že se to bude promítat ještě vedle. Tak se přiznám, že jsem do toho šla s velkou pokorou, protože byť jsem zvyklá nějakým způsobem vystupovat před lidma, tak přece jenom Mahenovo divadlo, což je teda scéna veliká, na které působím, ale i tak má kapacitu nějakých 550-600 míst, takže teď to vlastně byla taková 19x Mahenka.
3: A byla jsi schopná to vnímat nejenom jako z toho hereckého pohledu, ale i jako účastník, jak jsi to vlastně užila celkově, tu slavnost blahořečení?
23: Já jsem mezi těmi výstupy a potom vší měla asi 2, 2,5 hodinky, takže jsem ráda, že jsem si ten areál prošla i jako takový návštěvník, jako účastník. A musím teda smeknout klobouk před organizátory, protože nebylo jich na to úplně mnoho a dát dohromady takhle velikánskou akci, která si v ničem nezadá s různými hudebními festivaly. I v tom, že je tady spousta možností občerstvení, spousta možností pro rodiny s dětmi, třeba i těmi úplně nejmenšími. A to si myslím, že je hrozně důležité, že tady lidi můžou opravdu strávit celý den od rána až vlastně do, dejme tomu, jak to mají pojmenované, té after party, toho podvečerního koncertu. A že to není vyloženě jenom jako místo, kde by se teda člověk zastavil na nějakou chvíli, zavnímal tu atmosféru a zase odešel, ale může si to užít i s rodinou, jako takovou víkendovou společnou akci. A myslím, že i o tom to vlastně celé je, aby jsme si uvědomili, že můžeme být spolu, že máme být spolu a že byť jsme třeba na velkých místech, kde je hodně lidí, tak pořád můžeme cítit nějakou společnou atmosféru a pospolitost, takže za to jsem moc vděčná.
3: A seznámila ses třeba dopředu s osudy těch dnešních blahoslavených Jana Buly, Václava Drboli?
23: Něco jsem už o nich věděla, i tím, jak jsme se teda na tu dnešní akci chystali, ale to je taky veliké plus toho dnešního dne, že třeba právě i pro ty, které tak nějak zlákala vůbec velikost té akce nebo té události jako takové, která tady dlouho nebyla, ale pro někoho je to možná úplně poprvé, co se s něčím takovým může setkat. A tak i kdyby třeba nevěděl podrobnosti, jako byl i můj případ, tak je tady spousta informačních banerů, kde si člověk může přečíst ty osudy a nejenom Jana Buly a Václava Drboli, ale těch i dalších, co byli zapojeni do celé té kauzy a kteří byli perzekvováni komunistickým režimem. A myslím si, že je skvělý, že to vychází teď momentálně i v publikacích, které se tady dají zakoupit, a to v nejrůznějších formách, ať už pro děti nějakou jako přístupnou formou, anebo potom i podrobně nějakou edukativní částí, když se člověk do toho chce jako zavřednout víc.
3: Tak já moc děkuju za rozhovor.
23: Já děkuju a doufám v další takováhle vlastně náhodná setkání, protože byť jsem věděla, že Proglas tu bude a že tady bude mít i svůj stánek, tak jsem netušila, že se potkáme takhle hnedka za rohem, protože náš stánek jako účinkujících byl asi tak 4 kroky od vysílacího stanoviště Proglasu, takže na to jsem nepotřebovala ani to kolo.
3: A to pro tebe tak jako symbolicky, že jo? Protože zároveň občas moderuješ na Proglasu.
23: Právě, je to tak, takže jsem měla možnost i promluvit do vysílání, protože Tamara Suchá, když mě zmerčila, tak říkala, pojď za námi a pojď nám něco říct. Tak to bylo takový hezký propojení dneska opravdu všeho.
16: Na začátku beatifikační bohoslužby kardinál Černý přečetl apoštolský list papeže Leva XIV., kterým se Jan Bula a Václav Drbola zařadili mezi blahoslavené. Následně zazněl text tohoto listu v češtině.
6: My, když jsme vyslyšeli prosbu našeho bratra Pavla Konzbula, biskupa brněnského, rovněž i prosby mnoha dalších bratří v biskupské službě a četných věřících, po poradě s dikasteriem pro svatořečení Z moci naší apoštolské autority dovolujeme, aby ctihodní služebníci Boží Václav Drbola a Jan Bula, diecézní kněží, mučedníci, pastýři podle Kristova srdce, horliví svědkové jeho lásky, sloužící svěřenému státci, zejména mládeži, byli od nynějška nazýváni blahoslavenými. A aby mohla být každoročně dne 17. června slavena jejich památka na místech a způsobem stanoveným právem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Dáno v Římě u svatého Petra 1. dne měsíce května v den památky svatého Josefa Dělníka léta Páně 2026 v prvním roce našeho pontifikátu. Podepsán papež Lev XIV.

0: kázání kardinála Michaela Černého, prefekta Vatikánského dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, mimo jiné zaznělo.
1: Drazí spolubráči ve biskupské službě, milí knězi a jachni, nejdražší bratři a sestry ve Kristu. Dnešní slavnost nás nevede do světa legend ani idealizovaných obrazů. Církev před nás nestaví hrdný bez slavosti, ale dva konkrétní kněze této moravské země z masa a krve, kteří žili ve určité době, v určitém systému a tlaku a právě tam dozralo jejich svědectví. Každý z nás je poznám, aby se s nimi svým způsobem stotožnil s jejich dobrou a místem. Například já v době, kdy byli oba umečeni, jsem byl 5letý chlapec, který v roce 1948 spolu s rodinou uprchl a našel útočiště v kanadském Montrealu. Blahoslavení Jan Bula a Václav Drbola nebyli revolucionáři ani politický aktivisté. Kanonizační spis to říká zcela jasně. Bylo to pastiři, kteří chtěli sloužit svému lidu, slavit svatosti, hlcat evangelium a vnášet lidem do jejich osobních i veže kněhou života svobodu. A pravdě to se ukázalo jako nepřijatelné pro režim, který si narokoval nejen vnějškovou poslušnost, ale i vnitřní souhlas. Šlo mu o duchovní zničení lidského nitra. Jejich provinění v očích režimu nespočívalo a násilí, ale v tom, že odmítil zradit své kněžské zvědomí. Nechtěli se stát nástroji ideologie a útlaku. Nabyli ochotní opakovat slova, která je nutili říkat, ani mlčet tam, kde by mlečný znamenalo lež. A před vším odmítli oddělit svou víru od svého života, Boha od konkrétní pomoci druhým. A to nás přivádí do doby dnešní. My dnes obyčejně nežijeme po hrozbu vežení, mučení nebo smrti, ale žijeme v jiných rafinovanějších formách utisku, zažíváme tlak přizobit se, tlak být rozumí nebo nekomplikovat věci. Dnešní společnost netrestá přímým násilím, ale tím, že se směšňuje, vytlačuje na okraj, umělčuje. A právě proto je svědectví nových blahoslavených tak hluboce aktuální.
2: Celou akci doprovázela SBM, Schola brněnské mládeže. Po mši svaté jsme vyspovídali skladatele Ondřeje Můčku, který se podílel na hudebním doprovodu liturgie.
3: Jak jste prožil tu dnešní slavnost?
4: Prožil jsem ji pracovně, nicméně nemůžu říct, že bych to neprožil jako hluboce. On je to, myslím si, že u takových těch nás, u nás, co jsme ti chrámoví hudebníci, tak vždycky záleží na tom, na jakou úroveň si pustíme tu muziku k sobě, na jakou úroveň si pustíme to pracovní k sobě a nakolik se necháme vlastně jakoby přímší ovlivnit tím, co se tam děje. Takže on je to vždycky nějaká vyrovnaná úroveň tady tohohle všeho a dneska to bylo moc krásný. Mně se vlastně strašně líbilo čtení těch bul, protože tam vlastně, jako, vlastně najednou se vás dotkne ten svatý otec, který vlastně tam jako promluví a tak. A vlastně k tomu všemu ta muzika vyšla výborně, co si myslím, jakože vlastně z naší strany akorát nevím, jak to bylo zvukově slyšet v sále, ale co jsme měli odevzdat, tak jsme odevzdali a vlastně myslím si, že jako ta práce, která je zatím, tak se jako dneska trošku zúročila, dá se říct, že jo.
3: Jak jste po dobu těch příprav se potkal s Bulou a Drbolou? Vás vzali nebo oslovili?
4: No, mně přijde nejzajímavější na té celé věci to, že vlastně jsou to dva svatí, kteří netvořili komunitu. Nebyli to spolubratři v nějakém řádu, spíš se znali jako, a ani moc, třeba ne, ani jako kdyby úplně hloubkově. Prostě to byli známí kněží, jeden z nich o něco starší, mladší, párkrát se potkali prostě, ale sdíleli stejný vlastně krutý osud, to se musí k tomu říct. A navíc teda nevím, jak bychom dneska třeba jimi obstáli. Osobně si myslím, že víra nebo vůbec tady taková ta síla toho mučednictví se projeví až v té nejkrizovější situaci, která se tehdy skutečně jako by objevovala v plné míře a je možné, že vlastně takovou sílu bychom dostali i my. Na druhou stranu, třeba já se cítím velice jako nehodný tady těchto věcí a nevím, jak bych sám reagoval a proto víc vlastně to jejich hrdinství tak jako na mě hovoří.
3: A poslední, když se vrátíme ještě k tomu repertoáru dnešnímu, pokud jste se na něm podílel, na výběru, co všechno bylo klíčem, podle čeho jste vybírali, co zaspívat?
4: My jsme dostali za úkol napsat nějaký hymnus k našim dvěma mučedníkům. Vzali jsme text, který dal jako předlohou otec Jiří Plhoň společně s otcem Horitou Karlem. A vlastně na tom jsme trošku zapracovali, udělali z toho také 4 sloky, které byly ten vstupní hymnus, který antifonu měl vlastně z lekcionáře, ty Svácava a Jana, kněžství povolal. A na základě toho jsme prostě vzali ještě melodii, která je z Německa původem, Wer glaubt, der ist nie allein, jako kdo věří, není nikdy sám. Podobnou vlastně věc napsali otec Hrdlička nedávno v olomoucké arcidiecézi a tak jsme pracovali s tímhle melodickou linkou, no a tak to třeba bylo první zadání. Druhé zadání zadali jsme otci Petrovi Vrbackému, aby napsal vyloženě text dnešní písně, která se dneska zpívala během přípravy darů a tou je Vládu tmy vítěz zahání, která je na nápěv na už známých písniček z kancionálu, počínaje 832 a jsou k nejrůznějším našim českým svatým. Takže vlastně jsme na to navázali touhletou tradicí a je tam teďka nově píseň k mučedníkům. Pracovně jsme ji dali číslo 850, takže kdo bude mít vlastně i aplikaci kancionál v mobilech, novou aktualizovanou verzi, tak tam tuhle píseň najde. Tak to je třeba další věc, kterou jsme pracovali nebo nějakým způsobem zadávali a tvořili. No a pak vlastně bylo i zadání od otce biskupa Pavla, ať vlastně tam máme i jako mladší písně, ať to nejsou vlastně jenom nějaké vyloženě jenom kancionálové, takže to jsme vzali v potaz. Co se třeba zpěvu před evangeliem týče, tak Aleluja od Jamesa Chaponise je velice známé ještě z Kanady, z návštěvy svatého otce, takže to třeba je známý, to jsme si vzali ze světa. Žalm, ten jsem dostal na starosti já, takže jsem vzal text, který tam byl předepsaný a vlastně zhudebnil ho a tak se dělo ze vším. Okuřování oltáře třeba jsme měli od Jiřího Pavlici, což skládal také nějakou dobu zpátky a tak, takže těch věcí tam bylo hromada, které jsme si jako tak vypůjčovali, ale které se běžně znají. Třeba i to doxologické amen, trojnásobné, tak to se běžně zpívají na papežských vlastně mších a tak. Orinarium Skojnonie a spousta dalších písniček, tak jak teď třeba tady to budácí, tak jsou různé chválové a mladé písničky.
3: A zároveň třeba osobně z toho závěru jsem cítila za prvé.

0: Slavnostní mše svatá trvala zhruba hodinu a půl. Po ní jsme oslovili ještě několik účastníků.
1: Odkud jste přijel?
2: Tady z Brna. Ze Žlín.
1: Co pro vás znamená tahle událost?
2: Myslím, že je významná pro celou naši diecézi i zemi.
1: Myslíte, že v čem by mohli být třeba vzorem blahoslavení Jan a Václav?
2: Tak asi v každodenním životě ve víře a v odvaze.
1: Pro vás osobně něco znamenají, nebo potkal jste se s jejich životem už dřív nebo až třeba v poslední době?
2: Tak zhruba od té doby, od toho října, kdy se to prohlásilo, tak už jsem se s tím setkával na různých místech.
1: Odkud jste přijel?
3: Z Kámena, okresa Pelhřimov.
1: Co vás k tomu přivedlo?
3: Přivedla nás k tomu vlastně dcera, která tady má kamarádku v Brně, a pozvali nás vlastně sem a jeli jsme s Pelhřimovskou farností autobusem ráno v 7 vlastně do Brna. A tady jsme se dneska vlastně celý den pohybovali.
1: Co z toho programu vás nejvíc jak tak oslovilo?
3: Oslovilo nejvíc asi samozřejmě mše, která je nejdůležitější součástí křesťanského života, a samozřejmě přítomnost kardinála Černého.
1: Znamená pro vás osobně blahoslavení Jan a Václav něco?
3: Určitě, určitě jejich odkaz nebo vlastně jejich život, který nám ukazuje, jak bychom měli žít i my křesťané všichni. A když přijde nějaká chvíle, která je těžká, prostě postavit se na našeho Pána Ježíše a prostě konat v jeho zájmu a v jeho jaksi činech, které on nám ukládá.
1: Děkuju.
4: Při odchodu z pavilonu lidé zastavovali také poslance Hayata Okamuru. Tež se nám podařilo s ním natočit krátký rozhovor.
1: Vy vlastně působíte v tom veřejném životě, takže v čem si myslíte, že by mohli být pro tu dnešní společnost vzorem blahoslavení Jan a Václav?
5: Jan Bula a Václav Drbola, kteří byli dnes v Brně na výstavišti blahořečení, se za nás už teď přimlouvají a budou se za nás mocně přimlouvat. Budou se přimlouvat za mladé lidi, oni sami byli ještě mladí a jako kněží v pastoraci výborně podporovali mladé lidi. Budou se přimlouvat za naše mladé lidi, kteří jsou často vystaveni velmi složitému světu, často se hodně hledají, aby taky dostali ten dar osobní víry. Budou se nesporně přimlouvat taky za naši demokratickou politickou společnost, za politiky, za občany, protože oni sami zakusili tu tíhu toho, když se demokracie zvrtla v diktaturu. Byli vlastně i oběťmi toho autoritativního diktátorského komunistického režimu. Takže se za nás přimluví, abychom tu naši demokracii pěstovali, abychom ji uhájili, aby se udržela. A určitě se budou přimlouvat taky za naše rodiny. Byli to katoličtí kněží, kterým byla drahá rodina. Tatínek, maminka, děti, manžel, manželka. Takže za toto všechno se budou přimlouvat a v neposlední řadě se určitě budou přimlouvat za kněze, biskupy, řeholníky a řeholnice. Oni sami byli kněží, tak nám vyprosí nová kněžská povolání.
1: A co vás osobně nejvíc třeba oslovilo na té dnešní slavnosti?
5: Kolik lidí na tuto beatifikační mši svatou přišlo, napříč věkovými skupinami. Obrovská spousta kněží, samozřejmě i biskupové, pan kardinál Michael Černý, ale i spousta rodin zase, i manželů s dětmi. Ten dětský koutek byl taky, ten koutek pro rodiny, hodně zaplněný. Lidé z Brna, tady z Jižní Moravy, ale i z mnohem vzdálenějších míst naší republiky. My jsme přijeli až z Prahy, ale mluvili jsme tady i s dalšími lidmi, kteří přišli z různých vzdálenějších míst. Takže jsme nesmírně vděční, jsme naplněni vděčností a takovou nadějí, že i s tím naším národem, i s tou křesťanskou vírou v našem národě to půjde dál dobře.
0: Blahořečení Jana Buly a Václava Drboly není jen vzpomínkou na minulost. Je to silný vzkaz pro naši současnost. O tom, že pravda a lidská důstojnost nakonec zvítězí, i když to někdy trvá celá desetiletí. Jejich jména už nejsou jen v učebnicích dějepisu jako symboly bezpráví, ale svítí jako příklad pevnosti charakteru.
6: Děkujeme, že jste s námi prožili tyto okamžiky hrdosti a naděje. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová,
0: Alena Rubášová,
4: Ladislav Pol a Kateřina Vitouchová.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: V následujících měsících budeme v duchovním slově číst z knihy kardinála Tomáše Špidlíka Prameny světla. Kniha nás postupně uvede do základních témat duchovního života.
1: Dnešní část má název Kanonizovaní svatí. Dnes je v obecné řeči význam slova svatý značně omezen. Patří jako titul těm, které církev ctí veřejně. Soukromně můžeme vzývat o přímluvu kohokoliv, kdo zemřel v boží milosti a kdo je, jak doufáme, v nebi. Modlíme se za pokoj duše zemřelých rodičů, příbuzných, známých. Málo kdo si však uvědomuje, že se můžeme a máme modlit i k nim. Smrt přirozené lidské vztahy tělesné přerušuje, ale duchovně zdokonaluje, zvláště pravou lásku. Pochopitelně nemůžeme obrazy svých známých stavět v kostele na oltáře. Církev má právo ověřit si ctnosti toho, kdo se dává ostatním za vzor života v Bohu a za přímluvce u Boha na věčnosti. Takzvaný kanonizační proces se dnes řídí právními normami, které jsou, jak všichni uznávají, velmi přísné. Ve staré době stačilo místní podání a lidová úcta. Ta ovšem není vždycky dostatečně kritická. Vítězství ortodoxie nad obrazoborectvím znamenalo velký rozkvět úcty ke svatým na křesťanském východě. Dá se skutečně říci, že se tím náboženství a jeho projevy obohatily i citově, umělecky, kulturně. Liturgický kalendář pronikl do lidového života příslovími, rčeními, folkloristickými písněmi a scénami. Dostali se ovšem do kalendáře svatých leckteré omyly a nepřesnosti. Je pochopitelné, že nové martyrologium, neboli seznam ctěných svatých podle kalendáře, má odpovídat historické pravdě. Ale námitka, že církev dlouho ponechávala v seznamu i jména svatých, kteří neexistovala, není ani tak závažná, jak by se zdálo. Vždyť modlitba k jednomu svatému dolétá k Bohu a k celé nebeské církvi. Bůh pak hledí na srdce a na úmysl člověka. Jistě nezazlívá babičce, že nestudovala historické prameny, dříve než se modlila za úrodu a prosila přitom o přímluvu nějakého podivného svědce ze stoletého kalendáře. Dějiny církve jsou totiž jako i jiné dějiny. Legenda a pověst snadno doplní obraz, který ze zaručených zpráv není vždy dost jasný. Už za starých dob vznikaly takzvané apokryfy, podržená evangelia a zprávy o životě Ježíše Krista, Panny Marie a apoštolů. To, že nevěříme pohádkám a národním pověstem, neznamená, že jimi pohrdáme. Jsou totiž výrazem duše lidu a mají, jak říkával Julius Zejer, svou vnitřní pravdu, která je často pravdivější než pravda vnějších faktů. I legendární životy svatých jsou takovým výrazem duše lidu. Všimněme si, jak například pronikl církevní kalendář do venkovského života ve formě rčení a pořekadel. Svatý Řehoř oře, svatá Markéta hodí srb do žita, svatý Martin přijíždí na bílém koni a tak dále. Dnes už neodpovídají ani způsobu života, ani nové reformě církevního kalendáře. Přece nám však ukazují něco, oč máme znovu usilovat. Živý pocit společenství svatých, jednoty církve na zemi a na nebi. V pohádkách chodil Kristus Pán se svatým Petrem po české vlasti. Je to jen lidový výraz skutečnosti, která je nevypověditelně krásná.

0: Četli jsme z knihy Tomáše Špidlíka nazvané Prameny světla. Knihu vydalo nakladatelství Refugium v roce 2009. Uzavřeme den modlitbou Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
1: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
1: Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

0: Začíná pořad Na stole je téma, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer. Tentokrát se trochu ochladíme na severu. Procestujeme totiž se dvěma mladými cestovateli země, kde žije národ Sámů. Podíváme se do severních částí Norska, Švédska a Finska. Část Sámů žije i za Finskem v Ruské federaci, ale tam naše cestovatele zadržela státní hranice. Dozvíme se nejen o tom, jak cesta vlastně začala, ale i o mnoha specifikách a zajímavostech ze života Sámů, o kterých se příliš nehovoří. Mými hosty ve studiu jsou Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám také národ Sámů přiblíží Tomáš Koloc. Tak já vás tady všechny tři vítám. Díky, že jste dorazili do našeho studia a že jste si udělali čas na naše, věřím, že velice zajímavé vyprávění o vaší, dalo by se říct, až dobrodružné cestě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Abychom to vzali po pořádku, my bychom měli možná nejdříve si říci, co vlastně jsou Sámové, kterým se také říká Laponci, ale to oni neradi slyší, takže my se přidržíme názvu Sámové. A to bude otázka na Tomáše Koloce, který je znalcem národnostních menšin.
3: No, spíš bych řekl, že jsem milovník etnologie od mládí. Laponsko se říká té zemi, která je vlastně nejsevernější v pevninské Evropě z toho důvodu, že ve švédském jazyce existuje slovo lap, neboli záplata. Ve finštině lap znamená okraj, nebo jakoby venkovan. A neví se, z čeho to teda vzniklo. Každopádně pro ty Laponce, neboli v jejich jazyce Sámy, je to hanlivé, stejně tak jako třeba je hanlivé, když mluvíme o Romech jako o Cikánech. To znamená, budeme mluvit o Sámsku. To Sám zřejmě pochází z baltského žeme, z baltoslovanského žeme, ze slova, které znamená půda, země. Všimněte si, jak je to podobný, to znamená z úplně jiného druhu jazyka. Sámové jako takový jsou Uralci, to znamená příbuzní Maďarů, Estonců, řady národů v Rusku, jako jsou Komijci, Karelové, Mordvini a tak dále. A to samotné slovo Sámy se pojí se slovem Suomi, což ve finštině znamená Finové. A Finové to taky tak vnímají, že vlastně ti Sámové jsou v zásadě prafinové. Ten jazyk těch Sámů už dneska je naprosto nesrozumitelný s finštinou vzájemně, ale ještě jsou tam třeba některá podobná slova. A co se týká uralských národů, jak jsem říkal, jsou to třeba Maďaři, Estonci, Finové, to znamená podle vzezření už totální Evropané, tak svým jazykem je to jazyk uralský, to znamená, jejich předkové po jazyku byli Asiati a na Laponcích je to ještě částečně vidět, protože mají takové ty asijské oči, ačkoliv oni etnicky nejsou čistí Uralci, jejich předkové 10 000 let zpátky se říká, že byli praevropané, stejně jako Baskové na jihu Evropy, mají nejstarší haplotyp několik tisíc let starý v Evropě. To znamená, že ten etnografický fond je tam zajímavý i tím, že se tam etnografové vydávají zkoumat, jak pravděpodobně fungovali ti Evropané před mnoha tisíci let. Sámsko je veliké 388 tisíc kilometrů čtverečních. To je rozloha jako celé Norsko a víc než Německo. A na tom území žijou 2 miliony lidí, ale jenom 5% z nich, asi 100 tisíc, jsou Sámové. Z toho v Norsku již je asi 60 tisíc, ve Švédsku 25, ve Finsku 10 a v Rusku 2 tisíce. O tom tady budeme ještě dneska mluvit. Vlastně přes území Sámska tím pádem vede hranice Evropské unie a Ruska, která je dneska velmi žhavá, což je trošku problém pro těch 5% Sámů, kteří ještě žijou tím původním životem, kteří vlastně ještě tím starým způsobem kočují za svými soby. Co je na sámech zajímavé, že většina z nich jsou protestanti, ale mají svůj vlastní směr tom protestantismu, který mu se říká lestadianismus, který je takový, řekl bych, víc zamířený na vnitřní život, ale taky na vnitřní emoci. Mají speciální druh zpěvu, který se jmenuje sámský joik, který v roce 2004, když byla olympiáda v Lillehammeru, proslavil finský sámský zpěvák, hudebník a malíř Nils Aslak Valkeapää, který tedy zaspíval krásný joik, a asi nejslavnější sámka na světě, teda z Ameriky, její maminka je sámského původu, je herečka, americká herečka René Zellweger, která hraje Bridget Jonesovou. Tak to by bylo asi tak o sámsku v kostce.
0: Severské putování za sámy. To je název našeho pořadu v cyklu Na stole je téma. Hosti ve studiu Hradec Králové jsou Štěpán Chalupa, Filip Karlíček a Tomáš Koloc. My se teď už podíváme na samotnou cestu. Jak jsem říkal v úvodu, hlavním organizátorem byl pan Štěpán. Jak vlastně k tomu nápadu došlo?
1: To je vlastně příběh sám o sobě, celkem obsáhlý příběh sám o sobě, řekl bych. Já bych to mohl začít nějak jako romanticky tím, že jsem poslouchal pořád dokola pohádku o Ledové královně od Andersena, když jsem byl malý na CDčku. Ale k tomu se dostávám až později. Vlastně ten pravý příchod k tomu, jak jsme se k tomu vůbec jako dostali tady s Filipem, je ten, že jsem měl v plánu, nebo mám dlouhodobě v plánu, napsat jednu pohádku, která je vlastně hodně, řekněme, až filozofická, dotýká se hodně jako metafyzických témat a až transcendentálních mnohdy úrovní. A potřeboval jsem vlastně v rámci tady této sféry konzultaci s nějakým odborníkem, co se týče teologie, filozofie a ještě nějakých mediálních směrů a taktik. A vzpomněl jsem si na docenta Motala z brněnské FSS a s ním jsem šel vlastně na tu konzultaci. A on mimo jiné, jako, o čem jsem se bavili, o hromadě jako věcí, o nějakých věcech, co jsem mu jako poslal, nějaké jako své nápady, protože jsem potřeboval pochopit pojmy jako nic, nekonečno a různé jako takové jako další věci, jak to jako nějak jako pojímat, jak to jako popsat tak, aby to vyznělo intuitivně a zároveň si to nekontraindikovalo s ničím jako jiným. A on mi mimo jiné udělal takový jako rychlý rozbor asi jako dvou pohádek a z toho jedna pohádka byla Ledové království 2, ta disneyovská Ledové království 2. A já jsem vlastně Ledové království neviděl a pak jsem byl nemocný a pustil jsem si a nejdřív první Ledové království, pak druhé Ledové království. A já nevím, jak moc, jako, jestli tady někdo z vás viděl Ledové království 2.
2: Já jsem ho viděl.
1: Viděl jsi ho, jo? Tak tam vlastně se dozví Elza, že vlastně ty její schopnosti, ty její superschopnosti pochází vlastně z národu, který žil v tom království. Myslím, že se jmenuje Arendelle. Prostě to království v tom Ledovém království. Takže tam byl vlastně nějaký národ. A její máma byla z toho národa a díky ní má ty schopnosti a ten národ je vlastně spjatý s tou přírodou, jo, má tam soby a tohle všechno. A já si říkám, jak jsem to koukal, říkám si, protože docent Motala mi říkal, že je to vlastně kritika kolonialismu tady, jako Frozen 2, že jo. A on jako analyzoval mi to proč a jak. A já si říkám, to jsou Laponci, to si pamatuju. O Laponsku se právě bavilo v té pohádce, kterou jsem poslouchal jako malej. Tak jsem si to vygooglil a hned jsem zjistil, že to nejsou Laponci a že to není Laponsko. Nebo jako je, a spousta lidí to tak jako nazývá, ale samotní sámové, tedy špatně, nebo spíš jako exonymum u nás, Laponci, to vnímá jako hanlivý, jak už tady říkal Tomáš, takže tak. No a já jsem měl rozdělených strašně moc projektů a rozhodl jsem se zpomalit a chtěl jsem rozjet takovou jako dost intimní sérii, řekněme, kde prostě vezmu kamaráda, jedeme na výlet, povídáme si, uděláme hezký záběry a uděláme z toho takovou kvazi 13. komnatu prostě na 10 minut. Jo, že vlastně jako kdyby nečekám, že to bude mít nějaký úspěch, ale spíš, že to budou prostě jako takové terapeutické povídání, na které budeme mít vzpomínku. A svěřil jsem se s tímhle nápadem svojí kamarádce Sáře, výborná ženská, milionová. A poslal jsem jí jeden Instagramový účet, kde takový klučina, mě jako celkem mladý, natáčí takový jako líbivý, hezký obrázky z zahraničí. Já jsem poslal zrovna rýle jako z Norska a říkám, něco v tomhle stylu, jako esteticky. A ona říká, jo, Norsko, pojďme do Norska. A teď se tam jako spojily ty dvě cesty. A já jsem se toho chytl, bylo někdy okolo Vánoc, takže jsem měl hromadu času. Já jsem šel domů jenom vyžírat cukroví a válet se tam na gauči, takže jsem měl hromadu času. A začal jsem o tom rešeršovat, a jak jsem o tom začal rešeršovat, tak se mi propojila ta sámská rovina, ta rovina s tím, že pojedu někam s kamarádama a to, že ona řekla vlastně to Norsko. A mně se to líbilo, teď ona řekla něco, že oba dva máme řidičák, takže půjčíme auto, projezdíme to. A tak to nějak vlastně vzniklo. S tím, že ještě třeba, jako kdyby, dejme tomu měsíc před cestou, nebylo plánu Švédsko ani Finsko, protože jsem nějak nepochopil smluvní podmínky té autopůjčovny, takže jsem to vlastně nějak vyřešil za pochodu. No, ale byla tady velmi vtipná věc, řeknu, není problém. Moje kamarádka Sára, se kterou jsem měl jet, nakonec nemohla a asi 4 dny před, možná maximálně týden, před odletem letadla, který jsem koupil vlastně nejlevnější letenky, nešli vrátit, neměl jsem zaplacený to pojištění, protože jsem říkal, určitě se nic nepokazí. Řekněme si, že od té doby se kazilo úplně všechno. Tak byla nemocná, já jsem musel začít zhánět náhradu, udělal jsem velmi líbivý statusek na Facebook, Instagram, po sítích jsem to rozšířil, kamarádi to sdíleli. A ozval se mi jeden švarný jinoch, kterého jsem viděl jednou asi na 15 minut v hospodě a tak jsme vyrazili spolu, ten švarný
0: jinoch. To je ten, co tady sedí
1: s námi.
0: Vedle vás.
2: Ano, zde je švarný jinoch. Byla to neskutečná náhoda, že my dva jsme se vlastně potkali, protože já jsem ve svém volném čase v Brně chodil po hospodách a bavil jsem se tím, že se seznamuji s náhodnými lidmi. A zrovna jsem objevil v jednom podniku Štěpána s menší partou jeho přátel. A tak nějak okamžitě jsem si řekl, tyjo, tenhle stůl vypadá zajímavě, tady si myslím, že můžu zažít zajímavý večer. A to bylo ještě před Vánoci, vlastně to bylo ještě v minulém roce. A jak Štěpán říkal, nebylo to 15 minut, bylo to třeba něco kolem hodiny dvou, ale od té doby jsme se v podstatě vůbec neviděli. Dali jsme si spolu pár piv na tom místě a od té doby jsme neudržovali vůbec žádný kontakt. A já jsem si právě potom až v podstatě necelý týden před tím plánovaným odletem všiml na Instagramu jednoho z těch Štěpánových příspěvků. Okamžitě mě to chytlo, napsal jsem mu, že jsem zrovna jeden z těch šílenců, který by do toho s ním mohli jít. A sešli jsme se a během vlastně asi 3 dnů jsme zařídili veškeré formality, připravili se na cestu a takhle v podstatě jsme se k sobě my dva dostali s tím nápadem, který už měl Štěpán hotový a tam to začalo.
0: Měli jste nějaké speciální vybavení na cestu a jaký byl její přesný účel?
1: Mm-hmm. Přesný účel té cesty, jak už jsem řekl, plně prapůvodně to byla dovolená, pak se to vyvinulo v to, že budu natáčet s těmi kamarády, pak jsem začal trochu víc rešeršovat, začal jsem psát e-maily různým organizacím a jednotlivcům, kteří mě jako zajímali, ale rešeršoval jsem strašně narychlo, až neprofesionálně se dá vlastně říct, protože jsem jako dělal na projektech, který dostávám normálně zaplaceno, a nebo prostě pro klienty, u kterých dostávám zaplaceno. Takže třeba v 9 jsem skončil s prací, protože já jsem OSVČ, takže já neznám jako normální pracovní dobu. A okolo 10 se snažím chodit spát, takže vždycky před spaním jsem ještě jako googlil a zneužíval AIčko a tak dále. A různě jsem jako sepisoval, takže ta rešerše nebyla ideální. Původně to mělo být o tom výletu, s tím, že jako by to poznávání je souběžná paralelní linka. Ve výsledku vlastně jako se nedá říct, co z toho vyleze, protože máme asi jako 100 hodin záznamu, ať už zvukovýho, nebo audiovizuálního, anebo obrazovýho. Takže to bude takové hodně, dejme tomu, punkové, jestli tak můžu říct. A vlastně furt tam budou ty souběžné linky v tom výsledním jako audiovizuálním díle, které z toho vzniká, nejspíš vznikne, doufám, že se k tomu dokopu aspoň to nějak začít pořádně dělat.
0: Takže teď vlastně pořád ještě zpracováváte a ještě asi dlouho zpracovat budete ty materiály.
1: Je to tak.
0: Tak začněme tou cestou. Kde vaše cesta začala?
2: Naše cesta začala už v Brně, odkud jsme měli v plánu se autobusem dostat do Gdaňsku, odkud jsme měli let přímo do Tremze. Večer jsme přiletěli a Náš plán v podstatě hnedka po příletu byl najít si co nejrychleji ubytování. Něco, kde můžeme přespat. Celé ubytování každou noc pro nás bylo velmi improvizační. Dopředu jsme měli domluvené nějaké známé, třeba Čechy, kteří žijí v Norsku. Takže pár nocí jsme měli to pohodlí, že jsme mohli teda spát na posteli pod peřinou, ale většinu času jsme spali v autě, které jsme si teda půjčili hnedka první den po příletu do Tromsø.
0: Takže jsme se dostali do norského Tromsø. Co bylo tam hlavním bodem, takovým stěžejním bodem vašeho programu, vaší cesty?
1: No tak já jsem měl jakoby v plánu pro případ našeho nově vznikajícího dokumentu, nebo spíš takové jako spíš road movie bych možná řekl, dostat nějaké jako vstupní informace vůbec jako kdyby k tomu regionu. Tehda jsem ještě říkal velmi pyšně Laponsko. Takže jsme zamířili na místní univerzitu. Zajímala mě ekologie a zajímala mě právě Sámové. A ujala se nás, já myslím, že doktorka, nejsem si teď s titulem,
2: doktorka.
1: Dorothe Erik, vlastně z institutu QUAD, který se zabývá ekologickými změnami v Arktidě. Takže od ní jsme dostali vlastně tu biologicko-ekologickou nalejvárnu, řekněmeš. Společně ještě od Leifa Einara Steverna, to je vlastně asistent v tom institutu QUAD. A další odborník, který s námi konzultoval, tak byla, nebo respektive rozhovoroval, byla Ingrid Somerset, která je archeoložkou v Tromské univerzitě a ta nám vlastně vykládala o tradicích. Měli tam zrovna výstavu tradičních oděvů, různých tradičních výrobků. A ta nám vlastně dala druhou část té nalejvárny, kterou jsme jako potřebovali k tomu regionu. Ale postupem na celé cestě jsme zjistili vlastně, že to bylo málo, že jsme absolutně nepřipraveni na to, co nás tam ve výsledku čeká.

0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a tím dnešním tématem je putování na sever za národem Sámů.
1: Vlastně naše cesta byla, nebo itinerář naší cesty byl sestaven tak, aby, já jsem to tak jako víceméně plánoval, vzhledem k tomu, že jsem viděl, že nemůžu udělat kvalitní rešerše, že my budeme průvodci toho dokumentu, tý road movie, kteří mají omezené znalosti a získávají a zjišťují po cestě. Ale zároveň jsem tomu chtěl dát nějaký narrativní oblouk, typu dva naivní maloměšťáci jedou prostě na výlet, buržoázní prostě, kteří si můžou dovolit prostě, protože jsou privilegovaní bílí evropští mužové, nebo tak něco prostě v vozovkách. A pak se to začne zvrhávat a začnou vlastně zjišťovat, že nic není tak jednoduchý, jak to vypadá. Takže my jsme chtěli jít první na Lofoty, což je velmi fotogenický, instagramový, nádherný. A chtěli jsme prostě jakoby z tohohle instagramového nádherna jít do té relativně krutý reality, ale ta krutá realita v uvozovkách byla ještě krutější, než já jsem vlastně jakoby předpokládal pro nějakou dramaturgii toho vzniku všího díla. Takže tak, no. Takže první zastávka byly Lofoty, které jsou fakt jako hezký, krásný.
0: Žijí tam Sámové?
1: Měli by tam žít vlastně v celém tom regionu toho Sápmi, nebo jak se říká u nás Laponska. Ale člověk je nepozná jen tak prostě, pokud se vyloženě nezeptá, nebo pokud nejsou ve svých tradičních oděvech, co bývají třeba na nějakých svatby nebo pohřby. Lofoty jsou vlastně ostrovy, to jsou ostroví norský, který je fakt, jak už jsem říkal, fotogenický, jsou tam obří, fakt jako obří hory, které vyrůstají přímo z moře, fjordy. Malé roztopené vesničky s dřevěnýma kostelíkama, jo, je to fakt jako hodně pěkný. Smrdí to tam všude, jak plesnivý ponožky, to protože tam všude sušují ryby.
2: K tomu, jo, smrad naprosto příšerný, jakože to jsem nikdy nezažil, že pár konstrukcí, kde se suší ryby, dokáže zasmradit v podstatě celý jeden ostrov. Byla to první věc, které jsme si všimli.
1: Což s tím vlastně ještě souvisí se sámama, a to je to, že vlastně v tradičních způsobech obživy je buď to pastevství sobů, ale i vlastně rybaření. Takže vlastně sámové, který ubývali nebo i obývají Lofoty, tak dost často bývají i rybáři.
0: Když už jsme u toho, kolik tedy asi procent sámů žije tímto starým způsobem života? To znamená pastevectvím nebo rybařením?
1: U toho pastevectví vím, že to je asi 10%. U toho rybaření si nejsem jistý a taky si nejsem jistý, jestli se náhodou ty dvě množiny nepřekrývají. Ale u toho pastevectví vím, že to nás zajímalo víc, protože v uvozovkách je to víc atraktivní, ačkoliv jsme se snažili potom nejít po té atraktivitě, tak to je těch cca 10%.
2: V Narviku se nachází velmi důležitá část celého transportu v podstatě kovových rud této společnosti. A my jsme měli v zájmu si natočit nějaké části těchto fabrik. Vůbec jsme neměli jsme pocit, že děláme něco nelegálního. Zkrátka jsme tam přijeli s kamerama, natočíme si pár budov, ideálně nějaké rozhovory s lidmi. No a kolem jedné z těch budov byla obehnaná plotem. Byla obehnaná plotem, ten plot tam končil, evidentně šel jednoduše obejít, no a tak nás dva zrovna nenapadlo nic lepšího, než ten plot na tu chvilku obejít, chvilku jsme tam nahrávali nějaké záznamy, pak jsme zase...
1: Chvilku jsme tam mluvili rusky, ještě abych řekl pravdu.
2: Ano, kolega měl na sobě celou dobu ušanku a mluvil rusky, což samozřejmě bylo velmi, velmi inteligentní a neprovokativní především. A pak jsme tam odsud odešli, míru milovně, nic jsme nepoškodili, nic jsme nepřelizali, neoblejzali. Šli jsme dál a měli jsme v úmyslu získat další záběry a najednou se za náma rozhoukala policejní dodávka. My jsme si říkali, to přece nemůže být kvůli nám, když jsme nic neudělali. No a ona najednou zastavila kolem nás, vyběhli z ní asi dva nebo tři ozbrojenci, běželi za náma a že vy jste tady lezli na nějaké soukromé pozemky, my jsme dostali informaci. No skončilo to tak, že nás naložili do policejní dodávky, vezli nás teda zpátky na to údajněné místo činu, abychom podali vysvětlení. Ve výsledku všechno dopadlo dobře. Zdrželo nás to asi půl hodiny, kdy jsme teda museli vysvětlovat jak zaměstnancům LKAB, tak policajtům, že nejsme ruští špioni a že nemáme žádné nekalé úmysly, že jsme jenom prostě dva trubové, který tam natáčí dokument. Celkově to byla velmi zábavná příhoda. Následky to naštěstí opakovaně teda zase žádné nemělo.

0: Potom, co jsme opustili krásné, úžasné Lofoty, kde jsme měli spoustu, máme spoustu hezkých záběrů z dronu, udělali jsme tam pár trapasů, ale jinak jako všechno v pohodě. Ještě důležité říct, že my jsme, když jsme byli na těch Lofotech, tak my jsme volali s jistým Joelem Alkvistem z švédské národní firmy LKAB, která v Kiruně, to je švédské město, těží. Ale my jsme s ním volali už, když jsme byli na těch Lofotech, protože my jsme v Kiruně měli být až o víkendu a jako správný člověk v korporátu, on o víkendu nepracuje. Ti horníci, ti jo, ti můžou pracovat o víkendu a i v neděli, ale on nepracoval o víkendu. To vlastně nás zajímalo, protože jako kdyby při mých zběžných rešerších jsem se dostal k tomu, že je to zajímavý, že město Kiruna se přesouvá a že vlastně těžba je velkým tématem na severu, protože jsou tam hodně moc nerostného bohatství. A po něm jsme chtěli, jestli by nám nezajistil někoho, kdo by nás provedl potom dole, až dorazíme do té Kiruny, anebo v Narviku v přístavu, protože ten taky patří ten LKAB, švédské firmě, i když je to v Norsku. A odtud vlastně železnou rudu, který v Kiruně těží, rozváží do Evropy. A ono se, myslím, říká, nebo jsou odhady, že až 18% evropské poptávky po vzácných kovech by mohlo právě to těžení okolo té Kiruny právě uspokojit. A to se vlastně z Narviku pouští lodí, protože tam to moře je ovlivněné Golfským proudem. Takže nezamrzá a je tam jako relativně teplo, takže vlastně nejjednodušší je dostat z Kiruny do Narviku tu rudu po železnici a odsud vlastně lodí.
1: Vy jste vlastně jeli opačně z Narviku do Kiruny.
0: Jo, v podstatě jo, v podstatě jo. Ruda jela ven a my jsme jeli
2: zpátky. Tady účel toho telefonátu s panem Joelem ze společnosti LKAB byl takový, že jsme zaprvé chtěli přijet ohlášení, aspoň částečně, do Kiruny. A ten primární důvod, proč jsme vůbec do Kiruny měli namířeno, byl ten, že v podstatě celé to město je vystavěno kolem gigantického dolu na železnou rudu. Momentálně tam vzniká i další na měděnou rudu. A momentálně se zhruba 2/3 toho města přesouvají, protože pod ním bylo nalezeno masivní ložisko železné rudy. A nás velmi zajímal právě dopad na obyvatele města, zajímal nás velmi dopad už jen samotné existence toho dolu na migrační trasy sobů a celkově vliv na klimatickou změnu, který je absolutně nezanedbatelný, velmi výrazný. Mluvili jsme s několika obyvateli, s několika sámy, kteří ani v Kiruně nežijí a bylo na nich vidět, jak hluboce se jich to dotýká. Takže to byl v podstatě účel naší návštěvy Kiruny a abychom měli nějaké informace i před tím, než tam vůbec dojedeme, tak Štěpán domluvil telefonát právě s panem Joelem, který nám k tomu dal veškeré informace, které jsme předtím chtěli mít.
0: My jsme sami hledali, řekněme si to popravdě, ale byli jsme ještě v nějaký až romantizovaný představě, že je poznáme prostě, že prostě je tam poznáme, že tam uvidíme, jak jedou na sobech, nebo já nevím, co jsme si mysleli. Bavili jsme se tam s místníma katolíkama, kterých je ve Švédsku třeba asi tuším 2%, protože tam jsou převážně protestanti. A ty říkali, že nepoznáme prostě, že jsou to lidi jako každý jiný. A že rádi jezdí rybařit, že možná nejdeme jako, že si vždycky postaví takovou chatku přenosnou na jezeře, vyvrtají díru, rybaří. No a my jsme našli nějaký jezero, co bylo poblíž, že jdem hledat teda ty sámy a zeptat se jich, co si myslí, protože to těžení je velký téma, protože to kříží migrační trasy sobů, třeba mezi letníma a zimníma pastvinama. Dojeli jsme k jezeru, vidíme tam nějakou jako část, že by šlo přejet, a protože jsme se moc nerozmysleli, tak pár sekund a byli jsme najednou s autem na jezeře na začátku března, jo, takže malo jsme umřeli, ale z téhle krásné eskapády jsme se dostali. A smíření s tím, že tady prostě sami nenajdeme, jsme se vydali směr Kautokeino, což je vlastně něco jako kulturní vůbec, jako střed samské kultury v celé Fenoskandinávii. Což je vlastně Finnmark, což je vlastně kdyby nejsevernější část toho Norska, tak tam vlastně se nachází ten to Kautokeino, kde vlastně putují sámy různě napříč i těmi státy vlastně. Sem třeba i do školy, kde je vysoká škola, je tam střední škola, zaměřená hodně na samské tradiční, jak řemesla, tak vlastně třeba i to pastevectví.
3: Dočetl jsem se, že ve všech těch třech zemích, to znamená Norsko, Švédsko, Finsko, Mají Sámové svůj vlastní parlament. Ne vždycky rozhoduje o tom též. Ve Finsku je to v zásadě kultura a jazyk, k čemu se může vyjadřovat, ale ty parlamenty ve Švédsku a Norsku mají právo se vyjádřit i k těmto ekologickým věcem. A tak se chci zeptat, jestli vůbec mají nástroje, anebo jestli vybojovávají, aby se aspoň ty nejhorší lumpárny v tomto slova smyslu eliminovaly.
0: Je pravda, že kdyby ta moc těch Samedigy, což jsou ty sámské parlamenty, jak se jim říká, je omezená, v Norsku je asi ale nejsilnější, i když dost často se v uvozovkách ignoruje, nebo se podnikají dost často nelegální kroky, třeba se postaví větrné elektrárny tam, kde to sami třeba Sámové nechtěli, pravděpodobně ani chtít nebudou, protože vlastně ty větrníky, jestli se to tak nazývá, straší ty soby, oni se toho bojí, vrhá to nepřirozený stín, je to velký, hučí to, soby se toho bojí, takže vlastně proti tomu jako dost brojí. Ty parlamenty dost často, jako, jak bylo řečeno, jak v tom Finsku se zabývají tím jazykem a tou kulturou, tak to je vlastně v tom Norsku bylo někdy na začátku vlastně nějaký boj sámů o nějakou soběstačnost a o nějakou autonomii, taky důležité téma, protože tam byly násilně předchozí generace ponoršťovány a vlastně dlouho nemohli ani studovat sámském jazyce ve škole.
1: Teď už ve svém jazyce mohou ve všech těch zemích studovat?
2: Pořád je to velmi výjimečné. V Kautokeinu, což je jedno z měst, které jsme také navštívili, to je tedy považováno za kulturní centrum Sámy, a je tam v podstatě jediná univerzita, široko daleko, která oficiálně vyučuje studenty na vysokoškolské úrovni v jejich jazyce, přímo v sámském jazyce. Mě to překvapilo. Mě to překvapilo hnedka z několika důvodů, protože samotný jazyk Sámy má velké množství dialektů. Člověk, pokud se chce dostat na tuto univerzitu, tak i přesto, že je to teda umožňováno i těmto lidem studovat v jejich rodném jazyce, tak ty varianty těch jazyků jsou natolik rozdílné, že sám z jihu Norska vůbec nemusí porozumět Sámovi, řekněme, z nějakého západu Ruska. Absolutně to takhle nefunguje, ale stejně se mě to velmi líbilo, zdá se mě to jako krok skvělým směrem a měli jsme i tu možnost mluvit s prorektorem této univerzity, který nám v podstatě otevřel oči ke spoustě věcem, o kterých jsme si do té doby mysleli, že máme za tu dobu, kterou tam chceme strávit, možnost pochopit a nějakým způsobem přenést validní a důležité informace zpět domů. Ale komplexita veškerých těchto problémů je něco, co dva, řekněme, amatérští filmaři nemohou za tu dobu obsáhnout. Tuplem, když k tomu teda ještě přidám fakt, že čím více se člověk pohybuje k severu, tak tím je tam sice vyšší koncentrace sámů, ale tím menší je ochota sámů se s námi bavit nebo bavit se s cizinci, kteří dorazí a v podstatě se prezentují tím, že se chtějí dozvědět něco o nich.
1: Je to nedůvěra?
2: Je to nedůvěra, je to možná nějaký strach o exotizaci. Mají spoustu negativních zkušeností, o které se s námi podělili. Rozhodně nejsme první a pravděpodobně ani poslední dokumentaristé, kteří do této oblasti jeli a snažili se opravdu získat reálný vhled do reality. A doufali jsme, že když tady s tou myšlenkou tam dorazíme a tady s tou myšlenkou je konfrontujeme, že třeba budou rádi za možnost nějakého hlasu, který jim budeme dávat. Bylo to naprosto naopak. Oni nemají potřebu, aby je slyšel celý svět. Oni mají potřebu, aby celý svět vnímal je jako plnohodnotné obyvatele a je jakožto normální členy společnosti, kteří mají zkrátka jenom své tradice, kterých se drží. A když přijede někdo prostě s kamerama, s mikrofonama a začne z nich tahat, jakože tak nám ukažte ty soby, ukažte nám, jak se pasou a jaký bylinky pojídají a vlastně nějaké rituály podnikáte, to vás absolutně, když nedostanete rovnou po tlamě, tak minimálně se s vámi budou bavit rozhodně méně, než jsme my čekali.

0: V našem pořadu, který posloucháte na Radiu Proglas, se bavíme se Štěpánem Chalupou a Filipem Karlíčkem o jejich cestě za národem Sámů.
1: Primární problém, který jsme konfrontovali v Kiruně, byla teda těžařská aktivita, která nezanedbatelným způsobem zasahuje do migračních stezek a celkově do životního prostředí. A i kdybych pominul ten fakt, jak extrémně náročné a vyčerpávající musí být stěhování většiny nebo velké části města pro veškeré obyvatele, pro lidi, kteří v podstatě mají tam domy, ve kterých celé generace jejich rodin žili a mají k tomu emoční závazky, tak teďka v podstatě jen protože tam někdo pod nima našel hroudu, kterou chce, přesouvá je pryč, aniž by oni na to měli nějaký výrazný vliv. A druhá stránka teda jsou větrné elektrárny, které jsou velmi paradoxní v tomto území, protože vláda na jednu stranu chce obnovitelnou energii zavřít pusy Sámům a ostatním lidem, kteří jsou silnými hlasy proti těžení a proti získávání energie způsoby, se kterými nesouhlasí. Zároveň to narušuje migrační stezky stejným, ne-li horším způsobem, než těžařská aktivita v této oblasti.
2: Ten film, který jsme natáčeli, byl hodně o hranicích, různých hranicích, i vlastně jakoby nějakých vnitřních světů, i nějakých prostě sdílených světů, i kulturních. A tohle byla vlastně jakoby první fyzická hranice, kterou my jsme nemohli a vlastně ani nechtěli překročit, protože myslím, že tam byly nápisy azbuku, že jsou tam miny. A vlastně to pro nás byla jako tematická linka. A zároveň s tím souvisí finský odborník z iniciativy Snow Change, která se zabývá právě Sámu a ekologickými aktivitami, Teru Mustonen. Ten vlastně nám vysvětloval, jak vlastně v dnešní době funguje ta finsko-ruská nebo norsko-finská vlastně hranice z hlediska jakoby Sámů, protože někteří žijí na poloostrově Kola. A řekl nám, asi je to možná jenom oficiální stanovisko, možná ne, že vlastně nemají informace o Sámech, co jsou v Rusku. I když tam byly nějaké eskapády dřív, že třeba údajně třeba Sobové přešli prostě přes ruskou hranici, Rusko soudí Norsko nebo Finsko, teď už nevím, z kterých z těch států, že jim tam spásali nějaký vzácný lišejník. Ale prostě najednou jsme narazili na nějakou hranici, která prostě aj ten národ těch Sámů limituje. A nejenom prostě nás jako Evropané, který prostě nemůžou jen tak jednoduše někam přejet.
3: Jak ta hranice vypadá?
2: To nebyla úplně ta specializovaná v uvozovkách přechodová hranice, která je, myslím, tuším v Norsku. Ale bylo to hraniční pásmo, myslím, že se tomu říká.
1: No to začátek po hraniční
3: mezi Finskem a Ruskem.
2: Mezi Finskem a Ruskem vlastně. A byl tam plot, brána, že je to pod dohledem, nápis asi v 10 jazycích a pak obmotaný stromy prostě páskou žlutou.
3: Já rozumím prostě tomu dobře, že co se týká těch třech států, Švédsko, Norsko a Finsko, tak tam vlastně lze i přes ty větrné elektrárny

0: byli zvyklí na způsob svého života mnohem dříve před vznikem těchto hranic. A už jenom v podstatě regulace na základě přechodu hranic mezi těmito zeměmi, které jsou k sobě přátelské, jsou pro ně komplikacemi.
1: Vy jste to říkali, že jste měli i dron s sebou. Narazili jste na nějaké problémy při jeho používání?
0: Ještě předtím, než jsme vůbec měli možnost použít ten dron, tak jsme narazili na problém, a to ten, který určuje, že v podstatě v celé Skandinávii je zakázáno létat z drony, pokud nemáte zvláštní povolení. My jsme tedy zvláštní povolení si scháněli, ale nakonec nám bylo úplně k ničemu, protože přímo v tom termínu, kdy my jsme to naše dobrodružství podnikali, v celé oblasti probíhalo cvičení na to. A právě kvůli tomuto cvičení jsme měli minimálně jeden vážný problém s dronem, ten nastal v Norsku na Lofotech, kdy jsme byli konfrontováni s tím, že není možné tam letat s dronem. Za druhé jsme byli velmi blízko letiště, což jsme v tu chvíli ani nevěděli. A hrozili nám 10-tisícovou pokutou v jejich norských korunách, takže pro nás by to bylo 25 000 a vykázání ze země. Naštěstí člověk, který nám tady s tím hrozil, byl jenom starostlivý občan, který nás varoval před tím, že to teďka se tady hodně kontroluje, až se na to dáme pozor. Takže to bylo další naše velké štěstí, že v podstatě člověk, který nás s tím konfrontoval, tak byl přátelský. Ale každou chvilku jsme řešili, když jsme chtěli vytáhnout dron, že riskujeme velké problémy. Ano.
2: Když jsme u toho takto zvláštní povolení, tak se mu říká pilotní průkaz. A tam oni mají, každá země Evropské unie vlastně skoro svůj vlastní aplikaci, kde se třeba dost často i žádá o to, jestli tady můžu lítat nebo nemůžu lítat. Mají tam zakázané oblasti, dost často jsou kolem letišť a třeba v přírodních rezervacích a tak různě. A v Norsku to bylo hodně zpřísněné, bylo tam hodně jakoby lokací, bylo to celý červený, bylo tam hodně lokací, že bacha, pozor, tady se může něco ve vzduchu dít, ale nebylo to vyloženě zakázané, pokud se na nějakém místě dělo zrovna vojenské cvičení, tak to bylo vyznačené a bylo prostě zákaz vůbec jako vzletu. Smůlu mají ruští občané, kteří jsou, nehledě na to, jaký typy ruských občanů to jsou, tak mají úplně zakázanou v Norsku lítat s dronem. Jo, i kdyby prostě byli proti válce, i kdyby třikrát se pokusili o atentát na Putina, tak i tak prostě nemůžou tam lítat s dronem, no, za žádných okolností.
1: A když jste byli ve Finsku a blížili jste se k ruské hranici, tam jste dron také používali?
2: Tam jsme se to tak trochu báli používat, ten dron. Měli jsme z toho respekt, protože jsme si řekli, že vzhledem k tomu, že občas tak něco vyletí z Ruska do jiného vzdušného prostoru, tak aby tam nevyletělo něco na náš dron, který byl asi týden koupený, takže tam jsme to radši neriskovali.

0: mají Sámové pocit, že musí za svůj jazyk bojovat nějakým způsobem, jako třeba některé jiné menšiny v Evropě a ve světě?
1: Někteří rozhodně mají pocit, že je na čase udělat zásadní změny, ale celá mentalita těchto severských národů není tak aktivistická, jak by v této situaci bylo potřeba. Pro ně v podstatě stačí, když svým blízkým přátelům nebo sousedům řeknou o tom, podívej, já si myslím, že tato situace je opravdu špatná a mělo by se s námi zacházet lépe, ale tady na této úrovni to většinou končí. Dva přátelé si potvrdí své názory, ale že by se domluvili na tom, že vezmou transparenty a vyjdou do ulic, tak daleko to tam v podstatě nikdy nezachází, už jen kvůli jejich teda národní mentalitě.
0: Takže ta situace se příliš dopředu asi nehýbe.
1: Samozřejmě jsou tam pohyby správným směrem, to jsme se i velmi důležité informace dozvěděli od pana doktora Mustonena, který právě iniciativu Snow Change s ní spolupracuje a říkal nám o změnách, které probíhají především třeba co se týče rybolovu, regulace jednotlivých živočichů, tak, aby potravní řetězec fungoval tak, jak je udržitelné pro nejdůležitější živočichy v této oblasti a v tundře. Nicméně, jak říkám, aktivistický boj ve slova smyslu, jak ho chápu já, tam neprobíhá. Probíhá tam velmi klidná, racionální diskuze.
2: Respektive probíhají tam protesty i mladých aktivistů dost často, ale my jsme žádný nezažili. Byl jeden v Tremze, ale my jsme tam v tu chvíli nebyli. Dost často se jedná o věci okolo rybolovu, odpadu, co se týče v moři a právě tady těchto migračních tras. Není to, že by jako mlčeli, drželi hubu a krok, ale je to prostě jako v každé jiné společnosti.
3: Ti starší, ti si to sdělí na sousedské úrovni, zatímco ty mladší jsou aspoň trošku radikálnější.
2: Protože ti starší vlastně zažili ještě tu generaci, tomu se myslím říká ztracená generace, kdy vlastně oni byli třeba ponoršťováni a stydí se za to, že jsou Sámové. A ti dost často i statisticky víc, jako by třeba podlehají návykovým látkám, jo, depresím a sebevraždám, protože vlastně se snažili z nich vymlátit tu jejich národnost. Zatímco ty mladí jsou si toho víc vědomí.
0: Více aktivní, ti mladí. Náš pořad se chýlí ke konci a proto bych rád, kdybychom tuto vaši cestu mohli nějakým způsobem shrnout, ať už technicky, tak i pocitově. Technicky, kolik jste najeli kilometrů, jak dlouho cesta trvala a pocitově, co vám cesta dala?
1: Ano, tak já začnu teda u té trasy samotné. Auto jsme měli půjčené 10 dní, pokud si to...
2: Myslím si, že jo.
1: Ano, 10 dní. Za tuto dobu jsme zvládli ujet bezmála 3,5 tisíce kilometrů napříč teda Finskem, Norskem a Švédskem. Nejvzdálenější místo od civilizace, v podstatě bych to nazval, kam jsme se dostali, tak byl Nordkap, což je autem nejseverněji položený dosažitelný bod penínské Evropy, což pro nás bylo symbolické ukončení. Potom nás teda ještě čekala dlouhá cesta do Tremze, tak abychom chtěli vrátit auto. A aspoň můj pohled byl takový, že tam přijedeme jako dva zelenáči, kteří znají letáky, znají fotogenickou stránku a na začátku teda dostanou nějakou hlavní nalejvárnu a potom postupně odkrývají vrstvy reality a zjišťují, jaké problémy tam jsou. A k čemu jsme teda došli konkrétně my, že ty problémy jsou daleko nad naše hlavy a že to v podstatě jsou problémy, které my nejenže je nemáme jak vyřešit, ale že máme jen velmi omezené možnosti, jak přispět k nějakému řešení.
2: A jak je pochopit možná.
1: A jak je pochopit také. Ono, člověk si řekne, že když takovouhle cestu už podniká a narazí tam na tolik problémů, takže by se třeba místním obyvatelům mohlo líbit to, že my o těch problémech dáváme vědět široké veřejnosti. Ale nesetkali jsme se tady v tom směru s přijetím, protože oni nechtějí zájem veřejnosti, nechtějí, aby vědělo se o tom, že oni tam mají nějaké migrační trasy. Oni chtějí jenom svá základní lidská práva. Chtějí jenom možnosti stejné, jako mají jejich kolonizátoři, když to řeknu takhle silně.
2: Jak nám to řekla učitelka pastevectví ještě v Kautokeinu, velice jednoduše a stručně, my zkrátka chceme být jen tím, kým jsme.
0: Tak to je, si myslím, pěkný závěr našeho pořadu. Mě nezbývá, než vám poděkovat za váš čas a za nesmírně poutavé vyprávění. Díky moc.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Končí pořad Na stole je téma ze studia Hradec Králové. Věnovali jsme ho poznávání severského národa Sámů v zemích Norska, Švédska a Finska. Hosty ve studiu byli cestovatelé Štěpán Chalupa a Filip Karlíček a etnografickou vsuvkou nám národ Sámů přiblížil Tomáš Koloc. Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera proglas mezera 490 na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 8 a 4 sedmičky.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Je okolo 1 hodiny ráno, pátek, 19. červen 2026. Na Proglasu otevíráme blok komorní hudby. Nejprve zazní Nocturno G-moll Frederika Chopina. Zahraje klavírista Peter Schmalfus.

Doznělo Nocturno G moll Frederika Chopina v podání Petera Schmalfuse. A nyní následují klavírní skladby France Lista. Zahraje je klavírista Dieter Goldmann a vyslechneme postupně tyto skladby: Šumění stromů, Tanec skřítků, Pohřeb, Milostný sen, Útěcha E moll a Sonáta H moll. Příjemný poslech.

Vyslechli jsme klavírní skladby Franze Lista v podání Dietra Goldmana. Postupně jsme slyšeli skladby Šumění stromů, Tanec skřítků, Pohřeb, Milostný sen, Útěcha e-mol a Sonáta h-mol. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Slyšeli jste už větu Kristus ano, církev ne? Jinými slovy, ano, Ježíše uznávám, beru vážně a snažím se jej následovat, ale tu partu lidí, kteří se k Ježíšovi hlásí a které už 2000 let provázejí všelijaké problémy, aféry a selhání, s tou nechci mít společného. Za tímto postojem mohou být nedobré zkušenosti s lidmi, kteří si říkají křesťané, někdy třeba určitá nepohodlnost či něco jiného. Dnes bych chtěl ukázat biblický pohled na tuto věc. Začnu však příběhem. Jednou se dva poutníci v horách ocitli ve sněhové bouři. Věděli, že jim jde o život, a tak vytrvale mířili krok za krokem směrem k chatě, kde mohli nalézt záchranu. Najednou zaslechli volání o pomoc, vycházející z prolákliny, kolem které šli. První poutník konstatoval, to je osud, ten člověk má smůlu, zřejmě odsouzen k smrti, protože každý z kolem jdoucích má co dělat, aby zachránil sám sebe a není pomyšlení na to zachraňovat někoho dalšího, kde si z propasti. A vyzval kolegu, pojď, musíme si pospíšit. Ale druhý poutník se s tím nechtěl smířit. Oddělil se od toho prvního a sestoupil dolů za hlasem, tam nalezl zraněného člověka, kterého předtím slyšeli volat, připevnil si ho na záda a snažil se jej i sebe dopravit do bezpečí. Byla to nesmírně těžká cesta. Poutník byl celý propocený a vyčerpaný, když kousek před cílovou chatou, kde je čekalo teplo a pomoc, o něco zakopl a klopítl. Když se na tu překážku podíval, zjistil, že to bylo tělo onoho prvního poutníka, který nedošel do cíle, upadl a zmrznul. Druhý poutník, který zachraňoval zraněného, měl zdánlivě menší naději na úspěch. Avšak větší námaha, kterou musel vynaložit, a kontakt s tělem zraněného jej více zahřívali a snad i větší motivace bojovat nejen o život vlastní, ho nakonec i s tím, kterého nesl, přivedli k záchraně. A tak se vlastně oba lidé zachránili vzájemně. Někdy ale mohou být dva lidé od sebe hodně vzdálení, nemyslím teď fyzicky, aby si takto pomáhali. Tak byli vzdáleni příslušníci židovského národa od pohanů, příslušníků ostatních národů v době Ježíšově. A Ježíš v této věci přinesl revoluci. Čtěme z novozákonního listu do Efezu, 2. kapitoly, verše 11 až 22, kde jeho autor apoštol Pavel takto píše pohanům. Pamatujte, že pokud jde o tělo, byli jste původně pohané, které ti, kdo patří k obřízce, ručně vykonané na těle, nazývají neobřezanci. V té době jste byli bez Krista, oddělení od společnosti Izraele, cizí, pokud jde o smlouvy zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Nyní jste ale v Kristu Ježíši, kdysi jste byli vzdálení, ale teď jste díky Kristově krvi blízcí. On sám je náš pokoj, on spojil oba tábory v jedno a zbořil hradbu, která je rozdělovala. Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Takto nám přinesl pokoj. V jednom těle usmířil oba tábory s Bohem, když svým křížem ukončil jejich nepřátelství. Přišel a vyhlásil pokoj vám vzdáleným i pokoj blízkým, neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom duchu k Otci. A tak již nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané svatých a členové Boží